0: jdu hlas boží. Tak tady vezmu hned prvního, který se mi tady namane. A Martin Malma tady, děkuji, díky za členství. A Josef Sedláček, dobrý večer, pánové. Posílá tady příspěvek. Pane Reichl, často se zastáváte o ty klempíře. Jeho předvolební prohlášení, že SPD je zlo, jste si vysvětlil. Díky za vaši práci. Tak tvůj vztah s Otou Klempířem, a jinak teda ono samozřejmě něco je, že ten člověk působí nějak v médiích. Vy máte určitě jako šanci se líp jako poznat i jako lidsky normálně mimo kamery. Jak na tebe působí Ota Klempíř a jeho angažmá teda na ministerstvu a tvůj názor teda na něj? A tady to teda asi bylo nějaký předvolební, ale podle mě dost nešťastný jako vyhlášení.
1: Tak tady je potřeba, zaprvé půjčil by si to trumpovské, když říkal tehdy, když se ptali, proč si vybral za viceprezidenta J.D.ho Vance, který ho předtím kritizoval a říkal, že to je zlo a že to je zkáza republikánské strany a že on je never Trump a nikdy nebude Trumpa podporovat. A Trump, když se na to zeptali, tak na to odpověděl, no to mě neznal osobně, pak mě poznal a zamiloval se do mě. My jsme se s Otou Klempířem osobně neznali. Myslím si, že když jsme se potkali v poslanecké sněmovně, tak jsme si všechny ty věci velmi rychle vyříkali. On pochopil, že já jsem člověk, který drží partu. Na druhou stranu to mě nebrání vlastně některé věci kritizovat. Já jsem se otevřeně tehdy v předvolební kampani postavil proti dvěma vyhlášením motoristů. Tím prvním bylo, že právě jako SPD je zlo, to se mi nelíbilo, ale znova myslím si, že Ota, když potom viděl tu realitu a poznal ty lidi z toho klubu SPD, ty další moje kolegy tam poslanecké, tak pochopil, že určitě žádné zlo nejsme a myslím, že dneska už by to neřekl. A druhý ten výrok byl výrok, který mě velmi, velmi v tu chvíli nazlobil, a to byl výrok Borise Šťastného, když v XTV řekl, že radši bude by vládl s Fialou, než se stačilo, což prostě pro mě bylo úplně úděsné, nad tím jsem opravdu jaksi velmi pozdvihl obočí. A jel jsem se to velmi tvrdě kritizovat. Tenkrát jsem proti tomu opravdu vystoupil jednoznačně, protože prostě já si nedovedu představit vládnout s Petrem Fialou a nemyslím si, že dneska to omílání nějakého komunismu 36 let zpátky, že to je to hlavní nebezpečí pro mě. Prostě to hlavní nebezpečí dneska na nás číhá z Bruselu a ne prostě z toho, co bylo tady před rokem 89. Já odmítám vést minulé války, já chci bojovat za českou suverenitu a pro mě prostě skutečně největší ohrožení budoucnosti České republiky v tuhletu chvíli přichází z Bruselu. Pro mě to je největší nepřítel naší země, ta eurobyrokratická struktura, která fakticky ničí evropskou ekonomiku, ničí naši bezpečnost díky té migraci. Green Deal, že to je absolutní zkáza Evropy jako takové, to chudneme díky tomu obrovským způsobem. Takže já prostě nevidím, já vidím daleko, já považuji za daleko větší nebezpečí ty strany dříve pěti koalice, dnes pěti opozice, které servilně plní veškerá zadání, která z Bruselu přijdou, aniž by byli ochotní jakýmkoliv způsobem podrobovat kritice a jakémukoliv uvažování, jestli je to vůbec pro nás dobré nebo ne. Takže pro mě prostě, kdybych si měl vybrat, jestli vládnout se stačilo nebo s Fialou, tak nebudu váhat ani vteřinu. Prostě já s Fialou nechci mít společné vůbec nic. To je člověk, který tady 4 roky ničil tuhle zemi. Takže tyhle výroky jsem jednoznačně kritizoval, ale já jsem zase týmový hráč a v současné době v momentě, kdy útočí ta opozice a všechny možné ty politické neziskovky, ať už se to jmenuje Člověk v tísni nebo Milion chvílek, všichni tyhleti paraziti na nás prostě střílí ze všech stran, tak já to prostě beru tak, že se musím zastat parťáka. To prostě dneska je jiná realita, dneska opravdu hrajeme velmi tvrdou bitvu a já musím říct za sebe, že já bych ji hrál ještě daleko tvrdším způsobem, než ji dneska hraje vláda. Pro mě prostě některé ty ústupky jsou nepochopitelné a těžko se s nimi směřuji, takže se snažím, seč mi moje síly stačí, abych plnil to, co jsem lidem před volbami slíbil. A když tady prostě se prosazují nějaké akcelerační zóny na větrné elektrárny, tak já budu proti tomu. když se tady prosazuje národní očkovací strategie, tak já budu tvrdě proti tomu. Když se tady bavíme o tom, že ukrajinské děti se u nás velmi dobře adaptují, no tak musím se proti tomu vyjádřit, protože to prostě není pravda. A znovu říkám, třeba mě obrovsky vadí, že jsme prozatím tedy ustoupili, nebo vláda ustoupila z toho zákonu, který já jsem napsal, ten návrh, a to je zákon o FARA, vlastně o kontrole registraci politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Protože je tady celá řada těch neziskovek, které prostě prosazují zájmy svých donorů a nikoli v zájmy této země. A myslím si, že je správně, aby lidé tohle viděli, věděli a aby hlavně viděli, kde všude mají svoje prsty. To je totiž hlavní účel toho zákona. Abychom viděli, že sedí ti lidé na ministerstvech, v různých poradních orgánech, v různých komisích, které rozhodují o rozdělování peněz. Velmi často si ty peníze rozdělují sami pro sebe. A já myslím, že prostě ten zákon je správný, budu dál na něm trvat, na jeho prosazování. Respektuju to, že vláda si řekla o nějaký čas, aby ho připravila za sebe, ale pokud prostě ten čas uplyne, tak já ten zákon předložím znovu a naopak jsem motivován k tomu, aby byl ještě přísnější, než jak jsem ho napsal, protože prostě jsem přesvědčen, že politické neziskovky nepatří vůbec do jakéhokoliv veřejného prostoru. Prostě neziskovky jako takové se mají starat o sociální služby, pořádat sportovní akce, kulturní akce, mají se starat o myslivce a tak dále, pěstitelé květin, horská služba, to je všechno v pořádku. Ale v politice mají fungovat politické strany a politická hnutí. To je prostě reálný souboj o hlasy voličů a jestliže někdo si se snaží tu politiku ovlivňovat prostřednictvím politických neziskovek, tak fakticky švindluje. Protože je to zbabělec, který se bojí do toho politického souboje jít. Je to zbabělec, který nemá vůbec odvahu na to, aby se účastnil těch voleb a řekl si o jasný mandát od lidí, ale přesto se snaží vlastně prosazovat svoji agendu a zpochybňovat výsledky těch voleb, což je typicky právě Milion chvilek pro demokracii anebo Člověk v tísni. Já myslím, že prostě je správně to lidem jasně říct, že to jsou, že to je mor, to je rakovina demokracie, protože ona fakt, to jsou fakticky subjekty, které bez jakéhokoliv politického mandátu ovlivňují politiku v České republice. Oni nedostali ani jeden hlas, ani jeden jediný hlas. A tudíž nemají do toho, co mluvit. Ať si pan Minář založí politickou stranu, na kterou vybral 7 milionů, který si rozebral na platek svých kamarádů a nakonec žádnou tu politickou stranu ani nepostavil a ty peníze ani nevrátil. Já jsem stavil politickou stranu a stálo mě to nějakých 200 tisíc korun, ne 7 milionů. Tak nevím, kde ty peníze zmizely. A ten člověk prostě zjistil, že nemá vůbec šanci se v tom politickém klání s námi utkat, tak prostě švindluje tímhle tím způsobem. A já myslím, že ten zákon by byl naprosto v pořádku. Samozřejmě hned se to napadlo, že to je nějaký ruský zákon. Ten zákon platí v Austrálii, v Americe, ve Velké Británii, v Izraeli, tam ještě daleko přísnější než u nás v Kanadě. Tak nevím, proč by nemohl platit prostě u nás, abychom si jasně vyložili karty, kdo je kdo. A já jsem vyhlásil prostě válku politickým neziskovkám, protože je skutečně považuji za rakovinu naší demokracie. A budu v to na tom trvat dál a nebudu ustupovat. Takže jenom k té otázce, ano, já samozřejmě budu hájit to, aby ta vláda mohla plnit svůj program, ale zároveň budu kritický v okamžiku, kdy vidím, že ten program neplní, protože my jsme od občanů dostali jasný mandát, my jsme jim něco slíbili a pro mě prostě dané slovo je Bible. A pokud dneska někdo říká, vy jste ještě nesplnili to a to a to, ale to je dáno výsledkem těch voleb. Kdyby prostě jsme neměli 15 poslanců, ale 80 poslanců nebo 101 poslanců, tak pak ať nám vyčítají lidi, že jsme něco nesplnili. Ale pokud máme 15 poslanců, tak hold nemáme tak silné karty, abychom mohli přijít na vládu a říct, ne, my to uděláme takhle, basta, nás to nezajímá, co vy si myslíte. Takhle se prostě ta hra nehraje. Takže já se budu snažit být jaksi velmi loajální vůči tomu, když nás bude napadat opozice, média, politické neziskovky, kohokoliv. Já bráním ty lidi napříč spektrem, bránil jsem lidi z ANO, bránil jsem motoristy, samozřejmě logicky svoje kolegy z SPD, ke kterým mám nejblíž, ale zároveň se netajím kritikou toho, že ty změny podle mě nejdou tak rychle a tak efektivně, jak si občané přáli, a že v některých věcech prostě zbytečně ustupujeme. Já prostě ne, pro mě je nemyslitelný ustupovat tlaku Mikuláše Mináře nebo České televize nebo Seznam zpráv. Prostě nemyslitelný. Ať si píšou, co chtějí, ať si demonstrují každý týden na té Letné nebo každý den, ať se tam scházejí, já jim to přeju, ať si tam dělají happeningy, zpívají se tam s Tomášem Klusem nebo s Ivanem Trojanem, bude to krásný určitě pro ně kulturní zážitek, ale oni nedostali ani jeden hlas ve volbách. My jsme je dostali a dostali jsme je na nějaké předvolební sliby. A proto je nejenom naše právo, ale naše povinnost ty sliby plnit, a proto budu kritický i vůči vládě v případě, že ty sliby prostě neplníme, když jsme se k ním zavázali.
0: Není to tak dlouho, co byla jmenována nebo zvolená nová ombudsmanka. A co ty si o ní myslíš? Tak teď předvádí se tamhle z České televize. Co to říká? Jako víš, pro mě tyhle signály jsou dost jako nejednoznačný. Takhle to řeknu velice decentně. Jak si to mám jako vysvětlit? Co to je?
1: No tak tady to je právě jedna z těch oblastí, kde musím být taksi extrémně kritický. Podle mého názoru ombudsman by se absolutně neměl plést do politických otázek. Absolutně. To je hned selhání vlastně v prvním okamžiku, kdy ona nastoupila do své funkce. Ombudsman je tady na to, aby hájil práva občanů. Práva občanů, kteří v rámci nějakého kontaktu se státní správou, protože logicky těch kontaktů jsou statisíce a miliony, takže se tam vyskytnou chyby a často i pochybení, která jsou úmyslná. A ombudsman je tady na to, aby bránil práva jednotlivých občanů naší země. Pokud ombudsman vstoupí do politického boje tím, že se postaví na stranu České televize, a ani ne České televize, to je prostě celá ta vlivová skupina, která se snaží udržet si tenhle hlavní propagandistický probruselský kanál v běhu, tak to je podle mě brutální selhání. Brutální selhání, a já teda musím říct, že pro mě je to obrovské zklamání budu k tomu velmi, velmi kritický, protože prostě je to absolutní chyba její, kdy ona nepochopila svoji roli. Ta není tady proto, aby hrála politické hry, ta je tady o to, aby se starala o lidi, kterým bylo nějakým způsobem ukřivděno v kontaktu se státní správou. Těch případů jsou tisíce, já to vidím dnes a denně, ti lidé se na mě obracejí, já se snažím jim pomáhat, byť samozřejmě v nějakém svém omezeném ranku jednoho člena ze 200členné komory, ale prostě jakmile se ombudsmanka jde postavit na demonstraci za Českou televizi, tak je to pro mě úplný lapsus, to se nedá jinak nazvat.
0: No, ona si to spletla jako spíš s tím politickým aktivismem, než s nějakou prací.
1: Právě, ale to není funkce, tak zase, jo, tak neměla kandidovat na ombudsmanku, měla prostě tu chvíli přijít a říct, podívejte se, já tady chci hájit zájmy České televize, nebo opozice, nebo kohokoliv dalšího, a měla se tam prostě postavit zase, jako každý má právo vstoupit do politické strany, ucházet se o ten mandát a pak může jak si tady řešit a ovlivňovat politiku. Ale tohle to, znovu říkám, to je, já si s dovolením teda teď chvíli jenom řeknu trošku právní stanovisko k tomu, co předvádí Česká televize. Mm-hmm. Ta stávka je za mě protiprávní těch zaměstnanců. Protože oni mají svůj kodex a když se podíváš do článku 23 odstavec 4, tak ten říká, že Česká televize nesmí zneužívat svého vysílání pro prosazování institucionálních zájmů. Snaha o financování, respektive prosazování vlastního modelu financování, preferovaného, jimi preferovaného modelu financování, je zcela jednoznačně institucionální zájem. To není zájem těch zaměstnanců, že jdou protestovat proti tomu, že mají nízké platy, nebo že je tam někdo nutí pracovat přes čas, nebo že mají nějaké špatné podmínky. Ne, to je institucionální zájem České televize. A oni to mají ve svém kodexu zapovězat. A dokonce ten kodex říká, že porušení této povinnosti je vlastně závažným porušením pracovní kázně a fakticky to může být i výpovědním důvodem. Ale pro mě prostě je to, že Česká televize vlastně stávkuje, nebo zaměstnanci stávkují za způsob financování té instituce, je prostě vložení se do politického boje. Oni udělali demonstraci před Českou televizí, kde prostě byly milion chvílek a celá ta pěti opozice a fakticky se tady spojila opozice s tou Českou televizí k tomu, aby si udrželi vlastně alespoň nějaký taký monopol u části diváků na šíření probruselské a proukrajinské propagandy. Ta televize nedělá nic jiného. Ta nemá prostě s objektivitou, zejména tedy, aby nebyl nespravedlivý, zejména tedy zpravodajství a publicistika nemá s objektivitou nic společného. Pro mě ten model, správný model financování České televize je ještě jiný, než prosazuje vláda. Já se tím netajím, říkám to neustále a trvale, konzistentně. Já jsem pro zavedení dobrovolných koncesionářských poplatků. Ne povinných, ne ze zákona. Ať tu Českou televizi si platí ten, kdo se chce na ní dívat. To má hned několik výhod. Ad jedna, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu na Českou televizi. Nemůžete určovat, my nemůžeme v tu chvíli určovat výšku koncesionářských poplatků, protože každý může zaplatit, kolik chce. My nemůžeme určovat, kolik na to dáme ze státního rozpočtu, to znamená, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu na Českou televizi a ta je v tu chvíli absolutně nezávislá. Za druhé, v tu chvíli ta Česká televize musí začít bojovat o co největší počet diváků. To znamená, že už nemůže vysílat jenom pro tu probruselskou partičku těch lidí, kteří tady prostě prosazují to euroliberální směřování České republiky. Ona vysílá jenom pro ně, pro nikoho jiného. Ale musí se snažit zaujmout i další část publika, aby od nich získala prostředky na to financování. Pak může mít rozpočet třeba 50 miliard, 100 miliard, já jim to budu přát. Když budou vysílat, tak jak mají, a vyberou ty peníze od lidí, kteří na to dobrovolně přispějou, ať mají rozpočet, jaký chtějí. A já už jsem to říkal za sebe, až bude v Reportérech ČT Markéta Dobiášová a Tomáš Paukner, který poukazuje na ty kauzy spojené s hnutím STAN, neuvěřitelná korupce, která se tam rozmáhala, to ještě dozimetr, to je rozvětvený dozimetr. Až tam bude Paukner a Dobiášová, až debaty bude moderovat Radim Panenka nebo Pavel Štrunc, Radim Panenka z Parlamentních listů, skvělý novinář, jeden z nejvzdělanějších novinářů vůbec na naší scéně, nebo Pavel Štrunc, který má skvělý přehled, umí to, na Echo 24 má skvělé sledovanosti. Až bude politické události komentovat Tomáš Kulidakis nebo Marek Stoniš, tak já budu první, kdo si tu televizi zaplatí. Já budu první, kdo si ji rád zaplatí. Ale abych sledoval v Reportérech ČT pana Moláčka, který jaksi vidí jenom kauzy vládních politiků, abych sledoval politické komentátory typu pana Peheho, který tam jednoznačně prosazuje zase svá zadání, které má od svých loutkovodičů, abych tam prostě sledoval debaty moderované panem Řezníčkem, které jsou jednostranně vedeny zase prostě v tím jedním jediným směrem, abych se díval na debaty o Robertu Ficovi, kde sedí 6 lidí, kteří politice vůbec nerozumí v čele s Ivou Pazderkovou, která se tam plácá nějaké svoje opilecké řeči, tak za to já platit odmítám. Za to já prostě, a nechci to platit ani ze svých daní, ze státního rozpočtu, nechci. Prostě pro mě jediné správné řešení jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. V momentě, kdy tohle zavedeme, v tu chvíli to vedení České televize bude muset oslovit tu Markétu Dobiášovou, toho Tomase Pauknera, nabídnout jim dobrou výplatu, dobré podmínky, aby jim tam přišli, protože prostě budou vědět, že jim ty diváky přitáhnou. V tu chvíli oni budou muset oslovit toho Kulidakise, toho Stoniše a další, aby se na to dívali i lidé z toho našeho názorového spektra, aby jim za to zaplatili. A to je podle mého názoru nejlepší cesta, jak ozdravit Českou televizi a udělat z ní skutečně nezávislé objektivní médium. Jiná cesta podle mého názoru neexistuje. Takže já budu dál prosazovat celá jednoznačně koncepci dobrovolných koncesionářských poplatků. Ať ta Česká televize přesvědčí, že nám nabízí takový produkt, za který si my sami chceme zaplatit.
0: Slyšíme se? Jo.
1: Ano.
0: Každopádně, no, na té dobrovolné bázi funguje většina alternativy, jako myslím si, že téměř všichni.
1: A na tom funguje přece i Nova, i Prima. Mně někdo říká, no ale Česká televize má závazky a dlouhodobé závazky. A tak, no Nova a Prima taky. A musí si na sebe vydělat, žádné koncesionářské poplatky nemají. Prostě když zítra nová Prima ztratí sledovanost, dostanou méně peněz z reklamy, tak taky prostě budou muset škrtat, budou muset propouštět zaměstnance, budou muset omezit nějak svoji produkci, svoji tvorbu. Prostě to je normální. Prostě ta televize nám musí ukázat to, že se chceme na ní dívat. A ne, že si zajistí zákonem, že to musíme platit my všichni, že se tam budu dívat opravdu na tyhle ty lidi, kteří prosazují jeden jediný názorový proud, jasnou propagandu, lžou tam od rána do večera a já ještě, že jim za to jako budu platit? No tak to pardon, prostě pro mě je tenhle ten model nepřijatelný, já to budu říkat naprosto otevřeně, naprosto jasně, ta stávka je podle mého názoru nelegální, je mimo etický kodex České televize a z mého pohledu prostě by to nejlepší řešení bylo skutečně postavené na tom, že bychom zavedli ty dobrovolné koncesionářské poplatky, aby ta televize musela se snažit nabízet obsah i nám, kteří na ní momentálně nemají důvod koukat. Já nemám důvod si zapnout Českou televizi. Jediný. Pro mě třeba Prima dělá daleko lepší zpravodajství, má pětinu zaměstnanců a dělá výrazně lepší zpravodajství než Česká televize. Konec konců dostala teď ocenění za nejdůvěryhodnější zpravodajství ze všech televizí. Zcela po právu. Zcela po právu. Ta Prima dělá prostě nejlepší práci, mají krásná moderní studia, to když přijdeš na Kavčí hory, tak si myslíš, že se vrátil do 70. let. Prima má krásný prostory, má to prostě udělaný atraktivně, má tam skvělý moderátory a tak dále a tak dále. A konec konců, podívej se na to, co nám ukázal trh. Kdyby ti, ještě udělám malou odbočku, představ si, když Tucker Carlson odešel z Fox News a založil si svůj vlastní kanál, svůj vlastní talk show, tak dneska vydělává víc, než vydělával tam. Má miliony sledujících, všichni prostě jsou zvědaví na to, co řekne Tucker Carlson. A teď se podívej, ti slavní zaměstnanci, ti slavní reportéři České televize, jak dopadli. Marek Wollner píše pro propagandistický pátek, který skoro nikdo nečte, Forum 24. Nora Friedrichová dělá nějakou žumpoidní svoji talk show, kterou sleduje asi 1000 lidí a prostě úplně zoufale se snaží vytahovat nějaké rádoby skandály, ale to je úroveň prostě čtvrté cenové skupiny, to, co předvádí Nora Friedrichová. Zuzana Černá, ta byla v Reportérech ČT, slavná investigativní novinářka, tady fulozovka, dneska má takový mini projektík, na který se dívá asi 50 lidí. To ukázali, že oni na to nemají. Že oni bez toho zázemí té České televize, bez těch povinných koncesionářských poplatků, nejsou schopni se prosadit na tom trhu. Nikdo z nich dneska nemá super podcast, jako má Tucker Carlson. Nikdo se na ně nedívá, nikoho nezajímají. Protože oni ten obsah neumějí. Kdyby to uměli jako ten Tucker Carlson, tak dneska má Nora Friedrichová 100 000 předplatitelů. Nemá, protože prostě nikoho nezajímá, je to špatná novinářka, je to aktivistka. Jo, já jsem mi teď řekl asi několikrát na půdě poslanecké sněmovny, pořád za mnou běhala s těma brýlema, s kterýma natáčí. Já jsem říkal, já se s váma nebudu bavit, Noro. Vy jste pro mě aktivistka, nejste novinářka. Vy jste žumpa, já se s váma nebudu bavit. Pro mě prostě, když jsem viděl reportáž, kde naháněla Filipa Turka po sněmovní ulici a dělala si tam legraci, že tam jde nějaká paní v turbanu a neví, že to je Berenika Peštová, která momentálně absolvuje nějakou léčbu, která je prostě jaksi velmi, velmi zásadní a ona si tam dělá, ha, to je nějaká paní v turbanu, tak to je prostě, to je kanál. To je normálně čistý kanál, než to je pátá cenová skupina, to nejhorší. Takže oni vlastně nám ukázali, ti bývalí zaměstnanci, ty velké hvězdy v uvozovkách České televize, že nejsou schopni si sami vybudovat svoji vlastní pozornost. Podívej se na Pauknera, podívej se na Dobijášovou, podívej se na Pavla Štrunce, podívej se na Marka Stoniše v deníku toho, podívej se na sebe sám, kolik máš sledující, kdy ty seš lepší než oni všichni. Tak prostě ten trh nám to jasně ukázal, tak ty jdi do České televize, ty jsi dokázal sám na svém koleni svým vlastním produktem prostě vytvořit YouTubeový kanál, který má dneska vyšší sledovanost, než má Friedrichová, než má Wollner, než má Moravec. Tak proč nejsou tam lidi, kteří to dokázali, kteří jasně ukázali, že nepotřebují zázemí, nepotřebují povinné koncesionářské poplatky, ale lidi, kteří dokázali svojí vlastní tvorbou zajmout tak velký počet diváků, že prostě jsou schopni na tom trhu obstát. Tak já jsem prostě proto, ať nám to ta Česká televize ukáže. V momentě, kdy uděláme koncesionářské poplatky, oni v tu chvíli se budou muset zajímat o lidi, kteří to prostě jsou schopni tu pozornost přitáhnout a samozřejmě tím přitáhnout lidi, kteří se na to dívají a kteří by dobrovolně ty koncesionářské poplatky zaplatili. Já jim dám klidně ne 150 korun měsíčně, já jim dám klidně 1000 korun měsíčně. Klidně. Ale když tam bude Dobijášová, Paukner, Štrunc, Stoniš a další lidi, na které se chci dívat. Nebudu jim dávat peníze za to, že prostě jsou tam lidi, kteří fakticky jenom šíří modrožlutou propagandu, ať už je z Bruselu nebo z Kyjeva.
0: No, tak samozřejmě, víš co, ono přece jenom starat se sám o sebe a jedno vlastní triko není tak jednoduchý. No. Jako být schovaný pod nějakou velkou instituci, to samozřejmě. Já tady poděkuji ještě Vilíkovi za příspěvek, díky ti moc a pojďme
1: ještě, na... Ještě jenom poslední větu. Jo.
0: No.
1: Představ si teď po tom, co Marek Wollner byl fakticky uznán soudem vinným z toho, že sexuálně obtěžoval svoje podřízené a že bosoval a tak dále a tak dále. Hele, za mě u chlapa je to to nejubožejší, co může dělat. Jo. Je to vždycky projev nějakého komplexu, že prostě když nejseš jako schopný zbalit holku, tak prostě obtěžuje svoje kolegyně. Je to nějaká jakoby frustrace. Nikdy v životě bych si to nedovolil. Pro mě je to prostě obtěžování ženy notabene podřízené. Já jsem pracoval se spoustou žen, jakoby podřízený. V životě bych si to nedovolil. Vždycky bych se k němu choval, jsem se k ním choval s maximální úctou a myslím si, že dneska, když se půjdeš zeptat do sněmovny zaměstnankyň, ať už je to v kuchyni, ať už je to moje asistentka, ať už jsou to pracovnice v kanceláři SPD, tak na mě neřeknou jedno křivý slovo. A tenhle člověk prostě dneska máme tady pravomocný soudní rozsudek, že se těchto věcí dopouštěl, toho nejubožejšího chování, kterého se můžeš dopustit. A on si tady hraje na nějakou morální autoritu. Hele, tohle být v té Americe, tohle být v Anglii, tohle být v Německu, tak ten člověk už si v životě neškrtne. V žádné médium. Žádné médium by ho nezaměstnalo, nedalo by mu ani kůrku od chleba, protože tohle je prostě nepřípustné. A tady máme ten rozsudek a všichni dělají jako, že se vlastně nic neděje. Jo? A to je pro mě něco absolutně nepředstavitelného a jenom to ukazuje, co za lidi na té české televizi byli, kteří tam pracovali pro mě prostě odpad společnosti. Já nemůžu nazvat chlapa, který obtěžuje na pracovišti svoje podřízené nějak jinak než odpad společnosti. Pro mě je to to nejubožejší, čeho se může muž vůči ženám dopustit.
0: Děkuju. Pojďme na Jitku Mihokovou, doufám, že tě čtu správně. Akcelerační zóny, když bylo posláno přes 8 000 připomínek, mají být schváleny k 31.8.2026. Nepodvádí ANO, protože Šilerová na valné hromadě ČES větráky podepsala?
1: No, ono ani nejde o tu valnou hromadu. Že? Tady to je klasická vydíračka z Bruselu. Klasická vydíračka. Pošlete nám vaše peníze z daní, protože Brusel žádné peníze vlastně neprodukuje, to jsou naše daně, které tam posíláme. A my milostivě rozhodneme, na co vám ty peníze dáme, vrátíme vaše vlastní peníze. A budeme vás prostě vydírat tím, že když nesplníte to, co my chceme, tak my vám ty peníze nedáme. A teď seš prostě v tlaku, seš mezi mlýnskýma kamenama, kdy se rozhoduješ, jestli připravíš českou ekonomiku o desítky miliard korun, anebo jestli zhyzdíš naši krásnou krajinu těmi odpornými 250-metrovými monstry. A teď se prostě tom nějakým způsobem snažíš prostě proplout. Já za sebe říkám, že bych radši ty peníze oželel, protože ta devastace naší krajiny, to, že prostě by to mohlo stát na půdě první, druhé bonity, to, že to bude stát u přírodních památek, jako je Říp, jako je Blaník, památka UNESCO v Kroměříži a tak dále. To, že to znehodnotí brutálně naše nemovitosti, protože každý, kdo má dneska rodinný dům s nádherným výhledem na západ a postaví mu tam ty větrníky, tak v tu chvíli ta cena nemovitosti jde minimálně o 30% dolů, ne víc. Tak to mě za tu almužnu z té Evropské unie nestojí. A já proto říkám to jasně, já bych si to ustál, samozřejmě by mě opozice kritizovala, že jsem připravil Českou republiku o spoustu a spoustu miliard. Já říkám, že mě tyhle ty vyděračské peníze, tohle výpalné za to nestojí. A Teď to trošku vedu do širšího kontextu. Celou dobu se říká, že členství v Evropské unii je pro nás ekonomicky výhodné a že kdybychom z ní vystoupili, tak to bude mít obrovský náklady. Férově říkám, bude. No, kdybychom opustili Evropskou unii, mělo by to obrovský náklady. Nějaký odhady se pohybují mezi 2 až 4 biliony korun. To je sakra hodně peněz. A to by skutečně na nás dopadlo. A teď si pojďme položit naprosto férovou otázku. Jsme připraveni jít do tohohle toho propadu na 5, možná 10 let, ale s tou vidinou, že za těch 5-10 let už budeme suverénní zemí, která si bude určovat svoje podmínky naprosto sama, nebude muset platit emisní povolenky, nebude muset dekarbonizovat domy, nebude muset plnit prostě kritéria RED 3, stavět tady větrné elektrárny, přijímat tady migranty, já nevím, co ještě všechno, co nám ta Evropská unie dělá. A když spočítáš dopad emisních povolenek ETS 1, ETS 2, nákladů na RED 3, což je v podstatě nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 musíme mít 42,5% veškeré elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů, to znamená větrné, solární, vodní elektrárny. Když si vemeš EPBD 4, to je prostě požadavek na rekonstrukci našich domů, všech nás, jo, od roku 2028, veškeré budovy veřejné budou muset být bezemisní, jo, zero emission, nula. A od roku 2030 i veškeré soukromé budovy. To znamená, každý, kdo si postaví dům, tak to bude výrazně dražší. A absolutně to bude znamenat i zvýšení nákladů na bydlení, protože tím, abys měl bezemisní dům, tak musíš mít tepelné čerpadlo. To znamená, už nebudou plynové kotle, uhelné kotle, nebude nic, bude tepelná čerpadla, což je něco jako přímo to. Zkus vytopit minus 15 přímo topem bará. To jako to ti pojedou ty hodiny na tom elektroměru jak větrák. A prostě já znám lidi, kteří si pořídili tepelné čerpadlo a taky platili třeba 30 tisíc za tu elektřinu. Prostě absolutní nesmyslné částky. A teď, když si tohle všechno spočítáš a dáš si tyhle náklady, které jsou nejenom přímý, které dopadají na naše domácnosti, ale dopadají na naši ekonomiku, protože díky tomu podnikatelé mají dražší elektřinu, mají daleko těžší prostě podmínky v rámci celosvětové konkurence, aby se prosadili, tak v tu chvíli já jsem přesvědčen, že ten negativní dopad vysoce převyšuje ty 2 až 4 biliony, které by nás stál ten odchod z té Evropské unie. Takže naprosto férová otázka teď pro lidi v téhle zemi, to nemůže rozhodnout nikdo jiný. To nemůže rozhodnout politici, to musí rozhodnout jedině lidé v referendu, je, a tak bych to prostě říkal férově, pokud opustíme Evropskou unii, tak to bude znamenat na čas propad vaší životní úrovně, propad české ekonomiky. Ale z dlouhodobého hlediska to bude znamenat, že Česká republika půjde naprosto neuvěřitelně nahoru. Dneska jsem seděl s člověkem, který je obrovský machr na AI. Ten říká, během příštích 3 let nás čeká revoluce v umělé inteligenci. Revoluce taková, jakou jsme ještě nikdy nezažili v dějinách lidstva. Bude totální změna pracovních míst, nebudou potřeba ITáci, protože to všechno bude programovat umělá inteligence a tak dále a tak dále. Ale to sebou nese obrovské náklady, respektive obrovské nároky na spotřebu elektřiny. Ta AI žere elektriku strašně moc. To znamená, minimálně o 20-25% se navýší nároky na spotřebu elektřiny. Kde tu elektriku v tu chvíli vezmeme, když si teď zastavíme uhelné elektrárny, když prostě odejdeme od plynu, na který jede zase Amerika, protože ten plyn je drahý, když jsme se odstříhli od Ruska a tak dále. A když tohle všechno máme v té kombinaci, to prostě to je potřeba vzít to jako celek, tak si najednou uvědomíš, že to členství té Evropské unie je pro nás z dlouhodobého hlediska ztrátové. Férově přiznávám a říkám, že krátkodobě by nás to bolelo, bylo by to propad, všichni bychom to pocítili, ale z dlouhodobého hlediska by to bylo to nejlepší, co se České republice může stát. A lidé prostě podle mého názoru by měli tuhletu otázku po naprosto férové komunikaci, která zdůrazňuje i nevýhody vystoupení z Evropské unie, by si ji měli rozhodnout sami. A tohle je podle mého názoru zodpovědnost těch politiků, nás, politiků, který bychom měli prostě přijít a říct, tohle je vaše rozhodnutí, to my nemůžeme udělat, tady jsou plusy, tady jsou minusy, vy se prosím rozhodněte, my to zrealizujeme tak, jak vy budete chtít. Takže za mě větrné elektrárny nedozhodně ne, ale já už bych se dneska věnoval daleko víc té strategii do budoucna, protože prostě, jestli něco neuděláme, a to fakt není strašení, jo, to se zeptej všech lidí, kteří dělají v energetice, kteří prostě dělají v tom průmyslu, tak se jich zeptej, kde budeme v roce 2030. To je inferno, to je katastrofa. Viděl jsem teď rozhovor, jak někdo říkal, jestli zanikne automobilový průmysl v Evropě kvůli Green Dealu. Ten člověk, který v tom dělá, tak říká, ne, nezanikne, jenom ho všechen skoupí Číňani. Číňani si tady koupí evropské automobilky s naprostým přehledem. Takže Evropa se vlastně bude marginalizovat, stane se ekonomickým skanzenem, kde už nebude možné vlastně nic reálně vyrábět, protože to bude všechno příšerně drahé. Včera jsem říkal, ještě dám jeden příklad, Slováci mají v Žáru nad Hronom nádhernou moderní fabriku na výrobu hliníku. Ta fabrika do té energetické krize vyráběla asi 16% celoevropské spotřeby hliníku. Obrovitánská nádherná čistá fabrika. V Číně, kde se ten hliník vyrábí momentálně a odkud ho dovážíme, má ta výroba 6x vyšší uhlíkovou stopu, než má ta fabrika v Žáru nad Hronom. Takže my jsme Green Dealem dosáhli toho, že nevyrábíme ten hliník u nás, respektive na Slovensku, za čistých podmínek, které jsou prostě naprosto nezatěžující pro klima, pro přírodu. My jsme dosáhli toho, že ho vyrábí Číňani za daleko horších podmínek z hlediska dopadu na tu uhlíkovou stopu a my si ho sem vozíme přes půlku světa. Tohle je Green Deal. To je, se nedá vůbec popsat slovy, jak fanaticky blbá politika, to je ten Green Deal. To je prostě, to bude znamenat jenom zkázu Evropy. Jako to, že to CO2 produkují Číňani a ne my, je přece z hlediska celosvětové atmosféry naprosto nepodstatné. To je, jak kdyby si sednul do bazénu 50-metrovýho, tam si vybojkoval 4 metry čtvereční a všude by ti do toho bazénu čurali lidi a ty by říkal, ale tady u mě ne, já to tady mám čistý. Jo. No nemáš, protože prostě to je globální věc, to není věc, která je nějakým způsobem regionální nebo omezitelná, my se tady nezavřeme do žádného skleníku. Takže jenom tenhle ten příklad s tím hliníkem, tady vidíš, jak ta politika je neuvěřitelně blbá, že místo toho, abychom vyráběli hliník tady, dávali lidem práci, měli prostě skvělou fabriku s vysokou přidanou hodnotou, skvělou z hlediska dopadu na životního prostředí, taky prostě z důvodu vysoké ceny elektřiny zavřeme, protože prostě ona není schopná to vyrábět za ty ceny, za které to vyrábějí ty Číňani. Ty Číňani to vyrábějí levněji, ale samozřejmě s daleko horšíma dopadama na přírodu jako takovou a my to sem dovezeme. Tleskám všem, kdo to vymysleli. Nic blbějšího člověk v historii lidstva nevymyslel než je Green Deal. Nic blbějšího.
0: No tak zase na druhou stranu ještě tam tomu připočítáme tu dopravu z Číny, že? Těma neekologickýma lidma, ale celkově prostě tady jde o tu likvidaci té Evropy. Co se týče energetiky, tak samozřejmě není týden, aby jsme tady neměli alespoň jednoho energetika, takže o těle těch věcech víme tady naši diváci hodně. Jaderná energie je jedna z cest, která bohužel opět není podporovaná. Podle odborníků, ať je to profesor Škora nebo inženýr Novák, Noveský, Beran a další, i ty je znáš z těch poslaneckých debat ve sněmovně, který pořádáte, tak oni říkají, že třeba jako Temelín vlastně lze postavit dokonce vlastníma silama. A není právě tohle cesta třeba, protože v té Unii teď momentálně stále ještě jsme, splnit nějaký tyhle ty emisní a kvóty a být teda eko a udělat si teda ty jaderky jako místo toho, aby jsme sem spali větrníky, který notabene ještě škodí lidskému zdraví, že jo?
1: Já ti řeknu, co máme v programu strany pro, jo. Pro nás samozřejmě budoucnost je jednoznačně v jádru. Až postoupí technologie, tak asi pravděpodobně přijde na řadu i fúze, což bude ještě jakoby další revoluce, ale to ještě v současné době nemáme. Čína, Amerika a Rusko v tuhle tu chvíli už testují reaktory čtvrté generace, které jako palivo používají vlastně odpad z těch jaderných elektráren předchozí generací. To znamená, to, co jsme měli problémy s jaderným odpadem, tak to vlastně bude vyřešeno tím, že to bude vlastně spalovat ta jaderná elektrárna toho nového typu. Proč proboha neuděláme akcelerační zóny na dostavbu jaderných elektráren a na malé modulární reaktory? prostě jádro. Jednoznačně jádro. A chceš vidět, kde to zafinancujeme? Já si na to nechci půjčovat. U bank. Abychom platili ty úroky zase těm velkým bankám ze západu. My máme v programu dvě věci, na které já jsem strašně moc pyšnej a myslím si, že jsou stěžejním bodem vlastně celého našeho ekonomického programu strany PRO. První je zákon o strategických prioritách České republiky. To znamená, že bychom do jednoho zákona dali tu akceleraci, tedy prostě zjednodušené povolovací řízení pro jaderné elektrárny, dálnice, rychlostní železnice, datové sítě, to, co prostě stát potřebuje pro svoji strategii, pro svoje fungování. Tak, aby nás nemohli ti zelení vydírači neustále šponovat těmi soudními spory, kde vždycky jak na potvoru přijdou na to, že tam žije nějaká žába nebo nějaký čolek v cestě, kde má být dálnice, zažalují tě a po 5 letech těch soudních sporů nakonec si vezmou výpalný 50 milionů korun a najednou zjistí, že už tam čolek není. Prostě tohle to je zákon, který by řekl, tohle jsou strategické zájmy České republiky a tam to povolovací řízení je výrazně rychlejší. To znamená, že pokud tam je nějaký čolek nebo nějaký biotop, tak ti ochránci mají 3 měsíce na to, aby to přestěhovali a jinak prostě má člověk smůlu. Bohužel, prostě tak to je a tak to vždycky bylo. A tím by se výrazně urychlila stavba všech těch nejenom liniových staveb, ale právě těch jaderných elektráren a malých modulárních reaktorů. Honza Skalický představoval na naší ideové konferenci mapu dálničního propojení České republiky a říkal, že když budeme stavět současným tempem, tak bychom to dostavili asi někdy v roce 2450. Prostě my musíme zrychlit. Ta dálniční síť je geniálně naplánovaná, geniálně. A druhá věc je, kde na to vzít peníze. Jo, když jako chceš rychle stavět, potřebuješ hodně peněz. My si nechceme půjčovat od bank a platit úroky do zahraničí. My chceme, a máme to v programu, takzvané účelově určené dluhopisy nebo adresné dluhopisy. To znamená, že by stát vydal dluhopisy pro české občany a české firmy, které by byly ale určeny na konkrétní projekt. Člověk by si vybral, jestli si koupí dluhopis na dostavbu Temelínu, na dostavbu Dukovan, na dostavbu D3, na dostavbu D49, na rychlostní železnici tamhle do Budapešti, přes Bratislavu, přes Vídeň. Ti lidé by si vybrali sami, co si koupí. A věř mi, že by nám utrhali ruce, protože by to velmi rádi si tyhle dluhopisy nakoupili. Ten vtip je v tom, že máme v současné době na běžných účtech, to je klíčová informace, na běžných účtech máme 3 biliony korun fyzické osoby, lidé, a další 3 biliony korun mají právnické osoby. To znamená, 6 bilionů korun tady leží ladem. Ladem. Na běžném účtu jsou ty peníze se nezhodnocují, jsou tam vlastně k ničemu. Dejme těm našim lidem možnost zafinancovat si svůj vlastní stát. Nabídněme jim ten úrok 5-6% ročně, protože ty peníze, ten úrok v tu chvíli nepůjdou západním bankám, půjdou našim lidem. Ty se vrátí do té ekonomiky. Naše lidé zase tady utratí, zdaní a tak dále a tak dále. Já jsem obrovským příznivcem toho, čemu říkám protekcionalistická národní ekonomika. Peníze musí zůstávat v České republice. Od nás odchází 1 bilion korun ročně do zahraničí přes ty potravinové řetězce, mobilní operátory a já nevím, banky a tak dále, všechno. Pojďme ty peníze nechat tady. Máš spočítáno, že když dáš veřejnou zakázku české firmě, tak se ti zhruba 45% vrátí do státního rozpočtu. Sociální, zdravotní, daně, DPH a tak dále. Takže když bude zakázka za 100 milionů korun, kterou dá stát, zaplatí z našich daní, tak se 45 milionů korun vrátí zpátky do toho státního rozpočtu v průběhu 3 let. Zatímco když těch 100 milionů korun dáš americké firmě, francouzské firmě, jakékoliv jiné firmě, tak ty peníze jsou pryč. Nevrátí se ti už ani korun. Takže já říkám, pojďme nechat financovat český stát našimi občany. Dejme jim tu možnost. Žádné PPP projekty, že to zaplatí soukromý investor tu dálnici a pak tam lidi budou prostě dalších 20 let platit nějaké mýtné. Ne, vydejme dluhopisy na D3, postavíme to do Budějovic. Na D49 postavíme zase tu severní větev. A ti lidi si to velmi rádi koupí, ty peníze zůstanou doma, stát je nevyplatí zahraničním bankám, vyplatí je českým občanům a českým firmám a tím pádem v podstatě se nám ani nezhorší rating, protože taková kvízová otázka, jaký je jeden z nejzadluženějších států na světě? Japonsko. přes 200% HDP mají oni státní dluh. A víš, proč nemají problém s ratingem, ani s žádnýma úvěroma, s ničím? Protože drtivou většinu těch dluhopisů drží Japonci a japonské firmy. Pojďme ten model okopírovat, pojďme dát našim lidem šanci a říct jim, nenechte si ty prachy na tom běžném účtu, pojďte prostě investovat do našeho státu, máte zajištěné dluhopisy 6% ročně, ta republika se bude rozvíjet, bude někam se posouvat dál a ty peníze dostanete vy. A ne prostě tamhle banky, který nakonec vlastní BlackRock nebo Vanguard. Tohle je prostě moje filozofie toho, aby Česká republika si držela peníze tady a budovala svoji vlastní krásnou zemi a ne, abychom vlastně pracovali na zvýšení životní úrovně západu. Mně to přijde úplně viditelný, jasný, jednoduchý a tahle strategie je prostě věc, kterou já budu vždycky za všech okolností prosazovat. Mimochodem ty veřejné zakázky, spousta lidí, teď kdyby tady seděl někdo z opozice, tak řekne, no ale to nemůžete, jsme v Evropské unii a vy nemůžete prostě je preferovat pro české firmy a tak dále, tak dále. Můžou se toho zúčastnit všichni další a když to nabídnou lepší, tak jim to musíte dát. Není to pravda, všechny země to tak dělají. Rakouské pivovary nemůžou koupit gram chmele, dokud nemají potvrzení od rakouského svazu pěstitelů chmele, že už nakoupili určitý objem chmele z Rakouska. Němci, když dělají třeba výkup, tak tam dělají výkup masa, tak říkají, že to musí být zvířata, která byla krmena německými potravinami a německou vodou. No to nesplní nikdo jiný než německá firma. Takže já za sebe říkám, že tohle je cesta pro Českou republiku ve spojení s odchodem z lipské burzy, ve spojení s odchodem ze systému emisních povolenek, protože to je totální vražda našeho průmyslu, a ve spojení se snížením daní na rovnou daň 15%, to je podle mě nejlepší řešení, protože tím zabiješ šedou ekonomiku, nikdo nebude čistit peníze za 10%, když zaplatí 15% a bude mít klidný spánek, bude Česká republika tygrem Evropy. Tygrem Evropy. Tohle je prostě vize, se kterou já půjdu s jasným ekonomickým programem za našimi lidmi, za našimi občany a budu říkat, tohle je vize strany pro, tohle my chceme udělat s Českou republikou. A pevně doufám, že lidé nám na to dají mandát, abychom to mohli prosadit.
0: Děkuju. Tohle to je velice důležitý a určitě musíme začít od těch prachů. Protože nechávat...
1: Tady někdo píše, to je krásný komentář, Milan Pilný. Jo. Půjčky od obyvatel jsou proti cílům nadnárodních bank, výtěžek pro banky venku a najít cestu, jak obyvatelům jejich úspory citlivě sebrat. Přesně tak to je. Podepsal bych to, Milan Pilný, podepisuju to naprosto přesně. Právě proto ta Evropská unie tlačí na to, abychom nic takového nedělali. Právě proto Evropská unie nechce, aby jsme měli svůj vlastní banku. Já to mám taky v programu pro. Já chci mít Českou státní komerční banku, která bude dávat výhodné půjčky novomanželům, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, aby mohli odstartovat do toho života, která bude financovat naše strategické projekty společně s těmi lidmi, tak, aby ty peníze zůstávaly tady a nikoliv, abychom je platili do zahraničí. Tohle přesně Milan Pilný udeřil hřebíček na hlavičku. O tomhle to celé je. A jestli prostě chceme tu Českou republiku uzdravit, tak první krok je mít odvahu postavit se těm bankám a postavit se tomu Bruselu. To je to, co našim politikům nejvíc chybí, proto já jsem do té politiky šel, protože prostě mě tohle jako nemůže odradit. Já jsem člověk, který se, jako, když pojede do Bruselu, tak si tam budou říkat Zlatý Orbán proti Reichlovi. Prostě pro mě je nezbytně nutný se postavit Bruselu a nadnárodnímu finančnímu kapitálu, ať to stojí, co to stojí, protože pokud to neuděláme, tak vlastně jenom se fakt jako sami manipulováváme do pozice ekonomické kolonie. Já nechci být ekonomickou kolonií, já chci, aby Česká republika zase znovu prosperovala. Za první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou světa. Mnoho lidí, kteří zastávají ty bruselské narrativy, vám bude říkat, to není možné, my na to sami nemáme, my nejsme tak velcí. Máme a garantuju, že ve spojení s dalšími středoevropskými státy v tom, abychom naplno odemkli potenciál české ekonomiky, českých podnikatelů, českých živnostníků, tak v momentě, kdy to dokážeme, tak ta Česká republika bude prosperovat tak, že si to nikdo nedovede představit. Poslední věta k tomu. Já to říkám pořád a budu to opakovat. Elektřina je ropou příštích 30 let. Budou obrovským způsobem růst nároky na spotřebu elektřiny. Nejenom to AI, ale další prostě produkce a průmysl, který bude přecházet na elektřinu. Ten, kdo bude mít dostatek elektřiny, pohádkově zbohatne. Pohádkově. A Česká republika může být na tom místě. My můžeme být druhým Katarem, druhými Spojenými arabskými emiráty, kteří zbohatli na ropě a na plynu. Prostě to, jak zbohatli oni, a jsou to dneska nejbohatší země na světě, takhle můžeme zbohatnout my. Ale nesmíme se nechat svazovat Green Dealem, Evropskou unii a všemi těmi nadnárodními finančními skupinami, které prostě nás dneska fakticky obírají o naše peníze. Takhle bohatí můžeme být i my. Teď a tady to garantuju, podepisuju, jenom musíme prostě odemknout potenciál naší ekonomiky a přestat hrát Green Deally, přestat hrát všechny tyhle ty nesmysly, které nám jenom brzdí naši ekonomiku. Krásně to kdysi řekl Vivek Ramaswamy, kandidát na amerického prezidenta, podnikatel, velmi úspěšný businessman. On řekl, Green Deal jsou zelená pouta na našich rukou i na našich nohou. Oni nás poutali a teď říkají, a běžíme sprint. Běžíme sprint s těmi Asiaty a s těmi dalšími zeměmi, ale máme svázané ruce a máme svázané nohy. To asi nevyhrajeme, že? To asi nevyhrajeme.
0: Já tady poděkuju Lubomírovi, děkuji ti za příspěvek, díky, že jsi využil i ten QR kód. Martin Měkuta, taky ti moc děkuju za příspěvek. Jak vidíte, pane Reichle, oficiální versus reálnou světovou populaci? Prý Čína již má jen 1,1 miliardy lidí a svět má cirka kolem 6 miliard, není to největší hrozba. Tak údajně, i když to jsou všechno odhady samozřejmě, že jo, nikdo přesný čísla neví, ale že na planetě teda lidstvo ubývá, tak jak to vidíš a co víme bezpečně, že ubývá českých občanů, takže pojďme od té, potom bych rád jako od té depopulace, nebo no, snižování populace v světově, bych se podíval i na to domácí ještě.
1: No tak samozřejmě ta Čína si zavařila tou politikou jednoho dítěte, oni už od ní ustoupili, ale bohužel vlastně oni vytvořili model chování pro ty čínské rodiny, takže přestože už dneska ta politika tam není uplatňovaná, tak velká většina čínských rodin má pouze jedno dítě. To je obrovský problém pro ně do budoucna, protože oni v podstatě bude ta populace stárnout a nebudou mít vlastně dostatek lidí, kteří by byli v produktivním věku, kteří by prostě dokázali uživit potom ty stárnoucí lidi. Takže tam si oni zavařili strašně moc, teď už se snaží to nějakým způsobem změnit, podporovat tu porodnost, ale jakmile vytvoříš určitý model chování, ono se z toho velmi těžko jako utíká, velmi těžko se to mění. Vždycky se říká, že nejtěžší je změnit nastavení hlavy.
0: No, ono, potom, když vemeš, tak nejhůř na tom je Korea, jižní, že jo?
1: Ta je ano, ano, ano.
0: Úplně v čudu teďka momentálně, takže tam jsou vlastně taky jako dneska nikdo, nebo jako víš co, všimni si, ale je to i u nás, jako ten narrativ, že vlastně je cool být single, nemáš starosti, nemusíš se jako zabejvat a ty děti stojí hrozný prachy, jo, a já nevím, co všechno. Na Instagramu těch fotek tolik neuděláš, protože prostě, jako když seš upatlaný od dětský kašičky, tak to není cool, jo, a tak dál. Jako běží to, je tady vlastně... Ale
1: já jenom dokončím tu celosvětovou perspektivu a pak se dostanu k té České republice. Jasně. Takže Čína samozřejmě tam, ten ubytek je naprosto jasný. V Evropě jak by jsme. Ale zaprvé Indie pořád jede jako bomby, tam ta populace roste velmi zásadně a nejvyšší nárůst populace je v Africe. Teď v současné době vlastně je předpokládaný, že do roku 2050 bude Nigérie třetím nejlidnatějším státem na světě. Takže tam prostě ta populace roste obrovsky. Tak celosvětově ta populace neubývá, protože prostě ta Afrika, Indie a další země vyvažují ten pokles. Evropa je nic, jo, s nějak 450 milionů obyvatel, to je prostě třetina Indie dneska, takže jako my se pořád hrajeme na to, že jsme pupkem světa a už dávno nejsme. Tudíž vlastně celosvětově ta populace pořád přibývá. Problém je samozřejmě v Evropě naprosto zásadní.

rodičů. To je i řešení právě třeba té porodnosti. Jinými slovy, nejlepší spoření na důchod je mít co nejvíc dobře vzdělaných a vydělávajících dětí. Protože prostě pokud 3% nějakého milionáře vám půjdou na důchod, budete mít super důchod. To jako můžu garantovat. A mimochodem to posiluje taky ty mezigenerační vazby, které jsou totálním způsobem narušený taky tou moderní dobou, kdy prostě se ztrácí respekt, zejména od mladých lidí vůči rodičům a prarodičům. A čtvrtý pilíř je nejdůležitější a to je vytvoření národní nebo státní důchodové pojišťovny, do které bychom chtěli vložit státní majetek. To znamená, že vlastně to, co máme dneska ČES, ČEPRO, MERO, Lesy, Budvar, by se vložilo do té pojišťovny a výdělky z toho státního majetku by se investovaly. Proč dneska Němci mají vysoké důchody? Je proto, že tam mají 16 důchodových pojišťoven, jsou združeny v jedné asociaci, ale celkem jich je 16 v Německu. A ty pojišťovny berou peníze tak, že vlastně je schromáží a pak je investují. Takže oni koupili ty emisní povolenky. Jo? Oni je koupili za 10 euro a dneska je prodávají za 70. To je krásný, ne? Se 7 násobit zisk. My nic takového nemáme. My máme jenom ten průběžný systém, co tam nalejeme, to ten rok vylejeme. Ale nemáme to, aby prostě někdo mohl s tím balíkem peněz pracovat a investovat. I ta pojišťovna by samozřejmě mohla financovat některé ty strategické stavby tady v České republice. Ale ona by ty peníze zhodnocovala. Ona by ty peníze rozmnožovala, to, co prostě nám dneska chybí, a z toho by vlastně doplácela ty důchody. Takže státní majetek by sloužil k tomu, že by vygeneroval peníze, které by se zhodnotily a z toho by se doplácely ty důchody. Máme to spočítané tak, že dopad vlastně rozpočtový by byl nulový na Českou republiku právě díky tomu zhodnocení. A máme tam tedy sektorovou daň na banky, to říkám férově, 1% z obratu aktiv. Prostě banky musí přispívat víc, za mě celá jednoznačná věc. A v tu chvíli bychom i tyhle peníze vzali, to je 72 miliard ročně, 72 miliard ročně, 1% z obratu aktiv bank. A byli bychom schopni dofinancovat ten důchodový systém, takže by lidé odcházeli do důchodu v 63 letech. U těch, kteří mají těžkou profesi, náročnou profesi, tak za každých 10 odpracovaných let by se to ještě o rok snižovalo. 63 let je průměr Evropské unie dneska, naprosto běžná věc. V 63 letech by mohli odcházet do důchodu, měli by vyšší penze než dnes a normálně by to fungovalo. Nebylo by to v deficitu. Tohle je naše důchodová reforma. Ne zvyšování věku odchodu do důchodu. Ne, ne. Naopak, takhle by se to muselo udělat. No a co se týče té porodnosti, tak to je prostě dáno kombinací celé škály těch faktorů. Já samozřejmě tvrdím a budu tvrdit, že na nižší porodnost má výrazný dopad očkování proti covidu těmi mRNA vakcínami. Tomáš First a Smyslab to krásně, myslím, dokumentují. Vřele doporučuji se tam všem podívat, že vlastně neklesla porodnost u neočkovaných žen, ale klesla porodnost u očkovaných žen. A díky tomu, že těch očkovaných žen je podstatně víc než těch neočkovaných, je to daleko větší skupina, tak v tu chvíli máme prostě dneska porodnost 1,3 dítěte na jednu matku, čímž vymíráme. Abys nevymíral jako národ, potřebuješ 2,1 ze dvou lidí, dvě a trošku dítěte. Takže 1,3 je naprosté vymírání toho národa. A další efekt je samozřejmě ekonomika. Prostě dneska mít dítě je luxus. A stát, teď jsme schválili vlastně zvýšení těch příspěvků, ale my máme v programu ještě vyšší příspěvek, protože výchova dítěte stojí v průměru asi 3 miliony korun od narození do 18 let, tu rodinu. Takže když dáme 1 milion za dítě, tak je to podle mého názoru naprosto adekvátní a férové a je to daleko lepší investice, než to dávat do zbraní za mě, podporovat porodnost. A samozřejmě klíčový efekt je právě to, co si popsal ty. To jsou vlastně taková ta atmosféra společenská v současné době, kdy vlastně jako je nejlepší být single, mnoho lidí bydlí do 30 let doma s rodiči. Teď jsem viděl průzkum, že asi třetina mužů nemá sex do 25 let, tak jak chceme produkovat děti, to asi úplně jaksi neklapne. Takže prostě celá ta atmosféra jednak sociálních sítí, ta desocializace, která byla udělaná, narušení sociálních vazeb, aby byl přesný, která byla

0: napáchána v době covidu, to dneska my sklízíme to ovoce. Lidi změnili modely svého chování. Daleko míň prostě chodí, seznamují se, jsou na těch sociálních sítích, prostě když děcka na rok zavřeš doma s počítačem a s mobilem, tak je nenávratně poškodíš, nenávratně. A dneska všichni se diví, jak to, že jsou tady, že je tady 40% deváťáků s těžkými depresemi, že tady děti, asi 10% dětí má sklony k sebevraždě. No, tady je to, tady my jsme na to upozorňovali už tehdy, jsme říkali, nezavírejte školy, je to prostě dramatická chyba, zničíte celou jednu generaci našich dětí. Tehdy jsme byli za dezoláty, dezinformátory, antivaxery, dneska to prostě všichni vidí v přímém přenosu, že jsme měli pravdu. Takže tohle je obrovský problém a když vidím dneska chování mladých lidí, já mám, že jo, 3 dcery, dvě v dospělém věku už téměř, jedna je 21 let, druhý bude 18 v prosinci. A vidím, jak oni sami říkají, jak je těžký se dneska někde seznámit, že kluci chodí na bar a fotí se tam na Instagram místo toho, aby balili holky. Tak bohužel, ta doba se změnila, je jiná, bude se to velmi těžko měnit, úplně upřímně. Můžeme to nějakým způsobem podpořit, snažit se vytvořit podmínky pro výhodné podmínky pro mladé rodiny, pro to, aby zakládali ty rodiny s dětmi od čtvrtého dítěte, třeba být osvobozen úplně od daní a tak dále a tak dále. Ale to není všelek, protože tu současnou společenskou atmosféru, ten mindset, jako jsme single a komunikujeme na sociálních sítích, to je věc, která se bude měnit strašně těžko, bohužel. To, jako na to recept nemám.
1: Každopádně to prostě potrvá nějakou dobu, ale je dobře, že myslíte dopředu a já teďka koukám, neměl bych to říkat, ale zpět tady hodinu a čtvrt. Máš ještě chvilku, nebo...
0: Jo, tak pojďme třeba do půly teda. Hodinu a půl snad s náma lidi vydrží, snad je to nenudí.
1: Lidí je tu spousta. Právě v tuhle chvíli, teď momentálně nás vidí 1414 lidí a celkově nás zatím si pustilo 4380. To je málo. Některé pořady 24 v premiéře tolik ani nemají, ale já se nebudu se navážet do mainstreamových médií, já bych si ani to nedovolil, protože nebejt jejich skvělé práce, tak bychom ani nebyli. A...
0: To je pravda, kdyby dělali svoji práci, tak bys to měl daleko těžší, no, takže... Ale ne, tak já jsem rád za tenhle trend, tenhle zase je za mě pozitivní, že ta mainstreamová média ztrácí sílu. Že? Můžeme se podívat, pokles sledovanosti mainstreamových televizí, pokles čtenosti především, pokles čtenosti mainstreamových webů. Prostě Seznam čelí obrovskému úbytku lidí, já se tomu nedivím, protože to prostě to je Goebbelsovská propaganda, nic jiného.
1: Ale Unie tím teďka bdí, ne? Ta teďka bude schvalovat, že se budou dávat dotace těmhle těm, co myslejí správně nebo píšou správně.
0: No jasně.
1: A nepíšou a ne to, tak
0: Brusel musí podpořit svoji vlastní propagandu, ne? Jako, takhle to fungovalo vždycky, že musí si ty hodné musí zaplatit a ty špatné musí trestat různými pokutami, sankcemi a tak dále. To se na nás všechno řítí, to je nejenom ten DSA, který se snažíme nějakým způsobem okleštit úplně maximálně. To jsou prostě další předpisy vůči těm médiím a tak dále, že? A bude to dál, tak to, samozřejmě největší past, která se na nás chystá, je digitální měna. To je, proto oni chtějí taky, aby jsme to euro přijali, protože v tu chvíli, v momentě, kdy my přijmeme euro a centrální banka ve Frankfurtu řekne, my přecházíme na digitální měnu a stahujeme hotovost, tak máš smůlu, protože už nemáš vlastní měnu. Ty už si nemůžeš ty peníze vytisknout, prostě konec. Game over. A jakmile máš digitální měnu, tak si v pasti, protože v tu chvíli ten, kdo drží tvoji peněženku, tak kontroluje tvoje chování. Jak už řekl Michael Rothschild, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Protože prostě v tu chvíli zákony nejsou důležitý. Důležitý je to, kdo drží ty peníze. V tu chvíli ti kontrolují jakýkoliv nákup. Pak už je jenom otázka času, než ti stanoví nějakou uhlíkovou stopu, to už bylo v bankách, pak to zrušili. Že prostě každý tvůj nákup měl nějakou uhlíkovou stopu a když si prostě to bude tak, že když to vyčerpáš za ten měsíc, tak už si to nekoupíš prostě, no, tak budeš mít jak teď v Dánsku mají 200 gramů hovězího masa, jednu nádrž měsíčně do auta, jednu letenku ročně, aby tě někam jako pustili se podívat a šmitec, konec. Prostě to je, já nechápu absolutně, jak lidi můžou dobrovolně vstupovat do pasti jménem digitální měna. Absolutně to nechápu, protože to je konec svobody. To je, jako když někdo kontroluje každou vaši korunu, tak kontroluje vás. Může vás kdykoliv vypnout. Může vypnout celý ten stát, když bude odpojit od finančních prostředků. Jo? Budeme zlobit v Evropské unii, no tak nás vypnou. Prostě to je naprosto jednoduchá záležitost. To je Matrix na entou fašismu s tom nejčistším možným provedení. Já to absolutně odmítám. Budu bojovat za právo na hotovost a právo za platit českou korunou. Chtěl bych, abychom to ukotvili do ústavy, protože vlastní měna a hotovost jsou dva nejzákladnější pilíře osobní svobody každého jedince. Hotovost a vlastní měna.
1: No, ale tím se jako rozcházíš právě se současným prezidentem, který právě ten ryzí fašismus podporuje všema deseti, protože zavrádne pořádek a ví, že on má pořádek rád, hlavně ten jeho pořádek. A mohl by takhle vypínat ty lidi třeba jako, víš, jenom ukázat prstem, ne?
0: Ne, tak já teda, první poznámka, já si myslím, že se rozcházím s Petrem Pavlem úplně ve všem. Já mu nerad říkám prezident, protože mě to prostě uráží jako člověka, který miluje Českou republiku a jsem neuvěřitelně hrdý občanem téhle země, jsem hrdý na naši zemi, všude, kde jsem, tak říkám, já jsem z České republiky, máme nádhernou zemi. Takže já se asi rozcházím s ním úplně ve všem a z mého pohledu prostě řád a pořádek jsou dvě nejstrašnější slova, které tady jako kdo vymyslel, protože to je vždycky základ totality. Řád a pořádek to jsou dvě slova, u kterých začíná totalita. Demokracie jako taková je založená na určitým rozkolu. Vždycky, když někdo říká, měli bychom se jako společnost sjednocovat. No pozor, jednotný názor společnosti existuje pouze v totalitě. Demokracie je založená na různorodosti názorů. Prostě to je správně, že máme jiné názory, že je tady soutěž těch názorů. Až tady nebude soutěž názorů a bude tady jenom jeden jediný přijatelný názor, tak už nemáme demokracii. Takže já tvrdím, že není a vůbec na místě jakýmkoliv způsobem sjednocovat společnost názorově, jenom bychom prostě nemuseli být, jaksi, nebo to, co dělá ta Petr Pavel a ta současná opozice je, že rozeštvává ty lidi, že ona ten konflikt staví prostě na střetu dobra a zla. Oni jsou to dobro a my jsme to zlo. A tím pádem, cokoliv my navrhneme, tak je to špatný, protože to je strana zla. Jo? Nemůžeme navrhnout a nic udělat dobrýho, protože my jsme ti zlí. Že jo? My jsme ti, kteří tady nechtějí tu Evropskou unii, aby nám dopřála to všeobecné blaho. My jsme ti, kteří prostě nechtějí podporovat ten skorumpovaný režim Volodymyra Zelenského, posílat jim tam peníze našich daňových poplatníků, aby si mohli koupit ty krásné zlaté záchody a bidety. My jsme úplně hrozní, špatní a nejhorší. A jakmile tohle postavíš ten konflikt takhle, že neřekneš, OK, oni mají takový názor, my máme takový názor, ale postavíš to na konfrontaci dobra a zla, tak tím vytváříš atmosféru toho, že vlastně je správné se s tím zlem nebavit. Přece ten, kdo se baví s Reichlem, no tak to je... Kdo se baví s kacířem, je taky kacíř. To je přece alfa omega, to je dáno. Jo? A druhá, což je ještě nebezpečnější věc, nebo ještě nebezpečnější důsledek tohoto vytváření toho konfliktu dobra a zla, je to, že pokud seš na straně dobra, tak můžeš cokoliv, aby si potlačil to zlo. Jo? Můžeš být mimo zákon. Můžeš prostě vzít tu spravedlnost do vlastních rukou. Jo, prostě můžeš tady ničit ty tvoje oponenty, protože ty přece pácháš dobro. V zájmu vyššího dobra ty můžeš ničit ty kacíře, ty příslušníky toho zla. To je dokonce tvoje povinnost je ničit. Jo. Buď to je přibít na kříž, nebo je upálit na té hranici. Dneska se to dělá moderně, dneska ničíš reputaci. Dneska toho člověka likviduješ prostě tím, že vlastně jaksi celospolečensky z něj děláš zlo. Jo. Já tady mám souseda v Troji, se kterým jsme se vždycky povídali, zdravili a to. Teď jdu po ulici a já říkám, dobrý den, a on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Rajo. Jako, já mu neberu, že má jiný názor, než mám já. Já mu to vůbec neberu, to je jeho absolutní právo. A jako to, že máme jiný názor, to jako si nemůžeme říct dobrý den, jako pozdravit se normálně slušně, já to respektuju, že má jiný názor, já ho nebudu lámat a nebudu prostě se na něj dívat jako přes prsty, že si myslí něco jiného než já. A oni přesně tuhle atmosféru vytvořili. To není atmosféra různorodosti názoru, to je atmosféra bipolarizace a absolutní nesnášenlivosti toho tábora dobra vůči tomu táboru zla. Jo, když si vytvoříš Twitter, síť X, to je vulgarity, urážky, vyhrožování, že o mě chodí každý den nějaký SMSky, že mě někdo rozbije hlavu baseballkou, ať si dám na sebe pozor a tak dále, a že si pro mě přijdou a že až dorazí chlapci z Ukrajiny, takže teprve uvidím. Mě chodí denně, jo, protože já jsem zlo, já jsem ten, kdo prostě je tady kacířem a každý kacíř má být po právu a po zásluze upálen. A to je bohužel obrovský problém té České republiky, že když jsme dřív měli, někdo volil ODS, někdo volil ČSSD, Zeman versus Klaus, tak jsme se v hospodě o tom pobavili, kdo volí koho, proč volí koho, a pak jsme si dali pivo a bavili jsme se o fotbale a o holkách. Dneska? Ty volíš Babiše nebo SPD? No tak to se s tebou vůbec nebudu bavit. Pod mojí úroveň. Pod mojí úroveň se bavit s někým, kdo volí prostě ANO nebo SPD, to je absolutně ne, ty seš prostě plebs, ty seš odpad společnosti, protože volíš SPD nebo ANO. Takhle to daleko dotáhli a to je ten problém. To není názorová rozdělenost, to je nesnášenlivost a svatá válka, džihad, ve jménu dobra. A já říkám, že není nic horšího než páchání dobra. Protože jakmile člověk přejde na to, že páchá dobro, tak tím si ospravedlní úplně všechno, co dělá. Úplně všechno. I ten Cintula, co střílel na Fica, si myslí, že páchal dobro. On si myslí, že páchal dobro.
1: Hele, jako to nemáš naprosto pravdu a tam je ještě jako je ten třídní podtext. Jo. Všimni si, že SPD a ty strany a samozřejmě i Stačilo třeba, ať to není jenom jedno, tak se přece říká, že to jsou ty neúspěšný, ty méně vzdělaní.
0: Jo.
1: A ty, když teda chceš být ten, patřit do té top jako společnosti, no tak musíš adorovat teda samozřejmě generála Pavla a musíš volit pravdu a lásku, že jo, Havlovy hodnoty. Jo, a evropský hodnoty jsou vlastně taky Havlový, jo, nikdo neví, co to je, ale jo, a prostě je to tam jako jasně daný. A i v těch
0: já bych navrhoval zaprvé porovnat, ani ne dosažený titul, protože titul, já znám spoustu lidí, kteří vystudovali vysokou školu a jsou úplně hloupí, a naopak znám lidi, kteří mají základní vzdělání nebo průmyslovku a jsou to strašně chytrý lidi, jo, prostě pro mě nejchytřejší člověk v mém životě byl můj táta, který prostě měl stavební průmyslovku a byl to jako neskutečně chytrý chlap. Takže já jako určitě neměřím inteligenci dosaženým vzděláním. Vždycky mě někdo chodí a říká, proč neuděláš PhD a MBA a LLM? A já říkám, jsi se zvem blázen? Nebo jako prostě proč bych si to je posedlo s nějakýma titulama, jakože čím víc mám titulů, tím jsem jako chytřejší. Nechápu vůbec, jo. Já si strašně vážím obyčejných lidí, protože si myslím, že ten selský rozum je kolikrát mnohem jaksi účinnější než všechny tyhle ty rádoby dosažené tituly. Ale já bych udělal, víš, co bych udělal? Já bych udělal někde nějaký třeba jako inteligenční kvíz, nějakou soutěž. Jako mezi buď to příznivcema, nebo třeba jako členama těch stran. Jako docela si věřím, že kdybych třeba udělal dvojku s Tomášem Doležalem z SPD, tak jako nechci znít namyšleně, ale myslím si, že by nás tam jako jakýkoliv jiný duo těžko poráželo v tom parlamentu z hlediska nějakého všeobecného rozhledu a tak dále a tak dále. Tak ono by se pak vidělo.
1: Já to moc nevěříš teda. Je tam chodí i pospátku Piráti.
0: Jo, tak Piráti, ty by byli vážným soupeřem. Jako, ty by, musím říct, že to by byla opravdu jako těžký klání, protože to je až jako někdy opravdu, to člověk neví, jestli se má smát nebo brečet z toho, co oni tam jako jsou schopní vyplodit. Tak nemají, to jsou prostě elementární neznalosti moderní české historie. Úplně jako jak na běžícím pásu. A prostě pak mě baví, když třeba Matěj Hlavatý, který je starostou obce Tetín, pardon, blbě jsem to řekl, Tetín z východu Českého kraje, tak nás tam poučoval celou dobu, jak máme sestavovat ten státní rozpočet, a pak na něj vyplavalo, že zadlužil ten Tetín o 160 obyvatelech, zadlužil částkou asi 18 milionů korun. Tenhle člověk nás tam jde pak školit, jakým způsobem my máme sestavovat státní rozpočet. Ale nic proti mladým lidem, ale upřímně, já jako v 21, v 25, já bych nechtěl být poslancem, protože bych byl přesvědčený, že na to nemám. Jo? Že prostě musíš dospět, musíš projít nějakýma životníma zkušenostma, který se nikde nenaučíš, v žádné škole, musíš vědět, jaký je to vyhrát, jaký je to prohrát, musíš prostě umět si tím životem projít, abys měl nějaké životní zkušenosti. Takže za mě jako, to není jako teď vůči Pirátům, prostě pro mě lidi takhle mladého věku s naprosto vzácnýma výjimkama typu Matěje Gregora, který je prostě extrémně inteligentní kluk, a geniální rétor, myslím si nejlepší debatér do 30 let s přehledem v České republice, tak prostě nemáš na to, abys mohl správně některé věci zhodnotit, protože prostě vidíš naivně z hlediska toho svého mládí, toho, že ještě prostě si neprošel těma životníma programy, těma ránama, který ten život každému z nás jako někde uštědří. A pro mě prostě skutečně jako poslanec, dle mýho názoru, vůbec nevidím důvod, abychom tam neměli věkovou hranici třeba minimálně 30 let. Jo, aby ten člověk byl alespoň trošku otrkaný tím životem. Podle mě by to jenom prospělo. Takže to je první věc. A druhá věc je, znovu říkám, jako já bych chtěl vidět třeba tu vzdělanost kvazi těch lidí, kteří volí dneska Piráty a podobně, protože to absolutně nechápu. Jako, když je někdo jinýho názoru, fajn, já tomu rozumím, chápu, že by si třeba vybral ODSku, byť já bych to v životě nevolil, ale OK, jako jsou tam lidi, kteří jsou chytrý, jo? Vojta Munzar je chytrý chlap, i když je v opozici, Karel Haas je chytrý chlap, i když sedí v opozici, a má ta debata nějakou úroveň. Jo? S nima já si vždycky rád půjdu sednout do debaty, protože oni mají jiný náhled na Českou republiku, na svět, na Evropu, ale debatují věcně, slušně, mají argumenty a jsou to vzdělaný lidi. A pak jsou debaty právě třeba s tím Matějem Hlavatým, jako to je parodie. To je parodie na politickou debatu. Ten člověk neví nic. Bohužel.
1: No, tak bohužel, no, je to tak, jak to je, no, je to výplod. Hele, Jindro, 21:30 a já ti chci teďka moc poděkovat za tvůj pořad, za tvůj čas a za to, že jsi tady s náma byl. Vám, vážení přátelé, se chci omluvit, je tady spousta dalších otázek určitě.
0: A neuděláme ještě třeba smršť jenom nějakou rychlou, jako co tam ještě třeba zajímavého, ať nepřipravíme lidi o dotazy.
1: Tak dobře, pak rychle.
0: Mně to vždycky přijde, nemusí být. Já budu rychle, jo? Teď udělám bleskovku.
1: Tak, Emil, pane Reichle, je možné vystoupit z Lipské burzy, anebo je to také diktát EU v souvislosti se setrváním s Evropskou unií, takže jak je to s tou Lipskou burzou?
0: Ano, možné to je. Bohužel prvním předpokladem je to, abychom měli 100% kontrolu nad ČEZem, neboť v případě, že bychom neměli kontrolu nad ČEZem a vystoupili bychom z Lipské burzy, tak by nás minoritní akcionáři mohli žalovat o ušlý zisk. Takže ten správný krok je, nebo správný postup, jako udělala Francie, kdy vykoupila 14% minoritářů z EDF, Electricité de France, a Francie atomovou energii, veškerou energii vyráběnou z atomů, prodává za cenu, která je určená vyhláškou. Ve Francii není na Lipské burze, proto také mají vlastně nižší cenu elektřiny, než máme my. Takže je to možné, jenom to má nějaké předstupně, které musíme realizovat, abychom mohli odejít. Ale tam nás Evropská unie nedrží, odtamtud můžeme odejít zítra.
1: Tak tady, Marie, tohleto se objevuje docela často. Byly nebo nebyly, máte nějaké indicie o tom, jestli byly nebo nebyly volby cinknutý, jestli bylo ubráno teda SPD pro, a tady píše ještě stačilo a tak dál. Ta dehonestace médií před volbama byla neskutečná.
0: Já myslím, že to bohužel stačí, protože my se všichni pohybujeme v takové sociální bublině lidí, kteří se o tu politiku zajímají. Ať už to je prostě na těch sociálních sítích nebo kdekoliv tady na YouTube, Ale ty volby rozhoduje obrovská masa, která se o tu politiku absolutně nezajímá. A ta se prostě podívá někde na nějakou debatu a nebo volí podle toho, že někdo dobře vypadá, že je právě na té správné straně, aby se cítil, že je člověkem na správné straně a ti to tam jdou pak naházet. My jsme měli svoje lidi v volebních komisích a v podstatě nám hlásili, když otevídali ty urny, že to odpovídá ty hlasy. Takže nemyslím si, že to bylo jakýmkoliv způsobem cinknuté z hlediska počítání hlasů. Samozřejmě ta mediální manipulace, ta mediální masáž, ta byla obrovská a ta zapříčinila ten výsledek takový, jaký byl. Ale zaplať pánbu, že tady není Fiala. Já bych si to představoval ještě daleko rychlejší a efektivnější. Z mnoha věcí jsem frustrován, protože prostě já jsem člověk, který by chtěl pracovat a rychle ty věci zavádět, abych prostě plnil svoje slovo, ale prostě stokrát lepší, než kdyby vládnul dál Fiala, to by byla ještě daleko větší tragédie.
1: Tak Radek píše, že kolonie nesmí být energeticky nezávislá, budou zdržovat, obstruovat a nakonec bude elektřinu dovážet z těch správných zemí. No, nejedná se jenom o energetiku, já bych tohle přirovnal k zemědělství vůbec vlastně, jako té samostatnosti, že EU vlastně dělá všechno pro to, aby jsme samostatní nebyli. Druhá, kdyby jsme odmítli Green Deal, a to jsou slova Václava Klause, který mám zaznamenaný v Trhovém Štěpánově, tak se máme dočkat tanků tentokrát ze západu. Tak co s tím?
0: No, Evropská unie posiluje samozřejmě tu závislost, snaží se ji zvyšovat každým jedním krokem. Všechna ta nařízení vlastně fakticky jsou neustále jaksi přitahováním řetězu. Jo? My už na tom řetězu jsme, ještě máme jako šanci se nějakým způsobem odtrhnout, ale oni nás ještě blíž si přitáhnou a pak nám dát kovový obojek, ze kterého už se nevytrhneme. Jo. Ten kovový obojek je společná měna. Jakmile budeme mít euro, už nemáme šanci odejít. Takže ano, to je ta tendence Evropské unie. Oni dělají svoji politiku, která je pro ně výhodná. Naším úkolem je dělat naši politiku, která je výhodná pro nás. Ne papouškovat to, co je výhodné pro Brusel. Dnes jsme prostě v situaci, kdy celá řada našich zájmů je v rozporu se zájmem západní Evropy a cílem a úkolem politiků v naší zemi je hájet naše zájmy. Ne zájmy Německa, ne zájmy Francie, ne zájmy Bruselu. To znamená, že prostě my se musíme zásadním způsobem snažit si zachovat naopak co nejvíc našich práv, osamostatňovat se co nejrychleji a nejlépe to půjde a připravit se na buď to odchod nebo rozpad Evropské unie. Jedno nebo druhé přijde. Evropská unie tady nebude věčně. Nebyla tady ani Svatá říše římská, ani RVAP, ani Varšavská smlouva a nebude tady věčně ani Evropská unie. Naopak si myslím, že ten její čas se krátí a my bychom měli dělat maximum pro to, aby ten moment, kdy ji opustíme, ať už to bude z důvodu rozpadu nebo odchodu, byl pro nás co nejméně bolestivý. To je věc, kterou já se netajím. Diverzifikovat export, abychom nebyli závislí na Evropské unii, přivést sem investice z Asie, z Ameriky, tak aby jsme nebyli tady zase jenom závislí na investicích z EU a prostě připravit tu naši ekonomiku na to, aby ten přechod vládl.
1: Tak další téma, veliký válečné reparace z Německa. Viděli jsme tady Landsmannschaft, ty zase jako chtějí, aby my jsme jim platili nebo něco dávali. Tak co ty a reparace?
0: Jo, to bylo krásný, tak já jsem to už několikrát zmínil, že prostě dluhy se mají platit a ten dluh tady pořád existuje. Polský prezident Navrocký jasně řekl, že je bude požadovat. Nevím, proč bychom my zase měli být zpátky. Já musím říct, že mnohem se můžeme dnes od Poláku inspirovat, zejména tady od prezidenta Karola Navrockého, viz odebrání vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému. To musím říct, že konečně jako se někdo ukázal, že tu odvahu má. Ale mnohem dalším, on chce vyhlásit referendum o Green Dealu, odmítá migrační pakt a tak dále, takže za mě naprosto správný postup. Druhý problém je v tom, že ty Němci asi nám to dobrovolně nezaplatí. No. To je jako věc, která je zřejmá, muselo by se to nějakým způsobem jednat, nějak to prostě vyřešit chytře, což nebudu tady říkat, protože tím bych si vyrážel ty trumfy, ale jako představa, že my to vzneseme, oni nám to zaplatí, takhle to nebude. To prostě bohužel musíme být chytřejší než oni.
1: Uh, Další vize, pane Reichle, je nádherná, ovšem to by se museli odstěhovat všichni zrádci národa a celá opozice. A teď ty
0: to si nemyslím. To si nemyslím. Já myslím, že z mýho pohledu je to tak, že to je jenom o tom, aby a ty jedna lidé nebyli lhostejní, ale targičtí. Mnoho lidí, já říkám, že co nás nejvíc brzdí, já tomu říkám syndrom 3L, 3L. Lenost, lhostejnost, letargie. Prostě lidi jsou velmi často pohodlní a líní něco udělat, lhostejní vůči tomu, co se děje kolem nich, dokud mě se to netýká. No, nejhorší český přísloví, který kdy vzniklo, je nehas, co tě nepálí. Jo. To, že soused má problém, mě to nezajímá, mě se to nedotýká. Jo. Že tady někdo nechce být očkovaný, no a co? Mně to je fuk, já prostě s tím nemám problém. A když se to dotkne mě, tak pak teda na to náměstí půjdu. A letargie je prostě takové to jako zůstání v tom bahníčku, aby jako se to moc nějak neměnilo. A to jsou věci, které mě jsou bytostně cizí a já myslím, že teda první krok je to, abychom nebyli lhostejní, letargičtí a líní, to na prvním místě. A druhý krok je to, aby se ta naše národní sféra, národní platforma co nejvíc jednotila. Možná to zní divně od člověka, který tady založil další politickou stranu, ale já jsem v tu chvíli neviděl jinou možnost, než prostě tady vytvořit takovýhle politický subjekt, protože prostě v tu dobu tady nebyla vůle SPD se spojovat a přišla později, já jsem za to rád, že přišla. A Trikolora v tu dobu byla bohužel poškozená odchodem Václava Klause mladšího. Ale já si myslím, že správná strategie pro budoucnost je vytvořit tady něco jako v Německu AFD, v Rakousku FPE, v Maďarsku Fidesz, prostě jednotný subjekt, kde prostě na ty kandidáce by ty lidi našli všechny svoje oblíbence. Ať je tam Tomio Okamura, ať je tam Petr Macinka, ať je tam Filip Turek, ať je tam Matěj Gregor, ať je tam Libor Vondráček, ať je tam Tomáš Doležal, ať je tam Jarda Foldyna, samozřejmě by mě bylo ctí na té kandidáce být. A ti lidé v tu chvíli už neuvidí nějaký souboj a přetahovanou mezi námi. Uvidí to, že se tady ta parta lidí, která to myslí s Českou republikou vážně, rozhodla upozadit svoje ega a zatáhnout za jeden pro vás ve prospěch České republiky. Takže částečně to na lidech, aby nebyli líní, letargičtí a lhostejní, a částečně to na nás, a já se o to budu snažit, říkám to jednoznačně, abychom jednotili co nejvíc tu scénu, zapomněli na nějaké právě ty křivdy v minulosti, že ten řek o tamtom tohle a ten řek o tamtom tohle jiného zase, protože to je přesně to, co nás rozděluje úplně zbytečně. Zapomněli na to, kdo je pravice, levice, o to se dneska vůbec nehraje. Petře, vůbec. Dneska se hraje o ten střed už není mezi pravicí a levicí. Ten střed je mezi národně suverenistickými stranami a eurounijně progresivně liberálními stranami. To je ten střed, který se dneska na té politické scéně odehrává. A já jsem přesvědčen, že ty národně suverenistické subjekty by se měly združit do jednoho a vytvořit obrovský silný subjekt plný silných osobností, který by se prostě postavil na jednu kandidátku a pak má šanci ty volby vyhrát, protože těch 7,8%, co jsme dostali my a motoristi něco přes 6%, jestli se nepletu, tak to je jako krásný, je to obrovské množství hlasů, úžasná důvěra, mě to jako zavazuje, ale je to málo. Abychom reálně dosáhli těch změn, ty změny, které já tady popisuju, tak prostě musíme ty volby vyhrát. A ty volby nevyhráme, dokud se nespojíme. Takže tolik za mě.
1: No, pozitivní deviace víceméně vidím v tom, že teď momentálně v rámci komunálu, že jde do koalice nebo do spojení, prostě vidím dost často tady na severu, jak pro SPD, tak motoristi, ale i stačilo třeba, že ty lidi jsou na jedné kandidáce, možná to bude vzorem, pokud se to osvědčí, a lidi tomu prostě dají tu podporu.
0: Já dneska, jako když chodím s lidma, tak říkají třeba pane Reichle, my volíme vás, ale máme rádi i Filipa Turka, máme rádi paní Konečnou, já nevím co. Pak jsou lidi, kteří zase řeknou obráceně, pane Reichle, my volíme motoristy, ale my vám hrozně fandíme, vy jste hrozně fajn, ale volíme motoristy. Jo. A já jako jsem snad nenarazil na člověka, který by jako řekl, No, vás bychom zvolili, ale kdyby byl na ty kandidátce Turek s Macinkou, tak to teda určitě ne. Jako. Prostě my se pořád zabýváme takovýma žabomyšníma rozmíškama, které vlastně jsou úplně nedůležitý, nepodstatný. Jo. Proto já vlastně jako říkám, že o mě někdo někde řekl, něco někde prohlásil před třema rokama, mě je to úplně jedno. Jo. Prostě teď se hraje o to, abych jsme ubránili tuhle zemi, pro Boha. Jo. Já vždycky dávám jednu prostě takový přirovnání, že když tě napadne tvoji vesnici, když napadne nepřítel a chce jí zničit, tak ji musíš bránit i s chlapem, který ti chodí za manželkou, protože prostě jinak tě zabijou všechny. Jo? Prostě v tu chvíli musí opravdu veškerý tyhle ty rozpory stranou a musíme všichni táhnout za jeden pro vás, protože jinak to prostě prohrajeme. Jinak to prostě, jinak budeme na té straně těch prohrávajících. A já myslím, že za to žádný tyhle ty drobný rozmíšky nestojí. Snažím se zakopávat příkopy. Měl jsem samozřejmě nějaký rozpory se Zuzanou Majerovou. Přišel jsem za ní, pozval jsem ji na večeři, vyříkali jsme si to a máme teď zase úplně super krásný vztah. Jsem moc rád, že jsem se usmířil s Petrou Rédovou, kde prostě byla tam nějaký rozpor. Dneska už to vůbec neřeším. Myslím si, že ta holka se prostě snaží ze všech sil dělat, co jenom umí. Takže já prostě budu se snažit ty příkopy zahrabávat a ze všech sil se budu snažit jednotit tu scénu, protože jedno, kdo bude ve finále za kormidlem, kdo bude předseda, mě to jako já to neřeším. Pro mě je to důležité, abychom tu Českou republiku posunuli kupředu a pod jakou to bude značkou, to je nejméně podstatný. Samozřejmě myslím si, že ve straně pro mám skvělý lidi, jsem na ně obrovský pyšný, ať už je to Ivan Noveský, ať už je to Petr Zuska, kterého si nesmírně vážím, protože jako jeden z mála z té kulturní scény se dokázal postavit proti tomu všeobecnému páchání dobra. Mám tam spoustu dalších lidí, jako je Lenka Tarabová, obrovská srdcařka, Evička Kaprálová, naprosto fantastická ženská ředitelka základní školy, krajská zastupitelka, která píše o školství, nádherný texty, mnoho dalších lidí, ale myslím si, že prostě v tuhle chvíli není na místě jít jenom prosazování té vlastní značky a práce mezi sebou, tu o 1-2% na jednu nebo na druhou stranu, ale naopak prostě udělat co největší synergii těch hlasů do toho jednoho pytle.
1: Jo, a ten komunál tomu v podstatě nahrává. Budou tady i senátní volby. Prostě pojďme dál. Tady Sonja se ptá, prosím, musím se pana Reichla, jestli je pravda, že dal dohromady partu právníků, kteří budou pomáhat lidem poškozeným při přizdávání důchodů. Děkuji.
0: Zejména se to týká invalidních důchodů, ale budeme se snažit. Já jsem teda zdraje teď, jsem vlastně nabral a člověka, který má unikátní kombinaci, protože vystudoval jak právnickou fakultu, tak lékařskou fakultu. Takže je lékař i právník, což vlastně potřebuješ obě dvě ty dovednosti právě na tuhle tu záležitost. Takže dávám dohromady skupiny moje asistentka Ivanka Nová, kterou možná lidé znají z moderování demonstrací na Václaváku, tak je taky právnička, takže já jsem jenom zvědav, aby nás lidi nezavalili 20 000 žádostma a byli jsme úplně vyřízený, ale každopádně tuhle strukturu připravuju a pokusím se to nějakým způsobem dát dohromady a pevně doufám, že se na mě lidi nebudou zlobit, když to jako nestihneme odbavit všechno, protože já těch případů vidím strašně moc. Týká se to hlavně právě těch invalidních důchodů, kdy jsou snižovány ty třídy na základě posudků od lékařů, který často ty lidi ani neviděli. A to je prostě, pak samozřejmě to má dopad na peníze. A myslím, že třeba to, co dostávají u nás invalidní důchodci, to je výsměch. To prostě, jestli stát se má o někoho postarat, tak o lidi, kteří jsou nemocní nebo utrpěli nějaké zranění, ne vlastní vinou se ocitli v situaci, kdy se o sebe postarat nemohou. Stát se nemá starat o ty, kteří nechtějí pracovat, ale o ty, kteří nemohou pracovat. To je základ. A neplet se do života těm, kteří jsou schopni si vydělat na sebe sami. Takže budeme to dávat dohromady, budu to vyhlašovat nějaké dohledné době. Jenom pevně doufám, že se na nás pak lidi nebudou zlobit. Jestli nás to zavalí, tak budu muset prosit o trpělivost a o to, abychom se to nějakým způsobem dokázali postupně odbavovat. Ale chci pomáhat. Udělali jsme minulý týden sbírku na paní Pavlínu. Mám strašnou radost z toho, jak jsme dělali loni sbírku na tu báru z Opavy, která byla ve čtvrtém stádiu rakoviny. a my jsme vyzbírali, nebo lidi u mě na Facebooku vyzbírali přes 1 000 000 korun a ona mohla odjet na tu léčbu do Švýcarska a teď mě psal minulý týden její manžel, že ty výsledky z května, že jsou velmi pozitivní, že ta léčba snad zabírá. U ženy, 31leté ženy, mámy malého kluka, kterou naše zdravotnictví řeklo, že už jí nemůže pomoct a že už jí nabízí jenom paliativní léčbu, tedy jaksi bezbolestnou smrt, tak nám se podařilo vyzbírat 1 000 000 korun a pevně doufám, že to zachrání té Báře život. Takže budu se snažit pomáhat i dál. Musím říct, že to je věc, která mě dělá úplně největší radost na celé té politice, že prostě mám možnost pomáhat konkrétním lidem. To mě fakt baví.
1: Díky, Pavel Sichra, hezký večer, pánové, zdravím i ostatní lidi se srdíčkem na pravém místě. Za mě je potřeba obnovit vlastní hospodářskou politiku a odmítnout lobby. No, to je vlastně alfa, omega.
0: To je to, co jsem tady říkal, ano.
1: A tohle dneska vůbec nemáme, opravdu jsme...
0: V podstatě Pavel Sichra to vystihnul, to, co jsem se tady snažil v rámci toho ekonomického přednesu trošku do detailu vysvětlit, to nás vždycky napadají, že my jsme populisté, ale tak já myslím, že dneska jsem tady představil naprosto konkrétní řešení, jo? Že to nejsou jako zajistíme, uděláme, prosadíme, že to byly prostě konkrétní řešení pro obnovu naší ekonomiky, který jsem se tady dneska snažil vysvětlit s naprosto jasnýma dopadama. A z mýho pohledu prostě je to věc, která je vystihnutá tohle větou, jako národní ekonomika, omezení zahraničního lobby. To zahraniční lobby tady má neskutečně dlouhé prsty i do politiky a bohužel máme pořád plno politiků, kteří vymění tuhle zemi za kus žvance a za pár korun a za těch pověstných 30 stříbrných.
1: Prosím tě, tak tvůj vztah, tak Josef Skála, tak vím, že se znáte, ale s Ilonkou Švihlíkovou, jak jste na tom jako třeba spolupracovali?
0: My jsme chtěli dělat i seminář s Ilonkou, nakonec to nedopadlo z důvodu nějakého časového vytížení, seminář ve sněmovně, ale myslím si, že to dopadne. Příští týden Svatopluk pořádá debatu v Moravské Třebové, kde bude Ilona Švihlíková a budu tam i já. 30. května je to v Moravské Třebové.
1: Nebudu června 30.
0: Černá, aha, já jsem řekl květná, jo?
1: No, celé
0: promiň, já bohužel, jako časoprostor mě poměrně míjí, jako musím říct, že ty práce je strašně moc, tak se omlouvám, 30. června v úterý v Moravské Třebové, moc se na to těším, Ilona tam bude, já si Ilony nesmírně vážím, je to skvělá ekonomická expertka a má výbornou vyřídilku, takže kdykoliv se s ní moc rád uvidím a na tu debatu se těším, bude určitě přínosná, doufám, že bude plno. A Josefa Skálu, že my máme spolu, jako bych řekl, velmi právě respektabilní vztah, že vidíme ty věci trošku jinak, ale zaprvé mě ta debata s ním vždycky obohacuje, to je prostě nesmírně chytrý člověk a já se s ním bavím rád, já se rád bavím s inteligentníma lidma, přestože třeba mají jiný názor než já, takže já si jako Josefa, byť mám jiný pohled na politiku z jiné strany než on, tak si ho ale vážím jakožto inteligentního člověka, který má určitě v srdci zájem České republiky. A ty debaty mě s ním přijdou jako velmi, velmi přínosný. A musím říct, že jsem se ho naprosto kategoricky zastal v ty jeho skandální kauze, za kterou byl odsouzen s Vladimírem Kapalem a s Jurajem Šifrinem, kdy prostě to bylo největší zneužití justice tady od roku 1989 s naprostým přehledem, možná ještě předtím. Prostě to byla tak směšná, absurdní věc, kdy je odsoudili za to, že debatují o tom, jestli masakr v Katyni spáchalo sovětské NKVD nebo německá SS a za to je prostě odsuzují za zpochybňování genocidy. Ano, tak to prostě, to, kdyby mě řekl student v prváku v právech, tak ho vyhodím okamžitě, že tohle je trestný čin. A já jsem se tehdy Josefa velmi jednoznačně a jasně zastal. To považuji za naprosto absurdní politický proces. Pepa mi tenkrát psal a děkoval mi za to, já jsem mu za to psal zase e-mail, že to považuji za svou povinnost. A vím jednu věc, a to si na něm vážím velmi, že kdyby se podobná věc stala mně, což se může stát dnes a denně, protože na mě podává trestní oznámení furt někdo, tak já vím, že Josef by se zastal úplně stejně mě. Přestože prostě máme odlišný názory na některé věci, tak ten, ten společný vzájemný respekt, vím, že on by udělal to samý pro mě. Jsem si tím naprosto jist a proto si ho vážím a myslím si, že jakákoliv debata s ním by byla zajímavá a přínosná. Já se s ním bavím vždycky rád.
1: Ale tak já to někdy budu muset zase to zorganizovat.
0: Rád, jasně.
1: Ale každopádně tady je vidět, že prostě když jako lidi zůstanou lidma, jo, tak můžou mít jiný názory a můžou se prostě jako neschodnout, ale to neznamená, že se prostě k sobě nebudeme chovat jako lidi.
0: Víš, to je ještě, a myslím si, že tohle je jako skvělý téma. Jo. Prostě já se budu strašně rád bavit s Josefem, přestože má jiný politický vidění než já, ale vím, že má vlastně jakoby stejný cíl, to znamená suverénní bezpečnou prosperující zemi. On má jiný názor, jak toho cíle dosáhnout, než mám já, ale prostě ten cíl je společný a hlavně, nebo stejný, ale hlavně je to prostě člověk, který vím, že není jako, že to není zráce, že to nedělá kvůli penězům, že ho někdo neřídí, že prostě není jenom něčí loutka, která tady prostě prosazuje nějaký lobbystický zájmy. A s takovým člověkem já budu vždycky rád debatovat. Nikdy si jako nejsem přesvědčený, že mám patent na pravdu, že všechno správně vím já. Naopak, rád se inspiruju novýma názorama, novýma myšlenkama. A prostě pro mě je taková debata přínosná. Debata s člověkem, který vím, že jenom hájí nějaký jako názor, který mu tam tlačí jeho sponzoři, nějaký lobbysti, případně, že je to hnutí či strana, která vznikla tady za účelem toho, aby tunelovala veřejné peníze a vlastně lže lidem od rána do večera, jenom aby si nakradli, asi víme všichni, o kom se bavím, tak prostě taková debata pro mě přínosná není, protože ten člověk je, já nechci jako používat to slovo méně cený, jak používal Petr Macinka, ale ne méně cený, to je prostě člověk, který jako mě nemá co dát, nemá jakýmkoliv způsobem vůbec potenciál obohatit tu debatu, protože prostě vím, že ten člověk, jeho zájmem není bohatá, suverénní, bezpečná Česká republika. Jeho zájem je buď to prostě nějaká evropská kolonie, anebo prosazování a získávání politických bodů pro stranu, která tuneluje veřejné peníze. Takže s takovým člověkem já jsem jako, ano, půjdu s ním do televize, prostě abych lidem ukázal, že ten náš názor je a to naše směřování je správnější a že tady jsou pořád ještě politici, kterým záleží na obyčejných lidech a na jejich životech. Ale jako, aby se s ním šel bavit na pivo, to nepůjdu. S Pepou se rád půjdu sednout a taky jsme si párkrát sedli na kafe, někde jsme se popovídali a pro mě to je vždycky prostě přínosná věc. Takže pro mě prostě těhle lidé, kteří mají, a rád si sednu s Katkou Konečnou, mě to nedělá problém, rád si sednu prostě s lidma, kteří prostě mají jiné názory, než mám já, ale mají velmi podobný cíl, jako mám já, to je prostě to, aby se lidem v naší zemi žilo lépe.
1: Děkuju. Prosím tě, ještě tady jedno téma, a sice vy jste tam rozdělili tu vyšetřovací komisi, ne? Nebo
0: ano, ano.
1: Tak jak to vypadá, máš nějaký v tom mezičase, jak se to rozjíždí?
0: Máme první zasedání teď v pátek v 8 hodin ráno, takže tam si poprvé sedneme a budeme nějakým způsobem se bavit o strategii, jakou to vést. A ten plný běh se asi rozeběhne na konci prázdnin, protože teď někoho schánět na jakékoliv slyšení je nerealistický a navíc na nás 13. komisi, to znamená, budou dovolený a tak dále a tak dále. Takže teď se ještě sejdeme vlastně před těmi prázdninami, kde si řekneme nějaké základní fungování. Já se na to těším, protože tam jsou skvělí kolegové v té komisi. A zhruba někde od druhé poloviny srpna už bychom měli začít fungovat naplno.
1: Dobře, a jak je to vůbec v parlamentu přijímáno, tato komise?
0: No, s velkým zájmem. Musím říct, že co se týče koalice, tak já tam cítím obrovskou chuť pracovat a opravdu jak si rozmotat tohleto klubko zašmodrchaný, který prostě dneska ještě rozmotává dál Thomas Faulkner na Facebooku, vřele doporučuji sledovat, to je neuvěřitelný jako investigativ. Tohle by dělala Česká televize, tak na to budu koukat od rána do večera, opravdu skvělá práce. Takže z hlediska koalice, tam je fakt jakoby podle mě upřímně motivovaná snaha provést naprosto férový vyšetřování, ať prostě zjistíme, co zjistíme, ale dát lidem ten pocit, že tady jako spravedlnost není mrtvý pojem a že právo není zametáno pod koberec. A ze strany opozice tam je to různý. Někteří tam členové, musím říct, taky podle mého názoru mají naprosto upřímný zájem se na to podívat a logicky lidé ze STAN a TOP 09 to úplně nevítají, no, protože tahle kauza podle mého názoru prostě nebyla objasněna tak, jak by měla a já za sebe jsem velkým zastáncem toho, aby právo zase v České republice se vrátilo k tomu významu, který dřív mělo, abychom byli právním státem, protože pokud lidi budou mít pocit, že tady se jede kampelička, že tady jede bitcoinová kauza, různé tunely prostě přes politické neziskovky, samozřejmě právě dozimetr, a že se neděje nic, že ti nahoře se té spravedlnosti vždycky vyhnou, tak ten stát nemůže dobře fungovat. Takže já jsem si dal i závazek přístupu do politiky, že prostě budu chtít vrátit alespoň částečně, protože úplně to po těch 36 letech nejde, ale alespoň částečně důvěru ve spravedlnost v České republice. Aspoň částečně. Kdybych tam jeden střípeček přidal, tak za to budu rád a tohle je samozřejmě i cíl té komise.
1: Tak tady Marcela píše, že chodí počítat do volební komise, v této zemi není potřeba nic cinkat. Opravdu máme takové občany, kteří takto zvolili.
0: Je to tak.
1: A tady k tomu trochu částečně to vlastně navazuje. Marie Zauralová, jak to vypadá s tím školstvím a ministrem Plagou? Ještě jsem ho ani jednou neviděla vystoupit, neviditelný ministr školství, neuvažuje se i o jeho výměně. No, co školství jako takový a pan ministr a ministerstvo?
0: Wow, tak to tady bychom museli být další hodinu, ale dobře, zase já prostě jsem zcela jednoznačně zastáncem zásadní reformy školství. A podle mě naše školství nejde správnou cestou. Angličtina v současné době podle mého názoru by prostě měla být vyučována v první třídě, od první třídy, protože prostě musíme znát jazyky. Jo. To kdekoliv cestuju, to prostě, i když se bavíme v rámci střední Evropy, tak pokud to není zrovna se Slovákama, tak jako těžko bych si popovídal se Siartem v maďarštině, protože maďarsky neumím a on asi ne v češtině. A když tam je tlumočník, tak to prostě není ono. Jo? Jako ty potřebuješ ten osobní kontakt, osobní vazby. Takže pro mě prostě výuka jazyku je důležitá. A já jako bych byl velkým zastáncem naprosto zásadní reformy školství. Pokusím si velmi rychle představit. Základní školy, okamžité zrušení plošné inkluze. To je totální zkáza školství. Já mám hluboký respekt vůči všem rodičům, kteří se starají o dítě s nějakými speciálními potřebami. Hluboký respekt. To je kdokoliv to zažil, tak ví, jaká je to práce. A to prostě ty rodiče, kteří tohle podstupují a dávají celé srdce a veškerou energii, veškerou lásku tomu dítěti, to je prostě přede mnou, před nima jako fakt smeka. Nicméně to, že dítě se speciálními potřebami je vtaženo do v úzovkách normální třídy, to nepomáhá ani těm žákům, kteří prostě nemají ty speciální potřeby, ale ani tomu dítěti s jakýmkoliv postižením. Nepomáhá mu to. To dítě není hloupé, to dítě cítí, že nestačí v tom kolektivu, že je tam outsider a vytváří to úplně zbytečné prostě problémy a psychické bloky. To znamená, vraťme se k těm speciálním třídám se speciálními pedagogy. Nemějme to za něco, co je podřadné, co je degradující. Naopak, udělejme ty třídy perfektní, vyškolme ty speciální pedagogy, ať ty děti jsou velmi často talentované v nějakém určitém jednom segmentu. Jo? A ta škola jim to nedá. Oni mají třeba určité nějaké drobné postižení, takže jsou pomalejší v matematice, v češtině, já nevím, ve fyzice, ve všem možným, ale jsou třeba fantasticky nadaný na kulturu nebo na nějaké další věci. Tak pojďme dát to speciální školství a pojďme v nich neje gleichschaltovat, aby měli stejné znalosti matiky, přírodopisu, zeměpisu, ale pojďme jim dát tu šanci vyniknout v tom jejich oboru, ve kterým jsou jako extrémně talentovaní, To má být ten princip toho speciálního školství. Takže zrušení plošné inkluze, návrat ke speciálnímu školství, absolutní zákaz politické indoktrinace, vyhnat karabáčem všechny politické neziskovky, které tam do dětí prostě tlačí do hlavy jim genderismus a green dealismus a paneuropismus a tak dále a tak dále. Vyhnat je karabáčem. Jsou tam nasáčkované dnes a denně. Prostě přijdou za ředitelem, řeknou, my vám tady přispějeme, ale nechte nás tady, prosím, dělat tyhle ty semináře a lekce pro děti, strašidelná věc. Absolutní zákaz politické indoktrinace na školách. Platí to třeba na Floridě, zavedl to guvernér Ron DeSantis a fantasticky si to tam pochvalují. Střední školství, daleko větší těžiště na technické obory. Výuční obory, maturita může být jaksi nějakým způsobem rozdělená u těch technických oborů, kde já prostě potřebuji zpátky spíš mistrovské zkoušky než maturity. Jo. Já nepotřebuji, aby zase šikovný truhlář, aby prostě měl maturitu z matematiky. Já potřebuji, aby uměl dělat s tím dřevem. Ať dělá s tím šéfem, s tím řemeslníkem třeba poslední dva roky té školy a něco umí, něco se s tím naučí. Takže ta mistrovská zkouška je pro mě důležitá. A klíčová změna ve vysokém školství. Klíčová změna. Já to říkám všude, ať mě to všichni říkají, to neříkej, to lidi nepřijmou. Ne. Zavedení školného na vysokých školách. A já to hned doplním a vysvětlím. To by umožnilo prostě mnoho věcí v rámci reorganizace vysokých škol. Zaprvé stát by vypisoval státní stipendia. To znamená, že by si dopředu řekl, my chceme 1500 lékařů, 1000 ekonomů, 900 právníků, a na to by vypsal určitý počet stipendií. Děti, které by udělali přijímací zkoušky, by dostali to stipendium a studovali by za to státní stipendium. Takže ad jedna by stát vlastně mohl regulovat, kam potřebuje ty studenty směřovat. Ad dva, veškeré ty obory, jako je genderová studia, klimatická studia a tak dále, nula. Chceš si to vystudovat? Vystuduj, ale za svý. My to jako stát nepotřebujeme. My nepotřebujeme klimatické inženýry ani genderové inženýry. My potřebujeme šikovný lidi, kteří zase se prosadí v tom oboru a zase bude platit zlaté české ručičky. Takže chceš být genderový inženýr? Super, zase. Stát to nepotřebuje. A další věc, kterou by to umožňovalo, by bylo to, že jakmile by ty studenti dostudovali tu vysokou školu, tak by museli pracovat třeba 10 let v České republice. Protože ta investice do toho vzdělání je investice do toho konkrétního jednotlivce z našich daní. A vystudovaný lékař stojí třeba 5-6 milionů korun. Moje dcera studuje na lékařské fakultě, aby vůbec nebyl proti tomu. Studovala by za stipendium, dostudovala by a musela by 10 let pracovat v České republice. Pokud by nechtěla, chtěla by jít do Německa, vydělávat eura, do Švýcarska franky, super, ale pak by musela splatit těch 6 milionů korun, který do ní ten stát dá. Protože prostě ti mladí lidé si musí uvědomit, že to vysokoškolské vzdělání je investice z našich daní do nich. Oni nemůžou prostě si vzít 6 milionů za studium a říct, tak nashledanou, my jdeme vydělávat eura do Německa. Jo? Nebo spoustu máme tady studentů ze Slovenska. Super, ať tady jsou, ale ať zůstanou tady. Ať ty lékaři ze Slovenska zůstanou tady. A ještě by to umožnilo třeba jednu věc, jak řešit třeba ty lékaře v těch oblastech, kde jich je nedostatek. A to je prostě možnost toho, že kdyby přijal ten student po dokončení školy místo v nějaké takové oblasti designované, ať už je to Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a tak dále, nebo prostě jakékoliv ty oblasti, okresy, kde je hůře dostupný lékař, zubař a tak dále, tak by si odpracovával to stipendium dvakrát rychleji. To znamená, mohl by odejít už za 5 let. Jo, my ho tam nemůžeme přidělenkou poslat, to je protiústavní, ale motivovat ho tím, že když půjdeš pracovat sem, tak budeš moci vlastně si rychleji splatit to stipendium, které jsme do tebe dali, tak to je cesta, která je naprosto v souladu s naší ústavou, s našimi zákony. Tak to je prostě věc, která by totálním způsobem změnila naše školství. Jsou tam samozřejmě další věci. Já jsem byl v Singapuru, tam mají jedno z nejlepších školství vůbec na světě. Od prvního ročníku je tam vedou k vlastním projektům, k tomu, aby si zakládali svoje vlastní business projekty a ti učitelé do nich investují. Jo, to je prostě další věc, která by tady mohla fungovat, že by prostě studenti třeba v ekonomických oborech by měli dny pro investory, kde by přišli prostě lidi z PPFky a z Seven Energy a podobně a kupovali by si část projektu, jako byl D&D, by řekli, jasně, to je super projekt, tady máš 5 milionů korun a my chceme 30% z tvý firmy. aby ty studenti už od prváku takhle fungovali. Takhle to funguje v tom Singapuru. A z 30 členů třídy, která tam byla, mělo 21 lidí, projekt, už rozběhnutý business projekt, který měl hodnotu přes $1 milion. Přes $1 milion. 21 ze 30. Takže tohle je prostě věc, kdy to školství se musí vrátit zpátky k realitě, vrátit zpátky k technickým oborům, oprostit se o všech těch, jak říkám, genderistických a klimatických inženýrů, kterých máme přehršel a vůbec je nepotřebujeme, a zase se vrátit ke kvalitě českého školství. A přivést sem třeba i profesory ze zahraničí.

0: a efektivně. Takže ano, tenhle systém funguje. Prosím tě, poslední otázka a tady Vendelinovi děkuju za superchat. Zdravím, proč Česká republika nemá více průmyslu a továren ve vlastnící státu? Vždyť i jaderný si umíme postavit, jenom mít koule a prosadit to i vůči Evropě. Co stát vydělá, to pak ušetří svým lidem, tedy sobě. Jenom upozorňuji, že jaderný strojírenství, škoda jaderný strojírenství, jak se to jmenuje, je stoprocentně vlastněný ČEZem a je zajímavý, že ČEZ prostě pro svoji vlastní firmu jako nepřipravuje zakázku, což je úplně jako šílený a tam je, ten ČEZ je vůbec celý takový zvláštní.
1: Ale to je kompletně tady jako náš stát, jo? Prostě my tady máme české firmy, které umějí fantastické věci, jo? Prostě dneska IT zakázky, Proč to dáváme nějakému Microsoftu? Proč? Nebo IBM? Nebo když tady máme ty český programátory, my jsme špička v tom oboru, no tak jako dáme to českým moravským firmám a ty peníze zůstanou tady. To je přesně to, o čem jsem mluvil.
0: Ano.
1: Podívej, 36 let tady platilo, že stát není dobrý hospodář, tahle mantra, a že prostě soukromník je lepší hospodář, tak jsme prodali úplně všechno. No? Takže Maďarsko má dneska MOL, Poláci mají Orlen, my nemáme nic. Jo? My jsme tady rozprodali za hubičku naše banky, ke kterým se všichni dostali prostě za 5 korunů přeložení. My jsme rozprodali všechny naše strategické firmy a teď je na nás, abychom tenhle ten trend otočili. Já jsem přesvědčený a říkám to dlouhodobě, že bychom třeba v oblasti právě výroby elektřiny nebo distribuce plynu měli mít kompletně celý řetězec od výroby až po koncového zákazníka. To znamená nejenom ČEZ,

0: ČEZ jako výrobu, ale ČEZ distribuci, ČEZ prodej. Protože jakmile nemáš celý ten řetězec, tak je jedno, jak levně tu elektřinu vyrobíš, protože oni si na to nahází marže a stejně to budou prodávat za draho. V momentě, kdy to máš celý ten řetězec, tak zajišťuješ stabilní levnou elektřinu pro naše občany. A to je přece ten cíl. Já nepotřebuji, aby mi ČEZ vydělával 80 miliard korun ročně. Já potřebuji, aby dodával českým rodinám a českým firmám co nejlevněji elektřinu. Protože to se nám v té ekonomice zmultiplifikuje milionkrát. Jakmile budeme mít podnikatele, kteří budou mít nejlevnější elektřinu v Evropě, tak v tu chvíli budou oni stonásobně konkurenceschopnější, přijdou sem zahraniční investoři právě dělat různý čipy, prostě práci s vysokou přidanou hodnotou, skvěle placenou práci a tak dále a tak dále. To samé platí v plynu. Já když jsem říkal, že bych jel do Ruska klidně jedna toho nákupu plynu, což bych jel, plyn prostě je jedno, odkud je ono, ti, co si ho kupují, tamhle někde vždycky z Azerbajdžánu přes ruský trubky, tak jako víme, jak se to dělá, že jo, to je jenom vysačka Azerbajdžán, reálně to je prostě ruský plyn. Ale ty, kdybys koupil sebelevnější ten plyn a nebudeš mít tu distribuci a ten prodej, tak zase bude drahý. To znamená, ty potřebuješ mít kompletně celou tu sestavu od toho státního nákupce, který jediný to je schopný koupit, že to jsou obrovské peníze, až po přes distributora, což může být ČEPS a Net4Gas, až po prodejce, který to prodá tomu koncovému zákazníkovi. A tohle je věc, jak říkám znova, banka by měla být česká tady, státní, která bude financovat strategické projekty a bude poskytovat zvýhodněné půjčky, ať už novou manželům, nebo prostě lidem v nějaké obtížné situaci a tak dále. A zcela jednoznačně třeba já říkám potravinový řetězec. Něco jako byla jednota, potravinový řetězec, menší potraviny, ne ty obrovské nákupáky, ale menší potraviny, kam by dodávali čeští zemědělci a čeští potravináři. Prostě ty bys věděl, že když půjdeš tady do toho obchodu, tak si koupíš český potraviny. Možná třeba i dráž, ale český a kvalitní. Každý by se mohl rozhodnout, ale ty peníze by zase zůstávaly tady a byla by to podpora českého zemědělství a českého potravinářství, který mimochodem je strašidelným způsobem zanedbávaný v Polsku. Neplatí zemědělci ani sociální, ani zdravotní. Polsko má daleko vyšší evropské dotace. My jsme si zase nevyjednali nic. Takže ano, já jsem příznivcem toho, aby stát znovu investoval a aby stát u těch strategických odvětví si ponechával kontrolu nad určitým segmentem toho trhu. Protože ty, když dám příklad, když budeš mít státního operátora, tak všichni ti soukromí budou muset zlevnit. Všichni. Oni dneska jenom řeší, že mají kartel, že jsou tady tři, domluví se na cenách a my máme nejdražší tarify v Evropě. S přehledem. S přehledem. Jo? To, kolik se platí ve Francii, to je smích proti tomu, co platíme tady my. Protože jsou tři a domluví se. Kdyby tady byl jeden státní operátor a ne, že by tu cenu dumpoval, ale dal by prostě férový podle zákona o cenách s nějakou marží, tak ty soukromí by se museli přizpůsobit. Jinak by ty lidi odešli k tomu státnímu. To samé v těch potravinách. V momentě, kdyby prostě my jsme prodávali v těch jednotách jenom za nějakou přiměřenou marži, no tak by se i ten Lidl a Kaufland museli přizpůsobit, jinak by si ty lidi to šli kupovat do těch jednot. Takže to má spoustu benefitů a já prostě nevidím důvod, proč bychom měli na těchto oborech nechat vydělávat zahraniční investory, když na to může vydělávat stát. Prostě nevidím k tomu jeden jediný důvod.
1: Přesně tak, v Polsku je Biedronka třeba právě.
0: Biedronka, jasně. V Chorvatsku Plodine, já jezdím na dovolenou do Chorvatska, tam jdeš do Plodine, 90% produktů made in Croatia. 90% produktů. Vína, jdeš vína, jedno francouzský, jedno italský, zbytek chorvatský. Všechno.
1: No, přesně tak. Takže jo, ale Jindro, 22.14 protáhli jsme.
0: Na to, že jsme říkali, že budeme hodinu, tak to se nám to trošku vymklo z rukou, ale snad se diváci nenudili tady, tak doufám,
1: nechtěl že... Nechtěl to mít dlouhý, takže přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost, díky za těch víc jak 1080 lajků v tuhle chvíli, klidně přidejte další. Jindro, já ti moc děkuju za dnešní pořad, doufám, že tu nejsi naposled a že se brzy domluvíme na nějakým repete, protože je to pro mě státní svátek s tebou vést debatu a
0: Já když mě nebrali tehdy televize a zakázovali mě tam chodit, respektive mě tam nezvali, tak jsem tehdy říkal všem těm lidem na té alternativě, že jim slibuju, že až budu mít možnost chodit do té televize, takže nikdy neodmítnu jejich pozvání a že vždycky budu chodit za nima dál. Takže kdykoliv, Petře, ty zavoláš, tak mě tady budeš mít, protože já si to vážím.

0: vážím, že jsi mi dával prostor dávno předtím, než jsem se dostal do toho mainstreamu a jsem za to vděčný a prostě proto kdykoliv ty řekneš, tak tady budu rád. Chtěl bych ti moc poděkovat za pozvání a za možnost takhle obšírně vysvětlit politiku pro, protože k tomu já vlastně nedostávám příležitost v těch televizích, tam je to všechno rychlý a většinou se bavíme o tom, jestli dáme 2% na obranu a jestli Pavel pojede do Ankary nebo nepojede, to mě opravdu jako nezajímá v podstatě. A tady jsem měl možnost dneska vysvětlit lidem náš program a to, co bychom chtěli pro ně zrealizovat. Takže já ti za to moc děkuju, za tuhle příležitost. A chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se dívali, kteří třeba budou tohle vysílání sdílet, kteří si třeba kliknou na sledovat kanál Petr Bureš TV, protože děláš skvělou práci, takže určitě dejte si odběr u Petra, podpořte ho, dělá opravdu výbornou práci. Moc ti za to děkuju a moc děkuju všem lidem, kteří se dneska dívali. Vážím si toho, věřte mi, že pořád vnímám politiku jako službu, že to není tak, že vy jste tady pro mě, ale já jsem tady pro vás. Moc děkuju.
1: Přátelé, jenom pár vět posledních. 2. července v 15 hodin v Praze, Novotného lávka, tak tam pořádáme autogramiádu 3 autorů, Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů, o kterých jsme tady mluvili, mockrát u nás byl, Má cesta osvobozením Donbasem, Jarda Doubrava, který taky vlastně, že tuhle tu knížku jsme vydali, Ladislav Novák, kancléř 3 prezidentů. 2. července, 2.7. v 15 hodin na Novotný lávce. Prosím vás, registrujte se mi už teď všichni na tady dole, to je napsaný Petr Bureš TV, @seznam.cz. Míst máme 160, takže ať se nám tam vejdete. A díky vám, kteří už jste se mi napsali, a budeme moc rádi, když se zase uvidíme. Bude tam spousta zajímavých hostí. Křtít by měl, jeden ze křtitelů by měl být náš jediný kosmonaut, který ve vesmíru skutečně byl, takže jeho se můžete zeptat, jestli ta země skutečně je platná nebo kulatá. Vladimír Remek a Josef Skála tam bude taky, Jindro. Já doufám, že ty si uděláš taky čas. A bude tam spousta zajímavých dalších lidí, to vám postupně budu říkat, jaké další hosty tam ještě uvidíte. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a jak se říká tady už více jak 6 let, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Moc vám děkuju. Hezký večer všem. Díky moc.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

Lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nenepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65. tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: jak se jednou Nick chopí kytary. Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem i hned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bowieho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence a slibuje jí, že bude překvapena, jak to tam má nahoře útulné.
1: Uvidíš, že půdy jsou mnohem hezčí, než si myslíš.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, Růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvěčnit podivně krásné popěvky zpoza clony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Vím, že tě miluji. Vím, že tě zřím. Je mi to jedno. Sebe nevidím.

0: Kalendárium 165. končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: Niku, prý tě nazývali Van Goghem hudby.
2: Ale to snad ne.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Možná se divíte, vážení nepodvolení, že začínáme o něco dřív. O minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív. Máme svoje černé, stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiproud tak populárním, že i ti budiš k ničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme. Při naší poradě vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní. Dneska už by byl nepoužitelný. Pokusím se k němu dostat příště. Je závažný a jsou to pozoruhodné věci. Čili ano, to jsme si odechli. Máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Vys můj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob, minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle vlastně zrádce, kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hajku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali STAN, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hajku, děkuji. Děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rábelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to
velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji se to soudit, i když ve vašich dopisech mě kde kdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak.

Dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, řekl bych, říká Rapid Fire 5886. Nevím, jestli to tak můžeme říci, já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo, jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střed bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci, ty ještě měli jisté brzdy jistým způsobem. Tohle jsou takový ubožáčci. Vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, je, že to tam jako minuta, nevím. To je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, Béďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí. Ale já to okomentuji tam. Jo, já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta Mára, mír všem. A vám také, pane Heku, co říkáte na to, že i v mainstream v médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu. Tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit, rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom věsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu otisknout Politico, to je rudé právo bruselské, které si to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi už jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naši televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale

Rozumím tomu názoru, velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně, tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ano většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L. Já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité. No vláda rozhodne ve sboru, měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim najmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu, on by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážnej kus, absurďák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
Pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hajku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám. Jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tedy zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj, ti dozimetři. V úctě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě, a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, vy jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc, ještě bude dnes a zítra a pak ve středu, neřeknu vám, co bude od středy. Udělíme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis, mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné. Protože když se to nebude líbit, je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty. Za další miliardu, za 100 rozhazují dalším, zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten vztah a tihleti. Mimochodem ten vztah žasnu jako na jeho popularitu. To je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu. Jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanadávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali, potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadstiútrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně jsou vyjádřeními pana Klause převážně souhlasím a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu, v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho lynčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla, než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř, protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní vysoká schlíží. A ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás čtenáře žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec, by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad. Ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že
SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády. Jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka. Vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hájku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kde byl také Miroslav Kalousek a všichni tihleti vlčáci, kteří věděli, že si z toho něco urýpnou. To téma těch restitucí je ale složité. Opravdu, Václav Klaus byl proti. Nakonec to nevetoval, protože věděl, že by to posunul jen o 14 dní. A měl s těmi Topolánky a spol tolik sporů, že nechtěli je hrotit na těchto tématech. Ale já bych řekl svůj názor. Já si myslím, že ty restituce tak, jak byly udělány, správné nejsou. Ale tak, jak byly udělány. Myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. To nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí. Ne v tom, že jsou. Že jsou je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma. Možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z Jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě. To předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty.
Takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout, zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace, nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát, zjednodušeně řečeno, připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, na té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby. A stejnou otázku mám, pokud jde o tu nešťastnou amnestii, tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic se neprivatizovala, žiju z důchodu. Díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku. Nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj. Ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal v tom včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé zkroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout potom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 200-250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zase nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo
A Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle. Bohužel nenásledovali ho pak další, ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smyčkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

0: Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takhle tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou a vyhodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak se nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné demonstrace, leta už. Ostatně jako teď třeba v Brněnští už leta také dělají ty mírové pochody, nebo karlovarští ne, přátelé a tak dále. Nebuďte z toho roztrpčen, že je vás málo. To množství opravdu je méně podstatné než ten fakt, že to někdo zvedá. A že třeba my tady se pak na poradě k tomu můžeme dostat a zvednout to do hlav dalších lidí. Protože ten proces ostudný, který zatím není dokončen, je instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces. Oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že se konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále. Budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat, jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na četu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní, nepochybně účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat. O tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu, ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku. Jako obvykle jsem zkouknul porady tentokrát ze dne 15.6. A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálil do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správní chlapci. Co s těma lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jinej, je ještě zbabělejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ač teprve 46-letej, se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabilci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska. Michale, nejprve k jednotlivostem. Není to tak jednoduché, to převedení do státního rozpočtu není to též. Neplatí se žádná další daň na ČT a ČRO. Ne, je to z těch daní, které jsou, a tam největší částky platí firmy, platí bohatí lidé relativně, přestože to zdanění bohatých u nás ještě naštěstí není tak dramatické jako v západní Evropě. Platí ho daleko víc ti ostatní, než ti, kteří to museli stejnou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy, jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo. Protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací. A kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svými, se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl, ne, pojďme dál. K plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiproud udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiproud. Nejsem si tedy jista, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiproud na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem, Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez té slevy proti proudeře. Ale když přejdete do košíku, tak už tam ta vaše sleva bude. Nemusíte ji žádným způsobem si tam doplňovat nebo nic. Prostě vyberete si ten produkt a když jdete do košíku, už tam bude ta vaše sleva a jde ta částečka z toho pro protiproud a moc za to děkujeme. My možná už v pátek tady budeme mít pana Fialu s tím pozoruhodným panem doktorem ze Slovenska a s tou jejich živou vodou už je hotová a oni nám ji představí a od toho okamžiku možná bude už i možné ji kupovat. Čili v pátek moc se na to těším, bude to možná další krok k něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobrá a ty medíky teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu a to si přisadím představeným a tedy i politikům, slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil, to požehnání patří vám všem, samozřejmě. A to přání lásky v tom rozbombardovaném světě je úplný klíč k té naší naději. Protože láska 100%, jakkoliv ji havlisté zneužili, 100% nakonec zvítězí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Chvilku s tím mám společnost. Slečno, můžete mi říct, proč za mnou chodíte? Zatím nejste na záběru, můžete mi to říct anonymně. Máte na to nějaké instrukce, nebo vy, pane? Říkám, nejste na záběru, můžete mi to říct zcela anonymně. Nemůžete k tomu nic říct, takže evidentně máte instrukce. No, nevadí. Je neděle 21. června 2026 a je tu další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. V minulých dílech těchto protestů chodili milion chvilkaři třeba k budově Českého rozhlasu. Nyní se rozhodli, že navštíví pro změnu budovu České televize. A jako vždycky, já budu účastníkům pokládat dotazy, například proč jsou tady, nebo v čem si myslí, že je konkrétně Česká televize tak moc nezávislá a třeba v čem je to ohroženo, když se to dá pod rozpočet, či se ušetří nějaké peníze. Na budově České televize již nyní vlastně visí děkovné vzkazy zaměstnanců této stanice a další vzkazy podporující Českou televizi se momentálně věší. Je zhruba hodina a čtvrt před plánovaným srazem, před metrem Pražského povstání a nyní to v cíli pochodu, který bude trvat zhruba 15 minut, protože je zhruba 600 metrů dlouhý, to vypadá takhle. Až teď jsem si všiml, že začali dělat slogan Černou vysílat nechceme. Nevím, jestli by tohleto přijali třeba bojovníci proti rasismu jako pozitivní vzkaz. Dobrý den, měl byste čas a náladu někdo na rozhovor?
1: Kam to půjde?
2: Jste od motoristů, že jo?
0: Ne, Inkorekt.cz, ale pozor, nejsem sice od motoristů, ale s vámi asi se neshodnu na tom, proč tady jste.
1: Hlavně mi nechápem, proč jste tady vy na to.
2: Ano.
0: No, protože mě zajímá právě názor té druhé bubliny. Jo.
3: No, dobrý.
0: Jo. A vy mě od někud znáte, nebo?
3: Že jste tady hrozně brzo, nebo to, že to máte natočený, že tady nikdo není, nebo to?
0: Ne, nebojte, byl tady po celou dobu akce a většinou opravdu zabírám i těm počet účastníků, já vždycky říkám, jakoby s tím časem.
2: Jo.
0: Nevadí, v pořádku. Se mi vlastně líbí ta myšlenka některých fanoušků Milionu chvilek, který vlastně řeknou, aha, tak ty s náma nesouhlasíš, no tak to nemáme o čem se bavit. Není debata základem demokracie. Uvidíme, jak vyjdou následující pokusy. Tohle to je poměrně zvláštní. Tohle to jsou instrukce pro zaměstnance České televize s mapkou, kde mají stát, aby podpořili demonstranty. Já nevím, není tohle to samo o sobě vlastně argument k tomu, nebo důkaz toho, že opravdu to není veřejnoprávní instituce, ale instituce jedné bubliny. Stávka. Dobrý den, měl byste čas a náladu na krátký rozhovor? Tak důvod, proč jste tady, prosím, tedy pokud jste na tom pochodu na podporu České televize.
4: Ano, samozřejmě jsme. Ten důvod je jednoduchý, stavíme se za Českou televizi a chceme proti znárodnění.
0: Znárodnění chápete, my chápu to tak správně, že vám vadí ta změna financování.
4: No, mě vadí prakticky všechno, co dělá pan Babiš a jeho vláda, nebo ta banda, co tam teďka je zlodějů, ale především to, že nezávislost je zrušená tím, že když někdo platí, tak taky velí. A už jenom to, že v tom prvním návrhu je snížení rozpočtu o kolik miliard, tak to znamená, že ta televize buď bude muset dělat ústupky, nebo skončí.
0: Okay. Já jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že Česká televize je objektivní?
4: Rozhodně ano.
0: Zkoumal jste třeba poslední porušení kodexu nebo zákona o veřejnoprávním vysílání?
4: Těžko se to hodnotí, mně stačí, když vidím, kdo sedí v radě Českého vysílání. Pan Xaver, pan Matoha, tyhle ty ostatní lidi, tak pro mě nejsou rozhodně zárukou objektivity.
0: Nevím, jestli mě znáte, ale o mé osobě Česká televize poslední dobou natočila reportáž. Vůbec mě nevyzvali k tomu, abych se k situaci vyjádřil, přestože mě tam teda nazývají docela jako tvrdými slovy, nekompetentní, dezinformátor, ultrapravičák. Myslíte si, že to samo o sobě není důkaz nevyváženosti, když o mě mluví a nejsou schopní se mě zeptat?
4: Já vás neznám a Český televize věřím, tím bych to skončil.
0: Děkuji vám. Užijte si akci. A tohle to minář a Česká televize vlastně dělají se společností. Radikalizují a pak kolem vás projde člověk, namíří vám telefon k obličeji a začne po vás pokřikovat, že jste ruský kolaborant. V čem jsem ruský kolaborant?
5: V čem?
0: Jo, co konkrétně dělám, že kolaboruji s Ruskem?
3: No, všechno, co sdílíte.
0: Buďte konkrétní, prosím
3: pěti.
0: Všechno,
3: co sdílíte.
0: Cokoliv, řekněte něco konkrétního.
3: Všechno, co veřejně sdílíte.
0: Já sdílím třeba Seznam zprávy, je to kolaborace s Ruskem?
3: No, s vaším podáním ano.
0: A v čem? Buďte konkrétní, v čem jsem ruský agent, když to říkáte?
3: Dobře, tak si, tak si popovídáme.
0: Jo.
3: Kdo začal válku na Ukrajině?
0: Rusko.
3: Rusko?
0: Okay. Rusko napadlo Ukrajinu, nemá tam co dělat. Jeden stát napadl druhý suverénní stát. Myslíte si, jestli to nemyslím? Vy máte totiž informace od nějakých idiotů, kteří se mě snaží pošpinit s tím, že my dělají nějakou ruskou nálepku. Putin je diktátor a já ho tady nechci. Ale pozor, to neznamená, že nemůžu kritizovat některé věci, co se dějí na Ukrajině.
3: No,
0: rozumíte tomu?
3: Třeba konkrétně?
0: Třeba konkrétně korupce? Která je... Ukrajina je na tom, ano, Ukrajina je na tom jenom opět míst lépe než Rusko. Což není úplně dobrý, že jo? To znamená, že pokud posíláme na Ukrajinu nějaké zbraně, bylo by fajn, abychom aspoň měli nějakou evidenci. Proč žádnou nemáme?

0: byl napadl cizí zemi, odznačíte mě z pozice kolaboranta s Ruskem, nebo si na tom budete trvat?
1: No, já si na tom budu
0: trvat. Tím pádem se nemáme o čem bavit, naschle.
2: Jedna kamera České televize, druhá kamera Česká televize natáčí protest za Českou televizi. Geniální. Tak já jsem se s vámi tedy přišel popovídat, já jsem inkorekt.cz, prosím pěkně, asi nebudu úplně souhlasit s tím, proč tady jste, ale přišel jsem vás pouze vyslechnout tedy, za jakým účelem tu jste a proč, abych si poslechl ty lidi, kteří mají opačný názor než já. Jste v pořádku, když vás natočím a uděláme spolu rozhovor?
3: A to je pro jaký média?
2: Inkorekt.cz.
3: A to se bude vysílat kde?
2: Bude to na mém YouTube kanále a na mém webu inkorekt.cz.
3: Já myslím, že my poděkujeme za zájem a máme určitě opačný názor než vy, protože já si myslím, že husákovský češtin 2.0 jako si nechceme užít i nadále. Stačila ta 1.0, děkuji.
2: Dobrý, tak jo, užijte si akci, díky, nashledanou. A co vy, dámy? Dobrý den, Inkorekt.cz, Kubásek, měl byste čas na krátký rozhovor? Pokud tedy se chystáte na ten pochod, kdybyste tady jen tak stáli, tak vás nepotřebuji.
4: Stáme se.
2: Jen tak stojíte na ten pochod. Tak mohu se všemi kameru?
4: To bude korekt.
2: Bude to korekt, bude to zcela nesestříhané, takže první se zeptám dámy. Co vás tedy hlavně motivovalo k tomu sem přijít a jestli je to vaše první akce Milionu chvilek pro demokracii?
5: Není to moje první akce Milionu chvilek. Chodím občas jako na demonstrace, když je to důležitý, což dneska určitě je.
2: Co vám vadí nejvíce na současných změnách, pokud se budeme bavit o veřejnoprávních médiích, třeba vás tady, pane?
6: Mě vadí, že se nám postupně snaží vzít možnost se asi zřejmě dozvídat jakoby nějaký neskreslený informace a že to všechno spěje zase k nějakému možná totalitnímu režimu nebo jako totalitnějšímu.
2: Okay. Vy považujete Českou televizi za absolutně nestranou, objektivní, anebo třeba dokonce bezchybnou?
7: Tak bezchybný není nikdo, absolutně nestranný nemůže být taky nikdo, ale jako používat to, že jedna strana má třeba 3 minuty zrovna jako druhá, když ta druhá strana používá nekorektní výrazy, jenom expresivní, tak to ani nelze být korektní, anebo když je někdo korektní, tak to je pak nevyvážený, protože prostě v takovým krátkém čase nelze vlastně informaci dostatečně objasnit a vynoří se pouze emoce, což je špatně.
2: Já vám dám jeden konkrétní příklad, proč, a to řeknu rovnou, asi úplně nesouhlasím s tím, co jste řekl. Česká televize nedávno vydala reportáž reportéru ČT a tam asi 2 minuty zmiňovali i konkrétně moji osobu. Pomluvili mě tam, onálobkovali mě tam a přestože jsem si všimnul, že autorka té reportáže mě začala sledovat na Instagramu, tak se neobtěžovala napsat, neobtěžovala se zavolat. Je tohle podle vás ta chyba, nebo si nezasloužím prostě prostor, začnu zase tady u dámy?
5: No já myslím, že by bylo fajn jako používat informace správně, což se v naší společnosti učíme teprve. Ale je potřeba právě stát a prostě dávat najevo, že se to chceme učit. Že máme prostě jednat správně.
2: A to, že mi nedali prostor se vyjádřit přesto, že mě tam onálepkovali, považujete za v pořádku? Třeba vás tady, pane, se zeptám.
6: Vůbec netuším, o co šlo, takže asi se k tomu nemůžu vyjádřit.
2: Onálepkoval mě tam jako dezinformátora, jako člověka, který útočí na migranty a na Evropskou unii. Ale jak říkám, problém je asi, že mě vůbec neoslovili s nějakou reakcí. Je to podle vás korektní?
6: Asi není. Děláte to, co říkáte, nebo neděláte?
2: Kritika podle mě není útok. Jo, já jsem hodně euroskeptický, neschvaluji rozhodně ilegální migraci a upozorňuji na jednotlivé případy, kdy to vedlo třeba i k omezování svobody slova, jako třeba v Německu, v Francii nebo ve Velké Británii, ale rozhodně neútočím na migranty. U Evropské unie mi spousta věcí vadí, jako třeba Green Deal nebo jejich snaha, aby u nás bylo zavedeno euro i přes většinovou vůli obyvatelstva, to ano, ale není to útok. Pořád si myslíte, že, nebo mám podle vás teda právo se ke své vlastní osobě vyjádřit v reportáži?
7: No, pokud jako vaše údaje, které nám tady sdělujete, myslíte, že jsou správné a korektní, tak by se mohlo, otázka je, protože jsem to taky neviděl, takže k tomu nechci zaujímat svůj názor, protože já jsem člověk, který nejdřív si shromáždí fakta a pak si udělá svůj jako vlastní názor. Já taky nereaguju na první vlnu, která se kde objeví, ale snažím se získávat informace z různých

0: zdrojů a pak si vlastně udělám svůj vlastní názor. A proto tady teď taky jsem, protože i já cítím, že pomocí peněz lze ovládnout jako médium a i management firmy, a to považuji za velmi nebezpečné, obzvlášť když vlastně koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu fungují a není pravda, že většina to má nějak jinak, protože v každé zemi to je trošku jinak. Jsou severské země, které mají třeba jako pevnou daň. Ve Švédsku třeba zase prostě mají různé doplňující obranné mechanismy, když to u nás, co se tady jako chystalo, tak ty vlastně obranné mechanismy nejsou žádné a není připuštěna ani nějaká diskuze, což je úplně do nebe volající. Toť vše.
1: Tak jenom závěr doporučím, je to reportáž motorovou pilou reportéru ČT, ale jinak samozřejmě já vám děkuji, respektuji, že jste mi poskytli takhle rozhovor, i když se spolu neshodneme, a užijte si akci. Díky moc. Dobrý den, Kubásek, Inkorekt.cz. Měli byste prosím čas a náladu na krátký rozhovor?
2: Času máme dost, ale nálada trošku chybí.
1: Jestli nechcete, nevadí. Nemám vás natočenýho, tak stačí říct ne a já odejdu.
2: No, záleží na otázkách. Politici taky říkají, že jim záleží na otázce. No tak teď jde...
1: Tak já se jí zeptám. Proč jste tady?
2: No proč jsme tady? No... Protože nejsme spokojeni s tím, jak se to dnes vyvíjí v televizi a vůbec v politice a ve všem. Mě 80 roků a já to nechápu. Já úplně nechápu, co, jak takhle se může něco dít. To je.
1: Já vám přepnu kameru, že na 80 vypadáte naprosto skvěle.
2: No tak to tam nechte.
1: Já vám řeknu, já se vás zeptám. Myslíte si, že Česká televize je opravdu objektivní?
2: No, záleží, jak se na objektivitu díváme. Ono objektivní, no tak... No, je to těžký, no, ono ti naříkají, že tam není nic o bitcoinu, pane bože, teď toho už je tolik, těch bitcoinů a těch dozimetrů a toho všeho, teď to je takový nesmysl, proč oni se v tom pořád tak hrabou, no tak já nevím, jak je to daleko, jestli už budou odsouzení, nebudou, nebo jak, ale je to takový všechno divný, no.
1: Poslední dotaz, protože já to mám takhle rychle. Co byste řekli, kdyby Česká televize natočila reportáž, mluvila tam o nějakém člověku, tam ho nějak jako označovala nějakými nálepkami, jedno úplně jakými, ale zároveň tomu člověku vůbec nedala prostor k vyjádření. Je to podle vás objektivita nebo ne?
2: No tak není, samozřejmě, že není. To jsou triviální věci všechno, že jo.
1: Víte, že to udělali mě minulý týden v reportérech ČT?
2: No tak nevím, mě to ještě neudělali.
1: No tak to buďte rád. Přesně proto jsem tady, protože já se pak budu ptát i zaměstnanců České televize. Každopádně, přesně se úplně neshodeme na důvodech, protože teď Česká televize mě poměrně poškodila, tak vám přeji, abyste si tu akci užil, abyste se dál co nejdéle držel v této formě, protože fakt vypadáte skvěle.
2: Ale tak pak vás k tomu vedou osobní důvody, ale tady k tomu.
1: Mám i jiné, ale na to bychom tady byli 2 hodiny, ale nevadí, užijte si to, já vám přeji hezký den, doufám, že nezmokneme a užijte si akci.
2: Tak, naschle.
1: Dobrý den, měl byste čas na krátký rozhovor, pokud jste tady v souvislosti s tímto pochodem. Inkorekt.cz, František Kubásek, rovnou vám řeknu, že se úplně neshodneme a proto jsem tady, abych se bavil i se svými názorovými oponenty. Co vy na to? Nebo jestli tady nejste vlastně v souvislosti, já nevím, jestli tady jste v souvislosti s tou demonstrací.
3: Ale asi se nebudeme mluvit. Děkuji.
1: Dobře, nevadí, nejste na záběru, jenom byste viděli, užijte si akci, hezký den. Dobrý den, pánové, měli byste čas a náladu si popovídat na téma této demonstrace? Kubásek, Inkorekt.cz. Kolega, to koukám, nepotřebujete nepřítele s takovými kamarády. Každopádně si užijte akci. Co vás hlavně motivovalo, abyste přišel na tento pochod?
4: No, především to, že mi není jedno, jestli trpí demokracie v tomhle státě nebo ne.
1: Podle vás tedy trpí demokracie jako celek? Není to jenom o České televizi?
4: Není to jenom o České televizi.
1: Mě to z vaší strany nějaké zpochybňování voleb, nebo spíš ti, co se podle vás dostali k moci, jsou nějakým způsobem antidemokratičtí?
4: Podívejte se, žádné zpochybňování voleb, volby byly demokratické, byly v pořádku, tady je problém jeden, a to schvalování zákonů, které se dějí poslaneckými návrhy, nedělá se mezi rezortním připomínkování. To mi velice vadí.
1: A co týče České televize, vám vadí nejvíce co?
4: No tak mě vadí to, že jestliže se dostane pod rozpočtem, pod nějaký rozpočet, tak ten rozpočet je možné korigovat, snižovat a tím vlastně osekávat možnosti České televize.
1: Myslíte si, že Česká televize je skutečně objektivní?
4: Já si myslím, že v této chvíli ano.
1: Kdybych vám řekl, že existuje třeba případ, kdy Česká televize natočí reportáž, baví se tam o nějaké osobě, jedno jakým způsobem, a nějakým způsobem negativně, a ta osoba nedostane prostor k vyjádření. Je to podle vás chyba? Nebo?
4: Je to chyba, jednoznačně je to chyba.
1: To se týkalo mé osoby v Reportérech ČT. Puste si reportáž motorovou pilou a uvidíte, co tam o mě říkají.
4: Dobře, třeba si ji pustím. Jo.
1: Dobře. Tak jo, já vám děkuju a užijte si akci. Nechce si pokecat, když už si mě fotíte. A když mě znáte, vám přijde v pohodě Česká televize o mě udělá pomluvačovou reportáž a nepozve mě na vyjádření.
5: Já vás natočím taky.
6: Bez komentáře.
5: Já vás taky jdu natáčet.
1: Jo, je to vyvážený, jo?
5: Přijde vám normální, aniž byste říkal komukoliv, kdo jste, nás takhle tady napadá.
1: Já to říkám, kdo jsem.
5: Tak povězte, kdo jste.
1: František Kubásek, Inkorekt.cz, prosím pěkně.
5: Ano, a současné zaměstnání, jestli můžu vědět.
1: Ministerstvo životního prostředí. No, ale Českou televizi budete taky. Když je Česká televize pomlouvá v Reportérech ČT a nepozve mě na vyjádření, přijde vám to oka?
7: Já myslím, že vás hodně zvou všechny na vyjádření a vy si rádi točíte svoje vyjádření bez toho, aby se vás někdo ptal.
1: Česká televize mě nepozvala, což je důkaz nevyváženosti.
7: Jo.
1: Tak jenom pro info, ale užijte si akci každopádně. Samotný pochod bude mít účast tak kolem 3-4 tisíc. Mikuláš Minář v hovoru k divákům, kteří teďkon budou pochodovat, řekl, že podobný počet lidí čeká i před budovou České televize. Já tam nepůjdu, ale rád bych zareagoval na keci, které tam Mikuláš Minář a jeho stoupenci mají vlastně vůči mé osobě.
8: Tady na nás mávají naše zaměstnanci, totiž influenceři motoristů, kteří jsou čerstvě zaměstnáni na ministerstvu životního prostředí, tak vás tady vítáme a pokud se vás budou na něco ptát, zeptejte se jich, co tam přesně dělají za naše peníze.
9: Ano!
8: Odoberou, ať se to rozvíme, protože dneska máme tady placené
1: krásný dvojí metr. U České televize je začerněno spousta smluv, nic se nedozvíte, nedozvíte se, kam jdou peníze. Česká televize je jednoznačně neobjektivní, protože neustále porušuje kodex České televize i zákon o veřejnoprávním vysílání. Nikdo za to není hnán k odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří kodex porušují, tam neustále pracují. A já tím pádem nechápu, o co jim jde, když jim porušování kodexů, zákonů a všeho vlastně vůbec nevadí. A ještě to považují za veřejnoprávnost a vyváženost.
8: Oni jsou to takový kašpárci. Kašpárky není třeba brát vážně, ale dobrý se jim zasmát.
1: Sám Minář se mnou v podstatě bojí mluvit, protože když jsem ho odchytl na posledním pochodu, tak po nějakých 2 minutách a pár vteřinách mě odchytil nějaký jeho asistent a odstrčil mě od něj. Takže on nemá argumenty a sám je tím pádem kašpárkem hodným na zasmání. No a bohužel jsou to právě tyhle ty lži a dezinformace, které způsobují, že lidé jsou čím dál tím víc agresivní a v podstatě to radikalizuje společnost. Mikuláš Minář a spol. A také Česká televize i Český rozhlas, který o mě lžou a nedají mi prostor k vyjádření, se na tomhletom rozdělování a hlavně radikalizaci společnosti podílí. Přátelé, tohleto je asi konec. Já vám děkuju, že jste se dívali až sem. Budu rád, když budete sledovat jakýkoliv kanál, na který se právě díváte na tuto reportáž. Budu rád samozřejmě i za nějakou finanční dobrovolnou podporu a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Nazdar!

Ostravo, je čas přivítat národní tým Česká!

0: Dobrý den, milí diváci, spolu s Milanem Maršnerem vás vítáme v Ostravan aréně na začátku mistrovství světa v hokejbale mužů a žen.
1: Krásné odpoledne.
0: No a zároveň je to začátek seriálu až 17 přímých přenosů. Jsou to samozřejmě zápasy českých mužů a českých žen a také finálové boje. Nikdy ještě v historii jsme vám v takhle koncentrované podobě mistrovství světa v hokejbale na obrazovkách České televize nenabídli a bude na co se dívat, protože oba české výběry mají ty nejvyšší ambice, tedy chtějí získat doma světové zlato.
1: Pro český hokejbal je to obrovská událost. Dostává se k nám mistrovství světa zpátky po 9 letech. Naposledy v roce 2017, kde byla obrovská návštěvnost v Pardubické aréně a my doufáme, že na to navážeme i při letošním mistrovství světa.
0: 17 hodin a 30 minut začne na ČT Sport Plus zápas českých hokejistek, bude to derby proti Slovenkám a už za chvíli vstoupí do turnaje muži Česko-Finsko, no a pro české hokejisty to bude první velký test v šestičlenné skupině A a také to bude takové to měřítko, protože Češi chtějí skutečně hodně, chtějí víc než v vozovkách jen stříbro, jako z posledních dvou šampionátů, oni chtějí zlato a na to už čekají 15 let.
1: Nebude to nic lehkého, je to úvodní utkání šampionátu. Máme tam spoustu mladých a perspektivních kluků, kteří se brali o ten národní dres a teď mají tu premiéru na domácím šampionátu. O to bude více složitější, ale věřme, že jsou dobře přichystáni tak, aby tu svoji výkonnost projevili i výsledkově.
0: To 15 let staré zlato z Bratislavy pamatují už jenom tři hráči, ale zároveň trenér David Kuna má spoustu zajímavých karet. Možná zmiňme hned původu dvě. Jednak je to brankář Vojtěch Mokry, kterého známe z ledního hokeje, z extraligy, z Mladé Boleslavy a také nejlepší hráč světa v hokejbale za uplynulý rok, tedy Jan Čejka.
1: Honza Čejka, suverén naší soutěže domácí, suverén posledních tří sezon, kde dominuje v naší lize a předvádí to i na tom mezinárodním poli, kde byl vynikající na reprezentaci do 23 let i na tom posledním šampionátu ve švýcarském Bispu, kde se stal nejúspěšnějším střelcem a zároveň nejlepším útočníkem celého šampionátu.
2: Už sedmý.

hněv, jo. A slivý jen hněv, ze zlata v jedrom, když poteče krev, sáblem bouřím a pro Kaina slib.

Dvornost v řeči, které se užívá jen pro zahalení nízkého počínání, je tolik, jako rytířský pás obtočený kolem hrudi z prostého selského pacholka.

ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven.

včera jedl jsem kus dortu, mlaskal přitom neřestně, no a kousl jsem se dortu, a to velmi bolestně. Díka přednost dala sportu, vznikl spor, tu proč jsem sám, když jak znám, osem tím znám, že šťastný.

padl jezdec tasí meč. Nádhernou zbroj lepí prach ctí krev, tříští se kopí, láme štít. Pro lásku tvou, pano, pro úsměv, na každé ze stran sto rytířů, nejlepší.

tady, stejně tak jako kdysi, ku předu zády. Samet a kompromisy a plán se daří, snadnou si kořist dělí na místo tváří.

raptu zas někdo ošidil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, kundošku shodil.

0: Ať říct mu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte.

na dladích z vyprahlej dnů zůstane vyschlej amulet, že nakonec jak ptačí křídla zašumí něhou v srdci mým tvůj měkej hlas.

míně, tak už to je a písní svou na tomhle nic už nezmění. Jen mít na chvíli sílu, zastavit okamžik a čas, abych svůj den, tak jako dřív, nakonec zase nepropás.

Vím, že lidi zlí často nemůžou v noci spát, i když už vím, že svědomí se nechá schovat pod kabelem.

romanš a zvonek nechce zazvonit. Věřím, že nakonec za dveřma musí někdo stát.

mohl. Věřím, že přijde den, kdy zůstane čas chvíli stát a do polí, tak jako dřív, lidi se půjdou milovat. Pak snad přestane krákat ten starý havran ze zlejch hor.

odnese oknem do kořán. Za ním chraptivým hlasem bude se ztrácet temnej chor, až nakonec neuslyším to jeho strašný

jestliže se snad polámaná kopí dobře výjímají při turnaji. V dámské komnatě není na dně nic nepříjemnějšího.

Kdypak je lépe mít vinou lahvici a měšec prázdný než plný? Řekl bych, že nikdy, odpověděl rytíř. To si tedy nezasloužíš, abys ho kdy plný vůbec měl. Džbán vína je přece lépe vyprázdnit, než ho podáš Sasovi. A peníze nechat doma, než se vydáš do dubového pralesa.

Thank you. Thank you.

Slunko moje drá, dnes konečně přijde den, kdy se mi otevřeš, kdy splní se mi sen. Čekal jsem na tebe dlouho, měla si malinký zkus, ale dnes je ten den tady, tak už do sebe mě pust. Vím, ty 4 roky nikdo nevrátí mi zpátky, ale proti věčnosti jsou docela krátký. Vždyť se mi tak drahá, že si počkat za to stálo. Dokonce

láska přece nezná mezí. Prej si ten nejpředraženější tunelový komplex. Nedám na ty pomluvy, já jsem z tebe perplex. A prej, že si moc vlhká, zrezne v tobě každý drát. Kašlu na ty řeči, pro mě si vlhká akorát. Každý chlap na tebe čeká, co mu to v Praze stojí. Ale já na ně nežárným vím, že v srdci si jen mojí. Má blanko nejdražší, dražší než se mi zdá. Dnes se mi konečně otevřeš.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Možná se divíte, vážení nepodvolení, že začínáme o něco dřív. O minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív. Máme svoje černé, stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiproud tak populárním, že i ti budiš k ničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme. Při naší poradě vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní. Dneska už by byl nepoužitelný. Pokusím se k němu dostat příště. Je závažný a jsou to pozoruhodné věci. Čili ano, to jsme si odechli. Máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Bys můj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob, minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle je vlastně zrádce. Kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hajku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali STAN, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hajku, děkuji. Děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rábelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to
velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji se to soudit, i když ve vašich dopisech mě kdekdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak. Já ty informace nemám. Nějaké informace takového typu mívám, ale tady ne. A nikdy bych se neodvážil v žádném případě nikomu, ani ne, abych tak řekl nepříteli, něco takového říct, pokud takovou věc nemám prověřenou. Čili to jenom k panu Sládkovi, tak nám dnes Andrej Babiš konečně opustil bezpečný střed a zvolil střed. To je dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, řekl bych, říká Rapid Fire 586. Nevím, jestli to tak můžeme říci. Já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střed bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci. Ty ještě měli jisté brzdy jistým způsobem. Tohle jsou takový ubožáčci. Vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, že to tam jako minuta, nevím. To je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí. Ale já to okomentuji tam. Jo, já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta má Ramír všem a vám také, pane Hryku, co říkáte na to, že i v mainstream médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu. Tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit, rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom věsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš
článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu otisknout Politico, to Rudé právo bruselské, které si to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naši televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale rozumím tomu názoru. Velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně, tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ano většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L, já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité, no vláda rozhodne ve sboru, měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim najmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu. On by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážnej kus, absurdák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hájku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám, jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tedy zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj ti do zime tři. V úctě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, vy jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc ještě bude dnes a zítra. A pak ve středu... Ne, neřeknu vám, co bude od středy. Udělíme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis, mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné, protože když se to nebude líbit, je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty za další miliardu. Za 100 rozhazují dalším. Zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No a teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten vztah a tihleti. Mimochodem ten vztah žasnu jako na jeho popularitu, to je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu. Jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanadávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali, potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu, k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho, mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadstiútrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně jsou vyjádřeními pana Klause převážně souhlasím a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu, v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho lynčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla, než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř, protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní vysoká schlíží. A ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás čtenáře žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec, by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že
SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády. Jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka. Vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hájku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kdy byl

nejsou, ale tak, jak byly udělány. Myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. Je to nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí. Ne v tom, že jsou. Že jsou je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma, možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z Jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě, to předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty. Takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout, zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát zjednodušeně řečeno připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby.

A stejnou otázku mám, pokud jde o tu nešťastnou amnestii, tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic se neprivatizovala, žiju z důchodu, díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku, nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj, ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé skroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout po tom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 200-250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zase nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo a Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle. Bohužel nenásledovali ho pak další. Ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smečkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

0: Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takto tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou a vyhodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné demonstrace, leta už. Ostatně jako teď třeba v Brněnští už leta také dělají ty mírové pochody, nebo Karlovarští přátelé a tak dále. Nebuďte z toho roztrpčen, že je vás málo. To množství opravdu je méně podstatné než ten fakt, že to někdo zvedá. A že třeba my tady se pak na poradě k tomu můžeme dostat a zvednout to do hlav dalších lidí. Protože sám ten proces ostudný, který zatím není dokončen, je prvoinstantní, instanční. Instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces. Oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že se konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále. Budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat, jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na četu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní, nepochybně účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ti ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat, o tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu, ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajinům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku. Jako obvykle jsem zkouknul poradu tentokrát ze dne 15.6. A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálil do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správní chlapci. Co s těma lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jinej, je ještě zbabělejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ať teprve 46-letej, se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabilci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska. Michale, nejprve k jednotlivostem. Není to tak jednoduché, to převedení do státního rozpočtu není to též. Neplatí se žádná další daň na ČT a ČRO. Ne, je to z těch daní, které jsou a tam největší částky platí firmy, platí bohatí lidé relativně, přestože to zdanění bohatých u nás ještě naštěstí není tak dramatické jako v západní Evropě, platí ho daleko víc ti ostatní, než ti, kteří to museli stejnou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes, je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo. Protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací, a kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch z Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl ne. Pojďme dál. Plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiprout udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiprout. Nejsem si tedy jista, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiprout na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem, Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez té slevy proti proudeře. Ale když přejdete do košíku, tak už tam ta vaše sleva bude. Nemusíte ji žádným způsobem si tam doplňovat nebo nic. Prostě vyberete si ten produkt a když jdete do košíku, už tam bude ta vaše sleva a jde ta částečka z toho pro protiprout a moc za to děkujeme. My možná už v pátek tady budeme mít pana Fialu tím pozoruhodným panem doktorem ze Slovenska a s tou jejich živou vodou už je hotová a oni nám ji představí a od toho okamžiku možná bude už i možné ji kupovat. Čili v pátek moc se na to těším, bude to možná další krok k něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobrá a ty medíky teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu a to si přisadím představeným a tedy i politikům, slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil, to požehnání patří vám všem, samozřejmě. A to přání lásky v tom rozbombardovaném světě je úplný klíč k té naší naději. Protože láska 100%, jakkoliv havlisté zneužili, 100% nakonec zvítězí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Ostravo, je čas přivítat národní tým Česká!

0: Dobrý den, milí diváci, spolu s Milanem Maršnerem vás vítáme v Ostravan aréně na začátku mistrovství světa v hokejbale mužů a žen.
1: Krásné odpoledne.
0: No a zároveň je to začátek seriálu až 17 přímých přenosů. Jsou to samozřejmě zápasy českých mužů a českých žen a také finálové boje. Nikdy ještě v historii jsme vám v takhle koncentrované podobě mistrovství světa v hokejbale na obrazovkách České televize nenabídli a bude na co se dívat, protože oba české výběry mají ty nejvyšší ambice, tedy chtějí získat doma světové zlato.
1: Pro český hokejbal je to obrovská událost. Dostává se k nám mistrovství světa zpátky po 9 letech. Naposledy v roce 2017, kde byla obrovská návštěvnost v Pardubické aréně a my doufáme, že na to navážeme i při letošním mistrovství světa.
0: 17 hodin a 30 minut začne na ČT Sport Plus zápas českých hokejistek, bude to derby proti Slovenkám a už za chvíli vstoupí do turnaje muži Česko-Finsko, no a pro české hokejisty to bude první velký test v šestičlenné skupině a také to bude takové to měřítko, protože Češi chtějí skutečně hodně, chtějí víc než v vozovkách jen stříbro, jako z posledních dvou šampionátů, oni chtějí zlato a na to už čekají 15 let.
1: Nebude to nic lehkého, je to úvodní utkání šampionátu. Máme tam spoustu mladých a perspektivních kluků, kteří se brali o ten národní dres a teď mají tu premiéru na domácím šampionátu. O to bude více složitější, ale věřme, že jsou dobře přichystáni tak, aby tu svoji výkonnost projevili i výsledkově.
0: To 15 let staré zlato z Bratislavy pamatují už jenom 3 hráči, ale zároveň trenér David Kuna má spoustu zajímavých karet. Možná zmiňme hned v úvodu 2. Jednak je to brankář Vojtěch Mokry, kterého známe z lední hokeje, z extraligy, z Mladé Boleslavy a také nejlepší hráč světa v hokejbale za uplynulý rok, tedy Jan Čejka.
1: Honza Čejka, suverén naší soutěže domácí, suverén posledních 3 sezon, kde dominuje v naší lize a předvádí to i na tom mezinárodním poli, kde byl vynikající na reprezentaci do 23 let i na tom posledním šampionátu ve švýcarském Vyspu, kde se stal nejúspěšnějším střelcem a zároveň nejlepším útočníkem celého šampionátu.
2: Už 7.

0: Chvilku tam mám společnost. Slečno, můžete mi říct, proč za mnou chodíte? Zatím nejste na záběru, můžete mi to říct anonymně. Máte na to nějaké instrukce, nebo vy, pane? Říkám, nejste na záběru, můžete mi to říct zcela anonymně. Nemůžete k tomu nic říct, takže evidentně máte instrukce. No, nevadí. Je neděle 21. června 2026 a je tu další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. V minulých dílech těchto protestů chodili milion chvilkaři třeba k budově Českého rozhlasu. Nyní se rozhodli, že navštíví pro změnu budovu České televize. A jako vždycky, já budu účastníkům pokládat dotazy, například proč jsou tady, nebo v čem si myslí, že je konkrétně Česká televize tak moc nezávislá a třeba v čem je to ohroženo, když se to dá pod rozpočet, či se ušetří nějaké peníze. Na budově České televize již nyní vlastně visí děkovné vzkazy zaměstnanců této stanice a další vzkazy podporující Českou televizi se momentálně věší. Je zhruba hodina a čtvrt před plánovaným srazem, před metrem Pražského povstání a nyní to v cíli pochodu, který bude trvat zhruba 15 minut, protože je zhruba 600 metrů dlouhý, to vypadá takhle. Až teď jsem si všiml, že začali dělat slogan Černou vysílat nechceme. Nevím, jestli by tohleto přijali třeba bojovníci proti rasismu jako pozitivní vzkaz. Dobrý den, měl byste čas a náladu někdo na rozhovor?
1: Kam to půjde?
2: Jste od motoristů, že jo?
0: Ne, Inkorekt.cz, ale pozor, nejsem sice od motoristů, ale s vámi asi se neschodnu na tom, proč tady jste.
1: Hlavně mi nechápem, proč jste tady vy na takovou.
0: No, protože mě zajímá právě názor té druhé bubliny. Jo?
3: No, dobrý.
0: Jo? A vy mě od někud znáte, nebo?
3: Že jste tady hrozně brzo, nebo to, že to máte natočený, že tady nikdo není, nebo to?
0: Ne, nebojte, budu tady po celou dobu akce a většinou opravdu zabírám i těm počet účastníků, já vždycky říkám, jakoby s tím časem.
2: Vám jo? Rozhovor určitě dávat.
0: Nevadí, v pořádku. Se mi vlastně líbí ta myšlenka některých fanoušků Milionu chvilek, který vlastně řeknou, aha, tak ty s náma nesouhlasíš, no tak to nemáme o čem se bavit. Není debata základem demokracie. Uvidíme, jak vyjdou následující pokusy. Tohleto je poměrně zvláštní. Tohleto jsou instrukce pro zaměstnance České televize s mapkou, kde mají stát, aby podpořili demonstranty. Já nevím, není tohleto samo o sobě vlastně argument k tomu, nebo důkaz toho, že opravdu to není veřejnoprávní instituce, ale instituce jedné bubliny. Stávka. Dobrý den, měl byste čas a náladu na krátký rozhovor?
4: Pojďme.
0: Tak důvod, proč jste tady, prosím, tedy pokud jste na tom pochodu na podporu České televize.
4: Ano, samozřejmě jsme. Ten důvod je jednoduchý, stavíme se za Českou televizi a chceme proti znárodnění.
0: Znárodnění chápete, my chápu to tak správně, že vám vadí ta změna financování.
4: No, mě vadí prakticky všechno, co dělá pan Babiš a jeho vláda, nebo ta banda, co tam teďka je zlodějů, ale především to, že nezávislost je zrušená tím, že když někdo platí, tak taky velí. A už jenom to, že v tom prvním návrhu je snížení rozpočtu o kolik miliard, tak to znamená, že ta televize buď bude muset dělat ústupky, nebo skončí.
0: Okay. Já jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že Česká televize je objektivní?
4: Rozhodně ano.
0: Zkoumal jste třeba poslední porušení kodexu nebo zákona o veřejnoprávním vysílání?
4: Těžko se to hodnotí, mně stačí, když vidím, kdo sedí v radě Českého vysílání. Pan Xaver, pan Matoha, tyhle ty ostatní lidi, tak pro mě nejsou rozhodně zárukou objektivity.
0: Nevím, jestli mě znáte, ale o mé osobě Česká televize poslední dobou natočila reportáž. Vůbec mě nevyzvali k tomu, abych se k situaci vyjádřil, přestože mě tam teda nazývají docela jako tvrdými slovy, nekompetentní, dezinformátor, ultrapravičák. Myslíte si, že to samo o sobě není důkaz nevyváženosti, když o mě mluví a nejsou schopní se mě zeptat?
4: Já vás neznám a Český televize věřím, tím bych to skončil.
0: Děkuji vám. Užijte si akci. A tohleto minář a Česká televize vlastně dělají se společností. Radikalizují a pak kolem vás projde člověk, namíří vám telefon k obličeji a začne po vás pokřikovat, že jste ruský kolaborant. V čem jsem ruský kolaborant?
5: V čem?
0: Jo, co konkrétně dělám, že kolaboruji s Ruskem?
5: No, všechno se sdílíte.
0: Buďte konkrétní, prosím.
5: Všechno se sdílíte.
0: Cokoliv, řekněte něco konkrétního.
5: Všechno se sdílíte.
0: Já sdílím třeba Seznam zprávy, je to kolaborace s Ruskem?
5: No, s vaším podáním ano.
0: A v čem? Buďte konkrétní, v čem jsem ruský agent, když to říkáte?
5: Dobře, tak si, tak si popovídáme.
0: Jo.
5: Kdo začal válku na Ukrajině?
0: Rusko.
5: Rusko?
0: Okay. Rusko napadlo Ukrajinu, nemá tam co dělat. Jeden stát napadl druhý suverénní stát. Myslíte si, jestli to nemyslím? Vy máte totiž informace od nějakých idiotů, kteří se mě snaží pošpinit s tím, že my dělají nějakou ruskou nálepku. Putin je diktátor a já ho tady nechci. Ale pozor, to neznamená, že nemůžu kritizovat některé věci, co se dějí na Ukrajině.
5: No,
0: rozumíte tomu?
5: Třeba konkrétně?
0: Třeba konkrétně korupce? Která je... Ukrajina je na tom, ano, Ukrajina je na tom jenom opět míst lépe než Rusko. Což není úplně dobrý, že jo? To znamená, že pokud posíláme na Ukrajinu nějaké zbraně, bylo by fajn, abychom aspoň měli nějakou evidenci. Proč žádnou nemáme?
5: Já si myslím, že evidence...
0: Není. Není. Nevíme. Nevíme konkrétní částku, nevíme konkrétní zbraně, nevíme, kde jsou. O tom to je.
5: Víme konkrétní částky, co tam posíláme, víme.
0: Nevíme.
5: Zbraně,
0: víte, kolik se tam. Tak dobře, pokud.
5: Často se tam posílá právě na konkrétní zbraně.
0: Pokud zbraně, máte jo. Za to, že jsem ruský agent, tak tu situaci sledujete. Kolik jsme tam poslali? Nevíte. Prosím vás, tak příště si ty věci ověřujte. Já opravdu nejsem kolaborant s Ruskem. Poté, co jsem označil Putina za diktátora a Rusko za toho, kdo napadl cizí zemi, odznačíte mě z pozice kolaboranta s Ruskem, nebo si na tom budete trvat?
5: No, já si na tom budu
0: trvat. Tím pádem se nemáme o čem bavit. Naschle.
6: Jedna kamera České televize, druhá kamera Česká televize natáčí protest za Českou televizi. Geniální. Tak já jsem se s vámi tedy přišel popovídat, já jsem inkorekt.cz, prosím pěkně, asi nebudu úplně souhlasit s tím, proč tady jste, ale přišel jsem vás pouze vyslechnout tedy, za jakým účelem tu jste a proč, abych si poslechl ty lidi, kteří mají opačný názor než já. Jste v pořádku, když vás natočím a uděláme spolu rozhovor?
7: A to je pro jaký média?
6: Inkorekt.cz.
7: A to se bude vysílat kde?
6: Bude to na mém YouTube kanále a na mém webu inkorekt.cz.
7: Já myslím, že my poděkujeme za zájem a máme určitě opačný názor než vy, protože já si myslím, že husákovský češtin 2.0 jako si nechceme užít i nadále. Stačila ta 1.0, děkuji.
6: Dobrý, tak jo, užijte si akci, díky, nashledanou. A co vy, dámy? Dobrý den, Inkorekt.cz, Kubásek, měl byste čas na krátký rozhovor? Pokud tedy se chystáte na ten pochod, kdybyste tady jen tak stáli, tak vás nepotřebuji.
8: Stáme se.
6: Jen tak stojíte na ten pochod. Tak mohu se všemi kameru? Bude to korekt, bude to zcela nesestříhané, takže první se zeptám dámy, co vás tedy hlavně motivovalo k tomu sem přijít a jestli je to vaše první akce Milionu chvilek pro demokracii?
9: Není to moje první akce Milionu chvilek. Chodím občas jako na demonstrace, když je to důležitý, což dneska určitě je.
6: Co vám vadí nejvíce na současných změnách, pokud se budeme bavit o veřejnoprávních médiích, třeba vás tady, pane?
10: Mě vadí, že se nám postupně snaží vzít možnost se asi zřejmě dozvídat jakoby nějaký neskreslený informace a že to všechno spěje zase k nějakému možná totalitnímu režimu nebo jako totalitnějšímu.
6: Okay. Vy považujete Českou televizi za absolutně nestranou, objektivní anebo třeba dokonce bezchybnou?
11: Tak bezchybný není nikdo, absolutně nestranný nemůže být taky nikdo, ale jako používat to, že jedna strana má třeba 3 minuty zrovna jako druhá, když ta druhá strana používá nekorektní výrazy, jenom expresivní, tak to ani nelze být korektní, anebo když je někdo korektní, tak to je pak nevyvážený, protože prostě v takovým krátkém čase nelze vlastně informaci dostatečně objasnit a vynoří se pouze emoce, což je špatně.
6: Já vám dám jeden konkrétní příklad, proč, a to řeknu rovnou, asi úplně nesouhlasím s tím, co jste řekl. Česká televize nedávno vydala reportáž reportéru ČT a tam asi 2 minuty zmiňovali i konkrétně moji osobu. Pomluvili mě tam, onálepkovali mě tam a přestože jsem si všimnul, že autorka té reportáže mě začala sledovat na Instagramu, tak se neobtěžovala napsat, neobtěžovala se zavolat. Je to podle vás ta chyba, nebo si nezasloužím prostě prostor? Začnu zase tady u dámy.
9: No já myslím, že by bylo fajn jako používat informace správně, což se v naší společnosti učíme teprve. Ale je potřeba právě stát a prostě dávat najevo, že se to chceme učit. Že máme prostě jednat správně.
0: A to, že mi nedali prostor se vyjádřit, přestože mě tam onálepkovali, považujete za v pořádku? Třeba vás tady, pane, se zeptám.
10: Vůbec netuším, o co šlo, takže já se k tomu nemůžu vyjádřit.
0: Onálepkovali mě tam jako dezinformátora, jako člověka, který útočí na migranty a na Evropskou unii. Ale jak říkám, problém je asi, že mě vůbec neoslovili s nějakou reakcí. Je to podle vás korektní?
10: Asi není. Děláte to, co říkáte, nebo neděláte?
0: Kritika podle mě není útok. Jo, já jsem hodně euroskeptický, neschvaluji rozhodně ilegální migraci a upozorňuji na jednotové případy, kdy to vedlo třeba i k omezování svobody slova, jako třeba v Německu, ve Francii nebo ve Velké Británii, ale rozhodně neútočím na migranty. U Evropské unie mi spousta věcí vadí, jako třeba Green Deal nebo jejich snaha, aby u nás bylo zavedeno euro i přes většinovou vůli obyvatelstva, to ano, ale není to útok. Pořád si myslíte, že, nebo mám podle vás teda právo se ke své vlastní osobě vyjádřit v reportáži?
11: No, pokud jako vaše údaje, které nám tady sdělujete, myslíte, že jsou správné a korektní, tak by se mohlo, otázka je, protože jsem to taky neviděl, takže k tomu nechci zaujímat svůj názor, protože já jsem člověk, který nejdřív si shromáždí fakta a pak si udělá svůj jako vlastní názor. Já taky nereaguju na první vlnu, která se kde objeví, ale snažím se získávat informace z různých zdrojů a pak si vlastně udělám svůj vlastní názor. A proto tady teď taky jsem, protože i já cítím, že pomocí peněz lze ovládnout jako médium a i management firmy a to považuji za velmi nebezpečné, obzvlášť když vlastně koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu fungují a není pravda, že většina to má nějak jinak, protože v každé zemi to je trošku jinak. Jsou severské země, které mají třeba jako pevnou daň, ve Švédsku třeba zase prostě mají různé doplňující obranné mechanismy, když to u nás, co se tady jako chystalo, tak ty vlastně obranné mechanismy nejsou žádné a není připuštěna ani nějaká diskuze, což je úplně do nebe volající. Toť vše.
0: Tak jenom závěr doporučím, je to reportáž motorovou pilou reportéru ČT. Ale jinak samozřejmě já vám děkuji, respektuji, že jste mi poskytli takhle rozhovor, i když se spolu neshodneme a užijte si akci. Díky moc. Dobrý den, Kubásek, Inkorekt.cz. Měli byste prosím čas a náladu na krátký rozhovor?
12: Času máme dost, ale nálada trošku chybí.
0: Jestli nechcete, nevadí. Nemám vás natočenýho, tak stačí říct ne a já odejdu.
12: No, záleží na otázkách. Politici taky říkají, že jim záleží na otázce. No tak teď jde.
0: Tak já se jí zeptám. Proč jste tady?
12: No proč jsme tady? No, protože nejsme spokojeni s tím, jak se to dnes vyvíjí v televizi a vůbec v politice a ve všem. Mě 80 roků a já to nechápu. Já úplně nechápu, co, jak takhle se může něco dít. Teď to je.
0: Já vám přepnu kameru, že na 80 vypadáte naprosto skvěle.
12: No tak to tam nechte.
0: Já vám řeknu, já se vás zeptám. Myslíte si, že Česká televize je opravdu objektivní?
12: No, záleží, jak se na objektivitu díváme. Ono objektivní, no tak. No, je to těžký, no, ono ti naříkají, že tam není nic o bitcoinu, pane bože, teď toho už je tolik, těch bitcoinů a těch dozimetrů a toho všeho, teď to je takový nesmysl, proč oni se v tom pořád tak hrabou, no tak já nevím, jak je to daleko, jestli už budou odsouzení, nebudou, nebo jak, ale to je tak, je to takový všechno divný, no.
0: Poslední dotaz, protože já to mám takhle rychle. Co byste řekli, kdyby Česká televize natočila reportáž, mluvila tam o nějakém člověku, tam ho nějak jako označovala nějakými nálepkami, jedno úplně jakými, ale zároveň tomu člověku vůbec nedala prostor k vyjádření. Je to podle vás objektivita nebo ne?
12: No tak není, samozřejmě, že není. To jsou triviální věci všechno, že?
0: Víte, že to udělali mě minulý týden v reportérech ČT?
12: No tak nevím, mě to ještě neudělali.
0: No tak to buďte rád. Přesně proto jsem tady, protože já se pak budu ptát i zaměstnanců České televize. Každopádně, přesto se úplně neshodeme na důvodech, protože teďkon Česká televize mě poměrně poškodila, tak vám přeji, abyste si tu akci užil, abyste se dál co nejdéle držel v této formě, protože fakt vypadáte skvěle.
12: Ale tak pak vás k tomu vedou osobní důvody, ale tady k tomu.
0: Mám i jiné, ale na to bychom tady byli 2 hodiny, ale nevadí, užijte si to, já vám přeji hezký den, doufám, že nezmokneme a užijte si akci.
12: Tak, naschle.
0: Dobrý den, měl byste čas na krátký rozhovor, pokud jste tady v souvislosti s tímto pochodem. Inkorekt.cz, František Kobásek, rovnou vám řeknu, že se úplně neshodneme a proto jsem tady, abych se bavil i se svými názorovými oponenty. Co vy na to? Nebo jestli tady nejste vlastně v souvislosti, já nevím, jestli tady jste v souvislosti s tou demonstrací.
13: Ne, ale asi se nebudeme mluvit. Děkuji.
0: Dobře, nevadí, nejste na záběru, jenom byste viděli, užijte si akci, hezký den. Dobrý den, pánové, měl byste čas a náladu si popovídat na téma této demonstrace? Kubásek, Inkorekt.cz.
14: Kolega,
0: to koukám, nepotřebujete nepřítele s takovými kamarády. Každopádně si užijte akci. Co vás hlavně motivovalo, abyste přišel na tento pochod?
14: No především to, že mi není jedno, jestli trpí demokracie v tomhle státě nebo ne.
0: Podle vás tedy trpí demokracie jako celek, není to jenom o České televizi?
14: Není to jenom o České televizi.
0: Mě to z vaší strany nějaké zpochybňování voleb, nebo spíš ti, co se podle vás dostali k moci, jsou nějakým způsobem antidemokratičtí?
14: Podívejte se, žádné zpochybňování voleb, volby byly demokratické, byly v pořádku, tady je problém jeden, a to schvalování zákonů, které se dějí poslaneckými návrhy, nedělá se mezi rezortním připomínkování. To mi velice vadí.
0: A co týče České televize, vám vadí nejvíce co?
14: No tak mě vadí to, že jestliže se dostane pod rozpočtový, pod nějaký rozpočet, tak ten rozpočet je možné korigovat, snižovat a tím vlastně osekávat možnosti České televize.
0: Myslíte si, že Česká televize je skutečně objektivní?
14: Já si myslím, že v této chvíli ano.
0: Kdybych vám řekl, že existuje třeba případ, kdy Česká televize natočí reportáž, baví se tam o nějaké osobě, jedno jakým způsobem a nějakým způsobem negativně, a ta osoba nedostane prostor k vyjádření. Je to podle vás chyba?
14: Je to chyba, jednoznačně je to chyba.
0: To se týkalo mé osoby v Reportérech ČT. Puste si reportáž motorovou pilou a uvidíte, co tam o mě říkají.
14: Dobře, třeba si ji pustím. Jo.
0: Dobře, tak jo, já vám děkuju a užijte si akci. Nechce si pokecat, když už si mě fotíte. A když mě znáte, vám přijde v pohodě Česká televize, o mě udělá pomluvačů reportáž a nepozve mě na vyjádření.
15: Já vás natočím taky.
16: Bez komentáře.
15: Já vás taky jdu natáčet.
0: Jo, je to vyvážený, jo?
15: Přijde vám normální, aniž byste říkal komukoliv, kdo jste, nás takhle tady napadá?
0: Já to říkám, kdo jsem.
15: Tak povězte, kdo jste?
0: František Kobásek, Inkorekt.cz, prosím pěkně.
15: Ano, a současné zaměstnání, jestli můžu vědět.
0: Ministerstvo životního prostředí.
17: Platíme z daní.
0: No, ale Českou televizi budete taky. Když je Česká televize pomlouvá v Reportérech ČT a nepozve mě na vyjádření, přijde vám to oka?
18: Já myslím, že vás hodně zvou všechny na vyjádření a vy si rádi točíte svoje vyjádření bez toho, aby se vás někdo ptal.
0: Česká televize mě nepozvala, což je důkaz nevyváženosti.
18: Jo.
0: Tak jenom pro info, ale užijte si akci každopádně. Samotný pochod bude mít účast tak kolem 3-4 tisíc. Mikuláš Minář v hovoru k divákům, kteří teďkon budou pochodovat, řekl, že podobný počet lidí čeká i před budovou České televize. Já tam nepůjdu, ale rád bych zareagoval na keci, které tam Mikuláš Minář a jeho stoupenci mají vlastně vůči mé osobě.
19: Tady na nás mávají naši zaměstnanci, totiž influenceři motoristů, kteří jsou čerstvě zaměstnáni na Ministerstvu životního prostředí. Tak vás tady vítáme a pokud se vás budou na něco ptát, zeptejte se, co tam přesně dělají za naše peníze.
20: Ano,
19: ale... Perou, ať se to dozvíme, protože dneska máme tady placené.
0: Krásný dvojí metr. U České televize je začerněno spousta smluv, nic se nedozvíte, nedozvíte se, kam jdou peníze. Česká televize je jednoznačně neobjektivní, protože neustále porušuje kodex České televize i zákon o veřejnoprávním vysílání. Nikdo za to není hnán k odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří kodex porušují, tam neustále pracují. A já tím pádem nechápu, o co jim jde, když jim porušování kodexů, zákonů a všeho vlastně vůbec nevadí. A ještě to považují za veřejnoprávnost a vyváženost. Sám minář se mnou v podstatě bojí mluvit, protože když jsem ho odchytl na posledním pochodu, tak po nějakých 2 minutách a pár vteřinách mě odchytil nějaký jeho asistent a odstrčil mě od něj. Takže on nemá argumenty a sám je tím pádem kašpárkem hodným na zasmání. No a bohužel jsou to právě tyhle ty lži a dezinformace, které způsobují, že lidé jsou čím dál tím víc agresivní a v podstatě to radikalizuje společnost. Mikuláš Minář a spol. A také Česká televize i Český rozhlas, který o mě lžou a nedají mi prostor k vyjádření, se na tomhletom rozdělování a hlavně radikalizaci společnosti podílí. Přátelé, tohleto je asi konec. Já vám děkuju, že jste se dívali až sem. Budu rád, když budete sledovat jakýkoliv kanál, na který se právě díváte na tuhletu reportáž. Budu rád samozřejmě i za nějakou finanční dobrovolnou podporu a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Nazdar!

0: Příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní speciální stream 22.6. letopadu 2026 velitelského času 20.03. To pro případné záznamy. A já tady vítám poslance a šéfa strany PRO Jindřicha Reichla. Ahoj.
1: Ahoj Peťo, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky kanálu Budeš TV.
0: Jsem moc rád, že počas jsi se opět si našel chvilku a že si dneska můžeme popovídat a taky projet otázky našich milých diváků. Vážení přátelé, už teď pište do chatu, co vás zajímá, protože je to hodně, co se děje kolem nás. Teď jsem někde zaslech, člověče, že snad Petr Pavel, nevím proč, z nějakého důvodu, nepojede na ten svůj vysněný summit. Nemohl by tam třeba dělat čadnářku, nebo fakt pro něj není žádná práce?
1: Ale mě úplně, když to dneska definitivně vyběhlo, tak jsem si vzpomněl na ten film Jára Cimrman ležící spící, kde je ten po mostě ten Cimrman a proti němu jde ten Zahajský, který hraje Emila Holuba. A ten Cimrman mu říká, zdravím tě, Emile, tak co, letos zase do Afriky? A ta manželka říká, doma bude, už se narajzoval dost. Mně přijde, zvlášť teda v těch posledních týdnech, že Petr Pavel si udělal z prezidentství poněkud zážitkovou dovolenou. Už jsme viděli, že fotil v Le Mans, vylezl na nějaký stožár, opravoval zdi v katedrále svatého Víta, teď fotil zase MotoGP, fotil se tam s Rossim, zachránil paraglidistů na poslední chvíli. Já nevím, jestli mu zbývá nějaký čas na práci pro občany téhle země, anebo jestli opravdu teda to pojal, že vlastně takovým Chuckem Norrisem na Pražském hradě, pouze v šedovlasém provedení. A mně to přijde, vážně, já už jsem to říkal včera v tom svém živém vysílání a musím to zopakovat, mně to přijde jako neuvěřitelně degradující chování vůči tomu postu nejvyššího ústavního činitele. Já neznám jiného prezidenta, který by jezdil fotit Le Mans a jezdil prostě na všechny tyhle ty události a les někde na stožáry a spouštěl se po lanech po katedrále svatého Víta. Já jsem zastáncem toho, co tak, jak pojali tu prezidentskou roli Václav Klaus, Miloš Zeman, jako intelektuální lídři České republiky. S nimi jsme v mnoha věcech třeba nemuseli souhlasit a logicky já jsem třeba s Milošem Zemanem hodně nesouhlasil v oblasti covidu a tak dále, ale prostě oba dva ti prezidenti byli velmi respektuhodní a měli svoje jasné názory a zcela jednoznačně byli intelektuálními špičkami v České republice. Nikdo nemohl zpochybnit jejich intelekt, jejich rozhled, jejich silné názory a tak dále. A Petr Pavel mně přijde opravdu jako nějaká, jak si Česko hledá superstar nebo prostě jiná reality show, kdy fakticky tady média obdivují a úplně ho adorují až vlastně v takovém tom Kim Jong-unovském stylu. Že já už jsem říkal, že už jenom čekám, kdy se objeví titulek Petr Pavel vystoupil před Pražský hrad a rozestoupila se mračna a oblohu zalilo slunce a duha, rozeklonovala se duha nad Prahou díky Petrovi Pavlovi. Prostě ta nekritická adorace člověka, který fakticky nepřináší naší zemi vůbec nic pozitivního, to je něco, co je ostudou Pražského hradu, ostudou vůbec pozice nejvyššího ústavního činitele. A vždycky říkám, prezident nemá být ani tak politikem, ale má být intelektuálním a názorovým lídrem České republiky. Má to být následování hodná osoba. Já si nemyslím, že naše děti by měly být jako Petr Pavel, já si myslím, že by měly skutečně směřovat úplně jiným stylem. A pro mě to prostě není vzor pro naše občany, pro naše děti, pro mě je to reklamní figura. Nic víc, nic míň. A co se týče té Ankary, neustále se hovoří a už zase jedou kompetenční žaloby a podobné nesmysly, ale mně tam chybí úplně jeden pohled, to tady možná říkám poprvé vůbec, a to je pohled občana České republiky. Co tam ten Petr Pavel by udělal tak zázračného, že by to mělo pozitivní vliv na život Jana Nováka z Havlíčkova Brodu. Co? Co tam dojedná jinýho, než tam dojedná Andrej Babiš, Petr Macinka? V čem bude ta jeho přidaná hodnota z pohledu našeho života, z pohledu života každého běžného občana v České republice? Já se na politiku dívám jako na službu, na to, abych přispěl k tomu, aby život našich občanů v České republice byl bohatší, bezpečnější, svobodnější. A to je prostě moje snaha a chci, aby ty výsledky byly vidět jako v tom životě každého běžného občana. Proto tady nechci ukrajinskou kriminalitu, proto tady nechci omezování svobody slova, proto nechci, aby nám diktovala nějaké předpisy Evropská unie. A rozhodně nechci euro a podobný nesmysly. A já prostě nevidím tam absolutně žádnou přidanou hodnotu ze strany toho Petra Pavla, kterou by on tam jaksi přinesl do té Ankary. A když teda vyjdu z tohohle toho principu, z tohohle toho prizmatu, tak přece tím dalším logickým

0: umanutostí se snaží do té Ankary dostat. Není ta odpověď na snadě, že prostě se tam snaží reprezentovat zájmy svých sponzorů, kteří samozřejmě pocházejí i z toho zbrojařského prostředí? Ať si každý na to odpoví sám, já myslím, že ta logika je v tuhle chvíli jasná a že když se prostě zeptáme qui bono, komu to prospěje, že tam Petr Pavel pojede, občanům České republiky určitě ne, jeho sponzorům možná ano. A když se zeptáme druhou optikou, optikou Okamovy břitvy, nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné, tak já tam nevidím prostě žádnou snahu o zastupování zájmů našich občanů a České republiky. Já tam vidím jeho vlastní individuální umanutost, aby tam byl, aby se tam zase odprezentoval, nechal se tam nafotit, aby tam říkal, jak Česká republika neplní závazky NATO a že bychom měli dávat těch 5%, že bychom měli přispívat do muniční iniciativy našimi penězi našich daňových poplatníků, že bychom měli podporovat Ukrajinu, že by bylo super vytvořit možná spojenou evropskou armádu. On se netají Spojenými státy evropskými, takže si myslím, že určitě bude i pro vytvoření společné evropské armády. A všechny tyhle ty věci, které prostě jsou proti zájmu většiny občanů České republiky. Takže podle mého názoru on se tam snaží o sebeprezentaci a o naplnění zájmů svých sponzorů. Nic jiného já tam zatím nevidím a právě proto si myslím, že je dobře, když nepojede vůbec nikam.
1: Dobře si tady tak naznačil, že nemůže soutěžit v intelektuálním měření s bývalými prezidenty. To řekl to velice kulantně. Druhak je pravdou, že zbrojařská lobby a další kamarádi vytvořili Petra Pavla, ale teď jsi mě dostal, teď mi úplně, no ne, úplně mi vypadl koncept, chtěl jsem to nějakou, měl jsem na tebe právě otázku ještě ohledně tohodle, ale možná nechme to bejt, protože tady máme otázky od lidí a děj se vůle, hlas lidu, hlas boží. Tak tady vezmu hned prvního, který se mi tady namane. A Martin Malma tady, děkuju, díky za členství. A Josef Sedláček, dobrý večer, pánové. Posílá tady příspěvek. Pane Reichl, často se zastáváte o ty klempíře. Jeho předvolební prohlášení, že SPD je zlo, jste si vysvětlil. Díky za vaši práci. Tak tvůj vztah s Otou Klempířem, jinak teda ono samozřejmě něco je, že ten člověk působí nějak v médiích. Vy máte určitě jako šanci se líp jako poznat i jako lidsky normálně mimo kamery. Jak na tebe působí Ota Klempíř a jeho angažmá teda na ministerstvu a tvůj názor teda na něj? A tady to teda asi bylo nějaký předvolební, ale podle mě dost nešťastný jako vyhlášet.
0: Tak tady je potřeba, zaprvé půjčil by si to trumpovské, když říkal tehdy, když se tady, proč si vybral za viceprezidenta J.D.ho Vance, který ho předtím kritizoval a říkal, že to je zlo a že to je zkáza republikánské strany a že on je never Trumper a nikdy nebude Trumpa podporovat. A Trump, když se na to zeptali, tak na to odpověděl, no to mě neznal osobně, pak mě poznal a zamiloval se do mě. My jsme se s Otou Klempířem osobně neznali. Myslím si, že když jsme se potkali v poslanecké sněmovně, tak jsme si všechny ty věci velmi rychle vyříkali. On pochopil, že já jsem člověk, který drží partu. Na druhou stranu to mě nebrání vlastně některé věci kritizovat. Já jsem se otevřeně tehdy v předvolební kampani postavil proti dvěma vyhlášením motoristů. Tím prvním bylo, že právě jako SPD je zlo, to se mi nelíbilo, ale znova myslím si, že Ota, když potom viděl tu realitu a poznal ty lidi z toho klubu SPD, ty další moje kolegy tam poslanecké, tak pochopil, že určitě žádné zlo nejsme a myslím, že dneska už by to neřekl. A druhý ten výrok byl výrok, který mě velmi, velmi v tu chvíli nazlobil a to byl výrok Borise Šťastného, když v XTV řekl, že radši bude by vládl s Fialou, než se stačilo, což prostě pro mě bylo úplně úděsné, nad tím jsem opravdu jaksi velmi pozdvihl obočí. A jel jsem se to velmi tvrdě kritizovat. Tenkrát jsem proti tomu opravdu vystoupil jednoznačně, protože prostě já si nedovedu představit vládnout s Petrem Fialou a nemyslím si, že dneska to omílání nějakého komunismu 36 let zpátky, že to je

0: to hlavní nebezpečí pro mě. Prostě to hlavní nebezpečí dneska na nás číhá z Bruselu a ne prostě z toho, co bylo tady před rokem 89. Já odmítám vést minulé války, já chci bojovat za českou suverenitu a pro mě prostě skutečně největší ohrožení budoucnosti České republiky v tuhletu chvíli přichází z Bruselu. Pro mě to je největší nepřítel naší země, ta eurobyrokratická struktura, která fakticky ničí evropskou ekonomiku, ničí naši bezpečnost díky té migraci. Green Deal, že to je absurdní zkáza Evropy jako takové, to chudneme díky tomu obrovským způsobem. Takže já prostě nevidím, já považuji za daleko větší nebezpečí ty strany dříve pěti koalice, dnes pěti opozice, které servilně plní veškerá zadání, která z Bruselu přijdou, aniž by byli ochotni jakýmkoliv způsobem podrobovat kritice a jakémukoliv uvažování, jestli je to vůbec pro nás dobré nebo ne. Takže pro mě prostě, kdybych si měl vybrat, jestli vládnout se Stačilo nebo s Fialou, tak nebudu váhat ani vteřinu. Prostě já s Fialou nechci mít společného vůbec nic. To je člověk, který tady 4 roky ničil tuhle zemi. Takže tyhle výroky jsem jednoznačně kritizoval, ale já jsem zase týmový hráč a v současné době v momentě, kdy útočí ta opozice a všechny možné ty politické neziskovky, ať už se to jmenuje Člověk tísní nebo Milion chvílek, všichni tyhleti paraziti na nás prostě střílí ze všech stran, tak já to prostě beru tak, že se musím zastat parťáka. To prostě dneska je jiná realita, dneska opravdu hrajeme velmi tvrdou bitvu a já musím říct za sebe, že já bych ji hrál ještě daleko tvrdším způsobem, než ji dneska hraje vláda. Pro mě prostě některé ty ústupky jsou nepochopitelné a těžko se s nimi směřuji, takže se snažím, seč mi moje síly stačí, abych plnil to, co jsem lidem před volbami slíbil. A když tady prostě se prosazují nějaké akcelerační zóny na větrné elektrárny, tak já budu proti tomu. Když se tady prosazuje národní očkovací strategie, tak já budu tvrdě proti tomu. Když se tady bavíme o tom, že ukrajinské děti se u nás velmi dobře adaptují, no tak musím se proti tomu vyjádřit, protože to prostě není pravda. A znovu říkám, třeba mě obrovsky vadí, že jsme prozatím tady ustoupili, nebo vláda ustoupila z toho zákonu, který já jsem napsal, ten návrh, a to je zákon o FARA, vlastně o kontrole registraci politických neziskovek financovaných ze zahraničí, protože je tady celá řada těch neziskovek, které prostě prosazují zájmy svých donorů a nikoli v zájmy této země, a myslím si, že je správně, aby lidé tohle viděli, věděli a aby hlavně viděli, kde všude mají svoje prsty. To je totiž hlavní účel toho zákona, abychom viděli, že sedí ti lidé na ministerstvech, v různých poradních orgánech, v různých komisích, které rozhodují o rozdělování peněz. Velmi často si ty peníze rozdělují sami pro sebe. A já myslím, že prostě ten zákon je správný, budu dál na něm trvat, na jeho prosazování. Respektuju to, že vláda si řekla o nějaký čas, aby ho připravila za sebe, ale pokud prostě ten čas uplyne, tak já ten zákon předložím znovu a naopak jsem motivován k tomu, aby byl ještě přísnější, než jak jsem ho napsal, protože prostě jsem přesvědčen, že politické neziskovky nepatří vůbec do jakéhokoliv veřejného prostoru. Prostě neziskovky jako takové se mají starat o sociální služby, pořádat sportovní akce, kulturní akce, mají se starat o myslivce a tak dále, pěstitelé květin, horská služba, to je všechno v pořádku. Ale v politice mají fungovat politické strany a politická hnutí. To je prostě reálný souboj o hlasy voličů a jestliže někdo si se snaží tu politiku ovlivňovat prostřednictvím politických neziskovek, tak fakticky švindluje. Protože je to zbabělec, který se bojí do toho politického souboje jít, je to zbabělec, který nemá vůbec odvahu na to, aby se účastnil těch voleb a řekl si o jasný mandát od lidí, ale přesto se snaží vlastně prosazovat svoji agendu a zpochybňovat výsledky těch voleb, což je typicky právě Milion chvílek pro demokracii nebo Člověk v tísni. Já myslím, že prostě je správně to lidem jasně říct, že to je mor, to je rakovina demokracie, protože ona fakt, to jsou fakticky subjekty, které bez jakéhokoliv politického mandátu ovlivňují politiku v České republice. Oni nedostali ani jeden hlas, ani jeden jediný hlas. A tudíž nemají do toho, co mluvit. Ať si pan Mynář založí politickou stranu, na kterou vybral 7 milionů, který si rozebral na platek svých kamarádů a nakonec žádnou tu politickou stranu ani nepostavil a ty peníze ani nevrátil. Já jsem stavil politickou stranu a stálo mě to nějakých 200 tisíc korun, ne 7 milionů. Tak nevím, kde ty peníze zmizely. A ten člověk prostě zjistil, že nemá vůbec šanci se v tom politickém klání s námi utkat, tak prostě švindluje tímhletím způsobem. A já myslím, že ten zákon by byl naprosto v pořádku. Samozřejmě hned se to napadlo, že to je nějaký ruský zákon. Ten zákon platí v Austrálii, v Americe, ve Velké Británii, v Izraeli, tam ještě daleko přísnější než u nás v Kanadě. Tak nevím, proč by nemohl platit prostě u nás, abychom si jasně vyložili karty, kdo je kdo. A já jsem vyhlásil prostě válku politickým neziskovkám, protože je skutečně považuji za rakovinu naší demokracie. A budu na tom trvat dál a nebudu ustupovat. Takže jenom k té otázce, ano, já samozřejmě budu hájit to, aby ta vláda mohla plnit svůj program, ale zároveň budu kritický v okamžiku, kdy vidím, že ten program neplní, protože my jsme od občanů dostali jasný mandát, my jsme jim něco slíbili a pro mě prostě dané slovo je Bible. A pokud dneska někdo říká, vy jste ještě nesplnili to a to a to, ale to je dáno výsledkem těch voleb. Kdyby prostě jsme neměli 15 poslanců, ale 80 poslanců nebo 101 poslanců, tak pak ať nám vyčítají lidi, že jsme něco nesplnili. Ale pokud máme 15 poslanců, tak hold nemáme tak silné karty, abychom mohli přijít na vládu a říct, ne, my to uděláme takhle, basta, nás to nezajímá, co vy si myslíte. Takhle se prostě ta hra nehraje. Takže já se budu snažit být jaksi velmi loajální vůči tomu, když nás bude napadat opozice, média, politické neziskovky, kohokoliv. Já bráním ty lidi napříč spektrem, bránil jsem lidi z ANO, bránil jsem motoristy, samozřejmě logicky svoje kolegy z SPD, ke kterým mám nejblíž, ale zároveň se netajím kritikou toho, že ty změny podle mě nejdou tak rychle a tak efektivně, jak si občané přáli, a že v některých věcech prostě zbytečně ustupujeme. Pro mě je nemyslitelný ustupovat tlaku Mikuláše Mynáře nebo České televize nebo Seznam zpráv. Prostě nemyslitelný. Ať si píšou, co chtějí, ať si demonstrují každý týden na té Letné nebo každý den, ať se tam scházejí, já jim to přeju, ať si tam dělají happeningy, zpívají se tam s Tomášem Klusem nebo s Ivanem Trojanem, bude to krásný určitě pro ně kulturní zážitek, ale oni nedostali ani jeden hlas ve volbách. My jsme je dostali a dostali jsme je na nějaké předvolební sliby. A proto je nejenom naše právo, ale naše povinnost ty sliby plnit. A proto budu kritický i vůči vládě v případě, že ty sliby prostě neplníme, když jsme se k ním zavázali.
1: Není to tak dlouho, co byla jmenována nebo zvolená nová ombudsmanka. A co ty si o ní myslíš? Tak teď předvádí se tamhle u České televize. Co to říká? Jako víš, pro mě tyhle signály jsou dost jako nejednoznačný. Takhle to řeknu velice decentně. A jak si to mám jako vysvětlit? Co to je?
0: No tak tady to je právě jedna z těch oblastí, kde musím být taksi extrémně kritický. Podle mého názoru ombudsman by se absolutně neměl plést do politických otázek. Absolutně. To je hned selhání vlastně v prvním okamžiku, kdy ona nastoupila do své funkce. Ombudsman je tady na to, aby hájil práva občanů. Práva občanů, kteří v rámci nějakého kontaktu se státní správou, protože logicky těch kontaktů jsou statisíce a miliony, takže se tam vyskytnou chyby a často i pochybení, která jsou úmyslná. A ombudsman je tady na to, aby bránil práva jednotlivých občanů naší země. Pokud ombudsman vstoupí do politického boje tím, že se postaví na stranu České televize, a ani ne České televize, to je prostě celá ta vlivová skupina, která se snaží udržet si tenhle hlavní propagandistický probruselský kanál v běhu, tak to je podle mě brutální selhání. Brutální selhání a Já teda musím říct, že pro mě je to obrovské zklamání budu k tomu velmi, velmi kritický, protože prostě je to absolutní chyba její, kdy ona nepochopila svoji roli. Ta není tady proto, aby hrála politické hry, ta je tady o to, aby se starala o lidi, kterým bylo nějakým způsobem ukřivděno v kontaktu se státní správou. Těch případů jsou tisíce, já to vidím dnes a denně, ti lidé se na mě obracejí, já se snažím jim pomáhat, byť samozřejmě v nějakém svém omezeném ranku jednoho člena ze 200 člené komory, ale prostě jakmile se ombudsmanka jde postavit na demonstraci za Českou televizi, tak je to pro mě úplný lapsus, to se nedá jinak nazvat.
1: No, ona si to spletla jako spíš s tím politickým aktivismem, než s nějakou prací.
0: Právě, ale to není funkce, tak zase, jo? Tak neměla kandidovat na ombudsmanku, měla prostě tu chvíli přijít a říct, podívejte se, já tady chci hájit zájmy České televize, nebo opozice, nebo kohokoliv dalšího, a měla se tam prostě postavit zase, jako každý má právo vstoupit do politické strany, ucházet se o ten mandát a pak může jak si tady řešit a ovlivňovat politiku. Ale tohle to, znovu říkám, to je, já si s dovolením teda teď chvíli jenom řeknu trošku právní stanovisko k tomu, co předvádí Česká televize. Mm-hmm. Ta stávka je za mě protiprávní těch zaměstnanců, protože oni mají svůj kodex a když se podíváš do článku 23 odstavec 4, tak ten říká, že Česká televize nesmí zneužívat svého vysílání pro prosazování institucionálních zájmů. Snaha o financování, respektive prosazování vlastního modelu financování, preferovaného, jimi preferovaného modelu financování, je zcela jednoznačně institucionální zájem. To není zájem těch zaměstnanců, že jdou protestovat proti tomu, že mají nízké platy, nebo že je tam někdo nutí pracovat přes čas, nebo že mají nějaké špatné podmínky. Ne, to je institucionální zájem České televize. A oni to mají ve svém kodexu zapovězeno. A dokonce ten kodex říká, že porušení této povinnosti je vlastně závažným porušením pracovní kázně a fakticky to může být i výpovědním důvodem. Ale pro mě prostě je to, že Česká televize vlastně stávkuje, nebo zaměstnanci stávkují za způsob financování té instituce, je prostě vložení se do politického boje. Oni udělali demonstraci před Českou televizí, kde prostě byly milion chvílek a celá ta pěti opozice a fakticky se tady spojila opozice s tou Českou televizí k tomu, aby si udrželi vlastně alespoň jakýs taký monopol u části diváků na šíření probruselské a proukrajinské propagandy. Ta televize nedělá nic jiného. Ta nemá prostě s objektivitou, zejména tedy, aby nebyl nespravedlivý, zejména tedy zpravodajství a publicistika, nemá s objektivitou nic společného. Pro mě ten model, správný model financování České televize je ještě jiný, než prosazuje vláda. Já se tím netajím, říkám to neustále a trvale, konzistentně. Já jsem pro zavedení dobrovolných koncesionářských poplatků. Ne povinných, ne ze zákona. Ať tu Českou televizi si platí ten, kdo se chce na ní dívat. To má hned několik výhod. Ad jedna, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu na Českou televizi. Nemůžete určovat, my nemůžeme v tu chvíli určovat výšku koncesionářských poplatků, protože každý může zaplatit, kolik chce. My nemůžeme určovat, kolik na to dáme ze státního rozpočtu, to znamená, politici ztrácejí jakoukoliv kontrolu nad Českou televizí a ta je v tu chvíli absolutně nezávislá. Za druhé, v tu chvíli ta Česká televize musí začít bojovat o co největší počet diváků. To znamená, že už nemůže vysílat jenom pro tu probruselskou partičku těch lidí, kteří tady prostě prosazují to euroliberální směřování České republiky. Ona vysílá jenom pro ně, pro nikoho jiného. Ale musí se snažit zaujmout i další část publika, aby od nich získala prostředky na to financování. Pak může mít rozpočet třeba 50 miliard, 100 miliard, já jim to budu přát. Když budou vysílat, tak jak mají, a vyberou ty peníze od lidí, kteří na to dobrovolně přispějou, ať mají rozpočet, jaký chtějí. A já už jsem to říkal za sebe, až bude v Reportérech ČT Markéta Dobiášová a Tomáš Paukner, který poukazuje na ty kauzy spojené s hnutím STAN, neuvěřitelná korupce, která se tam rozmáhala, to ještě dozimetr, to je rozvětvený dozimetr. Až tam bude Paukner a Dobiášová, až debaty bude moderovat Radim Panenka nebo Pavel Štrunc, Radim Panenka z Parlamentních listů, skvělý novinář, jeden z nejvzdělanějších novinářů vůbec na naší scéně, nebo Pavel Štrunc, který má skvělý přehled, umí to, na Echo 24 má skvělé sledovanosti. Až bude politické události komentovat Tomáš Kulidakis nebo Marek Stoniš, tak já budu první, kdo si tu televizi zaplatí. Já budu první, kdo si ji rád zaplatí. Ale abych sledoval v reportérech ČT pana Moláčka, který jaksi vidí jenom kauzy vládních politiků, abych sledoval politické komentátory typu pana Peheho, který tam jednoznačně prosazuje zase svá zadání, které má od svých loutkovodičů, abych tam prostě sledoval debaty moderované panem Řezničkem, které jsou jednostranně vedeny zase prostě v tím jedním jediným směrem, abych se díval na debaty o Robertu Ficovi, kde sedí 6 lidí, kteří politice vůbec nerozumí, v čele s Ivou Pazderkovou, která se tam plácá nějaké svoje opilecké řeči, tak za to já platit odmítám. Za to já prostě, a nechci to platit ani ze svých daní, ze státního rozpočtu, nechci. Prostě pro mě jediné správné řešení jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. V momentě, kdy tohle zavedeme, v tu chvíli to vedení České televize bude muset oslovit tu Markétu Dobiášovou, toho Tomase Pauknera, nabídnout jim dobrou výplatu, dobré podmínky, aby jim tam přišli, protože prostě budou vědět, že jim ty diváky přitáhnou. V tu chvíli oni budou muset oslovit toho Kulidakise, toho Stoniše a další, aby se na to dívali i lidé z toho našeho názorového spektra, aby jim za to zaplatili. A to je podle mého názoru nejlepší cesta, jak ozdravit Českou televizi a udělat z ní skutečně nezávislé objektivní médium. Jiná cesta podle mého názoru neexistuje. Takže já budu dál prosazovat celá jednoznačně koncepci dobrovolných koncesionářských poplatků. Ať ta Česká televize přesvědčí, že nám nabízí takový produkt, za který si my sami chceme zaplatit.
1: Slyšíme se? Jo.
0: Ano, ano, ano.
1: Každopádně, no, na té dobrovolné bázi funguje většina alternativy, jako myslím si, že téměř všichni.
0: Ale na tom funguje přece i Nova, i Prima. Mně někdo říká, no ale Česká televize má závazky a dlouhodobé závazky. A tak, no Nova a Prima taky. A musí si na sebe vydělat, žádné koncesionářské poplatky nemají. Prostě když zítra Nová Prima ztratí sledovanost, dostanou méně peněz z reklamy, tak taky prostě budou muset škrtat, budou muset propouštět zaměstnance, budou muset omezit nějak svoji produkci, svoji tvorbu. Prostě to je normální. Prostě ta televize nám musí ukázat to, že se chceme na ní dívat. A ne, že si zajistí zákonem, že to musíme platit my všichni, že se tam budu dívat opravdu na tyhle ty lidi, kteří prosazují jeden jediný názorový proud, jasnou propagandu, lžou tam od rána do večera a já ještě jim za to jako budu platit? No tak to pardon, prostě pro mě je tenhle ten model nepřijatelný, já to budu říkat naprosto otevřeně, naprosto jasně, ta stávka je podle mého názoru nelegální, je mimo etický kodex České televize a z mého pohledu prostě by to nejlepší řešení bylo skutečně postavené na tom, že bychom zavedli ty dobrovolné koncesionářské poplatky, aby ta televize musela se snažit nabízet obsah i nám, kteří na ní momentálně nemají důvod koukat. Já nemám důvod si zapnout Českou televizi. Jediný. Pro mě třeba Prima dělá daleko lepší zpravodajství, má 5 zaměstnanců a dělá výrazně lepší zpravodajství než Česká televize. Konec konců dostala teď ocenění za nejdůvěryhodnější zpravodajství ze všech televizí. Zcela po právu. Ta Prima dělá prostě nejlepší práci. Mají krásná moderní studia, to když přijdeš na Kavčí hory, tak si myslíš, že se svrátil do 70. let. Prima má krásné prostory, má to prostě udělané atraktivně, má tam skvělý moderátory a tak dále a tak dále. A konec konců, podívej se na to, co nám ukázal trh. Kdyby ti, ještě udělám malou odbočku, jo? Představ si, když Tucker Carlson odešel z Fox News, a založil si svůj vlastní kanál, svůj vlastní talk show, tak dneska vydělává víc, než vydělával tam. Má miliony sledujících, všichni prostě jsou zvědaví na to, co řekne Tucker Carlson. A teď se podívej, ti slavní zaměstnanci, ti slavní reportéři České televize, jak dopadli. Marek Wollner píše pro propagandistický pátek, který skoro nikdo nečte, jo, Forum 24. Nora Friedrichová dělá nějakou žumpoidní svoji talk show, kterou sleduje asi 1000 lidí a prostě úplně zoufale se snaží vytahovat nějaké rádoby skandály, ale to je úroveň prostě čtvrté cenové skupiny, to, co předvádí Nora Fridrichová. Zuzana Černá, ta byla v Reportérech ČT, slavná investigativní novinářka tady v uvozovkách, dneska má takový mini projektík, na který se dívá asi 50 lidí. To ukázali, že oni na to nemají. Že oni bez toho zázemí té České televize, bez těch povinných koncesionářských poplatků, nejsou schopni se prosadit na tom trhu. Nikdo z nich dneska nemá super podcast, jako má Tucker Carlson. Nikdo se na ně nedívá, nikoho nezajímají. Protože oni ten obsah neumějí. Kdyby to uměli jako ten Tucker Carlson, tak dneska má Nora Fridrichová 100 000 předplatitelů. Nemá, protože prostě nikoho nezajímá, je to špatná novinářka, je to aktivistka. Jo, já jsem mi teď řekl asi několikrát na půdě poslanecké sněmovny, pořád za mnou běhala s těma brýlema, s kterýma natáčí. Já jsem říkal, já se s vámi nebudu bavit. No. Vy jste pro mě aktivistka, vy nejste novinářka, vy jste žumpa, já se s vámi nebudu bavit. Pro mě prostě, když jsem viděl reportáž, kde naháněla Filipa Turka po sněmovní ulici a dělala si tam legraci, že tam jde nějaká paní v turbanu a neví, že to je Berenika Peštová, která momentálně absolvuje nějakou léčbu, která je prostě jaksi velmi, velmi zásadní a ona si tam dělá, ha, to je nějaká paní v turbanu, tak to je prostě, to je kanál. To je normálně čistý kanál, než to je pátá cenová skupina, to nejhorší. Takže oni vlastně nám ukázali, ti bývalí zaměstnanci, ty velké hvězdy v uvozovkách České televize, že nejsou schopni si sami vybudovat svoji vlastní pozornost. Podívej se na Pauknera, podívej se na Dobijášovou, podívej se na Pavla Štrunce, podívej se na Marka Stoniše v deníku to, podívej se na sebe sám, kolik máš sledujících, kdy ty seš lepší než oni všichni. Tak prostě ten trh nám to jasně ukázal, tak ty jdi do České televize, ty jsi dokázal sám na svém koleni svým vlastním produktem prostě vytvořit YouTubeový kanál, který má dneska vyšší sledovanost, než má Fridrichová, než má Wollner, než má Moravec. Tak proč nejsou tam lidi, kteří to dokázali, kteří jasně ukázali, že nepotřebují zázemí, nepotřebují povinné koncesionářské poplatky, ale lidi, kteří dokázali svojí vlastní tvorbou zajmout tak velký počet diváků, že prostě jsou schopni na tom trhu obstát. Tak já jsem prostě proto, ať nám to ta Česká televize ukáže, v momentě, kdy uděláme koncesionářské poplatky, oni v tu chvíli se budou muset zajímat o lidi, kteří to prostě jsou schopni tu pozornost přitáhnout a samozřejmě tím přitáhnout lidi, kteří se na to dívají a kteří by dobrovolně ty koncesionářské poplatky zaplatili. Já jim dám klidně ne 150 korun měsíčně, já jim dám klidně 1000 korun měsíčně. Klidně. Ale když tam bude Dobijášová, Paukner, Štrunc, Stoniš a další lidi, na které se chci dívat. Nebudu jim dávat peníze za to, že prostě jsou tam lidi, kteří fakticky jenom šíří modrožlutou propagandu, ať už je z Bruselu nebo z Kyjeva.
1: No, tak samozřejmě, víš co, ono, přece jenom starat se sám o sebe a jet na vlastní triko není tak jednoduchý. No. Jako být schovaný pod nějakou velkou instituci, to samozřejmě. Já tady poděkuju ještě Vilíkovi za příspěvek, díky ti moc a pojďme
0: ještě,
1: na...
0: Ještě jenom poslední větu. Jo.
1: No.
0: Představ si teď po tom, co Marek Wollner byl fakticky uznán soudem vinným z toho, že sexuálně obtěžoval svoje podřízené a že bosoval a tak dále a tak dále. Hele, za mě u chlapa je to nejubožejší, co může dělat. Jo. Je to vždycky projev nějakého komplexu, že prostě, když nejsi jako schopný zbalit holku, tak prostě obtěžuješ svoje kolegyně. Je to nějaká jakoby frustrace. Nikdy v životě bych si to nedovolil. Pro mě je to prostě obtěžování ženy notabene podřízené. Já jsem pracoval se spoustou žen, jakoby podřízený. V životě bych si to nedovolil. Vždycky bych se k němu choval, jsem se k ním choval s maximální úctou a myslím si, že dneska, když se půjdeš zeptat do sněmovny zaměstnankyň, ať už je to v kuchyni, ať už je to moje asistentka, ať už jsou to pracovnice v kanceláři SPD, tak na mě neřeknou jedno křivý slovo. A tenhle člověk prostě dneska máme tady pravomocný soudní rozsudek, že se těchto těch věcí dopouštěl, toho nejubožejšího chování, kterého se můžeš dopustit. A on si tady hraje na nějakou morální autoritu. Hele, tohle být v té Americe, tohle být v Anglii, tohle být v Německu, tak ten člověk už si v životě neškrtne. Žádné médium. Žádné médium by ho nezaměstnalo, nedalo by mu ani kůrku od chleba, protože tohle je prostě nepřípustné. A tady máme ten rozsudek a všichni dělají jako, že se vlastně nic neděje. Jo. A to je pro mě něco absolutně nepředstavitelného, a jenom to ukazuje, co za lidi na té české televizi byli, kteří tam pracovali pro mě. Pro mě prostě odpad společnost. Já nemůžu nazvat chlapa, který obtěžuje na pracovišti svoje podřízené, nějak jinak než odpad společnosti. Pro mě je to to nejubožejší, čeho se může muž vůči ženám dopustit.
1: Děkuju. Pojďme na Jitku Miholkovou, doufám, že tě čtu správně. Akcelerační zóny, když bylo posláno přes 8 000 připomínek, mají být schváleny k 31.8.2026. Nepodvádí ANO, protože Šilerová na valné hromadě ČES větráky podepsala?
0: No, ono ani nejde o tu valnou hromadu. Že? Tady to je klasická vydíračka z Bruselu. Klasická vydíračka. Pošlete nám vaše peníze z daní, protože Brusel žádné peníze vlastně neprodukuje, to jsou naše daně, které tam posíláme. A my milostivě rozhodneme, na co vám ty peníze dáme, vrátíme vaše vlastní peníze. A budeme vás prostě vydírat tím, že když nesplníte to, co my chceme, tak my vám ty peníze nedáme. A teď seš prostě v tlaku, seš mezi mlýnskýma kamenama, kdy se rozhoduješ, jestli připravíš českou ekonomiku o desítky miliard korun, anebo jestli zhyzdíš naši krásnou krajinu těmi odpornými 250-metrovými monstry. A teď se prostě tom nějakým způsobem snažíš prostě proplout. Já za sebe říkám, že bych radši ty peníze oželel, protože ta devastace naší krajiny, to, že prostě by to mohlo stát na půdě první, druhé bonity, to, že to bude stát u přírodních památek, jako je Říp, jako je Blaník, památka UNESCO v Kroměříži a tak dále. To, že to znehodnotí brutálně naše nemovitosti, protože každý, kdo má dneska rodinný dům s nádherným výhledem na západ a postaví mu tam ty větrníky, tak v tu chvíli ta cena nemovitosti jde minimálně o 30% dolů, ne víc. Tak to mě za tu almužnu z té Evropské unie nestojí. A já proto říkám to jasně, já bych si to ustál, samozřejmě by mě opozice kritizovala, že jsem připravil Českou republiku o spoustu a spoustu miliard. Já říkám, že mě tyhle ty vyděračské peníze, tohle výpalné za to nestojí. A teď to trošku uvedu do širšího kontextu. Celou dobu se říká, že členství v Evropské unii je pro nás ekonomicky výhodné a že kdybychom z ní vystoupili, tak to bude mít obrovský náklady. Chérově říkám, bude. No, kdybychom opustili Evropskou unii, mělo by to obrovský náklady. Nějaký odhady se pohybují mezi 2 až 4 biliony korun. To je sakra hodně peněz. A to by skutečně na nás dopadlo. A teď si pojďme položit naprosto férovou otázku. Jsme připraveni jít do tohohle toho propadu na 5, možná 10 let? Ale s tou vidinou, že za těch 5-10 let už budeme suverénní zemí, která si bude určovat svoje podmínky naprosto sama, nebude muset platit emisní povolenky, nebude muset dekarbonizovat domy, nebude muset plnit prostě kritéria RED 3, stavět tady větrné elektrárny, přijímat tady migranty, já nevím, co ještě všechno, co nám ta Evropská unie dělá. A když spočítáš dopad emisních povolenek ETS 1, ETS 2, nákladů na RED 3, což je v podstatě nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 musíme mít 42,5% veškeré elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů, to znamená větrné, solární, vodní elektrárny. Když si vemeš EPBD 4, to je prostě požadavek na rekonstrukci našich domů, všech nás, od roku 2028 veškeré budovy veřejné budou muset být bezemisní, zero emission, nula. A od roku 2030 i veškeré soukromé budovy. To znamená, každý, kdo si postaví dům, tak to bude výrazně dražší. A absolutně to bude znamenat i zvýšení nákladů na bydlení, protože tím, abys měl bezemisní dům, tak musíš mít tepelné čerpadlo. To znamená, už nebudou plynové kotle, uhelné kotle, nebude nic, bude tepelná čerpadla, což je něco jako přímotop. Zkus vytopit minus 15 přímotopem barák. To jako to ti pojedou ty hodiny na tom elektroměru, jak je trak. A prostě já znám lidi, kteří si pořídili tepelné čerpadlo a taky platili třeba 30 tisíc za tu elektřinu. Prostě absolutní nesmyslné částky. A teď, když si tohle všechno spočítáš a dáš si tyhle náklady, které jsou nejenom přímý, které dopadají na naše domácnosti, ale dopadají na naši ekonomiku, protože díky tomu podnikatelé mají dražší elektřinu, mají daleko těžší prostě podmínky v rámci celosvětové konkurence, aby se prosadili, tak v tu chvíli já jsem přesvědčen, že ten negativní dopad vysoce převyšuje ty 2 až 4 biliony, které by nás stál ten odchod z té Evropské unie. Takže naprosto fairová otázka teď pro lidi v téhle zemi, to nemůže rozhodnout nikdo jiný. Nemůže rozhodnout politici, to musí rozhodnout jedině lidé v referendu. Je, a tak bych to prostě říkal fairově, pokud opustíme Evropskou unii, tak to bude znamenat na čas propad vaší životní úrovně, propad české ekonomiky. Ale z dlouhodobého hlediska to bude znamenat, že Česká republika půjde naprosto neuvěřitelně nahoru. Dneska jsem seděl s člověkem, který je obrovský machr na AI. Ten říká, během příštích 3 let nás čeká revoluce v umělé inteligenci. Revoluce taková, jakou jsme ještě nikdy nezažili v dějinách lidstva. Bude totální změna pracovních míst, nebudou potřeba ITáci, protože to všechno bude programovat umělá inteligence a tak dále a tak dále. Ale to sebou nese obrovské náklady, respektive obrovské nároky na spotřebu elektřiny. Ta AI žere elektriku strašně moc. To znamená, minimálně o 20-25% se navýší nároky na spotřebu elektřiny. Kde tu elektriku v tu chvíli vezmeme, když si teď zastavíme uhelné elektrárny, když prostě odejdeme od plynu, na který jede zase Amerika, protože ten plyn je drahý, když jsme se odstříhli od Ruska a tak dále. A když tohle všechno vezmeme v té kombinaci, to prostě to je potřeba vzít to jako celek, tak si najednou uvědomíš, že to členství té Evropské unie je pro nás z dlouhodobého hlediska ztrátové. Férově přiznávám a říkám, že krátkodobě by nás to bolelo, bylo by to propad, všichni bychom to pocítili, ale z dlouhodobého hlediska by to bylo to nejlepší, co se České republice může stát. A lidé prostě podle mého názoru by měli tuhletu otázku po naprosto férové komunikaci, která zdůrazňuje i nevýhody vystoupení z Evropské unie, by si ji měli rozhodnout sami. A tohle je podle mého názoru zodpovědnost těch politiků, nás, politiků, který bychom měli prostě přijít a říct, tohle je vaše rozhodnutí, to my nemůžeme udělat, tady jsou plusy, tady jsou minusy, vy se prosím rozhodněte, my to zrealizujeme tak, jak vy budete chtít. Takže za mě větrné elektrárny rozhodně ne, ale já už bych se dneska věnoval daleko víc té strategii do budoucna, protože prostě, jestli něco neuděláme, a to fakt není strašení, jo, to se zeptej všech lidí, kteří dělají v energetice, kteří prostě dělají v tom průmyslu, tak se jich zeptej, kde budeme v roce 2030. To je inferno, to je katastrofa. Viděl jsem tady rozhovor, jak někdo říkal, jestli zanikne automobilový průmysl v Evropě kvůli Green Dealu, ten člověk, který v tom dělá, tak říká, ne, nezanikne, jenom ho všechno skoupí Číňani. Číňani si tady koupí evropské automobilky s naprostým přehledem. Takže Evropa se vlastně bude marginalizovat, stane se ekonomickým skanzenem, kde už nebude možné vlastně nic reálně vyrábět, protože to bude všechno příšerně drahé. Včera jsem říkal, ještě dám jeden příklad, Slováci mají v Žáru nad Hronom nádhernou moderní fabriku na výrobu hliníku. Ta fabrika do té energetické krize vyráběla asi 16% celoevropské spotřeby hliníku. Obrovitánská nádherná čistá fabrika. V Číně, kde se ten hliník vyrábí momentálně, odkud ho dovážíme, má ta výroba 6x vyšší uhlíkovou stopu, než má ta fabrika v Žáru nad Hronom. Takže my jsme Green Dealem dosáhli toho, že nevyrábíme ten hliník u nás, respektive na Slovensku, za čistých podmínek, které jsou prostě naprosto nezatěžující pro klima, pro přírodu. My jsme dosáhli toho, že ho vyrábí Číňani za daleko horších podmínek z hlediska dopadů na tu uhlíkovou stopu a my si ho sem vozíme přes půlku světa. Tohle je Green Deal. Tohle je Green Deal. To je se nedá vůbec popsat slovy, jak fanaticky blbá politika to je ten Green Deal. To je prostě, to bude znamenat jenom zkázu Evropy. Jako to, že to CO2 produkují Číňani a ne my, je přece z hlediska celosvětové atmosféry naprosto nepodstatné. To je, jak kdyby si sednul do bazénu 50-metrovýho, tam si vybojkoval 4 metry čtvereční a všude by ti do toho bazénu čurali lidi a ty by říkal, ale tady u mě ne, já to tady mám čistý. Jo? No nemáš, protože prostě to je globální věc, to není věc, která je nějakým způsobem regionální nebo omezitelná, my se tady nezavřeme do žádného skleníku. Takže jenom tenhle ten příklad s tím hliníkem, tady vidíš, jak ta politika je neuvěřitelně blbá. Že místo toho, abychom vyráběli hliník tady, dávali lidem práci, měli prostě skvělou fabriku s vysokou přidanou hodnotou, skvělou z hlediska dopadu na životního prostředí, tak ji prostě z důvodu vysoké ceny elektřiny zavřeme, protože prostě ona není schopná to vyrábět za ty ceny, za které to vyrábějí ty Číňani. Ty Číňani to vyrábějí levněji, ale samozřejmě s daleko horšíma dopadama na přírodu jako takovou, a my to sem dovezeme. Tleskám všem, kdo to vymysleli. Nic blbějšího člověk v historii lidstva nevymyslel než je Green Deal. Nic blbějšího.
1: No tak zase na druhou stranu, ještě tam tomu připočítáme tu dopravu z Číny, že? Těma neekologickýma lidma. Ale celkově prostě tady jde o tu likvidaci té Evropy. Co se týče energetiky, tak samozřejmě není týden, aby jsme tady neměli alespoň jednoho energetika. Takže o těch věcech vím tady naši diváci hodně. Jaderná energie je jedna z cest, která bohužel opět není podporovaná. Podle odborníků, ať je to profesor Škora nebo inženýr Novák, Noveský, Berá na další a další a další. I ty je znáš z těch poslaneckých debat ve sněmovně, který pořádáte. Tak oni říkají, že třeba jako Temelín vlastně lze postavit dokonce vlastníma silama. A není právě tohle cesta třeba, protože v té Unii teď momentálně stále ještě jsme, splnit nějaký tyhle ty emisní a kvóty a být teda eko a udělat si teda ty jaderky jako místo toho, aby jsme sem spali větrníky, který notabene ještě škodí lidskému zdraví, že jo?
0: Já ti řeknu, co máme v programu strany pro, jo. Pro nás samozřejmě budoucnost je jednoznačně v jádru. A až postoupí technologie, tak asi pravděpodobně přijde na řadu i fúze, což bude ještě jakoby další revoluce, ale to ještě v současné době nemáme. Čína, Amerika a Rusko v tuhletu chvíli už testují reaktory čtvrté generace, které jako palivo používají vlastně odpad z těch jaderných elektráren předchozí generací. To znamená, to, co jsme měli problémy s jaderným odpadem, tak to vlastně bude vyřešeno tím, že to bude vlastně spalovat ta jaderná elektrárna toho nového typu. Proč proboha neuděláme akcelerační zóny na dostavbu jaderných elektráren a na malé modulární reaktory? Prostě jádro. Jednoznačně jádro. A chceš vidět, kde to zafinancujeme? Já si na to nechci půjčovat. U bank. Abychom platili ty úroky zase těm velkým bankám ze západu. My máme v programu dvě věci, na které já jsem strašně moc pyšnej a myslím si, že jsou stěžením bodem vlastně celého našeho ekonomického programu strany PRO. První je zákon o strategických prioritách České republiky. To znamená, že bychom do jednoho zákona dali tu akceleraci, tedy prostě zjednodušené povolovací řízení pro jaderné elektrárny, dálnice, rychlostní železnice, datové sítě, to, co prostě stát potřebuje pro svoji strategii, pro svoje fungování. Tak, aby nás nemohli ti zelení vydírači neustále šponovat těmi soudními spory, kde vždycky jak na potvoru přijdou na to, že tam žije nějaká žába nebo nějaký člověk v cestě, kde má být dálnice, zažalují tě a po 5 letech těch soudních sporů nakonec si vezmou výpalný 50 milionů korun a najednou zjistí, že už tam člověk není. Prostě tohle to je zákon, který by řekl, tohle jsou strategické zájmy České republiky a tam to povolovací řízení je výrazně rychlejší. To znamená, že pokud tam je nějaký člověk nebo nějaký biotop, tak ti ochránci mají 3 měsíce na to, aby to přestěhovali a jinak prostě má člověk smůlu. Bohužel, prostě tak to je a tak to vždycky bylo. A tím by se výrazně urychlila stavba všech těchto, nejenom liniových staveb, ale právě těch jaderných elektráren a malých modulárních reaktorů. Honza Skalický představoval na naší ideové konferenci mapu dálničního propojení České republiky a říkal, že když budeme stavět současným tempem, tak bychom to dostavili asi někdy v roce 2450. Prostě my musíme zrychlit. Ta dálniční síť je geniálně naplánovaná, geniálně. A druhá věc je, kde na to vzít peníze. No, když jako chceš rychle stavět, potřebuješ hodně peněz. My si nechceme půjčovat od bank a platit úroky do zahraničí. My chceme, a máme to v programu, takzvané účelově určené dluhopisy nebo adresné dluhopisy. To znamená, že by stát vydal dluhopisy pro české občany a české firmy, které by byly ale určeny na konkrétní projekt. Člověk by si vybral, jestli si koupí dluhopis na dostavbu Temelínu, na dostavbu Dukovan, na dostavbu D3, na dostavbu D49, na rychlostní železnici tamhle do Budapešti, přes Bratislavu, přes Vídeň. Ti lidé by si vybrali sami, co si koupí. A věř mi, že by nám utrhali ruce, protože by to velmi rádi si tyhle dluhopisy nakoupili. Ten vtip je v tom, že máme v současné době na běžných účtech, to je klíčová informace, na běžných účtech máme 3 biliony korun fyzické osoby, lidé, a další 3 biliony korun mají právnické osoby. To znamená, 6 bilionů korun tady leží ladem. Ladem. Na běžném účtu jsou ty peníze se nezhodnocují, jsou tam vlastně k ničemu. Dejme těm našim lidem možnost zafinancovat si svůj vlastní stát. Nabídněme jim ten úrok 5-6% ročně, protože ty peníze, ten úrok v tu chvíli nepůjdou západním bankám, půjdou našim lidem. Ty se vrátí do té ekonomiky. Naše lidé zase tady utratí, zdaní a tak dále a tak dále. Já jsem obrovským příznivcem toho, čemu říkám protekcionalistická národní ekonomika. Peníze musí zůstávat v České republice. Od nás odchází 1 bilion korun ročně do zahraničí přes ty potravinové řetězce, mobilní operátory a já nevím, banky a tak dále, všechno. Pojďme ty peníze nechat tady. Máš spočítáno, že když dáš veřejnou zakázku české firmě, tak se ti zhruba 45% vrátí do státního rozpočtu. Sociální, zdravotní, daně, DPH a tak dále. Takže když bude zakázka za 100 milionů korun, kterou dá stát, zaplatí z našich daní, tak se 45 milionů korun vrátí zpátky do toho státního rozpočtu v průběhu 3 let. Zatímco když těch 100 milionů korun dáš americké firmě, francouzské firmě, jakékoliv jiné firmě, tak ty peníze jsou pryč. Nevrátí se ti už ani korun. Takže já říkám, pojďme nechat financovat český stát našimi občany. Dejme jim tu možnost. Žádné PPP projekty, že to zaplatí soukromý investor tu dálnici a pak tam lidi budou prostě další 20 let platit nějaké mýtné. Ne, vydejme dluhopisy na D3, postavíme to do Budějovic. Na D49 postavíme zase tu severní větev. A ti lidi si to velmi rádi koupí, ty peníze zůstanou doma, stát je nevyplatí zahraničním bankám, vyplatí je českým občanům a českým firmám a tím pádem v podstatě se nám ani nezhorší rating, protože taková kvízová otázka, jaký je jeden z nejzadluženějších států na světě? Japonsko. Přes 200% HDP mají oni státní dluh. A víš, proč nemají problém s ratingem, ani s žádnýma úvěrama, s ničím? Protože drtivou většinu těch dluhopisů drží Japonci a japonské firmy. Pojďme ten model okopírovat, pojďme dát našim lidem šanci a říct jim, nenechte si ty prachy na tom běžném účtu, pojďte prostě investovat do našeho státu, máte zajištěné dluhopisy 6% ročně, ta republika se bude rozvíjet, bude někam se posouvat dál a ty peníze dostanete vy. A ne prostě tamhle banky, který nakonec vlastní BlackRock nebo Vanguard. Tohle je prostě moje filozofie toho, aby Česká republika si držela peníze tady a budovala svoji vlastní krásnou zemi a ne, abychom vlastně pracovali na zvýšení životní úrovně západu. Mně to přijde úplně viditelný, jasný, jednoduchý a tahle strategie je prostě věc, kterou já budu vždycky za všech okolností prosazovat. Mimochodem ty veřejné zakázky, spousta lidí, teď kdyby tady seděl někdo z opozice, tak řekne, no ale to nemůžete, jsme v Evropské unii a vy nemůžete prostě je preferovat pro české firmy a tak dále, tak dále. Můžou se toho zúčastnit všichni další a když to nabídnou lepší, tak jim to musíte dát. Není to pravda. Všechny země to tak dělají. Rakouské pivovary nemůžou koupit gram chmele, dokud nemají potvrzení od Rakouského svazu pěstitelů chmele, že už nakoupili určitý objem chmele z Rakouska. Němci, když dělají třeba výkup, tak tam dělají výkup masa, tak říkají, že to musí být zvířata, která byla krmena německými potravinami a německou vodou. No to nesplní nikdo jiný než německá firma. Takže já za sebe říkám, že tohle je cesta pro Českou republiku ve spojení s odchodem z lipské burzy, ve spojení s odchodem ze systému emisních povolenek, protože to je totální vražda našeho průmyslu, a ve spojení se snížením daní na rovnou daň 15%, to je podle mě nejlepší řešení, protože tím zabiješ šedou ekonomiku, nikdo nebude čistit peníze za 10%, když zaplatí 15% a bude mít klidný spánek. Bude Česká republika tygrem Evropy. tohle je prostě vize, se kterou já půjdu s jasným ekonomickým programem za našimi lidmi, za našimi občany a budu říkat, tohle je vize strany pro, tohle my chceme udělat s Českou republikou. A pevně doufám, že lidé nám na to dají mandát, abychom to mohli prosadit.
1: Děkuju. Tohle to je velice důležitý a určitě musíme začít od těch prachů, protože nechávat...
0: Tady někdo píše, to je krásný komentář, Milan Pilný, jo. Půjčky od obyvatel jsou proti cílům nadnárodních bank, výtěžek pro banky venku a najít cestu, jak obyvatelům jejich úspory citlivě sebrat. Přesně tak to je. Podepsal bych to, Milan Pilný, podepisuju to naprosto přesně. Právě proto ta Evropská unie tlačí na to, abychom nic takového nedělali. Právě proto Evropská unie nechce, aby jsme měli svůj vlastní banku. Já to mám taky v programu pro. Já chci mít českou státní komerční banku, která bude dávat výhodné půjčky novomanželům, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, aby mohli odstartovat do toho života, která bude financovat naše strategické projekty společně s těmi lidmi, tak, aby ty peníze zůstávaly tady a nikoliv, abychom je platili do zahraničí. Tohle přesně Milan Pilný udeřil hřebíček na hlavičku, o tomhle to celé je. A jestli prostě chceme tu Českou republiku uzdravit, tak první krok je mít odvahu postavit se těm bankám a postavit se tomu Bruselu. To je to, co našim politikům nejvíc chybí, proto já jsem do té politiky šel, protože prostě mě tohle jako nemůže odradit. Já jsem člověk, který se jako... Když pojede do Bruselu, tak si tam budou říkat Zlatý Orbán proti Reichlovi. Prostě pro mě je nezbytně nutný se postavit Bruselu a nadnárodnímu finančnímu kapitálu, ať to stojí, co to stojí, protože pokud to neuděláme, tak vlastně jenom se fakt jako sami manipulováváme do pozice ekonomické kolonie. A já nechci být ekonomickou kolonií, já chci, aby Česká republika zase znovu prosperovala. Za první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou světa. Mnoho lidí, kteří zastávají ty bruselské narrativy, vám bude říkat, to není možné, my na to sami nemáme, my nejsme tak velcí. Máme a garantuju, že ve spojení s dalšími středoevropskými státy, v tom, abychom naplno odemkli potenciál české ekonomiky, českých podnikatelů, českých živnostníků, tak v momentě, kdy to dokážeme, tak ta Česká republika bude prosperovat, takže si to nikdo neodejde představit. Poslední věta k tomu, já to říkám pořád a budu to opakovat. Elektřina je ropou příštích 30 let. Budou obrovským způsobem růst nároky na spotřebu elektřiny. Nejenom to AI, ale další prostě produkce a průmysl, který bude přecházet na elektřinu. Ten, kdo bude mít dostatek elektřiny, pohádkově zbohatne. Pohádkově. A Česká republika může být na tom místě. My můžeme být druhým Katarem, druhými Spojenými arabskými emiráty, kteří zbohatli na ropě a na plynu. Prostě to, jak zbohatli oni, a jsou to dneska nejbohatší země na světě, takhle můžeme zbohatnout my. Ale nesmíme se nechat svazovat Green Dealem, Evropskou unii a všemi těmi nadnárodními finančními skupinami, které prostě nás dneska fakticky obírají o naše peníze. Takhle bohatí můžeme být i my. Teď a tady to garantuju, podepisuju, jenom musíme prostě odemknout potenciál naší ekonomiky a přestat hrát Green Deally, přestat hrát všechny tyhle ty nesmysly, které nám jenom brzdí naši ekonomiku. Krásně to kdysi řekl Vivek Ramaswamy, kandidát na amerického prezidenta, podnikatel, velmi úspěšný businessman. On řekl, Green Deal jsou zelená pouta na našich rukou i na našich nohou. Oni nás poutali a teď říkají, a běžíme sprint. Běžíme sprint s těmi Asiaty a s těmi dalšími zeměmi, ale máme svázané ruce a máme svázané nohy. To asi nevyhrajeme, že? To asi nevyhrajeme.
1: Já tady poděkuju Lubomírovi, děkuji ti za příspěvek, díky, že jsi využil i ten QR kód. Martin Měkuta, taky ti moc děkuju za příspěvek. Jak vidíte, pane Reichle, oficiální versus reálnou světovou populaci. Prý Čína již má jen 1,1 miliardy lidí a svět má cirka kolem 6 miliard, není to největší hrozba. Tak údajně, i když to jsou všechno odhady samozřejmě, že jo, nikdo přesný čísla neví, ale že na planetě teda lidstvo ubývá, tak jak to vidíš a co víme bezpečně, že ubývá českých občanů, takže Pojďme od té, potom bych rád jako od té depopulace, nebo no, snižování populace v světově, bych se podíval i na to domácí hřiště.
0: No tak samozřejmě ta Čína si zavařila tou politikou jednoho dítěte, oni už od ní ustoupili, ale bohužel vlastně oni vytvořili model chování pro ty čínské rodiny, takže přestože už dneska ta politika tam není uplatňovaná, tak velká většina čínských rodin má pouze jedno dítě. To je obrovský problém pro ně do budoucna, protože oni v podstatě bude ta populace stárnout a nebudou mít vlastně dostatek lidí, kteří by byli v produktivním věku, kteří by prostě dokázali uživit potom ty stárnoucí lidi. Takže tam si oni zavařili strašně moc, teď už se snaží to nějakým způsobem změnit, podporovat tu porodnost, ale jakmile vytvoříš určitý model chování, ono se z toho velmi těžko jako utíká, velmi těžko se to mění. Vždycky se říká, že nejtěžší je změnit nastavení hlavy.
1: No, ono, potom, když vemeš, tak nejhůř na tom je Korea jižní, že jo?
0: Ta je ano, ano, ano.
1: Úplně v čudu teďka momentálně, takže tam jsou vlastně taky jako dneska nikdo, nebo jako víš co, všimni si, ale je to i u nás, jako ten narrativ, že vlastně je cool být single, nemáš starosti, nemusíš se jako zabejvat a ty děti stojí hrozný prachy, jo, a já nevím, co všechno. Na Instagramu těch fotek tolik neuděláš, protože prostě, jako když seš upatlaný od dětský kašičky, tak to není cool, jo, a tak dál. Jako běží to, je tady vlastně... Ale
0: já jenom dokončím tu celosvětovou perspektivu a pak se dostanu k té České republice.
1: Jasně.
0: Takže Čína samozřejmě tam, ten ubytek je naprosto jasný. V Evropě jak by jsme, ale zaprvé Indie pořád jede jako bomby, tam ta populace roste velmi zásadně a nejvyšší nárůst populace je v Africe. Teď v současné době vlastně je předpokládaný, že do roku 2050 bude Nigérie třetím nejlidnatějším státem na světě. Takže tam prostě ta populace roste obrovsky. Tak celosvětově ta populace neubývá, protože prostě ta Afrika, Indie a další země vyvažují ten pokles. Evropa je nic, jo, s nějakých 450 milionů obyvatel, to je prostě třetina Indie dneska, takže jako my se pořád hrajeme na to, že jsme pupkem světa a už dávno nejsme. Tudíž vlastně celosvětově ta populace pořád přibývá. Problém je samozřejmě v Evropě naprosto zásadní, nejenom z hlediska taky té důchodové reformy, kterou někdo musí provést. Zase máme skvěle zpracovanou důchodovou reformu, jenom rychle odbočím. My máme 4 pilíře, protože je nezbytný si říct, že je potřeba ty důchody dofinancovat. Jo, ta populace, jak nám stárne, nepřibývají nám mladí lidé v produktivním věku, to znamená, někde ty peníze budeme muset vzít. A my říkáme 4 pilíře. 2 ty existující, to znamená průběžný systém a dobrovolné připojištění. A k tomu 3. pilíř, solidární, to znamená, že 3% body daní dětí by se přímo asignovaly na penze rodičů. To je i řešení právě třeba té porodnosti. Jinými slovy, nejlepší spoření na důchod je mít co nejvíc dobře vzdělaných a vydělávajících dětí. Protože prostě pokud 3% nějakého milionáře vám půjdou na důchod, budete mít super důchod. To jako můžu garantovat. A mimochodem to posiluje taky ty mezigenerační vazby, které jsou totálním způsobem narušený taky tou moderní dobou, kdy prostě se ztrácí respekt zejména od mladých lidí vůči rodičům a prarodičům. A 4. pilíř je nejdůležitější a to je vytvoření národní nebo státní důchodové pojišťovny, do které bychom chtěli vložit státní majetek. To znamená, že vlastně to, co máme dneska ČES, ČEPRO, MERO, Lesy, Budvar, by se vložilo do té pojišťovny a výdělky z toho státního majetku by se investovaly. Proč dneska Němci mají vysoké důchody? Je proto, že tam mají 16 důchodových pojišťoven, jsou združeny v jedné asociaci, ale celkem jich je 16 v Německu. A ty pojišťovny berou peníze, takže vlastně je schromáží a pak je investují. Takže oni koupili ty emisní povolenky. Jo? Oni je koupili za 10 euro a dneska je prodávají za 70. To je krásný, ne? Se 7x zisk. My nic takového nemáme. My máme jenom ten průběžný systém, co tam nalejeme, to ten rok vylejeme. ale nemáme to, aby prostě někdo mohl s tím balíkem peněz pracovat a investovat. I ta pojišťovna by samozřejmě mohla financovat některé ty strategické stavby tady v České republice. Ale ona by ty peníze zhodnocovala. Ona by ty peníze rozmnožovala. To, co prostě nám dneska chybí. A z toho by vlastně doplácela ty důchody. Takže státní majetek by sloužil k tomu, že by vygeneroval peníze, které by se zhodnotily a z toho by se doplácely ty důchody. Máme to spočítané tak, že dopad vlastně rozpočtový

0: náročnou profesi, tak za každých 10 odpracovaných let by se to ještě o rok snižovalo. 63 let je průměr Evropské unie dneska, naprosto běžná věc. V 63 letech by mohli odcházet do důchodu, měli by vyšší penze než dnes a normálně by to fungovalo. Nebylo by to v deficitu. Tohle je naše důchodová reforma. Ne zvyšování věku odchodu do důchodu. Ne, ne. Naopak, takhle by se to muselo udělat. No a co se týče té porodnosti, tak to je prostě dáno kombinací celé škály těch faktorů. Já samozřejmě tvrdím a budu tvrdit, že na nižší porodnost má výrazný dopad očkování proti covidu těmi mRNA vakcínami. Tomáš First a Smyslab to krásně, myslím, dokumentují. Vřele doporučuji se tam všem podívat, že vlastně neklesla porodnost u neočkovaných žen, ale klesla porodnost u očkovaných žen. A díky tomu, že těch očkovaných žen je podstatně víc než těch neočkovaných, je to daleko větší skupina, tak v tu chvíli máme prostě dneska porodnost 1,3 dítěte na jednu matku, čímž vymíráme. Abys nevymíral jako národ, potřebuješ 2,1 ze dvou lidí, dvě a trošku dítěte. Takže 1,3 je naprosté vymírání toho národa. A další efekt je samozřejmě ekonomika. Prostě dneska mít dítě je luxus. A stát, teď jsme schválili vlastně zvýšení těch příspěvků, ale my máme v programu ještě vyšší příspěvek, protože výchova dítěte stojí v průměru asi 3 miliony korun od narození do 18 let tu rodinu. Takže když dáme 1 milion za dítě, tak je to podle mého názoru naprosto adekvátní a férové a je to daleko lepší investice, než to dávat do zbraní za mě, podporovat porodnost. A samozřejmě klíčový efekt je právě to, co si popsal ty. To jsou vlastně ty taková ta atmosféra společenská v současné době, kdy vlastně jako je nejlepší být single, mnoho lidí bydlí do 30 let doma s rodiči. Teď jsem viděl průzkum, že asi třetina mužů nemá sex do 25 let, tak jak chceme produkovat děti, to asi úplně jaksi neklapne. Takže prostě celá ta atmosféra jednak sociálních sítí, ta desocializace, která byla udělaná, nebo narušení sociálních vazeb, abych byl přesný, která byla napáchána v době covidu, to dneska my sklízíme to ovoce. Lidi změnili modely svého chování. Daleko míň prostě chodí, seznamují se, jsou na těch sociálních sítích. Prostě když děcka na rok zavřeš doma s počítačem a s mobilem, tak je nenávratně poškodíš. Nenávratně. A dneska všichni se diví, jak to, že jsou tady, že je tady 40% deváťáků s těžkými depresemi, že tady děti, asi 10% dětí má sklony k sebevraždě. No, tady je to, tady my jsme na to upozorňovali už tehdy. Jsme říkali, nezavírejte školy, je to prostě dramatická chyba, zničíte celou jednu generaci našich dětí. Tehdy jsme byli za dezolaty, dezinformátory a antivaxery, dneska to prostě všichni vidí v přímém přenosu, že jsme měli pravdu. Takže tohle je obrovský problém a když vidím dneska chování mladých lidí, já mám že jo, 3 dcery, dvě v dospělém věku už téměř, jedna je 21 let, druhý bude 18 v prosinci. A vidím, jak oni sami říkají, jak je těžký se dneska někde seznámit, že kluci chodí na bar a fotí se tam na Instagram místo toho, aby balili holky. Tak bohužel, ta doba se změnila, je jiná, bude se to velmi těžko měnit, úplně upřímně. Můžeme to nějakým způsobem podpořit, snažit se vytvořit podmínky pro výhodné podmínky pro mladé rodiny, pro to, aby zakládali ty rodiny s dětmi od čtvrtého dítěte třeba být osvobozen úplně od daní a tak dále a tak dále. Ale to není všelek, protože tu současnou společenskou atmosféru, ten mindset, jako jsme single a komunikujeme na sociálních sítích, to je věc, která se bude měnit strašně těžko, bohužel. To, jako na to recept nemám.
1: Každopádně to prostě potrvá nějakou dobu, ale je dobře, že myslíte dopředu a já teďka koukám, neměl bych to říkat, ale jsme tady hodinu a čtvrt. Máš ještě chvilku, nebo...
0: Jo, tak pojďme třeba do půly. Teda. Hodinu a půl snad s náma lidi vydrží, snad je to nenudí.
1: Lidí je tu spousta. Právě v tuhle chvíli, teď momentálně nás vidí 1414 lidí a celkově nás zatím si pustilo 4380. Tak to není málo. Některé pořady ještě 24 v premiéře tolik ani nemají, ale já se

0: ono se naváže do mainstreamových médií, já bych si ani to nedovolil, protože nebejt jejich skvělé práce, tak bychom ani nebyli. A...
1: To je pravda, kdyby dělali svoji práci, tak bys to měl daleko těžší, no, takže... Ale ne, tak já jsem rád za tenhle trend, tenhle zase je za mě pozitivní, že ta mainstreamová média ztrácí sílu. Že? Můžeme se podívat pokles sledovanosti mainstreamových televizí, pokles čtenosti především, pokles čtenosti mainstreamových webů. Prostě Seznam čelí obrovskému úbytku lidí, já se tomu nedivím, protože to prostě to je Goebbelsovská propaganda, nic jiného.
0: Ale a... Unie tím teďka bdí, ne? Ta teďka bude schvalovat, že se budou dávat dotace těmhle těm, co myslejí správně nebo píšou správně.
1: No jasně.
0: Nepíšou a ne to, tak
1: Brusel musí podpořit svoji vlastní propagandu, ne? Jako, takhle to fungovalo vždycky, že musí si ty hodné musí zaplatit a ty špatné musí trestat různými pokutami, sankcemi a tak dále. To se na nás všechno řítí, to je nejenom ten DSA, který se snažíme nějakým způsobem okleštit úplně maximálně. A to jsou prostě další předpisy vůči těm médiím a tak dále, že? A bude to dál, tak samozřejmě největší past, která se na nás chystá, je digitální měna. To je, proto oni chtějí taky, aby jsme to euro přijali, protože v tu chvíli, v momentě, kdy my přijmeme euro a centrální banka ve Frankfurtu řekne, my přecházíme na digitální měnu a stahujeme hotovost, tak máš smůlu, protože už nemáš vlastní měnu. Ty už si nemůžeš ty peníze vytisknout, prostě konec. Game over. A jakmile máš digitální měnu, tak si v pasti, protože v tu chvíli ten, kdo drží tvoji peněženku, tak kontroluje tvoje chování. Jak už řekl Michel Rothschild, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Protože prostě v tu chvíli zákony nejsou důležitý. Důležitý je to, kdo drží ty peníze. V tu chvíli ti kontrolují jakýkoliv nákup. Pak už je jenom otázka času, než ti stanoví nějakou uhlíkovou stopu, to už bylo v bankách, pak to zrušili. Že prostě každý tvůj nákup měl nějakou uhlíkovou stopu a když si prostě to bude tak, že když to vyčerpáš za ten měsíc, tak už si to nekoupíš prostě, no, tak budeš mít, jak teď v Dánsku mají 200 gramů hovězího masa, jednu nádrž měsíčně do auta, a jednu letenku ročně, aby tě někam jako pustili se podívat a šmitec, konec. Prostě to je, já nechápu absolutně, jak lidi můžou dobrovolně vstupovat do pasti jménem digitální měna. Absolutně to nechápu, protože to je konec svobody. To je, jako když někdo kontroluje každou vaši korunu, tak kontroluje vás. Může vás kdykoliv vypnout. Může vypnout celý ten stát, když bude odpojit od finančních prostředků. Jo? Budeme zlobit v Evropské unii, no tak nás vypnou. Prostě to je naprosto jednoduchá záležitost. To je Matrix na entou fašismus v tom nejčistším možným provedení. Já to absolutně odmítám. Budu bojovat za právo na hotovost a právo za platit českou korunou. Chtěl bych, abychom to ukotvili do ústavy, protože vlastní měna a hotovost jsou dva nejzákladnější pilíře osobní svobody každého jedince. Hotovost a vlastní měna.
0: No ale tím se jako rozcházíš právě se současným prezidentem, který právě ten ryzí fašismus podporuje všema deseti, protože zavrádne pořádek a ví, že on má pořádek rád, hlavně ten jeho pořádek. A mohl by takhle vypínat ty lidi třeba jako, víš, jenom ukázat prstem, ne?
1: Ne, tak já teda, první poznámka, já si myslím, že se rozcházím s Petrem Pavlem úplně ve všem. Já mu nerad říkám prezident, protože mě to prostě uráží jako člověka, který miluje Českou republiku a jsem neuvěřitelně hrdý občanem téhle země, jsem hrdý na naši zemi, všude, kde jsem, tak říkám, já jsem z České republiky, máme nádhernou zemi, takže já se asi rozcházím s ním úplně ve všem. A z mého pohledu prostě řád a pořádek jsou dvě nejstrašnější slova, které tady jako kdo vymyslel, protože to je vždycky základ totality. Řád a pořádek, to jsou dvě slova, u kterých začíná totalita. Demokracie jako taková je založená na určitým rozkolu. Vždycky, když někdo říká, měli bychom se jako společnost sjednocovat. No pozor, jednotný názor společnosti existuje pouze v totalitě. Demokracie je založená na různorodosti názorů. Prostě to je správně, že máme jiné názory, že je tady soutěž těch názorů. Až tady nebude soutěž názorů a bude tady jenom jeden jediný přijatelný názor, tak už nemáme demokracii. Takže já tvrdím, že není a vůbec na místě jakýmkoliv způsobem sjednocovat společnost názorově, jenom bychom prostě nemuseli být, jaksi, nebo to, co dělá ta Petr Pavel a ta současná opozice je, že rozeštvává ty lidi, že ona ten konflikt staví prostě na střetu dobra a zla. Oni jsou to dobro a my jsme to zlo. A tím pádem, cokoliv my navrhneme, tak je to špatný, protože to je strana zla. Jo? My nemůžeme navrhnout a nic udělat dobrýho, protože my jsme ti zlí. Že jo? My jsme ti, kteří tady nechtějí tu Evropskou unii, aby nám dopřála to všeobecné blaho. My jsme ti, kteří prostě nechtějí podporovat ten skorumpovaný režim Volodymyra Zelenského, posílat jim tam peníze našich daňových poplatníků, aby si mohli koupit ty krásné zlaté záchody a bidety. My jsme úplně hrozní, špatní a nejhorší. A jakmile tohle postavíš ten konflikt takhle, že neřekneš, OK, oni mají takový názor, my máme takový názor, ale postavíš to na konfrontaci dobra a zla, tak tím vytváříš atmosféru toho, že vlastně je správné se s tím zlem nebavit. Přece ten, kdo se baví s Reichlem, no tak to je... Kdo se baví s kacířem, je taky kacíř. To je přece alfa omega, to je dáno. Jo? A druhá, což je ještě nebezpečnější věc, nebo ještě nebezpečnější důsledek tohoto toho vytváření toho konfliktu dobra a zla, je to, že pokud seš na straně dobra, tak můžeš cokoliv, aby si potlačil to zlo. Jo? Můžeš být mimo zákon. Můžeš prostě vzít tu spravedlnost do vlastních rukou. Prostě můžeš tady ničit ty tvoje oponenty, protože ty přece pácháš dobro. V zájmu vyššího dobra ty můžeš ničit ty kacíře, ty příslušníky toho zla. To je dokonce tvoje povinnost je ničit. Jo. Buď to je přibít na kříž, nebo je upálit na té hranici. Dneska se to dělá moderně, dneska ničíš reputaci. Dneska toho člověka likviduješ prostě tím, že vlastně jaksi celospolečensky z něj děláš zlo. Jo. Já tady mám souseda v Troji, se kterým jsme se vždycky povídali, zdravili a to. Teď jdu po ulici a já říkám, dobrý den. A on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Rej. Jako, já mu neberu, že má jiný názor, než mám já. Já mu to vůbec neberu, to je jeho absolutní právo. A jako to, že máme jiný názor, to jako si nemůžeme říct dobrý den, jako pozdravit se normálně slušně, já to respektuju, že má jiný názor, já ho nebudu lámat a nebudu prostě se na něj dívat jako přes prsty, že si myslí něco jiného než já. A oni přesně tuhle atmosféru vytvořili. To není atmosféra různorodosti názoru, to je atmosféra bipolarizace a absolutní nesnášenlivosti toho tábora dobra vůči tomu táboru zla. Jo? Když si vytvoříš Twitter, síť X, to je vulgarity, urážky, vyhrožování, že o mě chodí každý den nějaký SMSky, že mě někdo rozbije hlavu baseballkou, ať si dám na sebe pozor a tak dále a že si pro mě přijdou a že až dorazí chlapci z Ukrajiny, takže teprve uvidím. Mě chodí denně, jo? Protože já jsem zlo, já jsem ten, kdo prostě je tady kacířem a každý kacíř má být po právu a po zásluze upálen. A to je bohužel obrovský problém té České republiky, že když jsme dřív měli, někdo volil ODS, někdo volil ČSSD, Zeman versus Klaus, tak jsme se v hospodě o tom pobavili, kdo volí koho, proč volí koho a pak jsme si dali pivo a bavili jsme se o fotbale a o holkách. Dneska? Ty volíš Babiše nebo SPD? No tak to se s tebou vůbec nebudu bavit. Pod mojí úroveň. Pod mojí úroveň se bavit s někým, kdo volí prostě ANO nebo SPD, to je absolutně ne, ty seš prostě plebs, ty seš odpad společnosti, protože volíš SPD nebo ANO. Takhle to daleko dotáhli a to je ten problém, to není názorová rozdělenost, to je nesnášenlivost a svatá válka, džihad, ve jménu dobra a já říkám, že není nic horšího než páchání dobra, protože jakmile člověk přejde na to, že páchá dobro, tak tím si ospravedlní úplně všechno, co dělá. Úplně všechno. I ten Cintula, co střílel na Fica, si myslí, že páchal dobro. On si myslí, že páchal dobro.
0: Hele, jako tomhle máš naprosto pravdu a tam je ještě jako je ten třídní podtext, jo. Všimni si, že SPD a ty strany a samozřejmě i Stačilo třeba, ať to není jenom jedno, tak se přece říká, že to jsou ty neúspěšný, ty méně vzdělaní.
1: Jo.
0: A ty, když teda chceš být ten, patřit do té top jako společnosti, no tak musíš adorovat teda samozřejmě generála Pavla a musíš volit pravdu a lásku, že jo, Havlovy hodnoty, jo, a evropský hodnoty jsou vlastně taky Havlový, jo, nikdo neví, co to je, ale jo, a prostě je to tam jako jasně daný. A i v těch
1: já bych navrhoval zaprvé porovnat, ani ne dosažený titul, protože titul, já znám spoustu lidí, kteří vystudovali vysokou školu a jsou úplně hloupí, naopak znám lidi, kteří mají základní vzdělání nebo průmyslovku a jsou to strašně chytrý lidi, jo, prostě pro mě nejchytřejší člověk v mém životě byl můj táta, který prostě měl stavební průmyslovku a byl to jako neskutečně chytrý chlap. Takže já jako určitě neměřím inteligenci dosaženým vzděláním. Vždycky mě někdo chodí a říká, proč neuděláš PhD a MBA a LLM? A já říkám, jsi se blázen? Nebo jako prostě, proč bych si to je posedlo s nějakýma titulama, jakože čím víc mám titulů, tím jsem jako chytřejší. Nechápu vůbec. Jo. Já si strašně vážím obyčejných lidí, protože si myslím, že ten selský rozum je kolikrát mnohem jaksi účinnější než všechny tyhle ty rádoby dosažený tituly. Ale já bych udělal, víš, co bych udělal? Já bych udělal někde nějaký třeba jako inteligenční kvíz, nějakou soutěž. Jako buď to příznivcema, nebo třeba jako členama těch stran. Jako docela si věřím, že kdybych třeba udělal dvojku s Tomášem Doležalem z SPD, tak jako nechci znít na myšlení, ale myslím si, že by nás tam jako jakýkoliv jiný duo těžko poráželo v tom parlamentu z hlediska nějakého všeobecného rozhledu a tak dále a tak dále. Tak ono by se pak vidělo.
0: Já to moc nevěříš teda. Je tam chodí i pospátku
1: Piráti. Jo, tak Piráti, ty by byli vážným soupeřem. Jako, ty by, musím říct, že to by byla opravdu jako těžký klání, protože to je až jako někdy opravdu, to člověk neví, jestli se má smát nebo brečet z toho, co oni tam jako jsou schopní vyplodit. Jak nemají, to jsou prostě elementární neznalosti moderní české historie. Úplně jako jak na běžícím pásu. A prostě pak mě baví, když třeba Matěj Hlavatý, který je starostou obce Tetín z východu Českého kraje, tak nás tam poučoval celou dobu, jak máme sestavovat ten státní rozpočet, a pak na něj vyplavalo, že zadlužil ten Tetín o 160 obyvatelech, zadlužil částkou asi 18 milionů korun. Tenhle člověk nás tam jde pak školit, jakým způsobem my máme sestavovat státní rozpočet. Ale nic proti mladým lidem, ale upřímně, já jako v 21, v 25, já bych nechtěl být poslancem, protože bych byl přesvědčený, že na to nemám. Jo? Že prostě musíš dospět, musíš projít nějakýma životníma zkušenostma, který se nikde nenaučíš v žádné škole, musíš vědět, jaký je to vyhrát, jaký je to prohrát, musíš prostě umět si tím životem projít, abys měl nějaké životní zkušenosti. Takže za mě jako, to není jako teď vůči Pirátům, prostě pro mě lidi takhle mladého věku s naprosto vzácnýma výjimkama typu Matěje Gregora, který je prostě extrémně inteligentní kluk, a geniální rétor, myslím si, nejlepší debatér do 30 let s přehledem v České republice, tak prostě nemáš na to, abys mohl správně některé věci zhodnotit, protože prostě vidíš naivně z hlediska toho svého mládí, toho, že ještě prostě si neprošel těma životníma programy, těma ránama, který ten život každému z nás jako někde uštědří. A pro mě prostě skutečně jako poslanec, dle mýho názoru, vůbec nevidím důvod, abychom tam neměli věkovou hranici třeba minimálně 30 let. Jo, aby ten člověk byl alespoň trošku otrkaný tím životem. Podle mě by to jenom prospělo. Takže to je první věc. A druhá věc je, znovu říkám, jako já bych chtěl vidět třeba tu vzdělanost kvazi těch lidí, kteří volí dneska Piráty a podobně, protože To absolutně nechápu. Jako, když je někdo jinýho názoru, fajn, já tomu rozumím, chápu, že by si třeba vybral ODS, byť já bych to v životě nevolil, ale OK, jako je tam jsou tam lidi, kteří jsou chytrý, jo? Vojta Munzar je chytrý chlap, i když je v opozici, Karel Haas je chytrý chlap, i když sedí v opozici, a má ta debata nějakou úroveň. Jo? S nima já si vždycky rád půjdu sednout do debaty, protože oni mají jiný náhled na Českou republiku, na svět, na Evropu, ale debatují věcně, slušně, mají argumenty a jsou to vzdělaný lidi. A pak jsou debaty právě třeba s tím Matějem Hlavatým, jako to je parodie. To je parodie na politickou debatu. Ten člověk neví nic. Bohužel.
0: No, tak bohužel, no, je to tak, jak to je, no, je to výplod. Hele, Jindro, 21:30. A já ti chci teďka moc poděkovat za tvůj pořad, za tvůj čas a za to, že jsi tady s náma byl. Vám, vážení přátelé, se chci omluvit, je tady spousta dalších otázek určitě.
1: A neuděláme ještě třeba smršť jenom nějakou rychlou, jako co tam je ještě třeba zajímavého, ať nepřipravíme lidi o dotazy.
0: Tak dobře, pak rychle.
1: Mně to vždycky přijde neusivý, já budu rychle, jo? Teď udělám bleskovku.
0: Tak, Emil, pane Reichle, je možné vystoupit z lipské burzy, anebo je to také diktát EU v souvislosti se setrváním s Evropskou unií, takže jak je to s tou lipskou burzou?
1: Ano, možné to je. Bohužel prvním předpokladem je to, abychom měli 100% kontrolu nad ČEZem, neboť v případě, že bychom neměli kontrolu nad ČEZem a vystoupili bychom z lipské burzy, tak by nás minoritní akcionáři mohli žalovat o ušlý zisk. Takže ten správný krok je, nebo správný postup, jako udělala Francie, kdy vykoupila 14% minoritářů z EDF, Electricité de France, a Francie atomovou energii, veškerou energii vyráběnou z atomu, prodává za cenu, která je určená vyhláškou. Ve Francii není na lipské burze, proto také mají vlastně nižší cenu elektřiny, než máme my. Takže je to možné, jenom to má nějaké předstupně, které musíme realizovat, abychom mohli odejít. Ale tam nás Evropská unie nedrží, odtamtud můžeme odejít zítra.
0: Tak tady, Marie, tohle se objevuje docela často. Byly nebo nebyly, máte nějaké indicie o tom, jestli byly nebo nebyly volby cinknutý, jestli bylo ubráno teda SPD pro, a tady píše ještě stačilo a tak dál. Ta dehonestace médií před volbama byla neskutečná.
1: Já myslím, že to bohužel stačí, protože my se všichni pohybujeme v takové sociální bublině lidí, kteří se o tu politiku zajímají. Ať už to je prostě na těch sociálních sítích nebo kdekoliv tady na YouTube. Ale ty volby rozhoduje obrovská masa, která se o tu politiku absolutně nezajímá. A ta se prostě podívá někde na nějakou debatu anebo volí podle toho, že někdo dobře vypadá, že je právě na té správné straně, aby se cítil, že je člověkem na správné straně a ti to tam jdou pak naházet. My jsme měli svoje lidi v volebních komisích a v podstatě nám hlásili, když otevídali ty urny, že to odpovídá ty hlasy, takže nemyslím si, že to bylo jakýmkoliv způsobem cinknuté z hlediska počítání hlasů. Samozřejmě ta mediální manipulace, ta mediální masáž, ta byla obrovská a ta zapříčinila ten výsledek takový, jaký byl. Ale zaplať pánbu, že tady není Fiala. Já bych si to představoval ještě daleko rychlejší a efektivnější. Z mnoha věcí jsem frustrován, protože prostě já jsem člověk, který by chtěl pracovat a rychle ty věci zavádět, abych prostě plnil svoje slovo, ale prostě stokrát lepší, než kdyby vládnul dál Fiala, to by byla ještě daleko větší tragédie.
0: Tak Radek píše, že kolonie nesmí být energeticky nezávislá, budou zdržovat, obstruovat a nakonec bude elektřinu dovážet z těch správných zemí. No, nejedná se jenom o energetiku, já bych tohle přirovnal k zemědělství vůbec vlastně, jako té samostatnosti, že EU vlastně dělá všechno pro to, aby jsme samostatní nebyli. Druhá, kdyby jsme odmítli Green Deal, a to jsou slova Václava Klause, který mám zaznamenaný v Trhovém Štěpánově, tak se máme dočkat tanků tentokrát ze západu. Tak co s tím?
1: No, Evropská unie posiluje samozřejmě tu závislost, snaží se ji zvyšovat každým jedním krokem. Všechna ta nařízení vlastně fakticky jsou neustále jaksi přitahováním řetězu. Jo? My už na tom řetězu jsme, ještě máme jako šanci se nějakým způsobem odtrhnout, ale oni nás tě ještě blíž si přitáhnou a pak nám dát kovový obojek, ze kterého už se nevytrhneme. Jo. Ten kovový obojek je společná měna. Jakmile budeme mít euro, už nemáme šanci odejít. Takže ano, to je ta tendence Evropské unie. Oni dělají svoji politiku, která je pro ně výhodná. Naším úkolem je dělat naši politiku, která je výhodná pro nás. ne papouškovat to, co je výhodné pro Brusel. Dnes jsme prostě v situaci, kdy celá řada našich zájmů je v rozporu se zájmem západní Evropy a cílem a úkolem politiků v naší zemi je hájet naše zájmy. Ne zájmy Německa, ne zájmy Francie, ne zájmy Bruselu. To znamená, že prostě my se musíme zásadním způsobem snažit si zachovat naopak co nejvíc našich práv, osamostatňovat se co nejrychleji a nejlépe to půjde a připravit se na buď to odchod nebo rozpad Evropské unie. Jedno nebo druhé přijde, Evropská unie tady nebude věčně. Nebyla tady ani Svatá říše římská, ani RVAP, ani Varšavská smlouva a nebude tady věčně ani Evropská unie. Naopak si myslím, že ten její čas se krátí a my bychom měli dělat maximum pro to, aby ten moment, kdy opustíme, ať už to bude z důvodu rozpadu nebo odchodu, byl pro nás co nejméně bolestivý. To je věc, kterou já se netajím. Diverzifikovat export, abychom nebyli závislí na Evropské unii, přivést sem investice z Asie, z Ameriky, tak aby jsme nebyli tady zase jenom závislí na investicích z EU a prostě připravit tu naši ekonomiku na to, aby ten přechod vládl.
0: Tak další téma, veliký válečné reparace z Německa. Viděli jsme tady Landsmannschaft, ty zase jako chtějí, aby my jsme jim platili nebo něco dávali. Tak co ty a reparace?
1: Jo, to bylo krásný, tak já jsem to už několikrát zmínil, že prostě dluhy se mají platit a ten dluh tady pořád existuje. Polský prezident Navrocký jasně řekl, že je bude požadovat. Nevím, proč bychom my zase měli být zpátky. Já musím říct, že mnohem se můžeme dnes od Poláku inspirovat, zejména tady od prezidenta Karola Navrockého, viz odebrání vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému. To musím říct, že konečně jako se někdo ukázal, že tu odvahu má. Ale mnohem dalším, on chce vyhlásit referendum o Green Dealu, odmítá migrační pakt a tak dále, takže za mě naprosto správný postup. Druhý problém je v tom, že ty Němci asi nám to dobrovolně nezaplatí. No. To je jako věc, která je zřejmá, muselo by se to nějakým způsobem jednat, nějak to prostě vyřešit chytře, což nebudu tady říkat, protože tím bych si vyrážel ty trumfy, ale jako představa, že my to vzneseme, oni nám to zaplatí, tak takhle to nebude. To prostě bohužel musíme být chytřejší než oni.
0: Další vize, pane Reichle, je nádherná, ovšem to by se museli odstěhovat všichni zráci národa a celá opozice. A teď ty...
1: To si nemyslím. Já myslím, že z mýho pohledu je to tak, že to je jenom o tom, aby... A ty jedna lidé nebyli lhostejní, ale targičtí. Mnoho lidí... Já říkám, že co nás nejvíc brzdí, já tomu říkám syndrom 3L. 3L. Lenost, lhostejnost, letargie. Prostě lidi jsou velmi často pohodlní a líní něco udělat, a lhostejní vůči tomu, co se děje kolem nich, dokud mě se to netýká. No, nejhorší český přísloví, který kdy vzniklo, je nehas, co tě nepálí. Jo. To, že soused má problém, mě to nezajímá, mě se to nedotýká. Jo. Že tady někdo nechce být očkovaný, no a co? Mně to je fuk, já prostě s tím nemám problém. A když se to dotkne mě, tak pak teda na to náměstí půjdu. A letargie je prostě takové to jako zůstání v tom bahníčku, aby jako se to moc nějak neměnilo. A to jsou věci, které mě jsou bytostně cizí a já myslím, že teda první krok je to, abychom nebyli lhostejní, letargičtí a líní, to na prvním místě. A druhý krok je to, aby se ta naše národní sféra, národní platforma co nejvíc jednotila. Možná to zní divně od člověka, který tady založil další politickou stranu, ale já jsem v tu chvíli neviděl jinou možnost, než prostě tady vytvořit takovýhle politický subjekt, protože prostě v tu dobu tady nebyla vůle SPD se spojovat, ta přišla později, já jsem za to rád, že přišla. A Trikolora v tu dobu byla bohužel poškozená odchodem Václava Klause mladšího. Ale já si myslím, že správná strategie pro budoucnost je vytvořit tady něco jako v Německu AFD, v Rakousku FPE, v Maďarsku Fidesz, prostě jednotný subjekt, kde prostě na ty kandidáce by ty lidi našli všechny svoje oblíbence. ať je tam Tomio Okamura, ať je tam Petr Macinka, ať je tam Filip Turek, ať je tam Matěj Gregor, ať je tam Libor Vondráček, ať je tam Tomáš Doležal, ať je tam Jarda Foldina, samozřejmě by mě bylo ctí na té kandidáce být. A ti lidé v tu chvíli už neuvidí nějaký souboj a přetahovanou mezi námi. Uvidí to, že se tady ta parta lidí, která to myslí s Českou republikou vážně, rozhodla upozadit svoje ega a zatáhnout za jeden pro vás ve prospěch České republiky. Takže částečně je to na lidech, aby nebyli líní, letargičtí a lhostejní, a částečně je to na nás, a já se o to budu snažit, říkám to jednoznačně, abychom jednotili co nejvíc tu scénu, zapomněli na nějaké právě ty křivdy v minulosti, že ten řek o tamtom tohle a ten řek o tamtom tohle, tohle jiného zase, protože to je přesně to, co nás rozděluje úplně zbytečně. Zapomněli na to, kdo je pravice, levice, o to se dneska vůbec nehraje. Petře, vůbec. Dneska se hraje o... Ten střed už není mezi pravicí a levicí. Ten střed je mezi národně suverenistickými stranami a eurounijně progresivně liberálními stranami. To je ten střed, který se dneska na té politické scéně odehrává. A já jsem přesvědčen, že ty národně suverenistické subjekty by se měly združit do jednoho a vytvořit obrovský silný subjekt plný silných osobností, který by se prostě postavil na jednu kandidátku a pak má šanci ty volby vyhrát. Protože těch 7,8%, co jsme dostali my, a motoristi něco přes 6%, jestli se nepletu, tak to je jako krásný, je to obrovské množství hlasů, úžasná důvěra, mě to jako zavazuje, ale je to málo. Abychom reálně dosáhli těch změn, ty změny, které já tady popisuju, tak prostě musíme ty volby vyhrát. A ty volby nevyhrajeme, dokud se nespojíme. Takže to, tolik za mě.
0: No, pozitivní deviace víceméně vidím v tom, že teď momentálně v rámci komunálu, že jde do koalice nebo do spojení, prostě vidím dost často tady na severu, jak pro SPD, tak motoristi, ale i stačilo třeba, že ty lidi jsou na jedné kandidáce, možná to bude vzorem, pokud se to osvědčí a lidi tomu prostě dají tu podporu.
1: Já dneska, jako když chodím s lidma, tak říkají, třeba pane Rechlo, my volíme vás, ale máme rádi i Filipa Turka, máme rádi paní Konečnou, já nevím co. Pak jsou lidi, kteří zase řeknou obráceně, pane Rechlo, my volíme motoristy, ale my vám hrozně fandíme, vy jste hrozně fajn, ale volíme motoristy. Jo. Já jako jsem snad nenarazil na člověka, který by jako řekl, no vás bychom zvolili, ale kdyby byl na té kandidáce Turek s Macinkou, tak to teda určitě ne. Jako. Prostě my se pořád zabýváme takovýma žabomyšníma rozmíškama, které vlastně jsou úplně nedůležitý, nepodstatný. Jo. Proto já vlastně jako říkám, že o mě někdo někde řekl, něco někde prohlásil před třema rokama, mě je to úplně jedno. Jo. Prostě teď se hraje o to, abych jsme ubránili tuhle zemi, pro Boha. Jo. Já vždycky dávám jednu prostě takový přirovnání, že když tě napadne tvoji vesnici, když napadne nepřítel a chce jí zničit, tak ji musíš bránit i s chlapem, který ti chodí za manželkou, protože prostě jinak tě zabijou všechny. Jo? Prostě v tu chvíli musí opravdu veškerý tyhle ty rozpory stranou a musíme všichni táhnout za jeden pro vás, protože jinak to prostě prohrajeme. Jinak budeme na té straně těch prohrávajících. A já myslím, že za to žádný tyhle ty drobný rozmíšky nestojí. Snažím se zakopávat příkopy. Měl jsem samozřejmě nějaký rozpory se Zuzanou Majerovou. Přišel jsem za ní, pozval jsem ji na večeři, vyříkali jsme si to a máme teď zase úplně super krásný vztah. Jsem moc rád, že jsem se usmířil s Petrou Rédovou, kde prostě byla tam nějaký rozpor. Dneska už to vůbec neřeším. Myslím si, že ta holka se prostě snaží ze všech sil dělat, co jenom umí. Takže já prostě budu se snažit ty příkopy zahrabávat a ze všech sil se budu snažit jednotit tu scénu, protože jedno, kdo bude ve finále za kormidlem, kdo bude předseda, mě to jako já to neřeším. Pro mě je to důležité, abychom tu Českou republiku posunuli kupředu a pod jakou to bude značkou, to je nejméně podstatný. Samozřejmě myslím si, že ve straně pro mám skvělý lidi, jsem na ně obrovský pyšný, ať už je to Ivan Noveský, ať už je to Petr Zuska, kterýho si nesmírně vážím, protože jako jeden z mála z té kulturní scény se dokázal postavit proti tomu všeobecnému páchání dobra. Mám tam spoustu dalších lidí, jako je Lenka Tarabová, obrovská srdcařka, Evička Kaprálová, naprosto fantastická ženská ředitelka základní školy, krajská zastupitelka, která píše o školství, nádherný texty, mnoho dalších lidí, ale myslím si, že prostě v tuhle chvíli není na místě jít jenom prosazování ty vlastní značky a práce mezi sebou tu o 1-2% na jednu nebo na druhou stranu, ale naopak prostě udělat co největší synergii těch hlasů do toho jednoho pytle.
0: Jo, a ten komunál tomu v podstatě nahrává. Budou tady i že jo, senátní volby. Prostě pojďme dál. Tady Soňa se ptá, prosím, musím se pana Reichla, jestli je pravda, že dál dohromady partu právníků, kteří budou pomáhat lidem poškozeným při přizdávání důchodů. Děkuji.
1: Zejména se to týká invalidních důchodů, ale budeme se snažit. Já jsem teda zdraje teď, jsem vlastně nabral a člověka, který má unikátní kombinaci, protože vystudoval jak právnickou fakultu, tak lékařskou fakultu. Takže je lékař i právník, což vlastně potřebuješ obě dvě ty dovednosti právě na tuhle tu záležitost. Takže dávám dohromady skupiny moje asistentka Ivanka Nová, kterou možná lidé znají z moderování demonstrací na Václaváku, tak je taky právnička, takže já jsem jenom zvědav, aby to, jako aby nás lidi nezavalili 20 tisíci žádostma a byli jsme úplně vyřízený, ale každopádně tuhle strukturu připravuju a pokusím se to nějakým způsobem dát dohromady a pevně doufám, že se na mě lidi nebudou zlobit, když to jako nestihneme odbavit všechno, protože já těch případů vidím strašně moc. Týká se to hlavně právě těch invalidních důchodů, kdy jsou snižovány ty třídy na základě posudků od lékařů, který často ty lidi ani neviděli. A to je prostě, pak samozřejmě to má dopad na peníze. A myslím, že třeba to, co dostávají u nás invalidní důchodci, to je výsměch. To prostě, jestli stát se má o někoho postarat, tak o lidi, kteří jsou nemocní nebo utrpěli nějaké zranění, nevlastní vinou se ocitli v situaci, kdy se o sebe postarat nemohou. Stát se nemá starat o ty, kteří nechtějí pracovat, ale o ty, kteří nemohou pracovat. To je základ. A neplet se do života těm, kteří jsou schopni si vydělat na sebe sami. Takže budeme to dávat dohromady, budu to vyhlašovat nějaké dohledné době. Jenom pevně doufám, že se na nás pak lidi nebudou zlobit. Jestli nás to zavalí, tak budu muset prosit o trpělivost a o to, abychom se to nějakým způsobem dokázali postupně odbavovat. Ale chci pomáhat. Udělali jsme minulý týden sbírku na paní Pavlínu. Mám strašnou radost z toho, jak jsme dělali loni sbírku na tu báru z Opavy, že která byla ve čtvrtém stádiu rakoviny. A my jsme vyzbírali, nebo lidi u mě na Facebooku vyzbírali přes 1 000 000 korun a ona mohla odjet na tu léčbu do Švýcarska a teď mě psal minulý týden její manžel, že ty výsledky z května, že jsou velmi pozitivní, že ta léčba snad zabírá. U ženy, 31-leté ženy, mámy malého kluka, kterou naše zdravotnictví řeklo, že už jí nemůže pomoct a že už jí nabízí jenom paliativní léčbu, tedy jaksi bezbolestnou smrt, tak nám se podařilo vyzbírat 1 000 000 korun a pevně doufám, že to zachrání té báře život. Takže budu se snažit pomáhat i dál. Musím říct, že to je věc, která mě dělá úplně největší radost na celé té politice, že prostě mám možnost pomáhat konkrétním lidem. To mě fakt baví.
0: Díky, Pavel Sichra, hezký večer, pánové, zdravím i ostatní lidi se srdíčkem na pravém místě. Za mě je potřeba obnovit vlastní hospodářskou politiku a odmítnout lobby. No, to je vlastně alfa, omega.
1: To je to, co jsem tady říkal. Ano.
0: A tohle dneska vůbec nemáme, opravdu jsme...
1: V podstatě Pavel Sichra to vystihnul, to, co jsem se tady snažil v rámci toho ekonomického přednesu trošku do detailu vysvětlit. Oni nás vždycky napadají, že my jsme populisté, ale tak já myslím, že dneska jsem tady představil naprosto konkrétní řešení, jo? Že to nejsou jako zajistíme, uděláme, prosadíme, že to byly prostě konkrétní řešení pro obnovu naší ekonomiky, který jsem se tady dneska snažil vysvětlit s naprosto jasnýma dopadama a z mýho pohledu prostě je to věc, která je vystihnutá tohle větou, jako národní ekonomika, omezení zahraničního lobby. To zahraniční lobby tady má neskutečně dlouhé prsty i do politiky a bohužel máme pořád plno politiků, kteří vymění tuhle zemi za kus žvance a za pár korun a za těch pověstných 30 stříbrných.
0: Prosím tě, tak tvůj vztah, tak Josef Skála, tak vím, že se znáte, ale s Ilonkou Švihlíkovou, jak jste na tom jako třeba spolupracovali?
1: Nebo tak? My jsme chtěli dělat i seminář s Ilonkou, nakonec to nedopadlo z důvodu nějakého časového vytížení, seminář ve sněmovně, ale myslím si, že to dopadne. Příští týden Svatopluk pořádá debatu v Moravské Třebové, kde bude Ilona Švihlíková a budu tam i já. 30. května je to v Moravské Třebové.
0: Nebyl do června 30.
1: 30. června, aha, já jsem řekl května, jo?
0: No, celé vědí.
1: Promiň, já bohužel jako časoprostorně poměrně míjí, jako musím říct, že ty práce je strašně moc, tak se omlouvám, 30. června v úterý v Moravské Třebové, moc se na to těším, Ilona tam bude, já si Ilony nesmírně vážím, je to skvělá ekonomická expertka a má výbornou vyřídilku, takže kdykoliv se s ní moc rád uvidím a na tu debatu se těším, bude určitě přínosná, doufám, že bude plno. A Josefa Skálu, že my máme spolu, jako bych řekl, velmi právě respektabilní vztah, že vidíme ty věci trošku jinak, ale zaprvé mě ta debata s ním vždycky obohacuje, to je prostě nesmírně chytrý člověk a já se s ním bavím rád, já se rád bavím s inteligentníma lidma, přestože třeba mají jiný názor než já, takže já si jako Josefa, byť mám jiný pohled na politiku z jiné strany než on, tak si ho ale vážím jakožto inteligentního člověka, který má určitě v srdci zájem České republiky a ty debaty mě s ním přijdou jako velmi, velmi přínosný. A musím říct, že jsem se ho naprosto kategoricky zastal v ty jeho skandální kauze, kterou prostě, za kterou byl odsouzen s Vladimírem Kapalem a s Jurajem Šifrinem, kdy prostě to bylo největší zneužití justice tady od roku 1989 s naprostým přehledem, možná ještě předtím. Prostě to byla tak směšná, absurdní věc, kdy je odsoudili za to, že debatují o tom, jestli masakr v Katyni spáchalo sovětské NKVD nebo německá SS a za to je prostě odsuzují za zpochybňování genocidy. Ano, tak to prostě, to, kdyby mě řekl student v prváku v právech, tak ho vyhodím okamžitě, že tohle je trestný čin. A já jsem se tehdy Josefa velmi jednoznačně a jasně zastal. To považuji za naprosto absurdní politický proces. Pepa mi tenkrát psal a děkoval mi za to, já jsem mu za to psal zase e-mail, že to považuji za svou povinnost. A vím jednu věc, a toho si na něm vážím velmi, že kdyby se podobná věc stala mně, což se může stát dnes a denně, protože na mě podává trestní oznámení furt někdo, tak já vím, že Josef by se zastal úplně stejně mně. Přestože prostě máme odlišný názory na některé věci, tak ten společný vzájemný respekt, vím, že on by udělal to samý pro mě. Jsem si tím naprosto jist a proto si ho vážím a myslím si, že jakákoliv debata s ním by byla zajímavá a přínosná. Já se s ním bavím vždycky rád.
0: Ale tak já to někdy budu muset zase to zorganizovat.
1: Rád, jasně.
0: Ale každopádně tady je vidět, že prostě když jako lidi zůstanou lidma, jo, tak můžou mít jiný názory a můžou se prostě jako neschodnout, ale to neznamená, že se prostě k sobě nebudeme chovat jako lidi.
1: Víš, to je ještě, a myslím si, že tohle je jako skvělý téma. Jo. Prostě já se budu strašně rád bavit s Josefem, přestože má jiný politický vidění než já, ale vím, že má vlastně jakoby stejný cíl, to znamená suverénní bezpečnou prosperující zemi. On má jiný názor, jak toho cíle dosáhnout, než mám já, ale prostě ten cíl je společný a hlavně, nebo stejný, ale hlavně je to prostě člověk, který vím, že není jako, že to není zrádce, že to nedělá kvůli penězům, že ho někdo neřídí, že prostě není jenom něčí loutka, která tady prostě prosazuje nějaký lobbystický zájmy. A s takovým člověkem já budu vždycky rád debatovat. Nikdy si jako nejsem přesvědčený, že mám patent na pravdu, že všechno správně vím já. Naopak, rád se inspiruju novýma názorama, novýma myšlenkama. A prostě pro mě je taková debata přínosná. Debata s člověkem, který vím, že jenom hájí nějaký jako názor, který mu tam tlačí jeho sponzoři, nějaký lobbysti, případně, že je to hnutí či strana, která vznikla tady za účelem toho, aby tunelovala veřejné peníze a vlastně lže lidem od rána do večera, jenom aby si nakradli, asi víme všichni, o kom se bavím, tak prostě taková debata pro mě přínosná není, protože ten člověk je, já nechci jako používat to slovo méněcený, jak používal Petr Macinka, ale ne méněcený, to je prostě člověk, který jako mě nemá co dát, nemá jakýmkoliv způsobem vůbec potenciál obohatit tu debatu, protože prostě vím, že ten člověk, jeho zájmem není bohatá, suverénní, bezpečná Česká republika. Jeho zájem je buď to prostě nějaká evropská kolonie, anebo prosazování a získávání politických bodů pro stranu, která tuneluje veřejné peníze. Takže s takovým člověkem já jsem jako, ano, půjdu s ním do televize, prostě abych lidem ukázal, že ten náš názor je a ta naše, to naše směřování je správnější a že tady jsou pořád ještě politici, kterým záleží na obyčejných lidech a na jejich životech. Ale jako, aby se s ním šel bavit na pivo, to nepůjdu. S Pepou se rád půjdu sednout a taky jsme si párkrát sedli na kafe, někde jsme se popovídali a pro mě to je vždycky prostě přínosná věc. Takže pro mě prostě těhle lidé, kteří mají, a rád si sednu s Katkou Konečnou, mě to nedělá problém, rád si sednu prostě s lidma, kteří prostě mají jiné názory, než mám já, ale mají velmi podobný cíl, jako mám já, to je prostě to, aby se lidem v naší zemi žilo lépe.
0: Děkuju. Prosím tě, ještě tady jedno téma, a sice vy jste tam rozjeli tu vyšetřovací komisi, ne? Nebo
1: ano, ano.
0: Tak, jak to vypadá, máš nějaký v tom mezičase, jak se to rozjíždí?
1: Máme první zasedání teď v pátek v 8 hodin ráno, takže tam si poprvé sedneme a budeme nějakým způsobem se bavit o strategii, jakou to vést. A ten plný běh se asi rozeběhne na konci prázdnin, protože teď někoho schánět na jakékoliv slyšení je nerealistický a navíc na nás 13. komisi, to znamená, budou dovolený a tak dále a tak dále. Takže teď se ještě sejdeme vlastně před těmi prázdninami, kde si řekneme nějaké základní fungování. Já se na to těším, protože tam jsou skvělí kolegové v té komisi a zhruba někde od druhé poloviny srpna už bychom měli začít fungovat naplno.
0: Dobře, a jak je to vůbec parlamentu přijímáno, tato komise?
1: No, s velkým zájmem. Musím říct, že co se týče koalice, tak já tam cítím obrovskou chuť pracovat a opravdu jaksi rozmotat tohleto klubko zašmodrchaný, který prostě dneska ještě rozmotává dál Thomas Faulkner na Facebooku, řele doporučuji sledovat, to je neuvěřitelný jako investigativ. Tohle by dělala Česká televize, tak na to budu koukat od rána do večera, opravdu skvělá práce. Takže z hlediska koalice, tam je fakt jakoby podle mě upřímně motivovaná snaha provést naprosto férový vyšetřování, ať prostě zjistíme, co zjistíme, ale dát lidem ten pocit, že tady jako spravedlnost není mrtvý pojem a že právo není zametáno pod koberec. A ze strany opozice tam je to různý. Někteří tam členové, musím říct, taky podle mého názoru mají naprosto přímý zájem se na to podívat a logicky lidé ze STAN a TOP 09 to úplně nevítají, no, protože tahle kauza podle mého názoru prostě nebyla objasněna tak, jak by měla a já za sebe jsem velkým zastáncem toho, aby právo zase v České republice se vrátilo k tomu významu, který dřív mělo, abychom byli právním státem, protože pokud lidi budou mít pocit, že tady se jede kampelička, že tady jede bitcoinová kauza, různé tunely prostě přes politické neziskovky, samozřejmě právě dozimetr a že se neděje nic, že ti nahoře se té spravedlnosti vždycky vyhnou, tak ten stát nemůže dobře fungovat. Takže já jsem si dal i závazek přístupu do politiky, že prostě budu chtít vrátit alespoň částečně, protože úplně to po těch 36 letech nejde, ale alespoň částečně důvěru ve spravedlnost v České republice. Aspoň částečně. Kdybych tam jeden střípeček přidal, tak za to budu rád a tohle je samozřejmě i cíl té komise.
0: Tak tady Marcela píše, že chodí počítat do volební komise, v této zemi není potřeba nic cinkat, opravdu máme takové občany, kteří takto zvolili.
1: Je to tak.
0: A tady k tomu trochu, částečně to vlastně navazuje, Marie Zauralová, jak to vypadá s tím školstvím a ministrem Plagou, ještě jsem ho ani jednou neviděla vystoupit, neviditelný ministr školství, neuvažuje se i o jeho výměně, no co školství jako takový a pan ministr a ministerstvo?
1: Wow, tak to tady bychom museli být další hodinu, ale dobře, zase já prostě jsem zcela jednoznačně zastáncem zásadní reformy školství. A podle mě naše školství nejde správnou cestou. Angličtina v současné době podle mého názoru by prostě měla být vyučována v první třídě, od první třídy, protože prostě musíme znát jazyky. Jo. To kdekoliv cestuju, to prostě i když se bavíme v rámci střední Evropy, tak pokud to není zrovna se Slovákama, tak jako těžko bych si popovídal se Siartem v maďarštině, protože maďarsky neumím a on asi ne v češtině. A když tam je tlumočník, tak to prostě není ono. Jo. Jako ty potřebuješ ten osobní kontakt, osobní vazby. Takže pro mě prostě výuka jazyků je důležitá. A já jako bych byl velkým zastáncem naprosto zásadní reformy školství. Pokusím si velmi rychle představit. Základní školy, okamžité zrušení plošné inkluze. To je totální zkáza školství. Já mám hluboký respekt vůči všem rodičům, kteří se starají o dítě s nějakými speciálními potřebami. Hluboký respekt. To je kdokoliv to zažil, tak ví, jaká je to práce. A to prostě ty rodiče, kteří tohle podstupují a dávají celé srdce a veškerou energii, veškerou lásku tomu dítěti, to je prostě před nima jako fakt smeka. Nicméně to, že dítě se speciálními potřebami je vtaženo do uvozovkách normální třídy, to nepomáhá ani těm žákům, kteří prostě nemají ty speciální potřeby, ale ani tomu dítěti s jakýmkoliv postižením. Nepomáhá mu to. To dítě není hloupé, to dítě cítí, že nestačí v tom kolektivu, že je tam outsider a vytváří to úplně zbytečné prostě problémy a psychické bloky. To znamená, vraťme se k těm speciálním třídám se speciálními pedagogy. Nenějme to za něco, co je podřadné, co je degradující. Naopak, udělejme ty třídy perfektní, vyškolme ty speciální pedagogy, ať ty děti jsou velmi často talentované v nějakém určitém jednom segmentu. Jo? A ta škola jim to nedá. Oni mají třeba určité nějaké drobné postižení, takže jsou pomalejší v matematice, v češtině, já nevím, ve fyzice, ve všem možným, ale jsou třeba fantasticky nadaný na kulturu nebo na nějaké další věci. Tak pojďme dát to speciální školství a pojďme v nich neje gleichschaltovat, aby měli stejné znalosti matiky, přírodopisu, zeměpisu, ale pojďme jim dát tu šanci vyniknout v tom jejich oboru, ve kterým jsou jako extrémně talentovaní. To má být ten princip toho speciálního školství. Takže zrušení plošné inkluze, návrat ke speciálnímu školství, absolutní zákaz politické indoktrinace, vyhnat karabáčem všechny politické neziskovky, které tam do dětí prostě tlačí do hlavy jim genderismus a green dealismus a paneuropismus a tak dále a tak dále. Vyhnat je karabáčem, jsou tam nasáčkované dnes a denně. Prostě přijdou za ředitelem, řeknou, my vám tady přispějeme, ale nechte nás tady, prosím, dělat tyhle ty semináře a lekce pro děti, strašidelná věc. Absolutní zákaz politické indoktrinace na školách. Platí to třeba na Floridě, zavedl to guvernér Ron DeSantis a fantasticky si to tam pochvalují. Střední školství, daleko větší těžiště na technické obory, výuční obory, maturita může být jaksi nějakým způsobem rozdělená u těch technických oborů, kde já prostě potřebuji zpátky spíš mistrovské zkoušky než maturity. Jo. Já nepotřebuji, aby zase šikovný truhlář, aby prostě měl maturitu z matematiky. Já potřebuji, aby uměl dělat s tím dřevem. Ať dělá s tím šéfem, s tím řemeslníkem třeba poslední dva roky té školy a něco umí, něco se s tím naučí. Takže ta mistrovská zkouška je pro mě důležitá. A klíčová změna ve vysokém školství. Klíčová změna. Já to říkám všude, ať mě to všichni říkají, to neříkej, to lidi nepřímo. Ne. Zavedení školného na vysokých školách. A já to hned doplním a vysvětlím. To by umožnilo prostě mnoho věcí v rámci reorganizace vysokých škol. Zaprvé stát by vypisoval státní stipendia. To znamená, že by si dopředu řekl, my chceme 1500 lékařů, 1000 ekonomů, 900 právníků a na to by vypsal určitý počet stipendií. Děti, které by udělali přijímací zkoušky, by dostali to stipendium a studovali by za to státní stipendium. Takže ad jedna by stát vlastně mohl regulovat, kam potřebuje ty studenty směřovat. Ad dva, veškeré ty obory, jako je genderová studia, klimatická studia a tak dále, nula. Chceš si to vystudovat? Vystuduj, ale za svý. My to jako stát nepotřebujeme. My nepotřebujeme klimatické inženýry ani genderové inženýry. My potřebujeme šikovný lidi, kteří zase se prosadí v tom oboru a zase bude platit zlaté české ručičky. Takže chceš být genderový inženýr? Super, zasi. Stát to nepotřebuje. A další věc, kterou by to umožňovalo, by bylo to, že jakmile by ty studenti dostudovali tu vysokou školu, tak by museli pracovat třeba 10 let v České republice. Protože ta investice do toho vzdělání je investice do toho konkrétního jednotlivce z našich daní. A vystudovaný lékař stojí třeba 5-6 milionů korun. Moje dcera studuje na lékařské fakultě, aby vůbec nebyl proti tomu. Studovala by za stipendium, dostudovala by a musela by 10 let pracovat v České republice. Pokud by nechtěla, chtěla by jít do Německa, vydělávat eura, do Švýcarska franky, super, ale pak by musela splatit těch 6 milionů korun, který do ní ten stát dal. Protože prostě ti mladí lidé si musí uvědomit, že to vysokoškolské vzdělání je investice z našich daní do nich. Oni nemůžou prostě si vzít 6 milionů za studium a říct, tak nashledanou, my jdeme vydělávat eura do Německa. Jo? Nebo spoustu máme tady studentů ze Slovenska, super, ať tady jsou, ale ať zůstanou tady. Ať ty lékaři ze Slovenska zůstanou tady. A ještě by to umožnilo třeba jednu věc, jak řešit třeba ty lékaře v těch oblastech, kde jich je nedostatek. A to je prostě možnost toho, že kdyby přijal ten student po dokončení školy místo v nějaké takové oblasti designované, ať už je to Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a tak dále, nebo prostě jakékoliv ty oblasti, okresy, kde je hůře dostupný lékař, zubař a tak dále, tak by si odpracovával to stipendium dvakrát rychleji. To znamená, mohl by odejít už za 5 let. Jo, my ho tam nemůžeme přidělenkou poslat, to je protiústavní, ale motivovat ho tím, že když půjdeš pracovat sem, tak budeš moci vlastně si rychleji splatit to stipendium, které jsme do tebe dali, tak to je cesta, která je naprosto v souladu s naší ústavou, s našimi zákony. Tak to je prostě věc, která by totálním způsobem změnila naše školství. Jsou tam samozřejmě další věci. Já jsem byl v Singapuru, tam mají jedno z nejlepších školství vůbec na světě. Od prvního ročníku je tam vedou k vlastním projektům, k tomu, aby si zakládali svoje vlastní business projekty a ti učitelé do nich investují. Jo, to je prostě další věc, která by tady mohla fungovat, že by prostě studenti třeba v ekonomických oborech by měli dny pro investory, kde by přišli prostě lidi z PPFky a z Seven Energy a podobně a kupovali by si část projektu, jako byl D&D, by řekli, jasně, to je super projekt, tady máš 5 milionů korun a my chceme 30% z tvý firmy. Aby ty studenti už od prváku takhle fungovali, takhle to funguje v tom Singapuru a z 30 členů třídy, která tam byla, mělo 21 lidí, projekt, už rozběhnutý business projekt, který měl hodnotu přes $1 million. Přes $1 million. 21 za 30. Takže tohle je prostě věc, kdy to školství se musí vrátit zpátky k realitě, vrátit zpátky k technickým oborům, oprostit se o všech těch, jak říkám, genderistických a klimatických inženýrů, kterých máme přehršel a vůbec je nepotřebujeme a zase se vrátit ke kvalitě českého školství. A přivést sem třeba i profesory ze zahraničí. Jo? Prostě ať tady máme zase znovu elitní Karlovou univerzitu. Ať sem jezdí studovat ty největší špičky, ale ať pak zůstávají ty mozky tady. To je věc, která si myslím, že je naprosto podstatná, která by zásadním způsobem to školství změnila a zreformovala.
0: My jsme tohle řešili v Ústeckém kraji ještě v dobách, když KSČM tady vládla, měla hejtmana, tak se zavedlo právě stipendia studentům a studenti teda dostávali až 100 000 za rok. A potom si to museli odmakat v Ústeckém kraji a tím se právě vyřešil ten problém s nedostatkem lidí velice rychle a efektivně. Takže ano, tenhle systém funguje. Prosím tě, poslední otázka a tady Vendelinovi děkuju za superchat. Zdravím, proč Česká republika nemá více průmyslu a továren ve vlastnící státu? Vždyť i jaderný si umíme postavit, jenom mít koule a prosadit to i vůči Evropě. Co stát vydělá, to pak ušetří svým lidem, tedy sobě. Jenom upozorňuji, že jaderný strojírenství, škoda jaderný strojírenství, jak se to jmenuje, je 100% vlastněný ČEZem a je zajímavý, že ČEZ prostě pro svoji vlastní firmu jako nepřipravuje zakázku, což je úplně jako šílený a tam ten ČEZ je vůbec celý takový zvláštní.
1: Ale to je kompletně tady jako náš stát, jo? Prostě my tady máme české firmy, které umějí fantastické věci, jo? Prostě dneska IT zakázky, proč to dáváme nějakému Microsoftu? Proč? Nebo IBM? Nebo teď tady máme ty český programátory, my jsme špička v tom oboru. No tak jako dáme to českým moravským firmám a ty peníze zůstanou tady. To je přesně to, o čem jsem mluvil.
0: Ano.
1: Podívej, 36 let tady platilo, že stát není dobrý hospodář, tahle mantra, a že prostě soukromník je lepší hospodář, tak jsme prodali úplně všechno. Jo? Takže Maďarsko má dneska MOL, Poláci mají Orlen, my nemáme nic. Jo? My jsme tady rozprodali za hubičku naše banky, ke kterým se všichni dostali prostě za 5 korunů přeložení. My jsme rozprodali všechny naše strategické firmy a teď je na nás, abychom tenhle ten trend otočili. Já jsem přesvědčený a říkám to dlouhodobě, že bychom třeba v oblasti právě výroby elektřiny nebo distribuce plynu měli mít kompletně celý řetězec od výroby až po koncového zákazníka. To znamená nejenom ČEZ jako výrobu, ale ČEZ

0: v tu chvíli budou oni stonásobně konkurenceschopnější, přijdou sem zahraniční investoři právě dělat různý čipy, prostě práci s vysokou přidanou hodnotou, skvěle placenou práci a tak dále a tak dále. To samé platí v plynu. Já když dneska, když jsem říkal, že bych jel do Ruska klidně jednat toho nákupu plynu, což bych jel, plyn prostě je jedno, odkud je ono, ti, co si ho kupují, tamhle někde vždycky z Azerbajdžánu přes ruský trubky, tak jako víme, jak se to dělá, že jo, to je jenom vysačka Azerbajdžán, reálně to je prostě ruský plyn. Ale ty, kdybys koupil sebe levnější ten plyn a nebudeš mít tu distribuci a ten prodej, tak zase bude drahý. To znamená, ty potřebuješ mít kompletně celou tu sestavu od toho státního nákupce, který jediný to je schopný koupit, že to jsou obrovské peníze, až po přes distributora, což může být ČEPS a Net4Gas, až po prodejce, který to prodá tomu koncovému zákazníkovi. A tohle je věc, jak říkám znova, banka by měla být česká tady, státní, která bude financovat strategické projekty a bude poskytovat zvýhodněné půjčky, ať už novou manželům, nebo prostě lidem v nějaké obtížné situaci a tak dále. A zcela jednoznačně třeba já říkám potravinový řetězec. Něco jako byla jednota, potravinový řetězec, menší potraviny, ne ty obrovské nákupáky, ale menší potraviny, kam by dodávali čeští zemědělci a čeští potravináři. Prostě ty bys věděl, že když půjdeš tady do toho obchodu, tak si koupíš český potraviny. Možná třeba i dráž, ale český a kvalitní. Každý by se mohl rozhodnout, ale ty peníze by zase zůstávaly tady a byla by to podpora českého zemědělství a českého potravinářství, který mimochodem je strašidelným způsobem zanedbávaný. V Polsku neplatí zemědělci ani sociální, ani zdravotní. Polsko má daleko vyšší evropské dotace, my jsme si zase nevyjednali nic. Takže ano, já jsem příznivcem toho, aby stát znovu investoval a aby stát u těch strategických jaksi odvětví si ponechával kontrolu nad určitým segmentem toho trhu, protože ty, když dám příklad, když budeš mít státního operátora, tak všichni ti soukromí budou muset zlevnit. Všichni. Oni dneska jenom řeší, že mají kartel, že jsou tady tři, domluví se na cenách a my máme nejdražší tarify v Evropě. S přehledem. Jo? To, kolik se platí ve Francii, to je smích proti tomu, co platíme tady my. Protože jsou tři a domluví se. Kdyby tady byl jeden státní operátor, a ne, že by tu cenu dumpoval, ale dal by prostě férový podle zákona o cenách s nějakou marží, tak ty soukromí by se museli přizpůsobit. Jinak by ty lidi odešli k tomu státnímu. To samé v těch potravinách. V momentě, kdyby prostě my jsme prodávali v těch jednotách jenom za nějakou přiměřenou marži, no tak by se i ten Lidl a Kaufland museli přizpůsobit, jinak by si ty lidi to šli kupovat do těch jednot. Takže to má spoustu benefitů a já prostě nevidím důvod, proč bychom měli na těchto oborech nechat vydělávat zahraniční investory, když na to může vydělávat stát. Prostě nevidím k tomu jeden jediný důvod.
1: Přesně tak, v Polsku je Biedronka třeba právě.
0: Biedronka, jasně. V Chorvatsku Plodine, já jezdím na dovolenou do Chorvatska, tam jdeš do Plodine, 90% produktů made in Croatia. 90% produktů. Vína, jedno francouzský, jedno italský, zbytek chorvatský. Všechno.
1: No, přesně tak. Takže jo, ale Jindro, 22.14, protáhli jsme.
0: Na to, že jsme říkali, že budeme hodinu, tak to se nám to trošku vymklo z rukou, ale snad se diváci nenudili tady, tak doufám, že...
1: Nechtěl to mít dlouhý, takže přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost, díky za těch víc jak 1080 lajků v tuhle chvíli, klidně přidejte další. Jindro, já ti moc děkuju za dnešní pořad, doufám, že tu nejsi naposled a že se brzy domluvíme na nějakým repete, protože je to pro mě státní svátek s tebou vést debatu a
0: Já když mě nebrali tehdy televize a zakázovali mě tam chodit, respektive mě tam nezvali, tak jsem tehdy říkal všem těm lidem na té alternativě, že jim slibuju, že až budu mít možnost chodit do té televize, takže nikdy neodmítnu jejich pozvání a že vždycky budu chodit za nima dál. Takže kdykoliv, Petře, ty zavoláš, tak mě tady budeš mít, protože já si to vážím, že jsi mi dával prostor dávno předtím, než jsem se dostal do toho mainstreamu, a jsem za to vděčný a prostě proto kdykoliv ty řekneš, tak tady budu rád. Chtěl bych ti moc poděkovat za pozvání a za možnost takhle obšírně vysvětlit politiku pro, protože k tomu já vlastně nedostávám příležitost v těch televizích, tam je to všechno rychlý a většinou se bavíme o tom, jestli dáme 2% na obranu a jestli Pavel pojede do Ankary nebo nepojede, to mě opravdu jako nezajímá v podstatě. A tady jsem měl možnost dneska vysvětlit lidem náš program a to, co bychom chtěli pro ně zrealizovat. Takže já ti za to moc děkuju, za tuhle příležitost.

0: chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se dívali, kteří třeba budou tohle vysílání sdílet, kteří si třeba kliknou na sledovat kanál Petr Bureš TV, protože děláš skvělou práci, takže určitě dejte si odběr u Petra, podpořte ho, dělá opravdu výbornou, výbornou práci. Moc ti za to děkuju a moc děkuju všem lidem, kteří se dneska dívali. Vážím si toho, věřte mi, že pořád vnímám politiku jako službu, že to není tak, že vy jste tady pro mě, ale já jsem tady pro vás. Moc děkuju.
1: Přátelé, jenom pár vět posledních. 2. července v 15 hodin v Praze, Novotného lávka, tak tam pořádáme autogramiádu 3 autorů. Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů, o kterých jsme tady mluvili, mockrát u nás byl, Má cesta osvobozením Donbasem, Jarda Doubrava, který taky vlastně, že jo, tuhletu knížku jsme vydali, Ladislav Novák, kancléř 3 prezidentů. 2. července, 2.7. v 15 hodin na Novotný lávce. Prosím vás, registrujte se mi už teď všichni na tady dole, to je napsaný Petr Bureš TV, @seznam.cz. Míst máme 160, takže ať se nám tam vejdete. A díky vám, kteří už jste se mi napsali, a budeme moc rádi, když se zase uvidíme. Bude tam spousta zajímavých hostí. Křtít by měl, jeden ze křtitelů by měl být náš jediný kosmonaut, který ve vesmíru skutečně byl, takže jeho se můžete zeptat, jestli ta země skutečně je placatá nebo kulatá, Vladimír Remek. A Josef Skála tam bude taky, Jindro. Já doufám, že ty si uděláš taky čas. A bude tam spousta zajímavých dalších lidí, to vám postupně budu říkat, jaké další hosty tam ještě uvidíte. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a jak se říká tady už více jak 6 let, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Moc vám děkuju. Hezký večer všem. Díky moc.

0: Vláda odmítla účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Ten se obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. Chce, aby bylo jasné, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Kam míří spor vlády a prezidenta a kdo vyhraje? Budu se ptát. Začínáme. Aleš Gerloch, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sledujeme extrémní případ kohabitace vlády a prezidenta, tak jak říkal ministr Petr Macinka.
1: Zdá se, že ano, že se tady vyhrotil tento spor, který v zásadě ústava podle mě přitom předjímá jednoznačně, protože se jedná o pravomoci prezidenta republiky, které vyžadují souhlas předsedy vlády. A v tomto smyslu je jasné, že v tomto okruhu pravomocí nemůže prezident republiky rozhodovat samostatně, ale jeho rozhodnutí, včetně určitých opatření, které by činil, vyžadují souhlas předsedy vlády. A předseda vlády jako člen vlády je vázán usneseními vlády. Čili přirovnal bych to trošku ke sporu prezidenta republiky se Senátem o tom, kdo jmenuje soudce ústavního soudu. Jmenuje je samozřejmě prezident republiky, ale nemůže jmenovat nikoho, koho mu nedal souhlas Senát. Takže tady rovněž ústava článku 63 předpokládá tento souhlas.
0: My si to rozebereme, ale z toho, co říkáte, pane profesore, mi vyplývá to, že pan prezident nemá moc šancí podle vás uspět s tou kompetenční žalobou.
1: Tam je třeba říci, že sám ten spor o rozsah kompetencí je problematický v tom směru, že se jedná vlastně o určitou sdílenou pravomoc. A podstatou těchto sporů je, že jsou dva nějaké ústavní orgány nebo jiné státní orgány a buď oba tvrdí, že mají něco rozhodovat, anebo žádný z nich to nechce rozhodovat. A to tady vlastně, o to tady nejde. Tady jde vlastně jakýsi výklad ústavy, zejména toho článku 63 ústavy, jaký má dopad. A když se podíváte do zákona o ústavním soudu, tak ty spory o rozsah kompetencí jsou založeny jinak.
0: My se k tomu, pane profesore, ano, dostaneme, ale ještě pojďme na úplný začátek. Když jsem citoval vyjádření pana ministra zahraničí Petra Macinky po té, co unikly i ty jeho SMSky, je to podle vás, vidíte to jako ústavně právní spor, anebo je to podle vás spíš politika, která skutečně už si tam vyhrnuli rukávy a teď jdou po sobě a ústavní soud může být jeden z těch hráčů, které se do tohoto souboje zapletou?
1: Může to tak být, do značné míry to tak i vypadá. Dá se říci, že je tam nějaký iniciační moment toho nejmenování pana Turka členem vlády, ale to bych bral jenom jednak jako určitý dílčí aspekt, ne zásadní povahy, a zejména se jedná o jiný druh pravomoci prezidenta republiky. Čili zase z ústavního hlediska je to jiný článek 62 ústavy samostatné pravomoci prezidenta. Prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády, ano, nemůže jmenovat někoho, komu předseda vlády nenavrhne, ale má daleko širší možnosti tady, než v tomto režimu. A samozřejmě se tam projevuje ten určité politické napětí mezi vládou a prezidentem, když vidíme, že opoziční strany podporují prezidenta republiky v tomto sporu, aniž by se snažili do jisté míry objektivně interpretovat ústavu, no, a tím ho tlačí do té role, ve které možná sám nechce úplně být, to nevíme, přesně vůdce opozice. Jo? Protože každopádně v řadě věcí on vystupuje v rozporu s vládou, alespoň teda verbálně. A toto je vlastně jenom jedna z věcí, kde on namítá vlastně něco, že má být jinak, než si myslí vláda.
0: Takže vlastně to sousloví lídr opozice do té pozice staví podle vás prezidenta spíš ta opozice, než koalice, která to čas od času prohlásí.
1: Ta to sice prohlašuje, ale zdá se, že se to potvrzuje. Jo? Protože například to podání tohoto návrhu ústavnímu soudu vlastně potvrzuje, že tedy prezident republiky není s tou vládou ztotožněn. On totiž to vyplývá i z těch jeho dopisů, které posílal předsedovi vlády, které byly v tom duchu, že vláda mu má zabezpečit účast na summitu NATO, nikoli v tom, že by vlastně se vedl nějaký dialog, za jakých podmínek tam pojede. Samozřejmě ta vláda mohla třeba postupovat trochu jinak, než postupovala, například mu navrhnout, že přečte jenom projev, který mu napíše vláda, a jinak, že na tom summitu nemůže vůbec vystupovat, ani na žádné večeři, ale prostě rozhodla to tímto způsobem.
0: Dostaneme se k tomu, jak, pane profesore, hodnotíte ten dopis, ten tón, který pan prezident použil v těch prvních dopisech. Připravte mi letadlo, teď budu parafrázovat, připravte mi cestu, připravte mi letadlo, pojedu. Ten tón?
1: No, ten tón je samozřejmě taky projevem té kohabitace, jak říkáte, z druhé strany. Jo? Že tedy vlastně se domnívá, že jsme v nějakém systému poloprezidentském, nebo to aspoň zkouší. Jo? Takhle, že by ta vláda se podřídila jeho požadavkům, ale ta situace ústavně je opačná. Jo? To znamená, nějaké pravomoci má prezident samostatně nebo v součinnosti s jinými ústavními orgány, pak má celou řadu, kam patří i to zastupování státu navenek nebo ten výkon velitele vrchních zbrojních sil, sjednávání mezinárodních smluv, které všechny vlastně podléhají souhlasu vlády. A to prostě proč, si připomeňme? Protože prezident republiky není z výkonu funkce odpovědný a naopak odpovídá vláda za jeho rozhodnutí. Čili jestli by na tom summitu něco on uzavřel, nějaký závazek vznikl, třeba možná někdo řekne, když on tam nebude asi nic uzavírat. Ano, jo? Ale přece jenom učiní nějaká politické prohlášení. Ano, verbálně.
0: Třeba kdyby verbálně řekl, ale přece jenom asi 5% na, jako výdaje na obranu by byly fajn. Ano, kdyby stačí, kdyby toto řekl, tak už by vznikl pro vládu nějaký závazek.
1: Ano, mohl by, ano. Jo? Nebo že prostě on za Českou republiku se zavazuje, že to splníme. Přitom on nemůže to zase garantovat vlastně vnitrostátně, ústavně, právně.
0: My se k těm důvodům samozřejmě také dostaneme. Přečtu citát, který pan prezident říká, můžete se klidně napít. Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. To říká prezident Petr Pavel. Je to mimořádně nešťastný krok? Bezprecedentní?
1: Tam je třeba říci, že výslovně nejde o vyloučení z delegace, protože se neřešila ta otázka složení delegace, která by byla někam už schválená a pak na základě nějakých třeba kroků prezidenta republiky byl odněkud vyloučen. Jo? Čili já to chápu tak, že bylo schváleno složení delegace a v ústavě není řečeno, ale ani praxe taková není samozřejmě, že by prezident republiky výlučně zastupoval Českou republiku navenek. Jo? Typicky třeba v rámci Evropské unie běžně zastupuje předseda vlády. Toto je na základě politických dohod ovšem, jo? Čili politického ujednání. A v zásadě i tam, kdyby jel prezident republiky, naopak jakýkoliv, tak by musel mít souhlas vlády, že tam jede a hlavně, co tam bude říkat a případně dokonce dojednávat a podobně. A to je samozřejmě možné, ale není to jako nutné. Takže v tomto směru je třeba si uvědomit, že v každé té moci musí mít někdo rozhodující slovo. Protože máme nejenom tu dělbu moci zákonodárná, výkonná, soudní, máme potom parlamentu, rozhodující je poslanecká sněmovna, která může přehlasovat senát, rozhodující je ústavní soud ve vztahu k ostatním soudům a rozhodující je vláda ve vztahu k prezidentovi, pokud se jedná o ty pravomoci, kde se vyžaduje ten souhlas předsedy vlády.
0: Když pan prezident říká, zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky, je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává ústava, nikoli vládní usnesení. Byl vyhozen nebo vyřazen z práce? Když se budeme bavit srozumitelněji pro běžného diváka.
1: To by platilo, pokud by skutečně měl být jakoby vězněm na hradě anebo v Lánech, tak samozřejmě za takové situace by to tak bylo, že teda nesmí vůbec nikam jet, že tedy pokud možno ani ne v rámci České republiky. Takové situace v některých státech i byly, jo, ale netýká
0: se teda nás. Se možná bavíme o nějakých diktátorských možná režimech v Africe.
1: Ano. Jo, ale třeba v Tunisku, jako pro zajímavost svého času, tehdejší prezident byl izolován a vlastně mu předstírali, že nějak rozhoduje, ale ve skutečnosti už vládl někdo jiný. Jo? Ale
0: toto
1: to snad není naše situace zdaleka, snad není. A tam bych to chápal, jo, že tedy by to nemělo takové extrémní podoby, jo? Ale jinak prezident republiky má právo jednak tedy vnitrostátně se účastnit jednání vlády nebo poslanecké sněmovny, senátu a tak dále. V tom se mu nemůže vůbec bránit, ale sem to nepatří do této kategorie a stejně tak má právo soukromně jezdit i do zahraničí, což celkem dělá. A
0: tak
1: jinak,
0: to myslím,
1: ale
0: že pan prezident je zrovna velmi zdatný.
1: Velmi zdatný a to vůbec do toho nic vládě samozřejmě není, přestože on reprezentuje i v tomto jako neformálně stát samozřejmě. Jo? Ale jinak, pokud skutečně se jedná o to, že by tam buď se sjednávaly přímo mezinárodní smlouvy, nebo potenciálně se jednalo o nějakých plnění závazků, které už jsou přijaté a tedy, tak samozřejmě on musí přijmout tu pozici vlády. A pokud je otázka, jestli ji bude takto ochoten přijmout, tak potom je lepší, když tam není, protože jinak se to trošku mění na takový výlet. Já tam chci jet prostě na večeři, abych se potkal s těmi, které znám nějak, ale to asi není účelem zastupování státu, to je z České republiky.
0: Pan prezident říkal, že by ale byl ochoten, nebo že je pro něj běžné přijmout ten mandát té vlády. Je to v tuto chvíli na úrovni nějaká důvěra, nedůvěra, když Andrej Babiš říká a ostatní členové vlády říkají, podívejte se, tam bude se jednat o výdajích, pan prezident nás, když několikrát vyjel do zahraničí, tak kritizoval vládu za nižší výdaje na armádu. Je to legitimní argument toto podle vás?
1: Je to samozřejmě politický argument, ale ústavně právně by se dalo říci, že vláda může mu umožnit, aby tam jel a tam přečetl projev v podstatě v rozsahu několika minut, navíc se tam nedostane na ty představitele, který mu napíše vláda. Jo? Čili to je ta pozice, kterou nejspíše jako diváci znají z Británie. Jo? Panovník panuje, ale nevládne, čili vláda mu napíše projev do parlamentu nebo jede na státní návštěvu. Formálně si tam může nějak upravit něco drobně, ale v podstatě přečte to, co mu připravila vláda. Jo, a v této pozici, v tomto režimu pravomocí, neříkám ve všem, jo, ale v tomto režimu pravomocí podle mě se nachází, což je převzato v podstatě už z ústavy z roku 1920, kdy takto to bylo založeno a ta je vlastně vzorem naší ústavní úpravy.
0: Jeden z těch argumentů, je to možná detail, ale i pan prezident říká, jak jsem hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil, ale také někdejší významný funkcionář NATO. Obstojí tato argumentace?
1: Myslím si, že ne. My si připomeňme především, že ústava výslovně stanoví, že každý státní orgán může činit jenom to, co stanoví zákon. Čili pokud je vrchní velitel ozbrojených sil, my nemůžeme se držet této věty, jakože z toho snad plyne, že on libovolně velí armádě a řekne třeba napadněte tedy, já nevím, Rakousko třeba a tak to musí poslechnout. Musíme se podívat do těch zákonů příslušných, co on může. Jo? Čili každý státní orgán se pohybuje nejenom v mezích ústavy samozřejmě, ale v mezích zákonů, které pak specifikují ty pravomoci. A tam on třeba podepisuje řády a má vlastní vojenskou kancelář, nějakým způsobem se podílí na činnosti armády, ale určitě to neznamená, že bezprostředně jí velí. Dokonce bych připomněl, že když v roce 1938 skutečně byl válečný stav, tak vrchním velitelem stejně tak byl prezident republiky Edvard Beneš, ale byl vedle toho hlavní velitel, což byl náčelník generálního štábu, který reálně tedy připravoval armádu na to válečné střetnutí. A to je obdobné, jo? Čili ten pojem v řadě států už opustili, to je vlastně pojem, který má svůj zdroj ve středověku ještě, že tedy ten panovník táhne do boje jako vrchní velitel vojsk.
0: A ta třetí věc, někdejší významný funkcionář na to?
1: To vidím jako nevýznamný argument. Z ústavního hlediska určitě ne. A jinak asi je možné se setkat s těmi představiteli mimo ty oficiální kruhy. Jedná se přitom o ty vojenské činitele, nikoli o politické představitele, kterým teď on je. Jo? Čili tam jde o to jednání politické.
0: Že
1: to je třeba
0: v zásadě by si měl vybrat. Přece jenom ano, být ano. Funkcionář na to je, nemá vlastně spojitost s Českou republikou.
1: Přesně tak. Tam zastupuje Českou republiku a naopak by to z toho mohlo plynout, že jeho zájmy jsou na straně té aliance jako takové. Jo? A tam nikdy není úplná totožnost i v jiných mezinárodních organizacích, jo? Že by prostě někdo byl činný třeba v OSN a teď zastupoval tyto zájmy a přitom byl už prezidentem státu. Já vím, třeba rakouský prezident svého času byl generálním tajemníkem OSN. Tak prostě to jsou rozdílné role. To je třeba vnímat.
0: Když onen kompetenční spor, kdo drží lepší trumfy v rukou? Je to vláda, anebo je to pan prezident? Váš odhad.
1: Pokud jde o to rozhodnutí ústavního soudu, tak tam samozřejmě úplně stoprocentně se předjímat nedá. Když vyjdeme z toho zákona ústavním soudu, tak z těch tří otázek, které prezident klade, a teď je otázka, jestli má vůbec takto klást otázky, tak je asi relevantní ta první.
0: Promiňte, my jsme se o tom bavili před natáčením právě. Než je přečtu, vy považujete to, tyto tři otázky, tento segment toho sporu za věc, která není úplně vhodná, aby pan prezident takto formuloval?
1: No určitě v té otázce druhé a třetí.
0: Tak. V této žalobě žádám ústavní soud, píše pan prezident, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Já jako laik dokážu pochopit. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky ve výkonu jeho ústavních pravomocí. Třetí věc, aby stanovil vládě povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost. Skutečně ústavní soud, když to přeženu, bude řešit, aby mu vláda přistavila letadlo?
1: No, to je právě ono. Myslím si, že toto vlastně nemůže řešit v žádném případě, protože se musí držet, nebo předpokládám, že se bude držet zákon na ústavním soudu, který pro něj stejně závazný jako ústava nebo jiné součásti ústavního pořádku. A tam vlastně ten petit zní, že ústavní soud rozhodne, kdo rozhoduje. Takže z toho plyne ta první otázka. Ano, je relevantní, i když se domnívám, tak, že se jedná o společnou pravomoc, kde tedy ta vláda má silnější pozici, protože ta dává ten souhlas. Nebo silnou tedy pozici. Ano. Ale dobře, může tedy ústavní soud rozhodnout, prezident má pravomoc rozhodovat. Pokud by to řekl, tak jsme v tom režimu článku 63 a ta rozhodnutí, včetně i opatření prezidenta technické povahy, to znamená rozhodnutí, kam pojedu nebo nepojedu, tak vyžadují kontrazignaci předsedy vlády. Jo, to znamená, předseda vlády musí souhlasit s tím. Takže by jako se lidově dostal jako z bláta do lůže, že by nerozhodovala sice vláda primárně, ale rozhodoval by prezident, ale musel by mít souhlas předsedy vlády a ten by se řídil, předpokládám, usnesením vlády. Ty dvě otázky další jsou vůbec problematické, protože ty už předjímají v rozporu s tou první otázkou, která říká, kdo má pravomoc, už říkají, já ji mám, protože přece chce, aby mu nebránili, čili měl položit otázku, že ústavní soud má říct, že prezident republiky může samostatně jezdit na summity nebo zastupovat zahraničí. Jo? Jak on tvrdí podle toho článku 63, zastupuju navenek, tak by měl požadovat v té první otázce, ústavní soud mi má potvrdit, že z toho, že zastupuji stát navenek, plyne, že samostatně rozhoduju o tom, kam pojedu. A pak už je ta druhá, třetí logická.
0: Chápu.
1: Jo, pak už je, přistavte mi letadlo, nebraňte mi v tom, abych tam mohl jet a zabezpečte celkově servis, jo, což by znamenalo podřízení vlády prezidentu republiky jednoznačné. Jo.
0: Ale pakliže by toto nastalo, to by byl přece velký posun ve vnímání prezidentské funkce k tomu až poloprezidentskému systému. Nemůže to takto dopadnout?
1: To by určitě vedlo k těmto možným závěrům, protože...
0: Co by se stalo, kdyby ústavní soud takto rozhodl? To by byl přece jako zásadní, to by byla zásadní změna.
1: No, to by byla samozřejmě zásadní změna a v podstatě asi v rozporu nejenom s tou dikcí toho článku 63, o kterém hovoříme, ale celkovým založením té ústavní koncepce, jo, která znova zdůrazňuji, vychází z toho, že prezident má určité pravomoci, ale tím, že není odpovědný z výkonu funkce, tak tím je výrazně omezen. To by znamenalo, že by se muselo zavést, a to by byl ten přechod k poloprezidentskému systému, že nejenom je přímo volen, ale je odvolatelný těmi občany na základě například návrhu parlamentu nebo něco podobného. Rozumím. A že tedy se dostáváme do poloprezidentského systému. Byť my můžeme říct, že jsme určitý systém jakoby smíšený, kde jsou ty hybridní prvky toho systému, není to klasický parlamentarismus.
0: Co je ten hybridní systém? Není to ta osobnost toho prezidenta?
1: Třeba, jo, že by vláda přijala usnesení, nepojede tam ani prezident, ani nikdo za Českou republiku, protože dáváme najevo, že nechceme nic společného se Severoatlantickou aliancí. Jo. To by musel asi rychle rozhodovat, že to takhle asi nejde. Když on během 2 let, téměř všechny soudce, myslím s výjimkou 2, teď jmenoval, tak vlastně už vzniká určitá pochybnost, která může být jaksi neoprávněná, ale nedivil bych se, kdyby nakonec vláda třeba i na tohleto upozornila.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta. Osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

Lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nenepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65. tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: Jak se jednou Nick chopí kytary? Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem i hned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: A spuštěna. A zase zkontrolujete, jestli je všechno na 100% v pořádku. Takže to je k mřížce. Když by tedy došlo k poškození toho azur krystalu, tak azur krystal by se rozpadl. Když nebude v pořádku, nebude zaktualizovaný, když buď dostane úder, taky tou zbraní vlastně víme, že azur krystal je umístěn na té kataramřížce, na tom centrálním pilíři v bodě 8. To je tam, kde máme na lidském těle máme srdce, tak když dostanete zásah nějakým takovým tím úderem, tak nebo když budete mít tu mřížku, teda ten azur krystal velmi poškozený a neopravíte ho, tak když se dostane k té kritické hranici těch 35%, 35% v pořádku a 65% poškozen, tak se rozpadne. Zase se zničí fyzické tělo. O genetice jsme si povídali, genetiku byste měli mít čistou, genetiku byste měli mít zkompletovanou, pročištěnou. Měla by být 15-prvková, na to dávejte velký důraz, 15-prvková genetika, všechno, co tam nepatří, všechno, co je cizí, musí pryč, deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskama. Otiskama jsme už říkali několikrát, otisky rozumíme, když někde vyjde otisk, je to záznam, protože se může stát, že něco vyčistíte, něco odstraníte, vymažete, nebo řešíte nějaké negativní věci a děláte právě tu deaktivaci, to znamená, že něco vypínáte. Deaktivace, anulace. Ano, deaktivace, anulace odvinutí. Děláte to i s otiskama, to znamená, že odvinete to, co je napsané a zůstane vám tam záznam někde. Tak tím záznam, ten otisk je tím záznamem, tak je potřeba i ten záznam odstranit, aby tam nikde v těch knihách ještě nefigurovalo to, že to máte sice vyřešené, jako vyčištěné v tom vašem, dejme tomu, jemně hmotném těle, ale v těch záznamech to stále zůstává. Je to potřeba vygumovat. Aby to prostě zmizelo, protože už je to vyřešené, je to deaktivované a odvinuté. Takže tolik k té genetice, měla by být v pořádku. Když se potom podíváte na ty DNA vlákna, to už jsem taky říkala, DNA vláken byste měli mít vytvořených 15. Dejte se, kolik jich máte vytvořených. A druhá otázka směřující k těm DNA vláknům je otázka, kolik těch vláken mi plně funguje, plně funkčních. Takže něco jiného je, když ty vlákna budete mít vytvořená, tak je máte. Ale jako kolik jich máte zapnutých, je otázka, kterou dáváte jako druhou. Protože můžete mít vytvořených 15, ale fungovat vám jich může třeba jenom 7, 8, 10. A tím pádem nemáte přístup k těm informacím, které jsou nad těma zapnutejma knoflíkama.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

second grace. Please forgive me a second face. I've fallen far.

0: If it's time for recompense for what's done, come, come sit down on the fence and...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Jako dotočí nebo pocitově, protože jsem říkala, že toto...
0: Please, tell me your second name.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Záležitosti týkající se toho místa, na kterém právě stojíte, je vám dovoleno udělat zase krůček před sebe o jeden schůdek výš. A když se dostanete o ten schůdek výš, protože tam to jste si hezky uzavřeli, vyřešili a zaktualizovali všechny ty potřebné věci, tak když si posunete o ten schůdeček dopředu, tak je dobrý se zeptat, kde teď a tady, když jsem se posunula, když jsem si všechno dala do pořádku, kde pak teď mám svůj originál? Naprosto stejným způsobem se zase ptáte, mám originál v evoluci, deevoluci, mám svůj originál v Aquaferionu, v novém vesmíru, na Uranu nebo někde jinde, no a pak se nakonec budete ptát, mám originál vědomí v kterém harmonickém univerzu? A teď se ptáte, ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce nebo někde jinde? Napíšete si to, vlastně zjistíte, jestli jste se posunuli, ono se můžete posunout úplně o třeba z trojky do čtyřky. Z dvojky do trojky, jo? Můžete se přesouvat dokonce z jednoho vesmíru do druhého. Protože když toto uděláte, tak už jsem na to taky narazila, tak ta bytůstka v tu chvíli, když toto si dokončila, tak vlastně vyřešila všechny záznamy, všechny prožitky, všechny záležitosti, které se týkaly třeba toho vesmíru Aquaferionu. Tam si všechno vyřešili a protože geneticky patřili do toho protějšího vesmíru, tak se klidně přesunula ta bytůstka do toho nového vesmíru. Protože si dokončila, uzavřela, udělala prostě všechno, co bylo potřeba, co se týkalo toho Aquaferionu z té minulosti. Uzavřelo to uzavřené. Tak se může stát, že se přesune na to svoje místo, kam geneticky přináleží. Jo, tak ani toho se nelekejte, protože i to se vám může stát, že se přesunete z jednoho vesmíru do druhého vesmíru. Oni spolu sousedí, víme, že Aquaferion je následovník kristovského vesmíru, který byl v pádu, a víme, že nový vesmír je následovník

ale až třeba budete chtít zase další den se zeptat, jestli je tam pro vás nějaká práce, jestli jste pořád na tom místě, kam jste se včera posunuli a tak dále. Když se neposunete, zůstanete pořád třeba v tom harmonickém univerzu 4, tak je to také v pořádku, protože se vám může stát, že tím pročištěním a tou aktualizací si jenom navýšíte ty svoje evoluční jednotky. Víme, že jsou všude, v každém tom prostoru, kam se přesouváte, jsou určité limity od do, od kolika, od jakého počtu vibrací do jakého počtu vibrací jste jako vlastně přiřazení bydlet v tomto prostoru. Jo? Takže tím, že čistíte, tak se můžete právě z té pozice toho spodního, to, že jste tam zrovna došli, pročištěním těch záležitostí s aktualizováním se můžete dostat až třeba za polovinu nebo do tři čtvrtě té cesty, kam vlastně náležíte vibračně. Jo? V tom limitu od do, to je ve všech harmonických univerzech, máme vždycky limit v tom určitém prostoru, pobýváme od nějaké hodnoty k nějaké hodnotě. Není to, že vlastně tam jenom jedna hodnota. Je tam vždycky prostor od do, no a na tom prostoru vlastně sbíráme ty body, začínáme, máme tam třeba stovku, potřebujeme se dostat na 200, jo? Tak prostě musíte nějakým způsobem tyto věci dát do pořádku, zharmonizovat. No, můžete poskočit až třeba ke konci, nebo se úplně přeskočíte do toho dalšího okýnka. To záleží právě na tom, jak, co máte vyčištěné a jak co máte, kde jak si zaktualizované. Takže to jsou záležitosti, které je velice důležité si hlídat. Přemýšlet u toho, když teda mi tam vyskakuje něco, co se mi dvakrát nelíbí, tak u toho přemýšlet, podívat se na ty hodnoty a říct si, aha, tady to mám takhle, tady to mám odpojený, proto nemůžu mít vyšší a nemluví se mnou, no protože není připojený, protože nemá na čem se připojit, nemám vlákna, mám jich tady málo, mám málo informací, protože mám třeba jenom 10 čaker nebo 7, tak se kouknete, mám poškozenou mřížku a docela hodně. Už když se dostáváte na 50%, tak už se blížíte k tomu limitovanému kritickému místu, kdy vlastně ta mřížka se vám rozpadne. Tam už vám ani nomikódy nepomůžou. Ještě ta mřížka se rozpadne, protože je poškozená, tak nedrží pohromadě, začne se rozpadat. Jako některý starý auta, když jedete, tak máte pocit, že vám začnou za chvilku padat blatníky, že vám z toho, jo, není to prostě opravené, není to udržované, není to aktuální, tak se pak může stát, že ta mřížka prostě povolí, protože jsou tam, není doprogramovaná, jsou tam špatné kódy, nebo jsou tam nějaké věci, které tam chybí, nejsou doplněné a tak. Takže to je záležitost toho, opravdu tomu věnovat tenhle ten čas. Myslím si, že povětšinou nemusíte už zjišťovat, kde to najdu, řešit nějaké záležitosti, jako je negativní energie, destruktivní energie, diskarnáti, entity. To si myslím, že už je jenom záležitost nějakých výjimek. Většinou si vystačíte s tímhle ctím. A když máte vytestované ty záležitosti jako mřížka, krystal, genetika, takové věci, záznamy, tak asi není ani nutné, pokud se na to nezeptáte a vyšší já vám řekne, že tam je něco konkrétní k řešení, tak nemusíte zjišťovat, co tam přesně máte řešit. Stačí, když si požádáte, aby to bylo zaktualizované, vyřešené. Jo? Takže jenom výjimečně vám bude vycházet, že je třeba takové nějaké podrobnější kývání, protože to vaše vyšší já musí jít do toho archivu těch negativních věcí a hrabat se tam v tom, když to není potřeba. Jo? Takže znova si vlastně určit, co mi ten originál toho vědomí, jestli se přesunul, nebo stojí na místě, nebo někde čeká, až mu něco vyřeším a tak dále. To je, myslím si, takový ten v současné době nejpotřebnější způsob, jak si ty věci ohlídat, jak si ty věci ošetřit. Nemusíte do podrobností pokud

pokud není výjimečný, že vaše vyšší já si to přeje, protože to je pro vás nějaká informace, nějaký zážitek, něco, nějaká emoce k prožití, vyřešení třeba nějakého vztahu s někým, protože také narážím na to, že žádáte pomoc při vytestování, mám odejít ze zaměstnání, nemám odejít ze zaměstnání, nelíbí se mi tam, je to nepříjemný, chci někam jinam, nevím kam. Jo. Takže toto jsou věci, které třeba vám ještě v současnosti nějakým způsobem je potřeba řešit, protože je dobré. A zase se ptejte, z kolika, takhle, jakou duchovní hodnotu pro mě jako člověka má to, že jsem v tomto zaměstnání. Všechno si pište. Má to duchovní hodnotu. Je tady něco nebo někdo, nebo je tady skupina lidí, se kterými potřebují něco řešit. Často právě jsou to ty vztahy, kdy se na tom pracovišti potkáte s lidmi, se kterými si máte řešit karmu. Ať je to jednotlivec, nebo ať je to celá skupina lidí. Takže pak když vám vyjdou tyhle ty záležitosti, tak použijete takovou tu vztahovou činku, jak tomu říkáme, jo? Nadáte do kolečka, napíšete své jméno nebo datum narození. Do druhého kolečka, pokud jste jako jenom dva lidé, kteří si spolu máte něco vyřešit, napíšete ten protějšek. No a pak už se jenom ptáte, kolik procent negativních energií posílám já tomu dotyčnému člověkovi nebo člověku. No a pak se zase ptáte, kolik procent negativních energií posílá ten člověk ke mně. Tam zjistíte nějaké hodnoty a budete se ptát, co tomu člověku posílám já. Často to bývá záležitost nějakých vztahů z minulosti. Někdo někomu blížil. Často ten druhý, spíš ten protějšek je ten, kdo posílá třeba závist, nenávist, zlost, jo, nějaké pocit ublížení a podobně. U toho dalšího, nebo vlastně u vás, si zase ptáte, tam může být třeba pocit viny, nebo já nevím, nevěra, nebo cokoliv. Budete si prostě ptát, jaké energie si mezi sebou vlastně vyměňujete. Může to být také karma. Požádáte zase o deaktivaci, anulaci, odvinutí i s otiskama všech těchto negativních energií mezi vámi a tím druhým člověkem. Překontrolujete, když se vám dotočí kývadýlko, jestli to bylo odstraněné. Zkontrolujete, z kolika procent si teď navzájem posíláte ty energie. Mělo by vám být nula. Pak se znova budete ptát, jestli ten vztah jako takový teď po tom pročištění má pro vás nějakou duchovní hodnotu. Většinou to je tak, že vás překvapí, že ten vztah má pro vás duchovní hodnotu třeba 80-90%, někdy i 100%, protože vy se s tím člověkem nemáte rádi, on se k vám chová hnusně, necítíte se s ním dobře. Ale ta duchovní hodnota spočívá v tom, že si máte něco vyřídit. Když si spolu něco vyřešíte, tak ta duchovní hodnota vlastně pro vás už žádná není. Takže když se budete ptát, jakou má tento vztah nebo tento člověk pro vás osobně duchovní hodnotu, tak vám budou vycházet nějaké hodnoty v procentech pod 50, 20, 30, 0 a podobně. To je pro vás znamení, že jste si vlastně, už pro vás nemá žádný význam. Už s tím člověkem nemáte co dočinění, protože jste to, co jste si měli vyřídit, jste si vyřídili. To je věc, kterou teď docela v poslední době zase často řeším, ty vztahy. A když potom toto takhle, když pro vás ten člověk ztratí tu duchovní hodnotu, protože jste vyřešili, co jste vyřešit měli, nebo ta skupina lidí, můžete si to dát, jako, když to je vícero lidí, tak skupina lidí, tak se budete znova ptát, z kolika procent teď a tady to prostředí toho zaměstnání je pro mě přínosem. A může se stát, že buď vám to k vaše kivadýlko řekli některou z těch nižších hodnot,

Čím je to méně pod 50%, tak to spěje k zániku. Takže pokud to bude některá z těch nižších hodnot, tak pro vás vlastně ta práce už nemá žádnou hodnotu. Ale může se vám stát, že vám tam skočí třeba 100%. A vy si budete říkat, no co tady budu za těch 100% dělat, proč to má pro mě hodnotu? No protože ty energie, které jste si tam měli vyřešit, jste si vyřešili. A tím pádem tam není důvod k tomu, abyste se cítili špatně, protože ten náboj toho negativního se vybil. Jo? Takže to je jedna varianta, že vám to, že vlastně nemusíte pak to zaměstnání hledat, protože najednou se změní vaše pocity ve chvíli, když se takhle máte vyřešené. A nebo je ještě další varianta, když to máte takhle vyřešené, přesto vám vychází, že vlastně hodnota duchovní toho pobytu v tom zaměstnání vám klesá, tak je dobrý. Za prvé, buď si požádáte vaše vyšší já, aby vám pomohlo najít pro vás nejoptimálnější, vám nejvhodnější. Neříkejte, co byste chtěli dělat. Prostě práci, která je pro mě, která mě bude bavit, která mi třeba přinese i lepší peníze, ale nespecifikujte přesně v kterým oboru. Oni vám najdou to, co vám přísluší. No a nebo když už budete mít něco vyhlídnuté, nějaké nabídky, tak se budete ptát toho vašeho vyššího já, kolik procent energie mi do této práce, teď budete mít někde na papíře napsáno, že třeba název firmy a co byste tam dělali, kolik procent mi vesmír posílá jako podporu, když tam budu pracovat. Zase si vlastně takovýmto způsobem můžete z několika možností vyselektovat pro vás energeticky nejvhodnější zaměstnání. To jsou věci, které v poslední době docela často řeším. To jsou ty vztahy nejčastěji na tom pracovišti, protože doma to většinou máte vyřešené. Ale na tom pracovišti v té práci, tam se ještě potkáváte právě s lidmi, se kterými máte co dočinění. Takže to je taková ta poměrně docela teď častá záležitost, kterou řeším. No a potom jsou to právě ty záležitosti, jak jsme říkali, záznamy, mřížka, krystal, že se někde zaseknete a najednou vlastně nevíte, kde to vyšší já, pardon, vyšší já, kde ten originál vašeho vědomí máte. Nemůžete ho prostě najít. Jo? Takže a zase směrujete to právě konkrétně nějakým směrem. A ono to konkrétně nejde vždycky, protože, jak jsem říkala, ty vyšší já, nebo vědomí cestují, přesouvají se, řeší pořád, do poslední chvíle budou řešit, co je třeba ještě nějakým způsobem zabezpečit, vyřešit, ukončit nebo opravit. Takže prostě se ty bytosti pohybují v tom prostoru podle potřeby. Proto těžko můžete, nebo nevychází tak úplně ta specifikace toho, že je na té časové ose. No ono je vždycky na nějaké časové ose. Ale lepší je se teď už v tomto období ptát, jestli je v akvaferionu, jestli je v novém vesmíru, jestli je v evoluci. A pak už jenom si vykýváte, ve kterém harmonickém univerzu. Na které planetě zatím není důležité. V každém tom harmonickém univerzu jsou planety dvě, holka, kluk. Na jedné z těch planet vždycky budete jedno na jedné nebo na druhé. To až nějakým časem, až se ještě kousek posuneme, až bude definitivně, nebo takové to finální umístění těch planet, tak vám taky řeknu, jaký ty planety budou, kde. Ale zatím to není důležité. Zatím je nejdůležitější, že jste teda buď ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce, případně někde jinde. No a že vlastně se budete potom přesouvat podle toho, kam jste přiděleni, podle toho, jak máte postavenou genetiku. Planeta holka, planeta kluk, jo, tak to potom všechno záleží na tom, jak to vyhodnotí vaše vyšší já nebo vyšší úrovně pro duše duch, a pro ducha avatar a pro avatara rishi, takže nebo stvořitel, že jo. Takže zatím stačí, abyste věděli, že jste v určitém harmonickém univerzu, v určitém

0: při tom vesmíru a že máte ty položky, které potřebujete mít pročištěné, že je máte na prostém pořádku opravené. A doporučuji, pokud můžete denně nebo aspoň obden, protože velice rychle se ty hodnoty mění. Teď něco vyčistíte a může být, že zítra ráno budete čistit katastrofální čísla. Je to zase jenom díky tomu, že se posouváme z místa na místo, že prostě po těch schůdečkách cupitáte nahoru, že tu vyřešíte něco, tam vyřešíte něco, zase se posunete. Takže prostě jsme stále v pohybu, všechno je ve vývoji. Takže doporučuji a pište si to, abyste si to mohli srovnat. Včera jsem byl tam, kde jsem dneska. Předevčírem jsem byl tam, měl jsem taková poškození, nebo měl jsem v pořádku to a to, měl jsem vypnutý to a to. Abyste měli trošku přehled o tom, jak se to tam jakoby v tom vývoji pohybuje. Rychlej, pomalej, je to poklidný, je to bez nějakých výkyvů, je tam potřeba čistit třeba nějaké vztahy a podobně. Takže myslím si, že to té práce není až tolik, tak jako to bývalo dřív, ale je potřeba si to opravdu kontrolovat, protože pak se může stát, že budete mít problémy s tím umístěním díky tomu, že budete mít neaktualizováno, tím pádem se budete dostávat do těch hraničních hodnot toho té mřížky nebo krystalu nebo genetiky a podobně. Vypnutí, že vláken, vypnutí čaker. To všechno jsou věci, které jako je potřeba jenom požádat o deaktivaci, anulaci, vypnutí. I s otiskama vyřešit a můžete vlastně zase příště trénovat kývání tímto způsobem. Není to nic náročného, ale je potřeba se s tím prostě zaobývat.
1: Já myslím, že bychom mohli dát písničku, ne?
0: Ano, zahraj nám něco
1: tak hezky. Rozjela, já jenom zírám prostě.
0: No já jsem to chtěla nějakým způsobem ucelit, protože no, vím, že prostě je s tím velký problém. Já vím, že to je strašně náročný téma, ale jako je potřeba se v tom zorientovat. A když se v tom lidi zorientujou, tak vlastně oni vědí, co která z těch věcí, co která z těch položek má za úkol, nebo co pro mě znamená, aby to bylo v pořádku. Proč to tak je? Takže to je důležité, aby to prostě nepapouškovali, jenom že tam mají někde napsané nějaké čísla, ale aby pochopili ten princip toho, to je důležitý. Je to pak mnohem snazší, to testování, líp se nad tím pak přemýšlí a hledají se nějaké cestičky nebo důvodu, proč to tak je, nebo proč to tak není, to, co se mi tady teď ukazuje na obrázku nebo v těch číslech.
1: Tak, teď už bude písnička, jo?
0: Ano.

Vítám vás, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes stihneme dvě kapitoly. Ta druhá v dnešním pořadu je kapitola 14. a jmenuje se Sociální dividenda. U koruny energie směny tomu říkáme velmi stroze přípis. Název dividenda je nám cizí, avšak v češtině znamená podíl. Sociální podíl. Podíl na tom, že jsem částí většího, smysluplného společenství skutečných lidských bytostí, které směřují k tomu stát se člověkem s velkým Č. Co to přesně znamená být člověkem? To je asi na samostatný pořad a možná podobné pojednání na svobodném vysílači již proběhlo. Každopádně začínáme novou dobu, nový čas a buduje nová země, pocházející ze mě, z tebe, z každého z nás. Příběh odděleného já končí a původní já jsem se rozšiřuje v my jsme. Proto i v ráji, tedy v penzionu ráj, který jsme pořídili společnými silami, začínáme počátkem roku, nebo respektive startujeme počátkem roku projekt, nebo spíše se připojujeme k myšlence školy 369, kde si každý najde něco, co ho zajímá a také dostane prostor poskytnout své umění a znalosti druhým. Kulturně, společenské a vědomostní centrum světla. Tím se v příštím roce stane penzion ráj v Liticích u České Lípy. První společné tvoření tohoto centra začne hned první víkend od 3. do 6. ledna a další pak poslední víkend v lednu 24. až 26. ledna. Všichni jsme součástí tohoto světa. Doteď jsme se nechali vláčet otrockým systémem. Svět svobody a hojnosti si ale stavíme sami. A bez přičinění každého jediného člověka to půjde velmi pomalu. Neříkám, že to nepůjde. Jen se to trošku zpomalí. A tak je to taková výzva, no, když budete cítit, že chcete tomu nějakým způsobem připomoct, přispět, aby se to urychlilo. Aby ta změna proběhla, a ona může proběhnout velmi rychle, tak se můžete zúčastnit. Sledujte nás na e-koruna.com a nyní se společně zaposlouchejme do čtení z knihy. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část druhá, ekonomie opětovného spojení, 13. kapitola, ustálený stav a nerůstová ekonomika. Nekonečný růst materiální spotřeby je v konečném světě věcí zcela nemožnou. E. F. Schumacher. Znovu o udržitelnosti. Poslední dvě kapitoly nastínily ekonomickou činnost, která je udržitelná, bere v úvahu ekologické limity planety a vzkvétá bez vnitřní potřeby nekonečného růstu spotřeby. Má ale být udržitelnost naším nejvyšším cílem? Už dlouho nemůžu o udržitelnosti ani slyšet, jako by ona sama o sobě byla konečným cílem. Není důležitější přemýšlet o tom, co chceme udržovat a co chceme vytvářet. Spousta krásných, nezbytných věcí udržitelná není, například těhotenství. Těší mě nedávný odklon od přemýšlení o udržitelnosti směrem k regeneraci a přechodu. Přecházíme do daleko udržitelnějšího světa, než je náš současný způsob života, nejde však o konečný účel, podobně jako konečným účelem života není pouze zůstat naživu. Základní myšlenkou posvátné ekonomie je,
že se jedná spíše o rozšíření ekologie, spíše než o osamocenou část. Takže si musíme položit otázku, zda je příroda z podstaty vyvážená, udržitelná nebo harmonická. Má příroda rysy, které bychom si přáli mít ve společnosti? Někteří lidé odmítají myšlenku o harmonické či vyvážené přírodě a místo toho zdůrazňují její kruté, konkurenční a marnotratné stránky. Takový postoj má hluboké ideologické důsledky, protože nás opravňuje k programu vzestupu, k dominanci nad přírodou a jejímu ovládnutí pomocí vědy a technologií. Lidé, kterým je tento program blízký, obvykle zastávají hobbesiánský názor o primitivní společnosti a lidské přirozenosti, přičemž civilizaci s jejími rozličnými metodami sociální kontroly pokládají za velký pokrok v porovnání s krutými dávnými dobami. Součástí příběhu vzestupu je přece povznést se nad zvířecí přirozenost ve výlučně lidské říši. Pohled na přírodu jako na rozlehlou soutěžní arénu, darwinovský boj o přežití mezi různými soutěžícími organismy nacházejí odezvu v celé ekonomické teorii. V biologii je toto paradigma stále častěji zpochybňováno, ale mezi profesionálními ekonomy a politiky jeho ekonomická interpretace nadále převládá. Předpokládá se, že tak jako darwinovské sobecké geny prosazují své rozmnožovací zájmy, ekonomický člověk Adama Smitha se snaží prosadit svůj zájem ekonomický. To je základním předpokladem ekonomiky při formulaci zákona nabídky a poptávky. V posledních třech desetiletích nastala v biologii důležitá změna paradigmatu, která zdůrazňuje spolupráci, symbiózu a homeostatické udržování stavu u celků větších než jednotlivé organismy. Navíc došlo ke zpochybnění samotné genetické integrity s tím, jak nové objevy ukazují význam genetického sdílení v rámci organismů a druhů. Odmítnutí paradigmatu konkurenčních oddělených já v biologii koresponduje s podobným vývojem v psychologii, sociologii a, ano, také v ekonomii. V žádném oboru už není konkurence a přežití nejsilnějších axiomem. Tímto neříkám, že konkurence není důležitá nebo že je příroda neměnná. V přírodě dochází k neudržitelným procesům a nejsou to pouhé anomálie. I ony slouží jistému účelu, totiž pohánět přechody systému z jedné fáze do druhé. Když jsem na nedávné konferenci hovořil o svém názoru na zákon návratu, kdo si namítl, že přírodní systémy někdy skutečně produkují velká množství odpadních látek, které již další organismy nejsou schopné využívat a že tak otravují životní prostředí pro všechny ostatní organismy. Asi měl na mysli prekambrijskou kyslíkovou katastrofu, kdy se objevily fotosyntetizující organismy a otrávily atmosféru svou odpadní látkou kyslíkem. Podle klasického názoru by toto nesprávné fungování přírody znamenalo konec života na Zemi, kdyby nedošlo k mimořádně šťastnému výskytu aerobních organismů, které kyslík z atmosféry odstranil. Nešlo o harmonické působení přírody, byla to vysoce nepravděpodobná náhodná mutace. To nás vede k závěru, že na harmonické působení přírody se spoléhat nemůžeme, že pořád nejistě balancujeme na pokraji katastrofy a proto musíme pomocí technologií řídit přírodu, svá těla i lidskou přirozenost. To je ideologie vzestupu, jež se shoduje s ekonomickou ideologií růstu a je nepřátelská k ideálu ekonomiky ustáleného stavu. Můj oponent tak daleko nešel,
V podstatě vyjádřil názor, že se nemáme odvolávat na přírodní zákony, když hledáme důvody pro ekonomiku nulového růstu. Fenomén katastrofy bych rád zasadil do širšího kontextu. Je pravda, že pozitivní smyčky zpětné vazby, jako v případě prekambrijské kyslíkové katastrofy v přírodě, existují. Avšak přicházejí ve zvláštních chvílích, ve chvílích proměny. Tou je například pozitivní zpětnovazební kaskáda podpůrných narůstajících hormonů, které spouští proces narození dítěte. Porod je neudržitelný. Kdyby trval příliš dlouho, mohl by matku zabít. Ale jakmile je cíle dosaženo, matka se vrací k homeostáze. Pozitivní zpětnovazební fáze vedou organismus či ekosystém ze starého rovnovážného stavu do stavu nového. Přesně tak se můžeme dívat i na peníze. Peníze jsou spolu s technologiemi jedním z klíčových hormonů lidského metaorganismu, který nás popohání, abychom se z neudržitelného směru vydali k novému stavu. Technologie vznikají z předchozích technologií a vytvářejí problémy, které vyžadují ještě více technologií. Kapitál vzniká z předchozího kapitálu prostřednictvím dluhu nesoucího úrok, který exponenciálně vyžaduje více kapitálu vytvořeného v budoucnosti. Ano, je neudržitelný, ale nepřirozený je pouze tehdy, jestliže se ho pokusíme udržovat i v době, kdy jeho čas již pominul. Pozitivní zpětnovazební procesy vždycky dojdou až ke svým hranicím. Kontrakce země zesilují až do určité chvíle. Pak se narodí dítě. To, na co zděšeně hledíme, jako na křivku exponenciálního růstu, je ve skutečnosti část křivky přechodové fáze. Přechod k ustálenému stavu. Otřesy nebo kolaps? Obrázky 2 až 5 tento problém ilustrují. Plná linka představuje dosavadní růst peněz, populace, spotřeby energie, využívání zdrojů, emise CO2 a mnohého dalšího. Jedná se o exponenciální křivku. Přerušované linky představují 4 varianty budoucího vývoje. Obrázek 2 ilustruje technoutopický mýtus vzestupu, který říká, že exponenciální růst může a také bude pokračovat navždy s tím, jak dobýváme galaxii a vesmír. Naznačuje, že když překročíme hranice planety Země, budeme kolonizovat hvězdy a Zemi podobné planety, že nekonečnost vesmíru náš nekonečný exponenciální růst pojme. Současnou ekonomickou politiku stále zobrazuje křivka na obrázku 2. Ačkoliv mnoho lidí dnes uznává, že pokračující exponenciální růst ohrožuje základy života na Zemi. Tento názor zatím nepronikl do mainstreamových ekonomických debat, které se i nadále soustřeďují na růst. Pesimisté se obávají, že pokračováním dosavadní exponenciální křivky nemůže být nic jiného než graf na obrázku 3. Katastrofický pád na základní čáru. To je v podstatě předpověď myslitelů, kteří předvídají kolaps a patří k anticivilizačním hnutím nebo hnutím ropného zlomu či vymírání vlivem změny klimatu. Občas srovnávají naše současné životní podmínky s demografickými údaji o populacích živočichů, jakými jsou kobylky. U nichž dochází k obrovským populačním explozím, kdy počty kobylek překračují schopnost půdy uživit je, takže následuje populační zhroucení. Tito myslitelé říkají, že i životní způsob lidí přesáhl schopnost země a populační imploze je tedy nevyhnutelná. Kataklizmatické příběhy o konci světa, jakými je křesťanský Armagedon, počítačový problém roku 2000,
Předpovědi týkající se roku 2012, téměř všeobecné klimatické vymírání a pád asteroidu již brzy. Jsou do určité míry emocionálně přitažlivé a musím přiznat, že i mě čas od času zasáhnou. Jedna moje část jim chce odolat. A nejsem v tom sám. Mnozí z nás jsou moderním světem a jeho násilím, odcizením, chudobou a vymíráním unavení a zoufale čekáme na změnu. Naléhavě voláme po dalekosáhlé události, která by to změnila, ať už nás spasí technologie, Ježíš Kristus nebo UFO, nebo dokonce nějaká geologická, společenská či ekonomická katastrofa. Mnoho těch, kteří se kolapsem zabývají, přitahuje také to, co by mohlo po kolapsu následovat. Komunitní společnost bez rozvinutých technologií napojená na přírodu, duchovno a dávné způsoby života. A navíc perspektiva ekonomického či environmentálního kolapsu uspokojuje tu část naší mysli, jež prahne po ospravedlnění a chce zvolat: já vám to říkal. Tahle naše stránka touží spatřit, že ti zlí byli potrestáni. Scénáře kolapsu však bohužel obsahují nezměrné utrpení. Miliardy obětí spolu s naprostým zánikem celého chrámu civilizace bez ohledu na její špatné a dobré stránky. To by bylo v pořádku, kdyby technologie a kultura opravdu byly omylem. Ale já se domnívám, že jako u všech bytostí mají i naše nadání nějaký smysl. Smysl, který ještě musíme objevit. Vyrůstáme z dětských střevíčků a krize, které jsme způsobili, nabízejí první příležitost použít naše dary k jejich skutečným účelům. Určitým způsobem patří odmítání všech našich darů do myšlenkového odkazu oddělení právě tak, jako jejich povyšování nad ostatní přírodu. Obojí je jistým typem antropocentrické výlučnosti. Což pak se nedokážeme znovu propojit s přírodou jako druh, který již dospěl? Veden takovými úvahami nabízím další dvě křivky hodící se na dosud používaná data. Obrázek 4 ukazuje křivku, která je v přírodě zcela běžná. Dobu rychlého růstu, jež posléze zpomaluje a blíží se k ustálenému stavu. Tato křivka by mohla znázornit růst dospívajícího lidstva, celkovou vegetační biomasu, znovu pokrývající pustou zemi nebo populaci bakterií umístěných na Petriho misce se stálým přísunem potravy. Obrázek 5 představuje další běžný model, vrchol dlouhodobé úrovně udržitelného růstu, následovaný postupným poklesem k ustálenému stavu. V přírodě jsou fáze velmi rychlého růstu, poháněného soutěživostí a následované fázi přechodu do ustáleného stavu běžné. Vzpomeňte si na nevyvinutý ekosystém, kde se plevel a mladé stromky derou jako o závod za slunečním svitem. To je však jen jedna fáze většího procesu, který vyvrcholí symbiotickým, složitým, nelineárním a stabilním lesem. Jsme nedílnou součástí ekonomiky a ideologie odpovídající nedospělému ekosystému, a na překotnou soutěživost jsme pohlíželi jako na způsob, jakým funguje příroda. Možná, že i lidstvo dospívá a organizuje se do vzájemně propojených celků, v nichž soutěživost a růst už nebudou prvořadé. Demografické statistiky ve skutečnosti už rychlé zpomalování růstu naznačují. Buď vidíme narovnávání populace s tím, jak se blíží asymptotické křivce kolem 8 či 9 miliard lidí, obrázek 4, nebo vrchol zhruba na této úrovni následovaný poklesem o několik málo miliard směrem k ustálenému stavu, obrázek 5.
Když budeme tyto křivky interpretovat pomocí ekonomických pojmů, monetizace života se buď zpomalí a zastaví, to jest ekonomický růst bude postupně zpomalovat, až dosáhneme ustáleného stavu, tedy ekonomiky s nulovým růstem. Nebo křivka nejprve trochu poklesne, než se stabilizuje na nižší úrovni, na nižším HDP na hlavu než dnes. Obrázek 4 ukazuje první scénář, obrázek 5 ten druhý. V obou případech, ať jde o populaci či ekonomiku, předpovídám ten druhý. Demografické statistiky tento odhad podporují. Jak se země přibližuje úplné industrializaci, porodnost klesá a ve většině zemí už je pod mírou náhrady. To napovídá mírný přirozený populační úbytek, nikoli katastrofické hromadné vymírání. Domnívám se, že na uzdravující se planetě jak HDP, tak i populace dosáhne vrcholu v průběhu příštích 3 desetiletí. Během každého dalšího desetiletí se jejich křivky narovnají až klesnou na udržitelnou hladinu. Tento trend již započal. Podle statistik OSN míra porodnosti mezi lety 1990 a 2000 poklesla ze 3,24 živě narozených dětí na jednu ženu na 2,62 a k roku 2015 na 2,49. CIA World Factbook udává pro rok 2020 číslo 2,42 živě narozených dětí. Za poslední půl století téměř ve všech průmyslově vysoce vyspělých zemích porodnost dramaticky poklesla a ve většině případů se pohybuje významně pod mírou náhrady, která činí 2,1. Můžeme očekávat, že zbytek světa je bude následovat. Je zajímavé, že inverzní korelace mezi indexem lidského rozvoje v určitém národě, HDI, Human Development Index, což je ukazatel životní úrovně, který se vyhýbá chybám HDP a jeho porodností, se v posledních pár letech na horní hranici HDI opět převrátila. Jinými slovy, míra porodnosti vykazuje známky návratu k mírám náhrady v zemích, kde se ekonomický vývoj završuje. Nechci z těchto statistik dělat nic víc než náznak možného vývoje. Nehodlám se pokoušet předvídat budoucnost, ale domnívám se, že pustošení věku oddělení, například přeměna kapitálu zdraví v peníze, bude mít za následek drastické omezení porodnosti a zvýšení úmrtnosti v příští polovině století. Světová populace kolem roku 2100 bude nejspíš o něco menší než dnes. V ekonomice vrátíme většinu zpeněžené, zprivatizované sféry ke společným statkům a darům. Mnohé z toho, co je dnes komoditou, už komoditou nebude, protože se objeví nové kooperativní formy uspokojující místní potřeby. Dramatičnost nárazu na obrázku 5 záleží na tom, jak dalece přesáhneme udržitelnou základní čáru. Myslím, že svou šanci na bezbolestnou, obrázek 4, přeměnu jsme promarnili v 60. letech, které opravdu představovaly přirozený vrchol věku oddělení. A přece jsme tu šanci na okamžik zahlédli. Zahlédli jsme krásnější svět a byl tak blízko. Hippies ho spatřili a na pár světlých okamžiků jej zažili. Ale staré příběhy byly tehdy ještě příliš silné. Namísto toho, aby nás hippies vtáhli do nového světa, my je přivlékli zpět do toho našeho. Čím déle věk oddělení trvá, tím větší traumata bude přeměna vyvolávat a tím vzdálenější a prudší bude pád na udržitelnou základní čáru. V nejhorším případě se přiblíží katastrofě z obrázku 3, proto je tak důležité chránit vše, co lze zachránit ze zbytků společných statků, omezovat růst a uchovávat skutečné bohatství, abychom po nárazu život udrželi.
urychlit zhroucení a zmírnit jeho následky. Dokonce ani dnes, 50 promarněných let po velkém probuzení v 60. letech, není ještě zcela pozdě na hladké přistání. Méně peněz, více bohatství. Ekonomická recese je dnes strašákem lidí tvořících politická opatření, kteří ji celkem pochopitelně spojují s nezaměstnaností, chudobou a sociálními nepokoji. Již jsem vysvětlil, jak systém záporného úroku umožňuje úvěru obíhat i v oslabující ekonomice a také, že tímto způsobem se vyhýbá nerovnému rozdělení majetku a deflační spirále. Přesto by volání po záporném ekonomickém růstu hodně lidí vyděsilo. Což pak by to automaticky neznamenalo, že společnost schudne? Neznamenalo by to automaticky pokles objemu zboží a služeb, z nichž má veřejnost prospěch? Nemusí to tak být. Už svou podstatou znamená záporný ekonomický růst úpadek zboží a služeb, které jsou směňovány za peníze. Jestliže se k lidem zboží a služby dostávají jinými nepeněžními mechanismy, pak statistická ekonomika může slábnout, dokonce i když reálná ekonomika, to, co lidé vyrábějí a dělají jeden pro druhého, bohatne. Řeknu to na rovinu. V této knize volám po snížení ekonomického růstu, po nerůstu a umenšování ekonomiky po recesi, která bude trvat celá desetiletí, anebo i století. Je zřejmé, že v dnešní době má slovo recese negativní význam, ačkoliv ve skutečnosti neznamená nic jiného než určité období poklesu. Rozhodně tím neříkám, že ve prospěch planety musíme obětovat něco z kvality našeho života. Musíme jen omezit úlohu peněz. Jestliže naše budoucnost zahrne diverzifikaci způsobu sdílení mezi lidmi, pak už ekonomický růst nemůže mít stejný význam, jaký má dnes. Nemusíme se stát altruističtějšími, nemusíme přinášet oběti, nemusíme se vzdávat vlastního prospěchu pro dobro ostatních. Jak strašně lpíme na rovnici mezi penězi a vlastními zájmy. Jenže ta už platit nebude. Dovolte mi na několika příkladech ilustrovat, jak se můžeme všichni stát bohatšími tím, že zmenšíme říši peněz. Již dnes existuje rozsáhlý softwarový průmysl, který funguje s použitím malého objemu peněz. Tuto knihu jsem napsal na OpenOffice, softwarovém balíčku získaném na základě dobrovolného dárcovství, který skoro celý vytvořila komunita neplacených programátorů. Dalo by se říct, že tito programátoři nejsou placeni penězi, nýbrž úctou ostatních lidí, jakýmsi druhem společenské měny. Já se na jejich produktivitu raději dívám jako na určitou ekonomiku daru, která budí přirozený respekt a vděk mezi členy komunity. Ať už na to pohlížíme jakkoliv, takový způsob výroby se ve statistikách HDP neobjevuje. Snadno bychom mohli mít zmenšující se ekonomiku, která bude takových výrobků nabízet stále více a ty budou stále lepší a lepší. A čím jich bude více, tím méně peněz budeme potřebovat. Čím méně peněz budeme potřebovat, tím více volného času budeme mít. Čím více volného času budeme mít, tím více vlastních darů budeme moci nabídnout do ekonomiky darů. Mezní náklady mnoha druhů zboží jsou nyní prakticky nulové. Platí to téměř pro všechny digitální výrobky, jakými jsou software, hudba, filmy a další. Do výroby první jednotky mohou být zahrnuty značné náklady, ale pak už jsou náklady na jednotku v podstatě nulové. Průmysl se proto pokusil vytvářet umělý nedostatek prostřednictvím ochranného copyrightu, různých druhů správy digitálních práv a podobně. Je celkem iracionální, že zatím jediným způsobem, jak odměnit tvůrce digitálních obsahů, je poskytovat jich méně lidem, kteří by z nich mohli mít užitek. K
Každý člověk by měl mít přístup ke každému filmu, písni a softwarovému programu a jejich výrobce by to nestálo o nic víc než nyní. Zboží, jehož je dostatek, by nemělo být předmětem plateb v nedostatkové měně. Ve skutečnosti se mnozí výrobci zboží, jehož je dostatek, přestali pokoušet udržovat jeho umělý nedostatek a namísto toho se snaží vydělávat peníze žádostmi o dobrovolné platby, prodejem reklam nebo spoplatněním technické podpory, tréninku nebo, jako v případě hudby, živými koncerty. Čas, pozornost, prostor při nějaké koncertní či podobné události, to všechno jsou zdroje nedostatkové a hodí se spíše do říše peněz. Přesto je čistým výsledkem ekonomický pokles růstu, jak napsal jeden spisovatel. Jejich základní myšlenkou, do určité míry báječnou, je používat volné obsahy tak, že jim na ně přilepím spoplatněné pomocné služby. Linuxové distribuce nabízí technickou podporu a přizpůsobení. Hudební společnosti umožňují prodej certifikovaných autentických kopií na dobře dostupných místech. Rocková skupina Fish prodává lístky na koncerty a tak dále. Co se jim však nepodařilo vyřešit, je skutečnost, že celkový objem hotových peněz pocházejících z takových vedlejších služeb je menší, než jaký by získali z obsahu chráněných patentem. Prodej digitální multimediální encyklopedie Encarta nepřinesl peníze, které by se rovnaly směnné hodnotě, kterou zmařili společnosti Britannica a dalším. A tištěné encyklopedie a Encarta zase tratili miliardy ze své čisté peněžní hodnoty kvůli Wikipedii. Bude-li tento trend pokračovat, staneme se opravdu svědky dokonalého příkladu většího bohatství doprovázeného menší peněžní ekonomikou. Digitální zboží jsou extrémním příkladem obecnějšího jevu. K téměř nulovým mezním hodnotám směřuje mnoho dalších výrobků. Skutečná mezní hodnota většiny farmaceutických přípravků činí jen pár haléřů za pilulku. Dokonce i průmyslové komodity obchodované ve velkém, například šrouby, stojí daleko méně než v minulosti, měřeno nejen penězi a lidskou prací, ale občas i energií nezbytnou k jejich výrobě. Důvodem je akumulace po desetiletí či století uplatňovaných inovací. To je další aspekt našeho božského dědictví. V tomto případě spíše kulturního než přírodního, jež by mělo být ku prospěchu všem lidem bez rozdílu. Evoluční vývoj k posvátné ekonomice je součástí obecnější civilizační transformace. K obdobným změnám dochází v medicíně, vzdělávání, zemědělství, řízení státu, vědě a ve všech dalších institucích naší kultury. Změny v jedné oblasti posilují změny ostatních oblastí. Stejné je to s ekonomickými důsledky posunu směrem k přírodnímu lékařství. Před 102 lety pouze pár lidí platilo za lékařskou péči, kterou tehdy poskytovala neformální síť lidových léčitelů, bylinkářek a v případě většiny nemocí babiček a sousedek. Znalost bylinek byla velmi rozšířená a obvykle se za ní neplatilo. Dokonce i kdyby taková péče byla plně profesionální, potenciální zisky bylinkářství a většiny dalších forem přírodní medicíny jsou daleko nižší než supermoderní lékařství. Ve srovnání se složitými supermoderními procesy, které vstupují do farmaceutické medicíny, je bylinkářství laciné. Mnoho z nejlepších léčivých rostlin patří mezi takřka všudy přítomný plevel. Posun k bylinkářství, homeopatii a nesčetným druhům psychoterapeutických a fyzioterapeutických postupů slibují pokles ekonomického růstu, přestože se nijak nedotknou kvality našeho života.
Další oblastí, která si žádá pokles ekonomického růstu, je architektura a urbanistika. Drahá, odcizená předměstí postavená posledními dvěma generacemi, kromě toho, že ničí naše vazby s komunitou, přírodou a atmosférou místa, kde žijeme, vyžadují mimořádnou spotřebu zdrojů. V současnosti však plánovači a stavitelé znovu objevují výhody hustě zastavěných urbanistických míst, menších sídlišť, projektů hodících se pro hromadnou dopravu a multifunkčních zástaveb, jež nevyžadují tolik jízd osobními auty. Všechny takové změny způsobují ekonomický pokles. Už není třeba tolik zboží, jakými jsou silnice, benzín, stavební dříví. Životem pulzující veřejná místa zmenšují potřebu lidí žít v obrovských soukromých prostorách. Lidé žijící v komunitě jsou méně závislí na zvnějšku přinášené zábavě a mají více příležitostí ke sdílení a vzájemné pomoci. To vše znamená ústup činností zprostředkovávaných penězi. Dezintermediace a P2P revoluce. Dalším zdrojem redukce ekonomiky je narušování systému prostředníků, které umožnil internet. Dezintermediace odkazuje na zbavování se prostředníků, zástupců firem, makléřů, překupníků a tak dále. Vzpomeňte si na příklad inzertní služby Craigslist, která podle jednoho odhadu zničila 10 miliard dolarů ročních výnosů ze skryté reklamy a jejím nahrazením vydělala pouze 100 milionů dolarů za rok. Chvíli to vypadalo, že sociální sítě nahradí mnoho tradičních reklamních a marketingových funkcí. Místo toho reklama a marketing sociální sítě ovládly. Nicméně počátky sociálních sítí demonstrovaly možnost návratu sociální funkce, kterou bychom mohli nazvat objevováním skvělých věcí do sféry méně monetizované. Hodnotu sociální sítě, například Facebooku, vytvářejí její uživatelé sdílením příběhů, fotek, drobných příhod ze života a podobně. Ti, kteří tuto platformu spravují, využívají její hodnotu prodejem reklamy. Část těchto výnosů jde na nezbytnou údržbu platformy, ale většina z ní odtéká jako zisk. Je to jeden ze způsobů ohrazování veřejných statků. Možná, že by se přirozené monopoly jako Facebook či Amazon měly stát veřejnými službami stejným způsobem a ze stejných důvodů, z jakých se ve 20. století veřejnými nebo vysoce regulovanými soukromými službami staly telekomunikace a distribuce elektřiny, vody a plynu. Mrzelo by vás, kdyby ze sociálních médií zmizela reklama? Myslím, že ne. Pokles ekonomiky nemusí nutně znamenat ochuzení. Internet umožňuje, aby se určité funkce navrátily do sféry daru nebo aby byly realizovány s mnohem menšími náklady. K tomu došlo díky blogům ve zpravodajství a v nakladatelském podnikání obecně. A týkalo se to také činností, které kdysi obstarávali obchodní cestující, makléři a zprostředkovatelé všeho druhu. Všechny tyto faktory přispívají k ekonomické deflaci. Projevují se zde dva trendy, jeden starý a jeden nový. Starým trendem je efektivita. Digitální technologie realizují existující ekonomické funkce efektivněji, čímž brzdí růst. Novým trendem, do něhož patří také dezintermediace a software z otevřených zdrojů, je peer-to-peer, P2P, rovný s rovným nebo lidé lidem, revoluce. Hierarchické a centralizované struktury šíření, oběhu a výroby vyžadují spoustu peněz a lidského úsilí při řízení a spravování. Jejich povaha navíc izoluje lidi v úzkých specializacích a znemožňuje výměnu darů. Dezintermediace
Dokonce negativně působí na úvěrový systém a narušuje tradiční roli bank jako finančních prostředníků propojujících investory a půjčovatele. Korporace získávají finance přímo z peněžních trhů, čímž banky obcházejí, zatímco P2P půjčování a weby sloužící ke crowdfundingovému financování umožňují lidem půjčovat a získávat kapitál přímo od sebe navzájem. Komerční řetězce clearingových úvěrů, systémy vzájemného faktoringu, postupování pohledávek a komerční barterové sítě, o nichž budu hovořit později, jsou dalšími způsoby, jakými informační technologie redukují úlohu centralizovaných zprostředkovatelských institucí. Celý tento vývoj redukuje HDP tím, že snižují výdaje na finanční služby, protože tyto stále lacinější služby informační ekonomiky představují určitý výrobní faktor v takřka v každém druhém sektoru. Pokles růstu je nakažlivý. Nejběžnějším ziskovým modelem v případě internetu je zveřejňovat reklamy, což v podstatě omezuje celou tuto digitální ekonomiku na takovou úroveň reklamy, kterou nevyrobí.

převrací na ruby. Internet opět umožňuje lidem dělat věci pro sebe i pro druhé, aniž by za to platili. Eric Reasons k tomu podotýká. Možná, že důvodem, proč máme takové potíže při hledání způsobů, jak monetizovat různé internetové služby, jako Twitter, Facebook a YouTube, je to, že monetizovány být nemohou. Nebo alespoň ne v míře, v jaké to dokázala průmyslová odvětví a služby, které vytlačují. Přesně s takovými obtížemi se setkávají tištěná média, když se snaží přejít na online model. Ve svých počátcích byl internet participativní ekonomikou daru, jistou P2P sítí, v níž neexistoval trvalý rozdíl mezi výrobcem a konzumentem. Když zprávy, inzerování výrobků, písně a další věci sdílíme se svými online sítěmi, po nikom nechceme poplatky za informační služby. Je to ekonomika daru. Bezplatný je rovněž obsah většiny webových stránek. Reasons dochází k poněkud optimistickému závěru. Přesvědčují nás, že naše budoucnost spočívá v ekonomice, založené na znalostech. Avšak nikdo vlastně nepřišel na to, jak na ní opravdu vydělat peníze. Ti, kteří na takové ekonomice peníze vydělávají, Craigslist, Google, získávají jen drobné na každý dolar vydělaný na starých trzích, které oni svými inovacemi narušili nebo v podstatě zničili. Nejde o to, že bychom zatím nepřišli na správný systém monetizace. Důvodem je, že inovace vedou k efektivitě, nikoli k růstu. A to vyvolává deflační tlaky na přebujelá průmyslová odvětví. Navíc většinu z toho provádíme my sami, koncoví uživatelé, ve svém volném čase, protože chceme tvořit a sdílet, nikoli jen konzumovat. Vypadá to, že od prvního vydání knihy, v níž se tyto odstavce objevily, už neplatí, že nikdo zatím nevymyslel, jak na internetu vydělat peníze. Přesto je Reasonsova poznámka stále pravdivá. Gargantuovské výnosy Amazonu blednou ve srovnání s kamennou infrastrukturou, kterou nahradil a v níž zástupy pokladníků a úředníků daleko převyšovaly počty pracovníků v robotizovaných skladech Amazonu. I když cloudové úložiště Google zisky přináší, miliardám dolarů za pevné disky, které nahradili, se zdaleka nevyrovnají. Zatímco výnosy z reklam jsou omezované reálnou ekonomikou, šíření digitálních obsahů, jakými jsou písně a filmy, je daleko lacinější než distribuce filmových kotoučů, desek a pásek. Takže aby byly digitální obsahy vůbec prodejné, musí se udržovat v umělém nedostatku. Hrozba nadvýroby a nedostatečného využívání pracovní síly zužovala kapitalismus po staletí, protože připomínala, že abychom se udrželi při životě, nemusíme pracovat tak tvrdě, jak pracujeme. Ve skutečnosti se věk volného času blížil už v době, kdy se začaly používat první průmyslové stroje schopné zastat práci tisíce lidí. Avšak neobjevily se žádné známky toho, že by se předpokládaný příslib možnosti pracovat tisíckrát méně měl splnit. A já s ním nyní opět přicházím. Neukáže se tato vize podobným přeludem? Nemusí tomu tak být. Technologické zvýšení efektivity více volného času nezaručuje. Klíčem je pokles růstu, nikoli efektivita. Právě tato myšlenka, že by snížení růstu, tedy ekonomický pokles, vedl ke skutečnému bohatství pro hodně lidí, se vzpírá naši intuici. V růstové ekonomice je práce, jež by mohla být osvobozena díky technologickému pokroku, namísto toho investována do produkování stále většího množství věcí. Jestliže v roce 1870 výroba nezbytností pro jednu domácnost vyžadovala 10 pracovních hodin a jestliže dnes vyžaduje výroba stejného množství nezbytností jen jednu pracovní

0: hodinu, pak se našemu systému podařilo přimět nás konzumovat tolik, kolik v roce 1870 skonzumovalo 10 domácností. Slyšíme řeči o americkém spotřebiteli, motoru globálního ekonomického růstu. To dokládá, že vize bohatství je stotožňována s nekonečně se zvyšující spotřebou. Každý měsíc nový počítač, každý rok nové auto, každých 5 let větší dům, nové, více, větší, lepší. Vypadá to bláznivě, ale v současném systému je to nezbytné, protože dynamika deflace číhá za rohem a čeká na den, kdy spotřeba začne zaostávat za růstem produktivity. Systém, který jsem popsal, nabízí alternativu k tomuto většímu, lepšímu, po němž bude pravděpodobně následovat katastrofické zhroucení. Negativnímu úroku umožňuje tato alternativa pokračovat v produktivním investování a oběhu peněz, dokonce i když mezní obrat kapitálu je nulový či pod nulou, zatímco měna krytá společnými statky umožní směřovat práci k nekonzumním cílům. V další kapitole popíšu třetí niť tapisérie. Sociální dividendu, jež osvobodí kupní sílu pracujících od nutnosti plného zaměstnání v peněžní ekonomice. No a 14. kapitola, sociální dividenda. Většina lidí by se urazila, kdyby jim někdo navrhl, že jim dá práci, při níž budou přehazovat kameny přes zeď, a pak zase zpátky jen proto, aby si vydělali. Mnozí však nyní nevykonávají o nic hodnotnější zaměstnání. H.D. Thoreau. Je jasné, že nejnešťastnějšími lidmi jsou ti, kteří musí dělat stále stejné věci pořád dokola, každou minutu nebo dokonce 20krát za minutu. To oni si zaslouží nejkratší pracovní dobu a nejvyšší plat. John Kenneth Galbraith. Paradox volného času. Historie technologií je do značné míry historií vynálezů šetřících práci. Rypadlo na naftový pohon udělá práci 500 mužů s lopatami. Buldozer udělá práci 500 dřevorubců se sekirami. Počítač udělá práci 500 dřívějších účetních s psacími pery a listy papíru. Proč? Po staletích technologického pokroku zjišťujeme, že pracujeme právě tak usilovně, jako v dřívějších dobách. Proč většina lidí na Zemi stále žije v každodenním nedostatku? Futurologové po staletí předvídali blížící se věk volného času. Proč ale nikdy nenastal? Protože kdykoliv to bylo možné, rozhodli jsme se spíše více vyrábět, než méně pracovat. Nebyli jsme schopni rozhodnout se jinak. V současném systému není růst volného času možný bez nějakého typu přerozdělení bohatství. Představte si, co by se stalo, kdybychom najednou našli nějakou zázračnou technologii, která by umožnila zdvojnásobit produktivitu každého pracujícího. Měli bychom stejné množství zboží při polovině vynaložené pracovní síle. Kdyby, jako v ekonomice ustáleného stavu či nerůstové ekonomice, nevzrostla poptávka, pak by byla polovina pracovníků nadbytečná. Aby firmy obstály v konkurenci, musí propustit polovinu svých pracovníků, zaměstnat je na zkrácené pracovní úvazky nebo jim platit méně. Souhrn mezd se sníží o polovinu, protože nikdo nezaplatí pracovníkům více, než kolik činí výnosy, jež pro své zaměstnavatele vytvářejí. Propuštění pracovníci už nemají peníze k nákupu zboží, přestože je o 50% lacinější. I když máme více zboží vyrobené s menším úsilím, peníze k nákupu tohoto zboží se nakonec k lidem, kteří by je mohli použít, nedostanou. Objem volného času se opravdu zvýšil. Říká se tomu nezaměstnanost. a výsledky jsou katastrofální. Rychlé hromadění bohatství, deflace, bankroty a tak dále, jak jsem popsal v 6. kapitole. Následující společensko-ekonomická pohroma může být odvrácena dvojím způsobem. Přerozdělením bohatství nebo růstem. Abychom dosáhli toho prvního, mohli bychom prostě vzít peníze zaměstnaným a dát je nezaměstnaným, podporovat firmy, aby držely nadbytečné zaměstnance nebo platit každému nějakou sociální mzdu bez ohledu na to, zda pracuje. Tato přerozdělovací politická opatření snižují relativní bohatství a moc těch, kteří vlastní peníze. Dalším řešením výše uvedeného scénáře by bylo zvýšení poptávky tak, aby každý mohl být zaměstnaný. Protože v obecné rovině jsou to bohatí, kteří mají kontrolu nad tím, co se děje, a nechtějí, aby jejich bohatství bylo přerozděleno. Tradičním řešením problému nadvýroby a nedostatečného využívání pracovní doby je nějak generovat ekonomický růst, což znamená zvýšit poptávku po novém zboží a nových službách. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je vývoz. Je však zřejmé, že toto řešení nebude fungovat pro planetu jako celek. Jinou cestou ke zvýšení poptávky, jak jsem už dopodrobna popsal, je kolonizovat nepeněžní sféru. Přimět lidi kupovat to, co kdysi bylo zdarma. A konečně, můžeme prostě zničit nadbytečnou výrobu pomocí války a plýtvání. Všechna tato opatření donutí každého tvrdě pracovat až do doby, kdy je přirozená poptávka uspokojena. Ideologie růstu, příběh vzestupu, říká, že přirozenou poptávku nelze nikdy uspokojit, že je nekonečně elastická. Předpokládá nikdy nekončící objevování nových trhů, nových potřeb a nových tužeb. Ale jak jsem zaznamenal, předmětem jediné tužby, kterou nelze nasytit, jsou peníze. A právě představa o nekonečném růstu, a tudíž i o donekonečna rostoucí poptávce, pohání ono šílenství, jehož jsme dnes svědky, a které ekonomická logika považuje za oprávněné. Nekonečně elastická poptávka například omlouvá věčné odkládání ekonomiky volného času založené na takzvaném klamu fixního množství práce. Budu ho nazývat klamem fixního množství práce, protože tenhle zvláštní klam nám říká, že množství práce, jež ekonomika vyžaduje, může neustále narůstat, a proto nám technologický pokrok nedovoluje zkracovat pracovní týden ani snižovat čas pro výrobu. Podobná argumentace, Jevonsův paradox, je založena na stejné logice. Jevonsův paradox říká, že pokrok ve výkonnosti nevede k omezování zdrojů, včetně práce, ale spíše k jejich většímu využívání. Když se například zlevní svícení, budeme svítit více. Když přejdeme na kompaktní fluorescenční žárovky, které potřebují jen pětinu elektřiny, nainstalujeme si jich pětkrát více. Protože jsou tak laciné, je možné, že si na svůj zadní dvorek pořídím i nějaké nové pro případ, že bychom tam příští léto pořádali párty. Když Jevonsův paradox aplikujeme na nerůstové faktory, které jsem popsal výše, dozvíme se, že budou-li reklamy lacinější, bude jich ještě více. Jenže to opět předpokládá nekonečně elastickou poptávku. Vychází se z představy, že naše schopnosti svítit, doporučovat zboží veřejnosti a podobně jsou nekonečné. Sofistikovanější verze této logiky říká, že i kdyby byla poptávka plně nasycena v jedné oblasti, jakékoliv zvýšení výkonnosti uvolní peníze, jež budou investovány v oblasti jiné. Takže se předpokládá, že potřeby jako celek jsou nekonečné. Tento předpoklad doprovází další domněnka, že totiž množství přírody, kultury a tak dále, které můžeme převádět do peněžní sféry, nemá žádné hranice. Dříve se zdálo, že přírodní zdroje opravdu nekonečné jsou dnes, ale zřetelně vidíme jejich meze. Posluchač s ekonomickým vzděláním může použít stejnou logiku na další koncepty klasické ekonomie. Sejův zákon trhu, klam rozbitého okna a tak podobně. Všechny tyto koncepty se podílejí na příběhu vzestupu. Na tom, že naše nadvláda nad přírodou donekonečna poroste. V minulosti jsme si vždycky mohli vybrat, co uděláme se zvýšením efektivity. Buď budeme méně pracovat, nebo více spotřebovávat. Pod tlakem peněžního systému závislého na růstu jsme si pořád vybírali to druhé, namísto toho, abychom pro snadnější uspokojování existujících potřeb pracovali méně. Vytvářeli jsme neustále potřeby nové, nebo častěji převáděli potřeby ze sféry daru do sféry peněz, či se snažili potřebu kvalitního života uspokojovat větším množstvím věcí. A to pohánělo náš vzestup, rozvíjení darů, jakými byly naše ruce a mysl. I když cena zaplacená přírodou, kulturou, duchovní sférou a lidskostí byla vysoká, smysl tohoto vývoje byl do určité míry oprávněný. V dnešní době, kdy jsou společné přírodní a kulturní statky vyčerpané, se kontext našeho výběru, buď méně pracovat nebo více spotřebovávat, mění. Věk vzestupu se blíží ke svému konci a my hledáme způsoby, jak dary, jež jsme rozvinuli, nasměrovat ke správným cílům v novém vztahu k zemi. Věk růstu pominul. John Maynard Keynes v knize Ekonomické důsledky míru vyjádřil neblahé tušení této epochální změny. Na straně jedné pracující vrstvy z nevědomosti či bezmoci akceptovali poměry, v nichž mohli uvažovat za vlastní jen velmi malý díl koláče, který společně s přírodou a kapitalisty vyprodukovali. Popřípadě byly k přijetí těchto poměrů donuceny, přesvědčeny nebo uplaceny zvyklostmi, konvencemi, autoritou a pevně etablovaným uspořádáním společnosti. Na straně druhé mohla vrstva kapitalistů jako své vlastnictví chápat nejlepší kus koláče, který teoreticky mohla i spotřebovat. Takový stav však mohl existovat jen na základě nevyřčeného, leč fundamentálního předpokladu, že v praxi z tohoto koláče spotřebuje jen velmi málo. Povinnost spořit se stala 90% ctnosti a zvětšování velikosti onoho koláče předmětem skutečného náboženství. Kolem premisy, že koláč se neprojídá, vyrůstaly všechny instinkty puritanismu, který se v jiných dobách odkláněl od hmotného světa a pomíjel umění produkovat i zužitkovávat. A tak? Koláč rostl. V otázce, k čemu to ale spěje, však příliš jasno nepanovalo. Jednotlivci nebyli nabádáni ani tak k odříkání, jako k tomu, aby svou spotřebu odkládali a aby se oddávali potěše bezpečí a očekávání. Spořilo se na stáří či pro děti, ale to byla jen teorie. Hlavní předností koláče bylo, že ho vlastně nikdo spotřebovat neměl. Ani ti, kdo ho tvořili, ani posléze jejich děti. Nejíst koláč znamená v masovém měřítku vybrat si růst, nikoli volný čas. Technologie efektivní výroby nám umožňují pracovat méně nebo pracovat stejně tvrdě, za to však vyrábět více věcí. Náš ekonomický systém vyžaduje a stělesňuje tu druhou možnost. Přestože je dnešní keynesianská ekonomie spojována s fiskálními stimuly, sám Keynes nikdy nespatřoval trvalé řešení ve stimulech. Jako společnost jsme po celých 80 let uměle podněcovali poptávku prostřednictvím vojenských výdajů, výstavbou dálnic a státním subvencováním stále rozsáhlejšího dobývání surovin, větší výstavby, spotřeby a imperialismu. Tím, že jsme podporovali ekonomický růst a mezní efektivitu kapitálu udržovali nad úrokem, Sami jsme se chytili do pasti modelu stále větší výroby bez ohledu na to, zda ji opravdu potřebujeme. Této pasti jsme se přizpůsobili a ekonomická teorie se svým předpokladem nekonečných potřeb říká, že to vždycky budeme potřebovat. Vždy budeme potřebovat vyrábět stále více, když ne v jednom průmyslovém odvětví, tak v druhém. Já tento proces popsal odlišně. Jako postupné vyčerpávání přírodního, sociálního, kulturního a duchovního kapitálu. Keynes to neříkal tak přímočaře, protože žil ještě v ideologickém kontextu vzestupu. Je však jasné, že intuitivně to cítil stejně. Minulý čas ve výše uvedeném odstavci naznačuje, aspoň mně, že jednoho dne nastane čas koláč sníst. To znamená vybrat si méně práce, nikoli více věcí. Pozitivní neriziková úroková míra je ekonomickým aspektem tohoto nabádání. Keynes hovoří o kultivaci dobrého pocitu bezpečí a očekávání, neboli, jak bych řekl já, vzali jsme si kvůli přítomnosti hypotéku na budoucnost, dali přednost bezpečí nebo něčemu, co by ho alespoň připomínalo, před svobodou. Vidíte, že ekonomická logika, kterou jsem popsal, má také určitý osobní rozměr. V minulosti nás pohnutka dát přednost práci před volným časem poháněla dokonce i tehdy, když jsme peníze nepotřebovali, protože úrok slibuje, že naše peníze nám umožní koupit si v budoucnosti ještě více volného času. Když se zřekneme potěšení a volného času, a až příliš často také našich nejlepších pohnutek. Mohli bychom dokonce dosáhnout ekonomické verze nebe, brzkého důchodu. Jenže jak se to často s vírou stává? Příslib nebe slouží pouze k tomu, aby nás udržel v řetězech. Přesto však doba našeho nevolnictví skončila. Stav naší planety dnes naléhavě vyžaduje, abychom svou pozornost odvrátili od zvětšování koláče. Zastarávání pracovních míst. Už od počátku průmyslové éry se neustále obáváme, že nás nahradí stroje. A jak stroje přebírají funkce z minulosti vykonávané lidmi, mnohým lidem se to opravdu stalo. Plná zaměstnanost se dá udržovat pouze růstem. A já přesto volám po ukončení růstu. Stejně jako po ukončení plné placené zaměstnanosti. Kvůli těmto dávným a přetrvávajícím obavám je třeba zamyslet se nad tím, co přesně pro lidskou práci znamená být nahrazen strojem. Aby stroj nahradil člověka, musí být člověkem vykonávána práce v první řadě mechanická. Jestliže je společnost jako celek pořád stále více mechanizovaná, stále větší počet pracovních míst nabývá strojové, uniformní, rutinní a standardizované podoby. Nevyhnutelně k tomu došlo tam, kde byla pracovní místa určená k obsluze strojů či k jinému zapojení lidí do procesu, jemuž stroje dominovaly. A tady je mnohem hlubší zdroj našich obav. Nikoli, že nás stroje nahradí, ale že my sami se staneme stroji, že budeme žít a pracovat jako stroje. Toho si byli vědomi ludité, příslušníci nejznámějšího hnutí namířeného proti strojům. Podle výzkumu Kirkpatricka Sallea nešlo o zaslepenou, pověrečnou nenávist vůči strojům jako takovým. Ludité nespochybňovali jejich úlohu ve výrobě. Pobuřovala je ztráta obživy, ale také podřadné výrobky, ohlupující nudná práce, neustálé nebezpečí a nelidské podmínky v továrnách. Odmítali přijmout mechanizaci práce. Nahradit vysoce kvalifikovanou autonomní výrobu ponižující a nebezpečnou prací v továrně je úražkou lidského ducha. Cílem přívětivé ekonomiky není proto vytvářet pracovní místa, jak si nejspíš myslí většina liberálních politiků, Jakmile se práce stane mechanickou, je v jistém smyslu už pozdě. Nelidská práce by mohla být stejně dobře vykonávaná stroji. Nemohu si odpustit poznámku o pošetilosti ekonomických programů, snažících se vytvořit více pracovních míst, jako kdybychom potřebovali více zboží a služeb, protože ve skutečnosti chceme vytvářet více pracovních míst, aby lidé měli peníze na živobytí. Jenže pro tento účel mohou stejně tak kopat jámy a pak je zase zasypávat, jak zní známý Keynesův žert. Současná politická opatření se v ekonomice přesně o tohle snaží. Po velké recesi došlo k mohutnému úsilí obnovit výstavbu bytů za situace, kdy ve Spojených státech existovalo 19 milionů prázdných bytů. Nebylo by lepší platit lidem, aby nedělali vůbec nic? A uvolnit tak jejich tvůrčí energii pro uspokojování naléhavých potřeb světa? Je zřejmé, že máme prostředky, jak se vyrovnat s nutností méně růst, méně pracovat a jak můžeme naši energii zaměřit jinam. Je čas splnit ten dávný příslib průmyslové výroby, že technologie umožní dramatické zkrácení pracovního týdne a dovedou nás do věku volného času. Pojem volný čas bohužel nese také význam frivolnosti a rozptýlení, které se nehodí k naléhavým potřebám planety a jejich obyvatel v čase změny. Je třeba vykonat obrovské množství důležité práce, která je v souladu se snižováním růstu, protože jejím cílem nebude jen vyrábět pro trh. Jsou tu lesy, které je třeba znovu vysázet. Nemocní lidé, o které je třeba se postarat. Celá planeta, kterou je třeba uzdravit. Myslím, že toho budeme mít nad hlavu. Budeme tvrdě pracovat a dělat smysluplné činnosti, které si už nebudou muset probíjet cestu proti proudu peněžních toků, jež jsou imperativem růstu. Ale také věřím, že na rozdíl od současnosti budeme mít více skutečně volného času, že zažijeme hojnost času. Jeho nedostatek je jedním z důvodů zbytečné spotřeby, kterou se pokoušíme kompenzovat ztrátu tohoto prvopočátečního bohatství. Čas je život. Být opravdu bohatý znamená být pánem svého vlastního času. Doposud jsem popisoval systém, který finanční stimuly posouvá k uchovávání a rozšiřování ekosystému a toho, co zbylo ze společných statků, přičemž dovoluje penězům plynout k těm, kteří je při absenci růstu potřebují. Existuje však ještě radikálnější způsob, jak obejít princip, na němž je založené moderní bankovnictví a podle něhož peníze půjdou těm, kteří jich vytvoří ještě více. Proč prostě jen lidem peníze nedat? Každému, to je myšlení, sociální dividend, či sociální mzdy, obhajovaná ve 20. letech majorem C.H. Douglasem, zakladatelem hnutí za sociální úvěr. V dnešní době je známější podobný návrh, a sice základní nepodmíněný příjem. Tato myšlenka má jak ekonomické, tak i morální zdůvodnění. Britský inženýr Douglas vypozoroval totéž, co Marx, že totiž s tím, jak v průmyslu klesá objem práce a stoupá objem kapitálu, tedy kapitálová náročnost, dostávají dělníci stále menší podíly na výnosech. To nakonec vede k chudobě, polarizaci bohatství a kvůli klesající poptávce i k ekonomické depresi. Jako nápravu navrhl Douglas vydávat nekryté peníze v množství dostatečném k tomu, aby si všichni občané mohli kupovat výrobky své práce a dávat je jednotlivým lidem ve formě přímých výplat i slev na nákupy. Negativní daně z prodeje. Tento návrh není tak vzdálený mainstreamovému ekonomickému myšlení, jak byste si možná mysleli. Stimulační šeky rozesílané domácnostem ve Spojených státech v roce 2008 byly částečnou obdobou sociální dividendy a jejich cílem bylo přesně to, co si představoval Douglas přinést peníze lidem, kteří je budou utrácet a vyvažovat ekonomickou depresi. Finanční podpora za koronavirové krize v roce 2020 sloužily stejnému účelu. Nebyly to dávky v nouzi, poskytované pouze chudým. Byly to stimulační dávky, které dostali téměř všichni. Volnočasovou a přerozdělovací alternativu k růstu popohnal v nedávné době COVID-19, který zničil miliony pracovních míst, z nichž mnohá už nikdy nebudou obnovena. Urychlil dlouhodobý trend k automatizaci a nadbytku práce. Nadbytečná práce by mohla být nasměrována na sociální a ekologické uzdravování, nebo by více volného času v nezaměstnanosti mohlo být sdíleno prostřednictvím programů, jakým je německý Kurzarbeit či zkrácení pracovní doby, což je program z doby velké recese. V němž stát podporoval kratší pracovní týdny, aby tak předcházel nezaměstnanosti, přičemž flagrantně odmítal takzvaný klam fixního množství práce. Namísto propuštění 20% zaměstnanců firma každému pracovníkovi o 20% zkrátí pracovní týden. Většinu krácených mest zaměstnancům nahradí vláda. Ti si udrží svá místa a pracují o 20% méně, s platy krácenými pouze o 4%, případně o 8%. Výsledky Kurzarbeitu byly působivé. Nezaměstnanost v Německu byla nižší, než se v průběhu recese očekávalo, a automobilový průmysl, v němž se tato politika uplatňovala nejčastěji, nestratil ve výrobě v první polovině roku 2009 jediné pracovní místo na plný úvazek. Program Kurzarbeitu se částečně podobá sociální dividendě a má podobnou ekonomickou a humanitární motivaci. Od té doby si s podobnými myšlenkami pohrávaly další země, především Švýcarsko, které při hlasování základní podmíněný příjem odmítlo, a Finsko, které nedávno navrhlo 4denní pracovní týden. Pro sociální dividendu existuje také filozofický či morální důvod, který jsem si uvědomil jako teenager, když jsem četl příběh Filipa Joseho Farmera, nazývaný Jezdci purpurové mzdy. Farmer navazuje na Douglase a rozvíjí myšlenku, že průmyslové technologie poskytly lidstvu tak ohromné a snadno dosažitelné bohatství, že by nikdo nemusel tvrdě pracovat, jen aby si vydělal na živobytí. Snadná dosažitelnost hojnosti díky technologiím a přírodnímu bohatství země jsou společným pokladem celé lidské rasy. Už jen tím, že se člověk narodil, má právo z něj brát. Všichni mají stejný nárok na prospěch z vynálezů třeba Roberta Boyla či Thomase Edisona, a tím spíše kulturu, která jejich práci umožnila. Já i vy máme na toto kulturní dědictví stejná práva a stejně tak máme právo na půdu či lidský genom. Je to dar daný lidstvu. Je to dar našich předků, stejně jako půda je darem země, přírody či stvořitele. Buďme opatrní při rychlém přejímání otřepané věty, kterou jsem napsal výše. Snadná dosažitelnost hojnosti umožněná technologiemi. Tato věta vychází z ideologie vzestupu, který, jak jsem popsal, je spojený s ideologií neomezeného ekonomického růstu. Avšak z nějakého důvodu a navzdory stoletím rozvoje technologií usnadňujících lidskou práci nemáme více volného času než lovci a sběrači, obyvatelé neolitických vesnic či středověcí rolníci. Příčinou je nadprodukce a nadspotřeba věcí, které technologie dokážou vyrobit, a nízká produkce a nízká spotřeba věcí, které vyrobit nedovedou. Mezi ty druhé většinou patří právě věci, které se vzpírají homogenizující, odosobňující nadvládě peněz. Patří mezi ně vše, co je jedinečné, soukromé a osobní. K tomuto tématu se vrátím později. Teď si povšimněte, že ve sféře potřeb, jež připouštějí kvantifikaci, se dají naše potřeby uspokojit snadno. Abychom si opatřili materiální nezbytnosti pro život, potravu, ošacení a přístřeší, bychom tak tvrdě pracovat nemuseli. Určitě bychom neměli pracovat více než v průměru 20 hodin týdně, které v roce 1970 kalaharští domorodci z nástrojí z doby kamenné věnovali na své přežití v drsné poušti. Určitě bychom se neměli cítit méně bezpečně a trápit se většími obavami, jak si vydělat na živobytí, než rolníci vrcholného středověku se svými 150 dny svátků svatých, kdy pracovat nemuseli. Vůle pracovat. Jaké bláznovství nás nutí, abychom raději stavěli více nepotřebných domů, než například zachraňovali vejce mořských želv před ropnými skvrnami? Nakonec jde jen o to, že zatímco pustošení společných statků je výnosné, jejich obnova je záležitostí altruismu. Návrhy v této knize tuto dynamiku převracejí. Internalizace nákladů obrací směr peněžních toků a lidské činnosti od spotřeby k posvátnému. Peníze záporného úroku umožňují, aby se investovalo tam, kde se na rozdíl od dřívějška negenerují ještě větší peníze a zároveň ukončí stav, kdy se budoucnost nebrala v úvahu. Avšak pouze tato opatření nemusí stačit, protože většina práce, kterou bude nutné pro uzdravení světa vykonat, je z podstaty neekonomická. Otázkou tedy je, jak vytvořit podmínky umožňující lidem vykonávat důležitou práci, která negeneruje ekonomický zisk. Pokud jde o přerozdělování bohatství, v podstatě máme dvě možnosti. Jednou je sociální dividenda, kterou jsem popsal, a která dnes v částečné podobě existuje jako stimulační šeky, daňové kredity, sociální dávky a podobně. Sociální dividenda dá lidem svobodu vykonávat činnosti, na které si je nebude nikdo najímat, protože nebudou vytvářet pro zaměstnavatele žádný příjem a jež nebudou produkovat nic, co by se dalo prodat. Druhou cestou k podpoře neekonomické práce je, aby vláda nebo jiná entita platila lidi za to, že budou dělat prospěšné a nezbytné věci, které všichni oceňujeme. Náznak něčeho takového jsme viděli za fungování New Dealu, kdy byly najímáni miliony nezaměstnaných nejen na stavbu infrastruktury, jež jednoho dne přinese jednoznačný ekonomický zisk, ale také pro jiné účely, například ke sbírání a uchovávání folkové hudby a budování rekreačních oblastí. Když to rozvedeme, v podstatě dojdeme k vizím státního socialismu. Jenže centrální plánování důležité potřeby často nepostřehne, svádí k totalitářskému zneužívání moci a nedaří se mu zapojovat tvořivost jedinců a menších místních organizací. Se sociální dividendou předpokládáme, že díky neomezované ekonomické nutnosti si lidé sami zvolí dobrou a potřebnou práci. Takové svobodné, neomezované volby. Plody ničím nesvazovaných tužeb napomohou při určování toho, jaká práce je posvátná. Jde tu o dvě protichůdné vize lidské přirozenosti a tudíž také o dvě vize řízení společnosti. Jedna říká, osvoboďte lidi od ekonomického tlaku a oni budou konat dobrou práci. Ta druhá praví, dejte lidem dobrou práci a použijte ekonomický tlak, abyste je přiměli vykonávat. Ta první věří v přirozenou touhu lidí tvořit a jejich schopnost organizovat se. Ta druhá vkládá rozhodování o alokaci práce do rukou politiků. Myslím, že v budoucnosti budou obě cesty ještě dlouho hrát svou roli a že se nakonec tyto dvě cesty spojí v jednu s tím, jak se do politických procesů bude zapojovat stále více lidí i lokálních organizací a jak politika bude organizovat sebe sama. Jednou z námitek proti nepodmíněnému základnímu příjmu je, že podobně jako v čase COVID-19 ho doprovází úpadek malého podnikání a tradičního zaměstnání a že ponechává lidi v permanentní závislosti na státu, který tak může podmiňovat nepodmíněný základní příjem dobrým chováním, to jest poslušností. Když odmítnete sledovací mikročipový implantát, neplatíte parkování, neposíláte děti do školy, nebo je nenecháte očkovat, když nedocházíte na roční kontrolu prostaty nebo třeba pravidelně nesekáte trávník, pak vám může být vaše měsíční almužna odebrána. Je mnohem snazší kontrolovat závislou populaci než člověka s nezávislým živobytím. Tato námitka ukazuje, proč musí být sociální dividenda nepodmíněná. Kromě toho úpadek malého podnikání je problémem bez ohledu na to, zda jsou lidé závislí na státní podpoře nebo na korporátních mzdách. V obou případech mohou velké instituce lehce kontrolovat veřejnost, která na nich závisí. Druhou námitkou vůči sociální dividendě nebo univerzálnímu základnímu příjmu je, že lidé by neměli k práci žádnou motivaci. Myslíme si, že kdyby lidé nebyli nějakým způsobem donuceni pracovat, nedělali by vůbec nic. Musí přece mít nějakou pobídku, proč pracovat, když vaše základní potřeby jsou uspokojovány bez práce. Z tohoto pohledu je nedostatek, dokonce i umělý nedostatek, jednoznačným dobrem, protože působí proti vrozené lenosti člověka. Tato logika opět vychází z logiky kontroly, nadvlády a války proti já. Je ale opravdu lidskou přirozeností chtít nedělat nic produktivního? Opravdu potřebujeme odměny, abychom se přiměli k práci a pokuty, aby lenost byla potrestána? Nebo, když se zeptám jinak, je v lidské přirozenosti touha nikdy nedávat, ale pouze brát? Domnívám se, že nikoli. Asi pochopíte mou zkušenost, že nejbolestnější částí mého života byla doba, kdy mě práce nenaplňovala, kdy jsem své dary nepoužíval k účelu, ve který jsem věřil. Dobře si pamatuji poradu v jedné softwarové společnosti nad Chajvanu, kde jsem ve 20 pracoval jako překladatel a obchodní poradce. Probírali jsme nějakou novou technologii, 3D zvuk nebo něco takového. A každý v místnosti vypadal, že se nadšeně zajímá o to, jak ji využít pro svůj výrobek. Nevěřícně jsem si pomyslel, moment, to chcete říct, že tohle lidi opravdu zajímá? Protože mně je úplně fuk, jestli tenhle nebo jiný výrobek má 3D zvuk. Dalším pocitem bylo čiré zoufalství, protože jsem si uvědomil, že se tomu věnuji pouze proto, že mě za to platí. A že žádnou jinou reálnou možnost, než tuhle práci si představit neumím. Pomyslel jsem si, budu vůbec někdy dělat něco, na čem mi opravdu záleží? Kdy už budu žít svůj život a ne ten, za který mě platí? Základní myšlenkou této knihy je, že lidské bytosti ze své přirozenosti touží dávat. Narodili jsme se pro vděčnost za poznání, kterého se nám dostalo, a za touhu oplácet dar darem. Dnešní ekonomika má daleko k tomu, aby lidi i přes jejich nutkání lenošit podněcovala k dávání druhým a naopak nás nutí popírat naši vrozenou velkorysost a místo ní směřovat naše dary k udržování systému, který neslouží téměř nikomu. Posvátná ekonomika je ekonomikou, jež uvolňuje touhu pracovat, touhu dávat. Všichni lidé, které znám, toho mají tolik na rozdávání, ale většina z nich cítí, že dávat nemohou, protože v rozdávání nejsou žádné peníze. Nikoli proto, že by jejich dary nebyly žádoucí. Je tu tolik prospěšné práce. Avšak peníze, jak je známe, nedokážou propojovat dary a potřeby. Proč každý člověk musí tak tvrdě pracovat, jen aby přežil, když, ať už díky technologiím nebo něčemu jinému, takové potřeby mohou být snadno uspokojovány nepatrným zlomkem lidské práce? Je tomu tak proto, že dnešní podoba peněz vyvolává nedostatek. Představa, že lidé pracovat nechtějí, je v ekonomii hluboce zakořeněná a vyvěrá z ještě hlubšího zdroje, z příběhu o odděleném já. Jestliže více pro tebe znamená méně pro mě, jestliže tvoje prosperita je nedůležitá či škodí mé vlastní prosperitě, proč bych si vůbec měl přát něco někomu dávat? Sobecký gen v biologii, který se snaží prosadit pouze svůj vlastní reproduktivní zájem, se shoduje s racionálním agentem v ekonomii, jenž se snaží prosadit pouze svůj finanční osobní zájem. Údajně nechceme vykonávat žádnou práci, která přispívá k výhodám druhých, pokud z ní sami také něco nezískáme. Ve skutečnosti nemáme touhu dávat. K tomu musíme být přinuceni. Musí nás za to platit. Ekonomické učebnice hovoří o neužitečnosti práce a předpokládají, že pokud nebude kompenzována mzdou, lidé budou přirozeně dávat přednost. Dávat přednost čemu? Konzumu? Nic nedělání? Zábavě? Ospravedlňování ekonomického systému založeného na nedostatku je zabudováno do jeho výchozích předpokladů a ty obsahují hluboké předsudky o lidské přirozenosti. Tato kniha předpokládá něco jiného. Totiž to, že jsme z podstaty božské, tvořivé, velkorysé bytosti, že dávat a tvořit patří mezi naše nejhlubší touhy. Abychom včlenili toto přesvědčení do peněžního systému, musíme najít způsoby, jak bohatě odměňovat dary dávané společnosti, aniž by se tyto odměny staly nějakou formou nátlaku či otroctví. Prožívání nedostatku je umělým výtvorem našeho peněžního systému a údajně přirozená lenost je navíc oprávněnou reakcí na určitý druh práce, který systém plodí. Jestliže jste líní, otálíte, pracujete lajdácky, chodíte do práce pozdě, nejste při ní soustředění a podobně, pak je možné, že problémem vůbec není vaše povaha. Možná, že je to vzpoura vaší duše proti práci, kterou ve skutečnosti dělat nechcete. Je to poselství, jež vám říká, je na čase najít si opravdovou práci. Díky níž budete moci své nadání využívat k něčemu smysluplnému. Ignorujte toto poselství a vaše podvědomí vám ho bude vracet prostřednictvím depresí, sebepopírání, nemocí či nehodě, které vám znemožní žít nadále život, jež není v souladu s vaší ušlechtilostí. Také v posvátné ekonomice budou lidi pořád tvrdě pracovat. Nikoli proto, že musí, ale proto, že chtějí. Chtěli jste někdy věnovat svůj čas nebo svou práci nějaké dobré věci, ale odradilo vás, že si to nemůžete dovolit? Sociální dividenda umožňuje, aby dary bez omezení proudily směrem k potřebám a pracovní sílu uvádějí do souladu s našimi touhami, velkorysostí a uměním. Přesto bude mnoho lidí pracovat v placených zaměstnáních. Buď aby si doplňovalo sociální dividendu, která nejspíš bude na úrovni životního minima, nebo protože se jim bude líbit zaměstnání odměňované podle skutečných zásluh. Bude to však volba, nikoli nutnost. Při absenci donucovacího mechanismu vydělávat si na živobytí bude trh pro ponižující nebo nudná pracovní místa malý. Aby přitáhli pracovníky, budou muset zaměstnavatelé poskytovat pracovní místa, která jsou smysluplná a pracovní podmínky, jež respektují lidskou důstojnost. Takových pracovních míst bude existovat hodně, protože velké množství práce financované peněžním systémem založeném na společných statcích bude již svou podstatou smysluplné díky finančním pobídkám motivujícím k zachování a obnově. Dokládá to skutečnost, že dokonce i bez sociální dividendy lidé stejně vykonávají ohromné množství nekompenzované práce. Internet vznikl většinou díky dobrovolné práci, od softwaru s otevřeným zdrojovým kódem až po svobodný obsah. Celé organizace zaměstnávají tvrdě pracujícími odborníky. Abychom pracovali, nepotřebujeme finanční pobídky a ve skutečnosti nejlépe pracujeme, když o peníze nejde. Jak by vypadal svět, kdyby se lidem dostávalo podpory při prospěšných činnostech, zatímco dnes musí v takové činnosti bojovat s ekonomickými potřebami? Posvátná ekonomie přináší vizi světa, v němž budou lidé věci dělat z lásky, nikoli pro peníze. Co byste v takové ekonomice dělali? Rekultivovali jedovaté skládky? Dělali staršího sourozence problémovým teenagerům? Organizovali azylové domy pro oběti obchodu s lidmi? Pomáhali veteránům po odchodu z armády adaptovat se na život v civilu? Co byste dělali, kdybyste byli osvobozeni od otroctví peněz? Jak by vypadal váš vlastní opravdový život pod těmi náhradními životy, za které nás platí? Existuje skutečný život. Váš život. Aby člověk opravdu žil, musí se řídit otázkou, k čemu tady jsem. Většina pracovních míst dnes takové postoje nepřipouští, protože my tu zjevně nejsme proto, abychom pracovali u montážní linky, dělali reklamu nějakému výrobku nebo vykonávali práci, kvůli níž se stáváme spoluviníky zbídačování druhých či ekologické zkázy. Ve skutečnosti takovou práci nikdo dělat nechce a jednoho dne ji ani nikdo dělat nebude. Kdo odklidí odpadky? Je tohle realistický názor? Dovolte mi podělit se s vámi o krátkou úvahu, kterou jsem napsal ještě v časech před koronavirem. Svět otroků. Píšu tento text na jednom velkém letišti. Toto letiště nabízí tisíce pracovních pozic, ale jen pár z nich se pro člověka opravdu hodí. Na letiště jsem jel hotelovým kyvadlovým autobusem. Cestou jsem vyprávěl řidiči peruánskému přistěhovalci o přednášce, kterou jsem tento týden pronesl, a o své vizi krásnějšího světa. A pro ilustraci jsem mu řekl: celý den jezdíte na letiště a zpět. Určitě vás občas napadne, že na zemi nejste proto, abyste dělal zrovna tohle. To teda ne, odpověděl. Nemohu si pomoct, ale to samé mě napadlo, když jsem pozoroval pokladní v letištním kiosku, jak vyťukává položky nákupů a vrací peníze zpátky se slovy: děkuji, pane, přeji vám hezký den. A také, když jsem sledoval muže, jak chodí od jednoho koše ke druhému, vysypává je do svého vozíku a vyměňuje plastové pytle.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme...

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody dvoudílného pořadu Koncentrační západ.

27. ledna 1945 Rudá armáda pod vedením maršála Koněva a generálmajora Petrenka osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim. Od té doby se koncentrační tábory staly doménou Němců. Němci se stali synonymem pro tyto tábory, skoro jako by je sami vymysleli. Je to opět další hrubé překreslování minulosti a výsledek židovské propagandy vytváření jediné oběti. Tento koncept německých koncentračních táborů nám byl po generace vtloukávaný do hlavy od narození. Proto jsme si na něj tak zvykli, že nás ani nenapadlo uvažovat o tom, kdo byl skutečným autorem myšlenky proslulých koncentráků. První metodu rekoncentracion a koncentrační tábory použil na Kubě španělský generál Valeriano Weyler, zvaný Řezník, a nechal v nich zemřít a umučit od roku 1896 kolem 150 tisíc lidí. Přitom si vzal příklad z amerických indiánských rezervací. V roce 1900 za búrské války drželi Britové za ostnatými dráty převážně ženy a děti, aby rozšířili mezi obyvateli strach. Zemřelo v nich více lidí, než na samotných bojištích. V roce 1904 německý generál Lothar von Trotha na území dnešní Namíbie založil koncentrační tábory proti odbojným hererům, kterých v nich zemřelo na 70 tisíc. Po potopení ponorky Lusitánie roku 1915 britský premiér Esquit nechal takto pozavírat desítky tisíc Němců a Rakušanů žijících ve Velké Británii, údajných spojenců nepřítele. Koncentrační tábory se za první světové války rychle rozšířily po celém světě. Do Francie, Ruska, Turecka, Rakouska-Uherska, Brazílie, Japonska, Číny, Indie, Haiti, Singapuru, Siamu, Nového Zélandu a dalších zemí. Původcem myšlenky koncentračních táborů je tedy vznešený Západ. Tento příběh má proto za cíl vyvrátit mýtus o koncentračních táborech jako domény jednoho národa. Tím určitě nehodlám snímat jakékoliv přímě odpovědnosti Němců za jejich brutální a genocidní charakter. Zdůrazňuji pouze, že Němci rozhodně nebyli první, protože se inspirovali od skutečných školitelů masového vraždění. Západu.

nepřítel státu. Předtím, než se vypravím k samotným koncentračním táborům, považuji za důležité definovat nepřátele státu. Tento termín se u nás vžil v období před listopadem 1989, ovšem jako téměř se vším měl tradici už mnoho století na posvátném západě. Označení nepřítel státu je původně britským a americkým fenoménem. Než se konkrétní skupiny obyvatel začaly internovat do koncentračních táborů, bylo třeba národ patřičně vyhecovat, aby vznikl kolektivní konsenzus, tedy souhlas. Takový souhlas by pak internaci konkrétní skupiny obyvatel legitimizoval. Vlády by tak měly volné ruce k takovým krokům. Ve svých pořadech vždycky opakuje, že vládní nadsvětí si své gangsterské praktiky delikátně ukotvuje v legislativě a právu, čímž je legalizuje. Staré podplácení je moderním lobbingem. Stará vražda je moderním opatřením zájmu národní bezpečnosti. Vládní nadsvětí tak činí na rozdíl od podsvětí, které tytéž praktiky používá v prvoplánové brutalitě. Tak tomu bylo i v definici nepřátel státu. Byli najatí nejlepší právní mozky systému, aby takový fenomén legalizovali a ukotvili v legislativě. Právník William Blackstone definoval pojem cizí nepřítel ve svém stěžejním díle Komentáře k anglickému právu v roce 1766. Shrnul staletí britského zvykového práva a napsal: když se zmiňuji o těchto právech cizince, musím tím rozumět pouze cizí přátele, nebo takové, jejichž země jsou v míru s naší. Neboť

platnosti nebo se zrušily během prezidentství Thomase Jeffersona. Zákon o nepřátelských cizincích však zůstal v platnosti. Skupiny odpůrců cizinců v Evropě a Americe se po celá desetiletí zasazovaly o zákony omezující práva cizinců. Nakonec britská vláda přijala v roce 1905 cizinecký zákon. Ten Británii umožňoval odepřít vstup přistěhovalcům považovaným za nežádoucí, od nemajetných až po osoby považované za hrozbu pro veřejné blaho. Vidíme tedy, že fenomén nepřátel státu je starý několik staletí a byl ukotvený v západní legislativě odnedávna.

co je to koncentrační tábor. Nejprve si musíme vysvětlit a upřesnit, co vlastně koncentrační tábor znamená. Zdánlivě triviální otázka v sobě totiž skrývá mnoho výkladů a interpretací. Proto bychom měli chápat jejich označení jinak než standardní vězení. Historie koncentračních táborů se táhne doslova kolem celého světa více jak 100 let. Jejich nejznámějšími symboly zůstávají baráky a osnaté dráty. Tábor se definuje spíše svými vězni než jakýmikoliv fyzickými znaky. Koncentrační tábor existuje všude tam, kde vláda zadržuje skupiny civilistů mimo běžný právní proces. Někdy za účelem segregace lidí považovaných za cizince nebo outsidery, jindy za účelem potrestání. Jestliže vězení je určené pro podezřelé, kteří byli odsouzeni za zločiny po soudním procesu, v koncentračním táboře jsou umístěni ti, kteří většinou žádný skutečný soud neměli. V koncentračních táborech bývají umístěni spíše civilisté než bojovníci. Lidé tu bývají obvykle držení kvůli své rasové, kulturní, náboženské nebo politické identitě, nikoli kvůli nějakému stíhatelnému trestnému činu. Neznamená to, že všichni zadržení jsou v daném systému nevinní, pokud jde o trestné činy proti vládě. Spíše mohou být vinní i nevinní, zametení bez rozdílu nebo odvolání. Koncentrační tábory se zřizují na základě státní politiky nebo, méně často, se provozují prozatímní vládou během konfliktu nebo občanské války. Představují výkon státní moci proti svým odpůrcům. Na rozdíl od věznic jsou v táborech často zadržovaní vězni bez plánovaného data propuštění. Pokud nějaké datum existuje, stanovuje se zpravidla svévolně a bez varování se mění. Víme tedy, že definičním znakem koncentračního tábora je masové zadržování civilistů bez soudů. V této souvislosti proto rozlišujeme celou řadu kategorií táborů. V internačních táborech se lidé zadržují na dobu určitou nebo neurčitou, obvykle v důsledku krize. Transitní tábory obvykle deportují lidi do jiného tábora nebo regionu. Pracovní tábory vyžadují od zadržených práci, obvykle ve prospěch státu. A zadržení ve vyhlazovacích táborech jsou zcela odříznutí od obživy nebo rovnou zavraždění. Téměř všechny koncentrační tábory však mají jeden společný rys. Odvádějí lidi z jedné oblasti, aby je ubytovali jinde. Zní to jako jednoduchý koncept, ale oba prvky jsou odlišné a důležité. Tábory vyžadují odstranění obyvatelstva ze společnosti se všemi jeho průvodními právy, vztahy a vazbami na svou komunitu. Po tomto vyloučení následuje nedobrovolné zařazení do nějakého horšího stavu nebo místa. Zpravidla zadržení s dalšími nežádoucími osobami pod ozbrojenou stráží. Typický koncentrační tábor zahrnuje společný život stovek nebo tisíců lidí. Duch těchto starých koncentračních táborů se modernizuje. Koncentrační tábory jsou budované i dnes pro aktuální použití. Nevěříme? Vyčkejme na závěr pořadu ve druhém díle.

koncentrační předchůdci – Španělsko, Amerika, Kanada. Na rozdíl od války, vraždění a mučení ve starověku se koncentrační tábory netáhnou celá tisíciletí. Trestní zákony ve starověkém světě častěji vyžadovaly vyhnanství, popravu nebo fyzický trest než vazbu. Mezopotánský zákoník Ur-Nammu, právní kodex starý více než 2000 let před naším letopočtem, odsuzoval k zabití jako trest za celou řadu zločinů, od loupeže a deflorace vdaných panen až po samotnou vraždu. Nejpřímnější předchůdci koncentračních táborů se v historii objevili po Kolumbově cestě do Ameriky v roce 1492. Španělské impérium se postavilo do čela a schválilo systém náboženských misí v Novém Španělsku, které začaly rok po Kolumbově příjezdu a pokračovaly až do 19. století. Načasování kampaně se lišilo, ale od Kalifornie až po Peru vládla politika zvaná Reducion. Domorodé komunity byly vypalované a miliony lidí se násilně přesídlovali z venkova do nových vesnic nebo do misijních komplexů. Tento plán prosazovali posádky pevností, zatímco jezuité, františkáni a dominikáni civilizovali své svěřence. Obraceli je na křesťanství, učili je číst a socializovali je jako Evropany. Uprostřed tohoto procesu vedly španělské úřady debatu ve Valladolidu v roce 1550. Šlo o formální spor o to, zda byli indiáni lidmi nebo přirozenými otroky. Po skončení debaty obě strany prohlásily, že zvítězily a Španělsko dál pokračovalo v politice Reducion. Domorodci, soustředění v misích, s níž mnohé byly surové a špinavé, měli jen malou šanci na přežití tváří v tvář ničivým evropským epidemiím, jako byl tyfus a neštovice. Američané začali s odsunem původního obyvatelstva ve východní polovině Severní Ameriky později než Španělé, ale byli podobně brutální. This land is your land, this land is my land, California to the New York Island, and the Redwood Forest, the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Od americké revoluce až do 19. století a během něj zuřila řada konfliktů, které byly později známé jako indiánské války.

0: Americká vláda se po 30. letech 19. století pokoušela pomocí úplatků a nátlaků kooptovat některé vůdce a vymanit celé indiánské národy z jejich vlastního území na jihovýchodě země.
1: I roamed and rambled and I followed my footsteps, the sparkling sands of her diamond deserts.
0: V sérii nucených přesunů, které vešly ve známost jako Stezka slz, byli Čerokýové zadržovaní v transitních táborech plných úplavice a potom byli nuceni odejít dále na západ do rezervací v dnešní Oklahomě. Mnozí se pokoušeli o útěk, ale nakonec se ocitli v zajetí. Důstojník, který velel pevnosti Hetzel v Georgii, podal v květnu 1838 velitelství armády zprávu o svém úsilí vystopovat prchající Indiány před odjezdem. 26. jsem začal se zajišťováním Indiánů. Zajal jsem 425 nebo možná 450 lidí. Myslím, že než se mi podaří dostat dovnitř členy rodiny, které jsem rozbil, budu jich mít tolik, kolik se mi podaří. Utíkají v každém případě tam, kde mají nejlepší příležitost. Cestou zahynuli asi 4000 Čerokézů a pochod nepřežilo více než 10 000 Indiánů ze všech přesídlených kmenů.

Také Kanada své domorodé obyvatelstvo věznila v rezervacích. V některých regionech nutila obyvatele žádat o cestovní propustky, aby mohli opustit určené území, přestože systém propustek neměl žádnou právní oporu v indiánském zákoně ani v trestním zákoníku. Chyběla pouze účinnější technologie, která by umožnila úplné zadržení v tak masovém měřítku. Rezervace původních obyvatel Ameriky 19. století a dřívější španělské misie předznamenaly budoucí systémy koncentračních táborů. Jiskru, která zažehla ochotu Ameriky vytvořit koncentrační tábory na konci 19. století, lze nalézt v občanské válce severu proti jihu. Byl to přelomový konflikt, který navždycky změnil zacházení s civilisty v boji. Brutalita konfederačního zajateckého tábora v Andersonville v Georgii, kde zemřelo asi 13 000 amerických vojáků, se někdy považuje za předzvěst civilních koncentračních táborů, které brzy následovaly.

Španělsko na Kubě. Příliš čestný generál. 1896. Alfonso XIII, nedokončený křižník známý svou nestabilitou, vplul do havanského přístavu 10. února 1896. Po týdnu na moři se velení ujal generál Valeriano Weyler, markýz z Tenerife. Urostlý Weyler s divokým pohledem a vlajícími vlasy měřil pouhých 180 cm a splňoval armádní požadavky na výšku jen díky všeobecné výjimce udělené kvůli snižující se výšce rekrutů španělského impéria. Bylo mu 47 let a byl na prahu světové slávy, když se vydal z Madridu na cestu dlouhou 4000 kilometrů, aby vedl španělské jednotky do druhého roku války proti kubánským povstalcům. Loď dorazila dlouho po východu slunce. Když generál a jeho doprovod proplouvali kolem zvětralého bílého kamene hradu Moro, děla vypálila salvu na počest nového guvernéra. V samotném přístavu vyslalo dělostřelectvo z pevnosti La Cabana salvu na pozdrav a okolní lodě stáhly své vlajky. Ve společnosti dvou generálů a jednoho markýze, kteří se na cestu vydali s ním, se Weyler vylodil na Kubě. I hned se vydal do vnitrozemí, kde se nacházel guvernérův palác. Všude visely girlandy a stuhy a z oken soukromých domů byly vyvěšené červené deky na důkaz lojality Španělsku. Lidé lemovali ulice a tísnili se na zeleném náměstí Plaza de Armas naproti paláci, aby povzbudili svého nového místokrále. Doufali v zářnou kubánskou budoucnost pod španělskou nadvládou, nebo snad jen v ukončení války. Po příjezdu do paláce Weyler složil přísahu a stal se guvernérem a vrchním velitelem Kuby. Weyler měl svou strategii promyšlenou a věděl, že jeho taktika bude kontroverzní, ale věřil, že válku pro Španělsko vyhraje za méně než 2 roky. Měl za sebou desítky let vojenské služby. Když vstoupil na kubánskou půdu, noviny na obou stranách Atlantiku už přinášely hrozivé odhady toho, co se stane pod vedením tohoto nového guvernéra a předpovídali krveprolití a chaos. Rok před Weylerovým příjezdem vyhlásili kubánští povstalci nezávislost na Španělsku. Zatímco vláda v Madridu se zhroutila v obavách z další války, povstalci strávili jaro 1895 obtěžováním španělských sil. Občas se zmocnili pušek, nábojů a potravin. Představitelé kubánské chunty žili už několik let v americkém exilu, kde organizovali svůj odpor, scháněli peníze a získávali v Americe sympatie. Vůdci povstání v exilu se v pravou chvíli vrátili na ostrov, aby bojovali. První generál, kterého Španělsko vyslalo do čela kampaně, Arsenio Martínez Campos, Kubu dobře znal. 5 let tam bojoval v poslední španělské válce a jako guvernér uzavřel mír, který nakonec vedl ke zrušení otroctví na ostrově. Od té doby velel španělským jednotkám v Mexiku a Maroku, vedl převrat, který ve Španělsku obnovil monarchii a přežil pokus o atentát. Když se španělský generál Campos vrátil na Kubu, bylo mu 53 let. Během prvních měsíců po Camposově příjezdu se zdálo, že příroda byla povstalcům nakloněná. Kuba byla na vrcholu léta bažinou plnou malárie a žluté zimnice. Někteří místní obyvatelé měli díky předchozímu kontaktu s nemocí imunitu, ale Španělé ji neměli. Nemoci decimovaly španělské síly stejně silně jako jakýkoliv skrytý útok povstalců. Na straně povstalců se osvědčily dynamit a léčky jako účinné nástroje, jak zdržet postup španělských jednotek nebo ukrást jejich zásoby. Malý počet odstřelovačů, dokonce i se zastaralými zbraněmi, dokázal nahnat hrůzu celé koloně vojáků. První měsíce povstalci podnikali strategické nájezdy nebo dobývali nebráněná města. V červenci toho roku se Campos vydal do pole, aby vyprovokoval rozhodující boj, ale jeho vojáci byli nuceni uprchnout z bojiště kvůli přesile povstalců. I vzhledem k vynikajícím zpravodajským sítím povstalců to bylo pro Španělsko ohromujícím ponížením.
Campos proto začal uvažovat o zoufalých prostředcích k ukončení povstání. Za pár dní napsal španělskému premiérovi dopis, ve kterém ostře zhodnotil problémy, kterým jeho vojáci čelili. V dopise vysvětlil, že by bylo možné nahnat 100 000 Kubánců z venkova do měst držených Španělskem za zákopy a ostnatým drátem, ale potřeboval by značné síly, aby je tam udržel. Byl si jistý, že vyprázdnění venkova za účelem izolace povstalců by bylo účinné, ale cena, kterou by museli zaplatit bídou a hladem, by byla strašná. Ovšem i navzdory těmto plánům se generál Campos ukázal být příliš čestným pro další boj. Campos vysvětlil španělskému premiérovi, že už povolil střílet ozbrojené povstalecké velitele zajaté v boji a ty, kteří byli přistiženi při zapalování domů a úrody. Ačkoliv Campos považoval Kubánce za nebezpečné a nekonvenční bojovníky, popsal, jak ošetřovali španělské raněné, kteří jim padli do rukou a vraceli válečné zajatce nezraněné. Nemohl, jak telegrafoval do Španělska, zvyšovat sázky na brutalitu proti protivníkovi, kterého považoval za čestného. Po letech bojů s kubánskými povstalci nabídl generál Campos, že se raději vzdá své funkce guvernéra, kterou na ostrově zastával, než aby pokračoval v politice záměrných krutostí. Nemohu, jako představitel civilizovaného národa, být první, kdo dává příklad krutosti a nesmiřitelnosti. Generál Campos tak vstoupil do dějin jako muž, který sice uvažoval o koncentračních táborech, ale svědomí mu nakonec nedovolilo tyto tábory realizovat.

Španělsko na Kubě. Psychopat to vyřeší. 1896 až 1897. Zatímco Španělsko přemýšlelo, co dělat, povstalci se radikalizovali. Povstalecký generál Máximo Gómez vydal v listopadu 1895 rozkaz, že všechny plantáže budou zcela zničené. Generál Campos ale už svůj postoj jasně vyjádřil a uvedl, že nebyl ochoten zahájit úplnou rekoncentracion, protože jeho zásady mu byly nade vše. Za pár měsíců byl potupně odvolaný do Španělska a odplul přes Atlantik, kde ho při cestě vlakem z pobřeží do Madridu urážili davy lidí shromážděné na každé zastávce. Muž, kterého Campos doporučil na jeho místo, generál Valeriano Weyler, žádné podobné zbytečné ohledy neměl. Campos napsal, že Weyler měl také inteligenci, statečnost a porozumění válce. Kubánští povstalci ale už měli na Weylera svůj vlastní názor a dali mu titul řezník. Weylerův otec, lékař španělské armády, se stal vedoucím lékařského sboru a Weylera už jako dítě fascinovaly operace a pitvy. Hned po 18. narozeninách nastoupil na důstojnickou školu a absolvoval ji jako první ve třídě. V roce 1863 se poprvé plavil na Kubu, kde si výhrou v národní loterii zajistil jmění, ale v zápětí dostal žlutou zimnici. Po úplném uzdravení se zapojil do bitvy o Santo Domingo. Naučil se bojovat v džungli a získal nejvyšší vojenské bojové vyznamenání, i když se Španělsko samotného Santo Dominga vzdalo. Weyler se vrátil na Kubu v roce 1868, kdy začalo povstání, které se později stalo známým jako desetiletá válka. Nyní byl imunní vůči žluté zimnici a postavil se do čela skupiny dobrovolníků složené z havanských loajalistů. Na venkově si získal respekt pro svou neohroženost. Zároveň ale projevil brutální sklony, povzbuzoval své vojáky k divokosti, zabíjel civilisty spolu s nepřátelskými vojáky a zaváděl vlastní pravidla boje. Příběhy o stínání hlav, znásilňování a popravách, které po sobě zanechal, nebyly nikdy zapomenuté. Z Kuby odešel jako brigádní generál. Po návratu domů do Španělska bojoval Weyler proti povstalcům v zemi a bránil novou republiku. Byl vyslaný do Katalánska, kde zdecimoval povstalce a ohromil veřejnost masakrem civilistů. Ukázal se jako prvotřídní psychopat. Nejen, že masakroval poddané ve vzdálených zámořských koloniích, ale neváhal obrátit zbraň na rozkaz i proti svým krajanům. Přesně takové typy psychopatů bez svědomí armády potřebují. Proto byl Weyler lákavou zbraní pro Španělsko. Odplul zajišťovat vzdálené državy Španělska, od Kanárských ostrovů po Filipíny. Za 3 roky se vrátil do Katalánska, kde potlačil anarchisty a unionisty, získal si vděčnost bohatých obyvatel regionu a obnovil svou pověst ve Španělsku i mimo něj. Než se Weyler vydal po třetí na Kubu, sešel se v Madridu s ministrem války, aby mu sdělil své hodnocení kubánské krize. Pokud se nepřítel zdráhal střetnout v otevřeném boji a raději se rozplynul v anonymitě venkovských komunit, pak jediným způsobem, jak zvítězit, bylo odstranit civilisty z venkova. Jádrem Weylerova plánu bylo izolovat povstalce tím, že všechny nebojující osoby donutí odejít do měst, kde je španělské síly budou moci kontrolovat. Weyler proto nakonec dostal pravomoc zavést jakákoliv opatření. Když Weyler 10. února 1896 vystoupil z lodi Alfonso 13, aby se ujal velení ostrova, doprovodili ho do paláce místní úředníci. Jeden chlapec předstoupil, aby generálovi na uvítanou nabídl polní květiny a políbil ho. Po složení přísahy vyšel Weyler na balkon paláce, aby se ukázal davu čekajícímu dole. Ve svém prvním projevu k obyvatelům Kuby oznámil: mým čestným posláním je nyní ukončit válku. Následující den Weyler jasně řekl, že z úspěchu povstalců viní civilisty. Tvrdil, že ženy a děti na celém venkově nejsou neutrální, ale špehují španělské jednotky a varují povstalce.
Pozorovatelé rychle určili směr, kterým se španělská ofenziva pod Weylerem bude ubírat, a očekávali brutalitu a krutost. Za pár dní vydal Weyler 3 proklamace. Důležitá je hlavně druhá. Tato proklamace zavedla rekoncentracion v omezeném rozsahu. Všichni obyvatelé venkova v okolí města Sancti Spiritus a východních provincií Puerto Príncipe a Santiago se museli vojenským úřadům ve městech prokazovat průkazy totožnosti. Od nynějška jim nebylo dovoleno žít na venkově a pohybovat se po něm bez výslovného povolení. Třetí proklamace jasně stanovila, že každý, kdo bude zajatý v boji, může být popravený. Obyvatelé východních provincií, kteří byli povinní oblasti vyklidit, na to měli 8 dní. Podle nových rozkazů se zbytek obyvatelstva, převážně ženy, děti a nemocní nebo staří muži, měl přesunout do posádkových měst. Horlivé dobrovolnické roty začaly v jiných oblastech zavádět neformální rekoncentracion, ale v oblastech ovládaných povstalci bylo prozatím nemožné prosadit plošný odchod civilistů. Důležitou roli hráli Američané, kteří to jako obvykle hráli na obě strany. Na jedné straně americké noviny psaly rozhorčené články o Weylerově krutosti. Takové americké pokrytectví je zcela běžné, když si uvědomíme genocidu, kterou Američané páchali na Indiánech. Na druhé straně americké zbrojařské podniky dodávaly materiál španělské vládě v Havaně, zatímco další americké lodě převážely dynamit, děla, pušky a více než milion nábojů revolucionářům. Americká tajná služba se potulovala po docích na jižní Floridě a snažila se zadržet pašování zbraní, zatímco Pinkertonovi detektivové monitorovali kubánskou chuntu v New Yorku. Amerika vedla o Kubě rozsáhlé debaty, které jsem popsal v mém pořadu Začátky Amerikorporacie. Američtí senátoři, bez zjevného pocitu pokrytectví, odsoudili Španělsko za vyhlazování Indiánů. Do záznamu byla přečtená obvinění proti Weylerovi, která podrobně popisovala, jak během svého předchozího tažení na Kubě nařídil svým vojákům, aby řezali muže mačetou před zraky jejich rodin, a pak bičem nutil vdovy a dcery, aby se svlékly a tančily. Že ženy cejchoval na prsou. Že dusil raněné v nemocnicích a popravoval je v jejich domovech. Že sliboval vyhnanství zajatcům, kteří pak byli zastřeleni na cestě. A že jeho politikou bylo vydávat manželky a dcery zabitých povstalců ke znásilnění vojákům. Pravda však byla dostatečně znepokojivá. Když byl Weyler přímo dotázaný na jednu kubánskou bitvu, ze které se prý vrátil s hlavami svých nepřátel, nepopřel to. Mezitím se Weyler na Kubě, na prahu smrtící letní sezóny, obklopil policisty schopnými brutality. Kritikům řekl, člověk nevede válku s bombóny. Rozkaz z poloviny května dával farmářům v západních provinciích 20 dní na to, aby dodali veškeré své obilí armádě v okolních městech. Za 4 dny vyzvali úředníci ke konfiskaci veškerého dobytka a oznámili, že civilistům ve městech budou poskytnuté 2měsíční příděly s výjimkou manželek a dětí povstalců, kteří nedostanou nic. Díky tomu začali povstalci prohrávat. Španělská brutalita natolik ochromila civilisty, že byli stále méně ochotnější jim pomáhat. Když se španělské jednotky přehnaly přes prérie a kopce na venkově, začaly ničit všechno, co jim stálo v cestě a co ještě nespálili povstalci. Nejprve Španělé zakázali výrobu a vývoz tabáku. Pak se Weyler v září rozhodl zastavit výrobu cukru, která byla základem kubánského hospodářství. Když byli povstalci vojensky oslabení, obrátil Weyler svou pozornost zpátky na rekoncentracion. 21. října 1896 rozšířil svůj předchozí dekret a oznámil. Za prvé, všichni obyvatelé venkovských oblastí nebo ti, kteří bydlí mimo hranice opevněných měst, musí do 8 dnů vstoupit do měst, která jsou obsazená vojskem. Každý jednotlivec, který bude po uplynutí této lhůty nalezený mimo linie na venkově, bude považovaný za rebela a bude s ním jako s takovým naloženo. Za druhé, přeprava potravin z měst a přeprava potravin z jednoho místa na druhé, po moři nebo po souši, bez povolení vojenských úřadů, je výslovně zakázaná.
Ti, kdo tento rozkaz poruší, budou souzeni a potrestaní jako pomocníci a podněcovatelé vzpoury. Civilisté se museli pod trestem smrti přesunout za osnaté dráty opevněných měst. Ti, kdo převáželi potraviny bez povolení, byli také popraveni. První koncentrační tábory vznikly na základě bojové strategie a kolektivního trestu. Trvalo necelé 2 týdny, než se z venkovských obyvatel Kuby stala nová třída vězňů. Říjnový dekret vstoupil v platnost pro nejzápadnější provincii Pinar del Río. V lednu byl uvalený na přilehlé provincie Matanzas a Havana a na celou Santa Claru. Statisíce rodin se z bajonety vojáků za zády vydávalo do posádkových měst. Města byla na vnější straně ohraničená osnatými dráty. Za osnatými dráty se nacházely zákopy, do jejich nitra se vršila vykopaná hlína. Další vrstva drátů obklopovala klíčové obranné stavby s hliněnými redutami, podpírajícími kostely a hostince, které se přeměnily na opevnění. Američané opět podporovali obě strany, jak je jejich zvykem dodnes. Přísun americké munice kubánským povstalcům pokračoval dál, zatímco pittsburghská společnost Oliver Brothers získala kontrakt na dodávku dalších 907 tun osnatého drátu španělské vládě právě v době, kdy se prováděla rekoncentrace. Za ploty vojáci pálili úrodu a zabavovali dobytek, zabíjeli ty, kteří se skrývali nebo zůstávali bez povolení. Jeden cestovatel po zpustošené krajině ji popsal surrealisticky. Žádné banánovníky, žádná cukrová třtina, žádné domy, žádní lidé, dokonce ani psy. To, co začalo přelidněním a hladem, se změnilo v nemoci. Když španělští a američtí novináři navštěvovali kubánská města, zaznamenávali, jak se původní měšťané snažili vykonávat své každodenní činnosti v době války, zatímco rekoncentrovaní vyhnanci živořili ve svých chatrčích a na ulicích. Pokroky v reprodukci fotografií umožnili novinám poprvé otisknout překvapivě jasné černobílé snímky. Noviny otiskovaly na titulních stranách ilustrace umírajících žen a kostlivců. Americký novinář Richard Harding Davis se dostal do koncentračních táborů ve 3 městech. Vedle rozšířených neštovic a žluté zimnice našel řady chatrčí postavených v neprostupných slamech, které byly pokotníky ve špíně. Jinde se stovky rekoncentrovaných vyhnanců tísnily ve skladištích, která se rozkládala nad kalužemi odpadních vod a jejich stěny prodůstala plíseň. U silnic ležela mrtvá těla. Viděl děti, jejichž kosti prosvítaly tak jasně jako kroužky pod rukavicí pokryté vředy. Bohatí obyvatelé Havany zůstali Weylerovi naklonění, ale španělský Madrid byl ve své náklonosti vrtkavější. Nakonec byl pověřený převzetím španělských koloniálních záležitostí odpůrce rekoncentracion, čímž se Weylerův pád stal oficiálním. Rok a půl po Weylerově příjezdu na Kubu ho nová liberální vláda odvolala do Španělska. Jeho nástupce, generál Ramón Blanco, dorazil o několik týdnů později na palubě stejného křižníku, který před rokem dopravil Weylera. Weyler se s ním setkal na palubě lodi a ještě téhož dne odplul do Španělska. Dostal načas volnou ruku, aby Kubě vnutil svou vůli. Během několika dní po svém příjezdu Blanco slíbil rozšíření zemědělských oblastí, zajištění potravin a obnovení práce na plantážích. Rekoncentrovaní byli vyzvaní, aby se vrátili na pole. Madrid schválil přidělení $100,000 na řešení okamžitého utrpení, ale vzhledem k probíhající humanitární krizi byly tyto prostředky zanedbatelné. Jenže to nestačilo a události se daly do pohybu. Rekoncentrovaní umírali v houfech. Zástupce amerického ministerstva spravedlnosti strávil 2 týdny cestování po ostrově a popisoval vypálená pole, vlaková nástupiště ucpaná vyhublými žebrajícími kostlivci, tucet rodin dřepících v opuštěném skladu cukru, všudy přítomnou malárii a jen málo známek úlevy. Následovala americko-španělská válka, kterou jsem popisoval v mém pořadu Začátky Amerikorporace. Weyler zůstal ještě dlouho pro Španěly hrdinou války.
Byl ale jedním z prvních architektů mašinérie smrti koncentračních táborů, které vytvořil z vybraných měst. Zbývá jen dodat, že Weyler byl později ve Španělsku rehabilitovaný. Po návratu do Španělska se dokonce čtyřikrát vystřídal ve funkci ministra války.

Američané na Filipínách, generál Průserář, přelom 19. a 20. století. V roce 1899, rok po americko-španělské válce, se zástupci vyspělých zemí připravovali na setkání v nizozemském Hágu, kde se přijala první úmluva o mezinárodním válečném právu a válečných zločinech. Byl to snad okamžik, kdy byl dojem světa z koncentračních táborů natolik negativní, že se mohli postavit mimo zákon hned při svém zrodu. Účastníci v Hágu se ale odmítli touto otázkou zabývat. Během několika měsíců začaly ostatní národy budovat své vlastní koncentrační tábory. Americké válečné lodě se vydaly přes půl světa, aby zaútočily na španělské síly na Filipínách. Španělská tichomořská flotila kladla jen krátký odpor a po 7 hodinách bitvy se vzdala admirálu Georgi Duimu. Filipínští povstalci, kteří sami bojovali za nezávislost se Španělskem, zpočátku vítali americké síly s nadšením. Jejich nadšení zanedlouho ochladlo, když zjistili, že je Američané chtěli kolonizovat. Když v lednu 1899 zkrachovala jednání s filipínskými silami, zjistili americké jednotky, že nejenže získali španělskou kolonii, ale zdědili i koloniální povstání. V době příchodu generála Edna Chaffeeho se z regulární války stal partizánský konflikt. Jakákoliv opatření ovšem byla zmařená 28. září 1901, když filipínský policejní náčelník zabil strážného, což vyvolalo organizovaný masakr amerických vojáků u Balangingy. Zbraně propašované přes kontrolní stanoviště v dětských rakvích byly použité k zabití 48 amerických vojáků v nejsmrtelnějším incidentu války. Katastrofa byla šokující a vyvolala touhu Američanů po odplatě. A tak na podzim roku 1901 Chaffee vyslal do boje 2 generály, kteří změnili průběh konfliktu a zapsali se do dějin. Brigádní generál Jacob Smith, stejně jako Chaffee, sloužil v americké občanské válce. V roce 1862 byl u Šilohu postřelený do kyčle. V roce 1898 dostal na Kubě kulku do hrudi. Mezitím Smith spekuloval s penězi, které dlužil jako podpisové prémie černošským armádním rekrutům. Byl obviněný z nekázně, neplatil věřitelům, nesplácel dluhy z hazardních her, byl postavený před vojenský soud a málem byl propuštěný z armády. Smith byl počátkem října pověřený velením na západní pobřeží filipínského ostrova Samar a do boje se pustil s odhodláním. Noviny přinesly zprávu o jeho slibu proměnit toto místo v pustinu, kde ani pták nemůže žít. Smith se chtěl pomstít a tak po příjezdu vyhlásil vlastní politiku rekoncentrace. Nařídil rozdělení civilistů do měst a dal jasně najevo, že každý, kdo bude nalezený mimo určené tábory, si nebude moci dovolit luxus výslechu, ale bude na místě zastřelený. Jen několik dní po zavedení nové politiky už provošingtonské noviny v Manile vytrubovaly do světa Smithův úspěch. Jeho politika rekoncentrace je prý nejúčinnějším opatřením tohoto druhu, jaké kdy bylo na těchto ostrovech pod jakoukoliv vlajkou provedené. Opět jsme svědky tradičního amerického pokrytectví. Před pouhými pár lety Američané vřeštěli odporem nad španělskou rekoncentrací na Kubě, ale jejich rekoncentrace na Filipínách už najednou nevadila. V prosinci toho roku Smith vysvětlil vojákům, že ani civilizovaná válka se nemohla vést na humanitárním základě. Později podřízení vypověděli, že podporoval divokost a jednomu důstojníkovi řekl: "Zabíjejte a spalujte. Čím více budete zabíjet a spalovat, tím více se mi to bude líbit." 6. samostatné brigádě nařídil, aby proměnila ostrov ve vící divočinu a střílela filipínské chlapce do 10 let. Oblast se stala peklem. Rekoncentrace byla na ostrovech novinkou. Smith ale využil i techniky, které byly známé už déle, a převzal taktiku, kterou používali Španělé.
protože vojáci neznali dobře terén, ještě hůře filipínské jazyky a občas se jim nedostávalo překladatelů, využívali k získávání informací jiné prostředky. Využívání civilistů jako rukojmích, popravy podezřelých a vypalování domů a úrody. Mučení, které bylo průvodním jevem zadržování, mělo na Filipínách mnoho podob. Léčba provazem spočívala v lynčování s cílem získat přiznání nebo zpravodajské informace. Vojáci nebo spojenci používali také léčbu vodou. Slaná nebo špinavá voda se vháněla do úst nebo nosu ležícího vězně, dokud žaludek nevydržel a pak se vězeň vyzvracel. Nebo ho byli nebo kopali, dokud se nevyzvracel a proces se opakoval. Smith později shrnul svou operační politiku vůči domorodému obyvatelstvu a vysvětlil, že Filipínci se museli přivést do poddanství a udržovat se v něm, dokud nezjistili, že cílem bylo dát jim svobodu. Jednoduše perverzní psychopatický zelený mozek, který klade na stejnou misku vah svobodu, mučení a poddanství.

Američané na Filipínách, generál Intrikán, přelom 19. a 20. století. Zatímco Smithovy jednotky zaváděly na ostrově Samara koncentrační tábory, brigádní generál J. Franklin Bell realizoval svůj vlastní plán na ovládnutí provincie Batangas na ostrově Luzon. Stejně jako Smith, i Bell bojoval v indiánských válkách a v americké občanské válce. Na rozdíl od Smitha nebyl Bell amorálním intrikánem ani neřízenou střelou. Hranatého muže s bíčí šíjí a světlými vlasy rozdělenými uprostřed jeho muži milovali a vedení ministerstva války i politici ho obdivovali. Po příjezdu do Batangasu, hlavního města provincie, se Bell sešel se svými důstojníky, aby jim představil svou vizi. Během svého dlouhého monologu si pro pohodlí hostů připravil židle a požádal dva stenografy, aby ji zaznamenali. Kromě jiného oznámil, že od nynějška se bude politika v Batangasu opírat o generální rozkaz 100. Líbrův kodex zavedený během občanské války v Americe, který povoloval odvetná opatření a popravy. Bell uměl svou rétoriku formulovat rafinovaně. Po vojácích vyžadoval drastičtější taktiku, ale zároveň se oháněl zdrženlivostí. Když jeden plukovník podal hlášení, které by se dalo vykládat jako schvalování mučení a žářství, Bell mu napsal dopis, ve kterém ho vyzval k větší opatrnosti. Bell vysvětloval, že měl pochopení pro potřebu zapálit podezřelému dům nebo ho pověsit za krk, aby ho přiměl mluvit. Pokud by se ale tento druh taktiky dostal na veřejnost, nebyl by schopen ochránit žádného vojáka, který by se ho účastnil. Byly to jen úlisné, rafinované řečičky, ale Bellova taktika se od té Smithovy téměř nelišila. Týden po schůzce s důstojníky vydal telegrafický rozkaz číslo 2, ve kterém nařídil svým důstojníkům, aby na okrajích měst zřídili rekoncentrační tábory a na jejich podporu vybudovali posádky. Bell to ale opět uměl zaobalit krasořečněním. Tyto koncentrační tábory formuloval jako ochranné zóny a útočiště pro mírumilovné občany. Místa, která je měla chránit před povstalci. Jeho další rozkaz přišel následujícího dne a stanovil cíl zbídačit obyvatelstvo natolik, aby toužilo po míru. To, co se v oficiálních zprávách prezentovalo jako spořádané uplatňování vyvážené taktiky, vypadalo v terénu zcela jinak. V soukromém dopise napsaném jednomu senátorovi popsal důstojník americké armády pohled vojáka na rekoncentraci ve filipínském stylu. 8 kilometrů jsme stoupali po bahnité, klikaté zátoce řeky, až jsme ve 4 hodiny ráno narazili na kus houbovité země asi 6 metrů nad hladinou moře. Neustále prší takovým způsobem, že by se Noé divil. A stezky, pokud se vám podaří nějakou najít, vypadají jako asfaltový chodník ve Slough of Despond. Teď je tohle malé místo černé mokřiny ohradou pro rekoncentráky. Venku je mrtvá čára, za kterou je všechno živé zastřelené. Tenhle mrtvolný zápach, který se sem linul, v kombinaci s komunálními pachy, navíc působil poněkud nepříjemně. Po příjezdu jsem našel 30 případů neštovic a v průměru 5 čerstvých denně, které prakticky museli zemřít. Za soumraku se nad mrtvými jemně prohání mračna obrovských upířích netopírů na svých orbích. Komáři pracují v štafetách a obtěžují ve dne v noci. Panuje nejistota, zda vás do rána nesežerou v dlouhé trávě. Bez výhledu na moře se zdá, že je to daleko od světa, vlastně spíš jako nějaké předměstí pekla. Ačkoliv se zprávy v tisku rozesílané telegrafem cenzurovaly, pošta cenzurovaná nebyla a mnoho zpráv se dostalo domů. Někteří vojáci psali dopisy svým rodinám, ve kterých otevřeně informovali o mučení a střelbě. Jiní, znechucení těmito zvěrstvy, posílali zprávy o incidentech do novin nebo zákonodárcům v naději, že tím podnítí změnu. Americká veřejnost s hrůzou zjistila, že se utápěla v krvavém barbarství a příšerné bažině války, kterou nešlo romantizovat, a uplatňovala stejnou taktiku, jakou Weyler přijal na Kubě.
Například Buffalo Courier napsal: Američané jistě nejsou připraveni přijmout odpovědnost za hrůzy koncentračních táborů. Zprávy o amerických koncentračních táborech na Filipínách vyvolaly hněv některých členů kongresu a Senátní výbor pro Filipíny zahájil v lednu 1902 vyšetřování. V průběhu vyšetřování, které probíhalo od ledna do června, vyšla najevo celá řada zvěrstev, barbarských příkazů a politiky rekoncentrace. Americká vláda se jednoduše nemohla od svých vysokých generálů Smise a Bella distancovat. A už vůbec ne od jejich koncentračních táborů. Generál Smith, souzený za nařízení poprav chlapců do 10 let, byl sice odsouzený za chování nevhodné pro důstojníka, ale nikdy nebyl pokáraný za zřízení koncentračních táborů. Nebyl odsouzený k žádnému trestu odnětí svobody. Bell byl sice poskvrněný senátním vyšetřováním, ale jeho jasnější velení a jemnější pokyny podřízeným ho ochránili.

Britové v Jižní Africe. Smrt a genocida. Začátek 20. století. Spojením španělské rekoncentrace s totální válkou na Filipínách Bell a Smith institucionalizovali koncentrační tábory a rozšířili je pro budoucí použití. Mezitím už jiní generálové ve vzdálených koloniích převzali myšlenku koncentračních táborů a zavedli je na novém kontinentu v Africe. V jeho africkém veldu zemědělské usedlosti hořily snadno. Když se záclony polily parafínovým olejem a zapálily, nebo se do podlahy vložily dynamitové nálože, robustní stavby se rozletěly na trosky nebo splály a k nebi se vznesly chuchvalce dýmu. Ke zničení domů stačilo málo času. Od roku 1900 se vojáci britského impéria stali na tyto válečné demolice odborníky. Při provádění politiky spálené země proti burským rodinám v Oranském svobodném státě a Transválu srovnali se zemí více než 30 000 domů a zničili desítky měst. Vojáci se zdokonalili i v dalších úkolech. Rozbíjeli zrcadla, aby zabránili signalizaci. Namáčeli uskladněné obilí nebo ho házeli do ohně. Rozebírali okenní nebo dveřní rámy ze smrkového dřeva, aby získali palivo. Kradli šperky, svícny a peníze. Vypalovali sady a zastřelili tisíce koní a dobytka za jediný den. Britové čelili výzvě búrských bojovníků už 20 let předtím, kdy potomci nizozemských osadníků trvali na nezávislosti Transválu. Po pokoření Britů ve třech měsících bojů získali tamní búrové v roce 1881 právo na samosprávu a připojili se k Oranskému svobodnému státu jako k nezávislé búrské republice. I když Británie udělila samosprávu, nadále trvala na tom, že obě republiky byly oficiálně součástí britského impéria. Objevení ložisek nerostných surovin na búrském území vyvolalo zlatou horečku, která vedla k britskému přistěhovalectví. Londýn pak začal prosazovat svou kontrolu. Tváří v tvář britskému vojenskému nasazení požadovali búrové odsun vojáků z hranic republik. Britové to odmítli a 11. října 1899 vyhlásili búrové válku. Jakmile se Britové zaměřili na zajištění kontroly nad hlavními městy republiky, búrští vůdci změnili bojové plány. Díky svému jezdeckému umění, znalosti krajiny a zručnému střeleckému umění přešli k partizánské taktice a organizovali přepady komand, aby obtěžovali britské síly a zásobovací linie. V reakci na to Britové zavedli proti povstalcům plán podobný tomu, který byl použitý na Kubě nebo Filipínách. Dlouhé úseky plotu z osnatého drátu spojovaly bloky budov s posádkou, rozdělovaly krajinu na zóny a stěžovaly pohyb búrů. Přesto se búrové ukázali jako efektivní partizánští bojovníci. Za pouhé 3 měsíce konfliktu byla Británie nucená vyslat do Jižní Afriky téměř 200 000 mužů. V té době se búrští muži v bojovém věku doma vyskytovali jen zřídka. Protože Britové nebyli schopni zadržet skupiny komand a zasáhnout bojovníky přímo, museli se zpravidla spokojit s trestáním žen a dětí. Když dali rodinám jen krátký čas na to, aby si shromáždili, co mohli unést, britští vojáci někdy sledovali, jak ženy, kterým nařídili opustit domovy, utíkaly zpátky do hořících usedlostí, aby si vzali nejnutnější věci. Ti, kterým bylo dopřáno více času, balili majetek do vozů, kterým ovšem Britové zastřelili zvířata, takže je museli táhnout sami lidé. Rodiny se okamžitě ocitly bez domova. Tato zvěrstva Britů se pomalu začala dostávat do samotné Británie. V květnové debatě v dolní sněmovně v roce 1900 poukázal poslanec John Brian Roberts na známé reportéry seriózních novin. Nahlas četl z novin Morning Leader. Kolona pod velením generála Frenche s generálem Paul Kervem v čele gardy a 18. brigády pochoduje a pálí prakticky všechno na cestě. Následují asi 3,5 tisíce kusů kořistního dobytka a ovcí.
byly zničeny stovky tun obilí a píce. Poslanec Roberts poznamenal, že jednou věcí bylo vypalovat domy při ústupu. Druhou věcí bylo činit tak jako invazní síla, která před sebou hnala civilisty. Tyto první stížnosti nedokázaly narušit armádní politiku spálené země. Státní tajemník pro kolonie Joseph Chamberlain trval na tom, že žádný britský voják nebyl obviněný oprávněně a že vypalování farem bylo značně přehnané. V červenci 1900 protiváleční poslanec David Lloyd George upozornil, že Británie opakovala španělská zvěrstva na Kubě. Tato válka brutalizuje lidi a divokost, která musí nutně následovat, pošpiní jméno této země. Za další měsíc poslanec Samuel Smith prohlásil, že vypalováním domů se impérium řítilo ke katastrofě Weylerova rozsahu na Kubě a ukládalo si dědictví nenávisti, které bude trvat po generace. Budoucí historici budou na naše současné jednání pohlížet jako na jednu z nejžalostnějších chyb, jakých se kdy tato země dopustila. Britská vláda se snažila získat podporu obyvatelstva a vytvořila propagandistické oddíly slavných spisovatelů, jako byli Arthur Conan Doyle a Rudyard Kipling, aby pomohli propagovat válku.

Britové v Jižní Africe. Statečná Emily se vydává na cestu. 1900. Popisy búrského utrpení ale našly pochopení u britských pacifistů. Emily Hobhouseovou, aktivistku za sociální péči, která se nedávno vrátila z práce s horníky v Americe, dojímaly příběhy civilistů vyhnaných z domů kvůli válce, kterou mnozí přisuzovali pouhé chamtivosti. Začátkem roku se připojila k jeho africkému smírčímu výboru. Když si v novinách přečetla dopisy vojáků, zorganizovala první léto války protestní akci žen. Tato práce nebyla bez rizika, protože britští vojáci umírali v bojích a mnoho Britů považovalo soucit s búrskými rodinami za zradu. Na shromáždění pořádaném Kvakery v červenci téhož roku nepřátelsky naladěné publikum Hobhouseovou a další řečníky okřiklo, házelo po nich židle a pak vtrhlo na pódium. Na začátku války bylo Hobhouseové 39 let a kvůli nemoci přišla o rodiče a většinu dědictví kvůli neúspěšným investicím. Žena s kulatými rameny, jemnými ústy a nepoddajnými vlasy žila v Minnesotě a Mexiku, než se vrátila do Londýna a usadila se v bytě v Chelsea. Její vlivná teta a strýc, Lord Arthur a Lady Mary Hobhouseovi podporovali její liberální aktivity. Když se Hobhouseová setkala s Bůry, kteří přijeli do Británie prosit o pomoc, napadlo jí založit fond pro pomoc jeho africkým ženám a dětem. Když na podzim roku 1900 navštívila významné osobnosti a hledala podporu, setkala se s chladným přijetím a obavami z ostrakizace. Když se jí podařilo shromáždit 300 liber, prozradila své rodině, že sama plánovala odcestovat do Jižní Afriky a peníze rozdělit. Lord a Lady Hobhouseovi prohlásili, že se jí nebudou snažit v cestě zabránit, ale neměli v její plán dostatečnou důvěru, aby cestu financovali. Vysvětlila jim, že od nich peníze nechtěla ani neočekávala. V krátké době si Hobhouseová koupila jízdenku druhé třídy a v prosinci téhož roku vyplula k mysu Dobré naděje. Do konečného přístavu vplula 26. prosince 1900. Dorazila včas, aby mohla sledovat východ slunce nad Stolovou horou a Ďáblovým vrchem. Cestující museli na vylodění čekat, protože kapské město kypělo válečným ruchem. Lodě ucpávaly pobřeží, zásobování dusilo doky, vojenská nákladní auta plnila ulice a vojáci v uniformách se stáli být všude. Její zavazadla se v tlačenici ztratila, ale později se k ním dostala, zatímco ona strávila první dny setkáním s místními rodinami. Za 4 dny cesty napsala tetě o vojákovi, který tvrdil, že se sám podílel na vypálení 600 farem a o chlapcích do 8 let, kteří byli drženi jako zajatí vojáci. Také z Johannesburgu přicházely zvěsti, které popisovaly 4000 žen a dětí v jakýchsi tamních táborových věznicích. Brzy se Emily dostala do kanceláře Sira Alfreda Milnera, guvernéra kapské kolonie. V té době už slyšela příběhy o několika velkých uprchlických táborech, ale podrobnosti o nich zůstávaly záhadou. Nabídla svůj doporučující dopis od Lady Hobhouseové a domluvila si s Milnerem schůzku, aby s ním probrala situaci búrských žen a dětí. Milner jí nabídl, že udělá všechno v jeho silách, aby jí podpořil. Dostala se až k požadavku na 2 vozidla, jedno na oblečení a druhé na jídlo, než jí vysvětlil, že povolení jet do jakéhokoliv tábora bude záviset na souhlasu Herberta Kitchenera, který převzal vedení války. Mimochodem, pamatujete si na můj dokument Američtí vojáci na Sibiři? Tady jsem popisoval Čechoameričana Emanuela Vosku, který byl špionem a postupně se vypracoval

nejvyššímu veliteli branné moci, lordu Kitchenerovi a dalším vládním a vojenským institucím. Právě tomu lordu Kitchenerovi, který vedl válku v Jižní Africe 14 let předtím. Proto je neustále nutné tyto věci skládat do souvislých celků.

To je všechno v prvním díle koncentračního západu. Co uslyšíte ve druhém díle, milí posluchači? Budu pokračovat v cestě Emily Hobhausové, která cestovala po britských koncentračních táborech v Jižní Africe. Britové ale zacházeli jinak s Bůry a jinak s černými Afričany, na což se taky podívám. Pak se vypravím do německých koncentračních táborů v Namíbii, kde Němci masakrovali Herery. První světová válka ovšem odšpuntovala koncentrační běsnění. To začalo v Británii, ale postupně zakořenilo v dalších zemích. Druhá světová válka tyto tábory ukotvila v legislativě v Británii, ale hlavně v Americe. Západ ovšem na koncept koncentračních táborů nezapomněl a začal ho nenápadně oprašovat dnes. Viděli jsme to jasně během covidové agendy v Austrálii nebo v Americe. Přinesu samozřejmě konkrétní informace a vládní dokumenty. Proto nezapomeňte i na druhý díl koncentračního západu, milí posluchači, já se na vás budu těšit. Budu také rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, cokoliv tady pod pořadem na kanále Odyssey, stejně tak jako třeba nějaké zajímavé tipy na nemainstreamovou literaturu, zajímavé knížky, protože těch není nikdy dost. No a taky se prosím přihlašte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, ať vám zazvoní kdykoliv, budu vysílat další pořad, vyskočí vám upozornění ve vašem prohlížeči, ať používat jakýkoliv prohlížeč, to nevadí, takže klikněte na odběr, na tlačítko odebírat a taky zvoneček, to znamená upozornění, notifikace. No a mně nezbývá už nic jiného, než s vámi rozloučit, mějte krásný zbytek dne, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, příjemný zbytek dne a příště u druhého dílu koncentračního západu se s vámi budu opět těšit na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete

0: vyndáváte, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
1: Jsme se skupiní nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
2: Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
3: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
4: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
5: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
6: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
7: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
8: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS.
9: Tak vítejte, když se dnes řekne koncentrační tábor. Asi každému z nás okamžitě naskočí jedno slovo. Osvětím.
10: Přesně.
9: Obrazy hrůzy, které vyvrcholily tím osvobozením tábora Rudou armádou v lednu 45. Je to prostě takový temný symbol 20. století, pevně spojený s nacistickým Německem.
10: To ano.
9: Jenže podklady, které máme dnes před sebou, malují úplně jiný obraz. Naznačují, že celá tahle historie je mnohem starší a taky komplexnější.
10: A že její kořeny sahají, a to je to překvapivé, úplně jinam. K západním koloniálním mocnostem na konci 19. století.
9: Dnes se tedy ponoříme do kapitol, o kterých se, řekla bych, často mlčí.
10: A je naprosto klíčové hned na úvod říct, co v těch materiálech stojí. Cílem rozhodně není jakkoliv zlehčovat nebo relativizovat německou odpovědnost za holokaust.
9: To v žádném případě.
10: Vůbec? Ta genocidní povaha jejich táborů je naprosto nesporná. Jde spíš o to, vyvrátit takový ten mýtus, že to byl nějaký unikátní vynález jednoho národa.
9: Rozumím.
10: Podíváme se na to, kde se ta myšlenka masového zadržování civilistů jako vojenské strategie vlastně vzala. A proč?
9: Dobře, tak pojďme na to. Začněme u samotného pojmu. Protože, jak jsem říkala, koncentrační tábor je dnes skoro synonymum pro Osvětim. Ale ty zdroje říkají, že ta definice je širší a starší.
10: Přesně tak.
9: Jak přesně ho tedy definují, aby se to odlišilo třeba od běžného vězení nebo zajeteckého tábora pro vojáky?
10: To je přesně ten bod, kde to celé začíná. Klíčovým definičním znakem je masové zadržování civilistů.
9: Civilistů, ne vojáků?
10: Ano. A to mimo jakýkoliv standardní soudní proces. Lidé tam nejsou drženi, protože by spáchali konkrétní zločin a byli odsouzeni. Jsou tam kvůli tomu, kým jsou.
9: Kvůli své identitě.
11: Přesně. Ať už je rasová, náboženská, etnická nebo politická. Často ani nemají stanovené datum propuštění, jsou prostě násilně vyjmuti ze společnosti a umístěni pod ozbrojenou stráž.
9: Ty podklady pak rozlišují různé typy, že? Internační, tranzitní.
11: Ano, internační, tranzitní, pracovní a samozřejmě tu nejstrašnější formu, vyhlazovací. Ale ten společný rys je vždycky stejný.
9: Takže nejde o trest za čin, ale o izolaci kvůli příslušnosti k nějaké skupině. A aby stát mohl někoho takhle izolovat, musí ho nejdřív nějak definovat jako hrozbu, jako nepřítele.
11: A jsme u toho.
9: Překvapilo mě, že tenhle koncept nepřítele státu v moderní podobě je podle těch materiálů původně britský a americký fenomén.
11: Přesně. A to je ten klíčový, možná až mrazivý moment, který ty podklady odhalují. Nezačalo to ostnatým drátem, ale právní klauzulí. Všechno to stojí a padá s myšlenkou, že existuje kategorie lidí, kteří prostě nemají žádná práva.
9: A to už takhle dávno?
11: Už v roce 1766 anglický právník William Blackstone ve svém slavném díle napsal, a teď cituji, cizí nepřátelé nemají žádná práva. A Amerika si o pár let později, v roce 1798, tento princip uzákonila v takzvaném Alien Enemies Act.
9: A co ten zákon přesně říkal?
11: No, on povoloval prezidentovi během války zadržet jakéhokoliv cizince mužského pohlaví.
9: Staršího 14 let?
11: Ano, staršího 14 let, který pocházel z nepřátelské země. Bez soudu, bez obvinění, jen na základě jeho původu. A co je na tom fascinující a zároveň děsivé? Zatímco jiné kontroverzní zákony z té doby byly zrušeny, tenhle zůstal v platnosti.
9: A tím se vytvořil právní rámec.
11: Tím se vytvořil právní rámec, který v podstatě říkal, pro určitou skupinu lidí standardní zákony neplatí. A tím se otevřely dveře pro všechno, co následovalo.
9: Takže základem je právní konstrukce, která umožňuje státu s některými lidmi nakládat naprosto libovolně. A když se v těch podkladech podíváme ještě hlouběji do historie, nacházíme tam ještě starší, řekneme, nepřímé předchůdce.
10: Přesně.
9: Zmiňují se španělské mise v Novém světě po roce 1492 a politika zvaná redukcion.
10: Ano, redukcion, to znamená redukovat, tedy soustředit. Španělé násilně přesídlili miliony domorodců z jejich vesnic do nově budovaných osad a misijních komplexů.
9: Jaký byl oficiální důvod?
10: Oficiálním cílem bylo šířit křesťanství a civilizovat je. Jenže faktickým výsledkem bylo masové umírání. Lidé byli natlačeni do často nehygienických podmínek, kde neměli imunitu vůči evropským nemocem jako nešťovice nebo spalničky. Byla to demografická katastrofa.
9: A to soustředění lidí bylo podloženo i ideologicky, že ano? Narazila jsem tam na zmínku o debatě ve Valladolid.
10: Přesně tak. V roce 1550 se ve Španělsku vedla formální učená debata o tom, jestli mají domorodí Američané vůbec duši.
9: Počkat, jestli jsou to vůbec lidé?
10: Jestli jsou to lidé v plném slova smyslu. Jen si to představme, elita národa vážně debatuje o lidskosti celé rasy. To ukazuje, jak hluboko byla zakořeněná myšlenka, že existují lidé, se kterými je možné nakládat jako s dobytkem.
9: A podobně brutální praktiky se pak objevily i v Severní Americe. Ve 30. letech 19. století nucené přesuny indiánů, které vešly do dějin jako stezka slz.
10: Ano, to je další otřesný příklad. Kmen Cherokee a další byli násilně vyhnáni ze svých domovů na jihovýchodě USA a hnáni tisíce kilometrů na západ. Než je ale vyhnali na ten pochod, byli soustředěni v provizorních transitních táborech.
9: Takže už tam byla ta fáze toho tábora?
10: Přesně, a v materiálech je citována zpráva jednoho armádního důstojníka, který s takovou mrazivou byrokratickou přesností popisuje, jak zajal přes 400 lidí a dodává, cituji, snažím se dostat dovnitř členy rodiny, které jsem rozbil.
9: Rodiny, které jsem rozbil, to je neuvěřitelné. On to konstatuje jako technický problém, který musí vyřešit.
10: Jako úkol, přesně. A ta čísla mluví za vše. Během toho pochodu zemřelo na nemoci, vyčerpání a hlad asi 4000 Čerokézů.
9: Čtvrtina jejich národa.
10: Čtvrtina národa. A podobné systémy rezervací pak fungovaly i v Kanadě. Domorodci byli uzavřeni na vymezeném území a k jeho opuštění potřebovali speciální propustky od vládního agenta.
9: V podstatě se z nich stali vězni na vlastní půdě.
10: Ano, byla to taková primitivní forma tábora. Chyběla jen technologie jako třeba ostnatý drát pro efektivnější zadržení.
9: Skutečný zlom, ten moment zrodu moderního koncentračního tábora, přichází na konkrétním místě a v konkrétní rok.
10: Koba, 1896.
9: A je s ním spojené jméno španělského generála Valeriana Weylera, kterému se přezdívalo Řezník.
10: Je to tak. A je zajímavé, že než přišel Weyler, velel na Kubě generál Campos. On už tehdy bojoval proti povstalcům a zvažoval myšlenku rekoncentracium.
9: Což je přesně to soustředění.
10: Ano, soustředění venkovského obyvatelstva do měst, aby se povstalci odřízli od podpory, od jídla, od informací. Ale on to odmítl. Podle zdrojů to byl příliš čestný muž. Dokonce telegrafoval do Madridu, že nemůže být, cituji, první, kdo dává příklad krutosti.
9: Jeho nástupce, Weyler, ale žádné takové zábrany evidentně neměl.
10: Vůbec žádné podklady ho popisují jako naprostého psychopata. Měl za sebou historii masakrů civilistů už ve Španělsku, takže když dorazil na Kubu, přesně věděl, co chce dělat.
9: A co udělal?
10: Okamžitě vydal sérii dekretů. Naprosto brutálních. Nařídil všem obyvatelům venkova, aby se do 8 dnů přesunuli do opevněných měst.
9: Do 8 dnů?
10: Do 8 dnů. A kdo neuposlechl, byl automaticky považován za rebela a na místě zastřelen. Přeprava jakýchkoliv potravin z města na venkov bez povolení.
9: Trest smrti?
10: Trest smrti.
9: Počkat, takže on dal lidem 8 dní na to, aby opustili své domovy, své farmy, celý svůj život, a kdo to nestihl nebo nechtěl, byl v podstatě odsouzen k smrti.
10: Přesně tak. To je rozsudek smrti pro celé venkovské obyvatelstvo. Bez soudů, bez procesu, ta města se proměnila v obrovské věznice pod širým nebem.
9: Jak to vypadalo?
10: Vojenské strategie. Jak vyhladovět a zlomit odpor.
9: Nebyl to vedlejší produkt války, byl to její hlavní nástroj.
10: Přesně.
9: V materiálech je citát amerického novináře, který ty tábory navštívil. A je to naprosto otřesné čtení.
10: Je to hrůza.
9: Popisuje chatrče postavené ve špíně pokotníky, děti, které vypadají jako kostlivci pokrytý vředy, mrtvá cela ležící u silnic, a do toho zmiňuje to neuvěřitelné americké pokrytectví.
10: Ano, americké noviny a politici na jednu stranu odsuzovali španělskou krutost, což jim pak posloužilo jako záminka k válce, ale na druhou stranu...
9: Americké firmy vesele obchodovaly.
10: Přesně. Jak ty zdroje dokládají, americké firmy s vidinou zisku dodávaly španělské armádě ten samý ostnatý drát, kterým obehnali tábory. A jiným firmám nebránilo prodávat rebelům zbraně. Zisk byl na prvním místě.
9: A co se stalo s Weylerem? Byl nakonec odvolán, byl potrestán?
10: Vůbec ne. Humanitární katastrofa, kterou způsobil, odhady mluví o 100 000 mrtvých, už nešla zastavit. Ale Weyler sám ve Španělsku byl později plně rehabilitován a dokonce se stal 4x ministrem války.
9: To je neuvěřitelné.
10: Jeho metody byly z vojenského hlediska považovány za úspěšné.
9: Ta ironie je o to větší, že jen o pár let později, na přelomu století, Spojené státy, které tak hlasitě kritizovaly Španělsko, použili naprosto identickou taktiku.
10: Na Filipínách.
9: Na Filipínách.
10: Ano, po vítězství nad Španělskem získali Spojené státy kontrolu nad Filipínami, ale Filipínci chtěli nezávislost. Vypukla brutální partizánská válka. A když filipínští povstalci zmasakrovali jednu americkou posádku, přišla obrovská touha po pomstě.
9: A do čela byl postaven generál Jacob Smith. Jeho rozkazy, jak je citují jeho podřízení, jsou, to se naprosto vymyká chápání.
10: Jsou. Jeho instrukce byly jednoznačné a nezastřené. Cituji, co řekl svým důstojníkům. Nechci žádné zajatce. Přeji si, abyste zabíjeli a spalovali. Čím více budete zabíjet a spalovat, tím více se mi to bude líbit.
9: To je šílené.
10: A pak vydal nařízení, které je možná to nejstrašnější ze všeho. Nařídil střílet všechny filipínské chlapce starší 10 let.
9: Starší 10 let? Jak vůbec někdo mohl vydat takový rozkaz? A jak je možné, že byl uposlechnut?
10: Protože filipínské obyvatelstvo bylo v americkém tisku a propagandě systematicky dehumanizováno. Byly popisovány jako divoši, jako podlidé. To vytvořilo atmosféru, ve které se takové rozkazy zdály přijatelné.
9: Byl tam ještě další velitel, že? Generál Bell?
10: Ano, generál J. Franklin Bell. Ten byl podle zdrojů o něco rafinovanější. Své tábory nenazýval koncentračními, ale ochrannými zónami. Tvrdil, že chrání mírumilovné Filipínce před povstalci.
9: Ale realita byla jiná.
10: Realita byla peklo. Bell svým důstojníkům soukromně vysvětloval, že sice chápe, že je občas potřeba někoho mučit, aby promluvil, ale varoval je, že pokud se to dostane na veřejnost, nebude je moci krýt.
9: Takže to potichu toleroval.
10: Přesně. A máme neuvěřitelně živý popis jednoho z těchto táborů z dopisu amerického vojáka, který poslal domů.
9: Tento nazývá předměstím pekla. To je neuvěřitelně silný obraz. Co přesně tím myslel?
10: Ano, je to mrazivý popis. Píše o bahnité mokřeně, kde neustále prší. O mrtvé čáře nakreslené kolem tábora, za kterou je vše živé bez varování zastřeleno.
9: Strašné.
10: Popisuje všudy přítomný zápach smrti a rozkladu, epidemie neštovic a cholery. A pak přidává takový surrealistický detail o obrovských upířích netopírech, kteří v noci krouží nad umírajícími. Je to obraz naprosté apokalypsy.
9: Tyhle zprávy se nakonec dostaly do Ameriky a vedly k vyšetřování v Senátu. Co se stalo s těmi generály? Byli pohnáni k odpovědnosti?
10: Generál Smith byl sice vojenským soudem shledán vinným, ale jeho trest byl jen formální pokárání. V podstatě byl poslán do důchodu bez jakýchkoliv dalších postihů.
9: Takže nic?
10: V podstatě nic. Vláda se od praktik svých generálů nemohla plně distancovat, protože by tím přiznala, že celá válka je vedena barbarskými metodami. Celá věc se prostě zametla pod koberec.
9: A co je důležité si uvědomit, takřka souběžně s událostmi na Filipínách se odehrával další děsivý příběh. Britové zaváděli koncentrační tábory během burské války.
10: V Jižní Africe, ano. Je to, jako by se ten koncept na přelomu století stal globálně přijímanou vojenskou doktrínou.
9: Britové bojovali proti burským partizánům, takzvaným komandům, kteří vedli velmi efektivní gerilovou válku. A protože nemohli porazit v otevřeném boji, rozhodli se zaútočit na jejich zázemí.
10: Přesně tak. Použili politiku spálené země. Zdroje mluví o tom, že britští vojáci zničili a vypálili více než 30 tisíc burských farem.
9: 30 tisíc?
10: Ano. A protože nemohli dopadnout muže, kteří bojovali v poli, trestali jejich rodiny. Převážně ženy a děti. Ty byly násilně odváženy z domovů a internovány v nově zřízených táborech.
9: A tohle už vyvolalo debatu i v samotné Británii, že ano?
10: Ano, na rozdíl od Filipín se o tom v britském parlamentu vedly bouřlivé debaty. Politik David Lloyd George, pozdější premiér, tehdy pronesl slavnou řeč, ve které obvinil vlastní vládu, že Británie doslova opakuje španělská zvěrstva z Kuby.
9: Použil stejná slova.
10: Použil stejná slova a přirovnal britské tábory k těm Wailerovým.
9: A právě tady se v tom příběhu objevuje naprosto pozoruhodná postava. Emily Hobhouseová. Kdo to byl?
10: Emily Hobhouseová byla britská sociální aktivistka, pacifistka, humanistka. Když se k ní donesly zprávy o podmínkách v táborech, odmítla jen nečinně přihlížet. Rozhodla se, že se tam musí vydat a zjistit pravdu.
9: Sama.
10: Sama. Zorganizovala malou finanční sbírku a v prosinci 1900 dorazila do Kapského města.
9: Takže žena z vyšší společnosti se sama vydá do válečné zóny, aby prošetřila jednání vlastní armády? To chtělo obrovskou odvahu.
10: Neuvěřitelnou. Domluvila si schůzku s guvernérem a pak i s vrchním velitelem britských vojsk Lorda Kitchenera. A ten jí nakonec, dost neochotně, povolil návštěvu několika táborů.
9: Proč?
10: Pravděpodobně si myslel, že jí to odradí. Ale mýlil se. To, co Hobhouseova v táborech viděla, ji naprosto zděsilo. Našla přesně to, co popisovaly zprávy. Tisíce žen a dětí namačkamej ve stanech, bez dostatečného jídla, vody, hygienických zařízení. Viděla řádit spalničky a tyfus.
9: A co s těmi informacemi udělala?
10: vrátila se do Británie a publikovala zprávu, která způsobila obrovský skandál. Její detailní, věcný, ale naprosto zdrcující popis podmínek v táborech šokoval britskou veřejnost a donutil vládu jednat.
9: Takže její cesta měla smysl.
10: Obrovský byla vyslána oficiální vyšetřovací komise, která její zjištění potvrdila. To vedlo ke zlepšení podmínek a pravděpodobně to zachránilo tisíce životů. Byla to jedna z prvních velkých humanitárních kampaní vedených jedným odhodlaným člověkem proti mašinérii státu.
9: Z dnešního rozboru tedy jasně vyplývá, že koncept koncentračních táborů jako nástroje vojenské strategie a kontroly civilistů byl na přelomu 19. a 20. století rozvinut a systematizován třemi velkými západními mocnostmi.
10: Španělskem, Spojenými státy a Velkou Británií.
9: Přesně.
10: Viděli jsme tu jasnou a vlastně děsivou linii vývoje. Začalo to právní definicí nepřátele bez práv. Pokračovalo to vojenskou logikou v boji proti partizány.
9: Která říkala, že k porážce bojovníka je třeba zničit jeho rodinu a zázemí.
12: Přesně tak. A vyústilo to v obrovské humanitární katastrofy na Kubě, Filipínách a v Jižní Africe. Je to historie, která přímo předchází tomu, co pak v mnohem obludnějším a průmyslově organizovaném měřítku známe z druhé světové války.
9: Tyto podklady tedy ukazují, že tenhle koncept není jen nějakým jednorázovým selháním nebo reliktem koloniálních válek, ale spíše nástrojem státní moci, který se v čase mění a modernizuje.
12: Ano.
9: A to otevírá jednu velmi znepokojivou otázku k zamyšlení pro každého z nás.
12: Přesně tak. Ta otázka zní, za jakých okolností a s jakým ospravedlněním by demokratické státy mohly i dnes sáhnout k masovému zadržování civilistů mimo standardní právní proces?
9: A historie ukazuje, že odpověď nemusí být tak uklidňující, jak bychom si přáli.
12: Ukazuje, že stačí kombinace strachu, války a dehumanizace nepřítele.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jari, já nechceme tady různé tyhle ty nesvobodné ideologie, náboženské ideologie nebo i nějaké jiné. Nechceme, aby nám sem někdo přišel měnit naše pravidla hry. Chceme si tu pravidla hry určovat sami, tak jak se nám líbí. A jestli přijde někdo na návštěvu, tak se tady musí těm pravidlům hry přizpůsobit. A to je teda jedna součást toho. A druhá věc je, že opravdu musíme k sobě mít úctu a občan musí vědět, že ten, koho platí, ten politik, je tady pro něj. A ne proto, aby mu říkal, že je lůza, že ho má poslouchat.
3: No tady ty to říkáš ohledně, řekněme, politiků a jejich vnímání svých klientů, což je úplně neuvěřitelný, protože to je jako kdyby prodavač řekl lidem ve frontě, že to jsou pro něj jako bezcenný prostě lůzy. To není normální, že jo? Ale ono je, ten počátek je v tom, jak vlastně se nastavily tyhle ty věci v tom, co bohužel lidi hodně ovlivňuje, a to je taková ta mediální mainstreamová scéna, do které patří i umělci, jo? Ty celebrity. A tam se stačí podívat, teďka to hodně rezonuje, já ty oba dva lidi sleduju, protože jako bývalý předseda klubu vodních motoristů v Praze, tak jsem jako člena toho vodního klubu motoristů měl Honzu Hřebejka, jo? Kterýho jsem osobně přijímal do klubu. A vůbec jsem netušil, koho přijímám. Já jsem ho tam přijímal jako režisera Pelíšků. A já jsem byl fakt rád, že ho můžu přijmout, opravdu, jo. A když jsem potom zjistil, jak on komentuje moje politické snahy, jo, že mě nazývá špínou a takovýhle, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako je to prostě tak, že ho štvu já, protože jsem třeba jako předseda prosazoval některé věci typu, že tam zůstanou starý členové a on chtěl, aby tam byli jenom ty umělci, který tam postupně vodil. Tak to jsem si říkal, dobrý, je to nějaký jeho osobní boj. No ale když jsem pak slyšel, jak Igorovi Chaunovi, který ho taky jako sleduju, když mu říká, že ty lidi, který mají jiný názor než Honza Hřebejk, jsou prvoci a tak dále, že jo, tak to si myslím, že právě mělo obrovský vliv na lidi. A teďka bych řekl, že je šance právě tou změnou politiky, kterou reprezentujete vy jako 108, a zároveň tím, že už to jako přehání ta bývalá, zase bych řekl, vládní skupina, takže už to lidem může začít docházet. A teďka možná budeš překvapený, ale mě zajímá i, jak vy budete s tímhle pracovat, protože to, že tady vlastně uznávaný režisér nazývá lidi prvoci jenom protože mají jiný názor, tak já třeba nesouhlasím vůbec s jeho politickým názorem, ale nikdy bych o něm neřekl, že je prvok, protože respektuju, že jako režisér udělal spoustu dobrý práce. No a prostě budu celý život se snažit přesvědčovat lidi o tom, že ten Honza Hřebejk nemá politicky pravdu, ale nebudu ho nikdy také nálepkovat. Že? A to je právě ten bod, který si teďka chci rozebrat v této otázce, co ty na to si jako troufáš jako politik říct, jakou cestu bys vytýčil, protože mě strašně zaujalo, jak ta protistrana, a dovolím si říct, že máme úplně stejný názory, je jedno, jestli to je strana pro, můžeme říct, SPD, nebo jestli to je svobodní, nebo to na 90% věcí. Můžeme se lišit třeba, jak vystoupit z Evropské unie, ale 90% lidských věcí vidíme stejně. Jo. A to je ta jedna skupina, ta konzervativní, já ji říkám, a pak je ta druhá. A teďka mě řekni, kdo říká o kom, že jsou prvoci? No my ne, to říkají oni. A teď přitvrdím, kdo střílí na Fica? No my ne. Kdo střílí na Trumpa? No my ne. Kdo prostě jakoby je schopen absolutně urážet tuto. Čili ta jakoby demokratická, jakoby ta spravedlivá, jak oni se tváří, část lidstva je ta agresivní, která prosazuje

0: ukazuje většinou věci, o kterých už se dneska ví, že nebyly pravda, úplný nesmysly, zároveň lže a zároveň ti lidi uráží. A mě by zajímalo, protože to je, to víme, jo. A mě by ale zajímalo, jak ty jako zaprvé právník, což prostě člověk, který je vzdělaný v podstatě v uvažování o lidské společnosti, a zároveň jako poslanec, který se dostane do médií, jak s tímhle pracovat. To je přece taková věc, teďka budeš koukat, co udělám. Já mám chuť začít křičet, sakra, vám to nedochází, že oni vám lhali, uráželi vás a teďka bojují proti těm, který vám říkali pravdu a vlastně mají v srdci pomoc tyhle zemi. Je to úplně jako evidentní, jo? Jak s tím pracovat, že je to evidentní a přesto to v té společnosti ještě není cejtit?
1: No a pan Hřebejk je ten, kdo si přál, aby někdo hodil bombu na Hlubokou, když se tam... Tak o tom člověku já určitě řeknu, že je prvok a klidně bych o něm řekl něco horšího, protože pokud někdo někomu přeje smrt na základě toho, že se s ním politicky nezhodne, tak pro mě je to prostě primitiv a ubožák a myslím si, že tohle je neomluvitelný. Jedna věc je, jestli on nás nálepkuje nebo jestli má jiné názory. Ale pokud vážně někdo vyskne, že někdo si zaslouží, aby na něj spadla bomba, tak prostě tohleto si myslím, že si zaslouží odsouzení a je potřeba takovéhle lidi určitě přestat živit z našich kapes skrze nějaké fondy České televize, protože on i ten filmový fond je velice ideologizovaný. Já jsem slyšel teďka hodnocení toho fondu, který audiovize, který teda vyhodnocuje různé záměry natáčet filmy, že jeden pořad, takový řekněme cestopisný o jeho českém kraji, tak že ho vyhodnotili, že je nějak jakoby toxicky nacionalistický nebo něco takového, že určitě jako si nezaslouží peníze ze státního fondu audiovize, tak co asi jiného než místopisný dokument o vlastním státě. Nesmysly, které nám podsouvají různou agendu, která už se dneska promítá do seriálů a filmů a dalších a prostě vidíme v nadměrné míře, že hlavní hrdinové jsou různí LGBTQ a tak dále. Tak tady tohle to zase není náhoda. Na to určitě se dají sehnat peníze ze státního fondu audiovize daleko jednodušším způsobem, než na něco, co oslavuje naší zemi a naší historii. Takže i tohle to je potřeba prostě vyřešit, protože dokud budeme těmto lidem dávat na jejich podstatě protinárodní činnost ještě peníze ze státu, aby točili třeba nejrůznější jako ideologické filmy typu Velký vlastenecký výlet, tak to jako znamená, že jenom jim budeme napomáhat, aby o to déle tady vytvářeli tu atmosféru.

0: kdo veřejně řekl, že někdo má zemřít, že na něj má spadnout bomba a tak dále, tak v tomhle tom si myslím, že opravdu on si to odsouzení zaslouží. A my nesmíme dělat nic podobného naspátek. A nemyslím si, že čelní představitelé nebo nějací lidé v rámci pop kultury by si dovolili říkat tady toto stejné na druhé názorové spektrum. Že kdyby se někde prostě sešel Petr Pavel s nějakým, já nevím, s Uršulou von der Leyenovou a byl u toho Petr Fiala, tak kdyby prostě nějaká celebrita napsala, že tam měla přiletět nějaký bombardér a hodit tam bombu tady na tu budovu, tak myslím si, že takový herec, takový zpěvák by velmi rychle skončil, že si to prostě lidé nedovolí z té druhé strany. A myslím si, že to je norma, že si nedovolí něco takového říkat, že to prostě tak by to mělo být. Takže tohle je sice pravda, že oni se chovají, ti čelní představitelé, hůř. Kdyby si to, co si dovolil pan Farský, že měsíc po zvolení poslancem v roce 2021 odletí někam do Ameriky na školení, jak se dělá federalizace, tak kdyby si tohle to dovolil nějaký politik ze současné 108, tak ho média vláčí, že se nechal zvolit a pak si jede někam na výlet do ciziny a dostává za to poslanecký plat a nedělá práci poslance. Takže není to stejný metr, je to pokrytecké. Zároveň je potřeba uznat, že i naši podporovatelé mnohdy v rámci té frustrace prostě v komentářích taky jako píšou věci, které myslím, že nejsou v pořádku, že naopak přejí zase jako smrt těm druhým a tak dále. Takže tohle to je něco, co když neuvidí od nás, od těch politiků, když to nebudeme normalizovat tak, jak se to snažil normalizovat pan Hřebejk, tak to bude v pořádku. Jakmile se z toho začne dít norma, tak už je to jenom krůček od toho, že to někdo naplní. Tak jako to naplnil v případě Fica, tak jako to naplnil v případě Trumpa, tak jako to bohužel úspěšně naplnil v případě Charlieho Kirka. Tolikrát o někom řeknete, že je fašista, až někomu přepne v bedně, podívá se na nějaký film z druhé světové války a řekne si, ti, co zabíjeli fašisty, byli hrdinové, tak já jdu taky toho fašistu zabít. A takovejhle fanatizovaný student ve Spojených státech prostě připravil dvě děti a manželku o tátu. A myslím si, že to je ten extrém, kam to povede, pokud bychom takovéhle chování omlouvali a normalizovali. Takže ne, to, co dělá pan Hřebejk, není normální. A to je skutečně to, co můžeme zcela férově označit za prvotství. A já tady jenom ještě zareaguju, čtu si tu komentáře z našeho povídání, paní, nebo nevím, jestli to správně chápu, podle nicknameu se ptá, jestli má miminko, možná za mnou tady vidí nějaké propriety. Já jsem to říkal klukům na začátku, že jsem ještě poslední den na jihu Čech u rodičů a jak já, tak sestra máme malé miminko, takže tady to je taková místnost, abych nikoho nebudil, nerušil, ale zároveň je tady plno plínek, tak se omlouvám, že to tu není úplně úhledné.
1: Já, to je krásný, to jsi krásně zjemnil. Já se vrátím k tomu, k ty hluboký. Já jsem na těch narozeninách Miloše Zemana byl osobně, byl jsem tam, byly to 80. Nevím, máme s Milošem Zemanem společný projekt Dunaj Odra Labe a jako předseda asociace Dunaj Odra Labe jsem mu dělal poradce, když byl prezident a vlastně jsme ho s bývalým ministrem Šlinkem k tomu projektu přivedli a spolupráce byla velmi zajímavá, podnětná, jo. Nemusíme spolu ve všem politicky souhlasit, ale prostě ta prorozvojovost Miloše Zemana byla prostě úplně evidentní a já si myslím, že země se rozvíjet má. No a taky, když to ten Honza Hřebej potom napsal, tak jsem nad tím kroutil hlavou, že to je jako vůbec, když to řeknu jako tobě jako právníkovi, že to je jako vůbec projde i po té právní stránce, jo. Protože já jsem absolutně přesvědčen, co ty říkáš, že jak Charlie Kirk, tak další jsou ohrožováni a bohužel tady v tom případě fatálně, protože se prostě dovolí, aby vůbec někdo tímhle vyhrožoval, vždycky to začne vyhrožováním, že jo. A pak ty lidi, kteří jsou frustrovaní, tak vlastně v tomhle hledají možná i nějakou formu realizace hrdinství a něčeho a pak se tomu těžko brání. A pak tady ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, a to je to, že když se podíváš třeba k tomu jsme se ještě nedostali, ale je to vlastně součást současných dnů. Když se podíváš na změnu Evropy třeba v oblasti oslavy Vánoc, že jo? Co vlastně oni zkousli v tom Německu, že se v podstatě oslavy nekonají, že to mají tam v

0: barikádovaný, úplně se to mění a běžně tam prostě hrajou prostě vlastně, když to řeknu na rovinu, ne úplně křesťanské písně, které k těm Vánocům nepatří, že? A všichni na to koukají a vím, že jim to není příjemný a přesto to jako tolerujou, tak ono právě to tolerování vede k tomu, že pak najednou někdo dostane chuť začít, a ty ho nemusí být to zrovna ty nepřizpůsobivý, může to být nějaký, možná řeknu i inženýr s jako se společností, který řekne, hele, teď oni to vlastně podpořej, tady stačí ještě dalších 20% přistěhovalců a už nám za 10 let jich tady bude víc a budou volit toho, koho potřebujeme. A já jsem přesvědčený, že někdo s tím takhle pracuje a mě na tom šokuje a zajímalo by mě, jaký je tvůj názor, čím to je, že v tom Německu to takhle nechali daleko dojít a že ve Francii už vědějí, že za 10 let už nevyhraje nikde nikdo jiný než muslim. Čím to je, že v Británii je starosta Londýna a premiér muslim, čím to, že v New Yorku je starosta muslim a nikomu to nevadí. Jako já nemám nic proti muslimům, ale představ si, že by v Káhiře byl křesťan evropského typu starostou, že by prostě se stavilo víc kostelů než minaretů třeba v Istanbulu, tak by to 100% ta místní společnost nějak hodnotila. Jak je možný, že to ta západní společnost takhle podcenila? Je to záměr, je to plán, kdo to způsobil?
1: Tak on asi v Káhiře křesťan evropského typu starostou byl v době, kdy Egypt kolonizovala Británie a naštěstí ano. Teda ti Britové se tam tolik nerozmnožovali, aby potom přečíslili původní obyvatelstvo a původní obyvatelstvo bylo rádo, když Britové odešli. Nejsem si jistý, jestli toto se stane i v Británii, naopak. Obávám se, že tam je to hodně obtížné, aby se to změnilo. My jsme si říkali před tím rozhovorem, že já budu muset končit tak nějak 9. hodině, takže je to asi poslední otázka, nebo aspoň zkusím na ní rychle odpovědět, aby případně ještě byla nějaká poslední, která už bude zamýšlená jako poslední. Ano. Tak jenom, jako je to podle mě problém tím, že my jsme opravdu ztratili k úctu k nějakým větším hodnotám. A proto tak snadno jsme schopni ustupovat těm hodnotám těch, kteří si na nich stojí tak pevně, protože oni asi k tomu taky mají své důvody, proč ti muslimové si daleko nejvíc neváží těch ateistů, těch, kteří opravdu nevěří v nic, než křesťanů nebo nějakých jiných náboženství. A neříkám, že my máme všichni povinně jako začít teď věřit v něco, v co nevěříme. Ono to nejde, že jo? To určitě ne. Ale pokud přistoupíme na to, že je tady opravdu jenom ten materialismus, tak nám tady ta vyprázdněnost hodnotová bude dříve či později vyplňovaná něčím jiným. A buď to jsou to ty ideologie, které jsou novodobým náboženstvím, prostě zelená ideologie nahrazuje náboženství, to přeci není o žádných faktech, o vědeckých poznatcích, to je o té hysterii a o tom, že prostě někdo uvěřil, že planeta zhoří. A jsou tady jiné další obdobné ideologie, které nahrazují to, že jsme ztratili nějakou víru, anebo potom přijdou tady tito muslimové, kteří nám začnou sem vsouvat tu svoji víru, tu svoji ideologii, protože zrovna teda islám má současně i tu politickou stránku věci. A my to prostě přejmeme, protože zaprvé nestojíme si pevně za tím naším, jsme ochotni to ohýbat. A za druhé už vlastně ani nevíme, co to naše je, protože jako mnozí progresivci prostě říkají nějaké křesťanské tradice, co to je, fuj, tradice je špatně a křesťanství je taky špatně a nejlepší je opravdu mávat duhovou vlajkou a nevědět, jakého jsem pohlaví. To je ta svoboda. Jenomže když je člověk svobodný od rozumu a když je člověk svobodný od nějakých pevných bodů v životě, tak potom vůbec jako neví, za čím jde, pro co tady je. A když ráno vstává, tak jako nemá úplně ten kompas nastavený každý den stejně, každý den taky může vstát a chtít něco jiného a velice rychle to měnit a být nespokojený. A naopak ten, kdo prostě v životě má nějakou jasnou linku a snaží se jí jít naproti, tak ten si za ní může stát daleko pevnějíc, než ten, komu přesekají kořeny, protože každý strom, pokud chce růst do výšky, tak potřebuje kořeny, a když mu je přesekají nebo sám si je přeseká, tak se velmi snadno vyvrátí. A bohužel ti jedinci, kteří jsou snadno vyvratitelní tomu centralisticky řízenému režimu z Bruselu, vyhovují, protože takový nepevný člověk, takový izolovaný člověk je daleko snáze ovladatelný než nějaká pevná jednotka, jako třeba rodina, nebo silná obec, nebo nějaká silná komunita.
0: Jasný. Děkuji, Libore, protože samozřejmě respektuji a potvrzuji, že jsme se dohodli, že po cca hodině budeme končit. Tak mám na tebe poslední otázku.
2: Já tady mám jednu ještě prostě od lidí docela důležitou.
0: Jenom rychle, já to řeknu a pak už samozřejmě je na Liborově, jestli odpoví a jak. Můžeš velice stručně. Já ti chci popřát do příštího roku a do těch dalších let hodně zdraví, štěstí a síly, kterou budeš potřebovat. A ta poslední otázka zní, a klidně stručně. Jako Libor Vondráček, právník a zároveň člověk, který dneska je v situaci, kdy má toto i ve svých gesci ve sněmovně, které tři zákonné kroky, normy, zákony bys chtěl v tomto roce prosadit nebo připravit, co považuješ za nejdůležitější pro Českou republiku. No a potom, co by si ty přál, aby se v tom vašem období volebním, to znamená v následujících 4 letech, podařilo prosadit 3 věci, které považuješ za nejzásadnější, nemusí to být legislativa, ale co změnit na České republice. Tak tohle jsou moje poslední 3 otázky, stačí stručně.
1: Tak děkuju za tady tuhletu pozitivně laděnou otázku. Přál bych si určitě ze své sféry prosadit důslednější ochranu svobody slova, tak aby kriminalizováni opravdu byli pouze ti, kteří někomu přímo vyhrožují a kteří prostě někomu konkrétnímu svými výroky páchají nějaký hmatatelný škody, a ne, aby jsme tady si museli neustále dávat pozor na jazyk, aby náhodou na nás někdo nezakleknul a nedostali jsme se do spáru orgánů činných v trestním řízení. Pro mě osobně celoživotně a pro svobodné jsou důležitá referenda, takže i když k tomu je potřeba ústavní většina i v Senátu, tak si myslím, že minimálně příprava tohodle zákona je něco, co by se dalo do nějaké míry stihnout, a ke konci roku budou senátní volby, takže třeba i ten senát se dokáže pozitivně proměnit. No a třetí věc, v rámci teda té ústavy, v rámci toho, co nás čeká, tak my tam máme už teď novelu, aby NKÚ mohl kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. A to je něco, co si myslím, že se dá stihnout určitě velmi rychle. Vedle toho, sice je to 4. věc, ale myslím, že je taky důležitá, tak ústavní zakotvení práva na hotovost a zachování české koruny, tak aby v ústavě prostě bylo jasně napsané, že naší měnou je česká koruna, abychom nemohli přijít ani o naši měnu, ani o hotovost. No a celospolečensky nebo celovládně je určitě potřeba zastavit zadlužování, tak aby to tempo prostě se zpomalilo, protože ono to vytváří podhoubí pro inflaci a zdražování, a určitě tady máme už teď dost drahé energie a dost drahé jiné věci. Takže velký úkol bude, aby jsme nenasekali během tohoto roku příliš velké dluhy a aby se spíš v těch příštích letech dařilo ještě ten schodek snižovat. Ne, že prostě pan Stanjura, který zvýšil daně na vymyslí 286 miliard korun schodek. Zároveň, aby jsme opravdu dodrželi to, že nebudeme zvyšovat daně. To si myslím, že je důležitý. No a třetí taková globální věc, aby lidi věřili tomu, že se snažíme s tím, co máme, tedy tu 108, že se snažíme naplňovat ty věci, které jsme si slíbili v rámci programového prohlášení, aby se trošku vrátila důvěra mezi lidi vůči politiky, že to, co se píše někde ve volebním programu nebo dokonce v programovém prohlášení, není něco, co jsme schopni pošlapat ze dne na den, protože to bohužel ta předchozí vláda dělala, a vím, že pro spoustu lidí už potom to zneslo takovou nedůvěru, že nemohli věřit vůbec ničemu, co se řeklo do éteru, protože věděli, že to stejně kdykoliv kdokoliv pošlape.
0: Libore, děkuji, já jsem spokojen, další otázkou tě nebudu zatěžovat, ještě možná poprosím Petra, aby...
2: Tak, já tady mám jednu rychlou, ty už to, Libore, naznačil, nicméně, tady Wikipes se ptá, teda Vilík Pes, uděláte něco s tím, že komunismus je na stejné bázi jako nacismus? Děkuji, je to ten nechvalný paragraf, že kdo vlastně dneska nesouhlasí s vládou, tak je trestně stíhatelný, tak třeba Indra Reichl řekl, že to má jako jednu z priorit tohleto právě zrušit, tak jak jsi na tom ty?
1: Já už jsem tady dostal ohledně toho dotaz od paní předsedkyně, která mi psala i datovou zprávu, já jsem ji ještě nezavolal, sehnal jsem si na ní telefonní číslo, mám v plánu jí to říct, že určitě já jsem proti tomu, aby se takovéhle věci u nás v České republice kriminalizovaly. Pro mě osobně se to týká obou dvou těch ideologií. Myslím si, že obě dvě ty ideologie mají za sebou mnoho lidí, kteří prostě v minulosti pod rouškou těchto ideologií přišli o život, že ve jménu těch ideologií se dělo mnoho špatných věcí.
2: To nemyslím, i z kapitalismu teda mimochodem, no?
1: No tak třeba jo, ale já si prostě nemyslím, že by v České republice, pokud chceme mluvit o tom, že je tady svoboda slova, takže by lidé měli být kriminalizováni za to, že prostě mají nějaký názor na komunismus, že mají nějaký názor na nacismus. Je to asi neobvyklý pohled na svobodu slova v našich zeměpisných šířkách, ale ve Spojených státech taky ta svoboda slova je poměrně velkého rozsahu a já jsem prostě toho názoru, že u nás bychom měli se snažit, aby policie řešila závažné trestné činy, aby objasňovala násilnou kriminalitu a další věci, a ne, aby zkoumala, jestli někdo, když vyvěsí vlajku Čínské republiky, na které jsou jako hvězdičky, tak tím propaguje komunismus a zavřeme ho. Nebo já si to nevím jako představit, co to v praxi znamená.
2: Nedej bože Evropské unie, tam je taky dost hvězdiček.
1: Tam jsou taky hvězdičky a taky bych řekl, že se mnoha aspektech inspirovali u Marxe, možná spíš u trockismu, ale to už nechám asi na jinou debatu. Takže díky za ten dotaz. Určitě je to věc, kterou já osobně vnímám jako špatnou věc, že se to takto změnilo. Já bych šel opačným směrem, já bych naopak svobodu slova rozšiřoval. A tak, jak odpovídal i v nedávném rozhovoru u pana Dimuna, pan ministr spravedlnosti Tejc, že se chce podívat i na ty předpisy, které do dneška byly v platnosti, a tím nemyslí třeba napomáhání cizí moci nebo právě tenhle paragraf, ale už ty paragrafy, podle kterých kde kdo už byl souzen a bylo to teda v rozporu se svobodou slova, tak mi to dává nějakou naději, že na tady tohle snažení nebudu sám a nebudu sám s Jindrou Reichlem a dalšíma.
2: Super, děkuju moc, za mě všechno. Vím, že pospícháš, tak víc už toho tady nebudeme tahat z těch chatů.
0: Díky, doufám, že jsme nezbudili miminka. Pěkný zbytek tohoto roku a ať se daří v tom dalším. Díky. Díky, že jsi přišel a doufám, že to nebylo naposledy. Děkuju.
1: Díky moc za pozvání a vám dvěma i všem ostatním přeju do nového roku hlavně hodně štěstí. Když máte štěstí, nepotkáte žádný bacil a ani se neutopíte jako zdraví lidé na Titaniku. Takže myslím, že hlavně to štěstí budeme všichni potřebovat.
0: Libore, díky. A protože to jsou vaše poslední skaldovy tohohle roku, tak já se připojuju k Liborovi a přeju všem posluchačům a nejenom skaldovin, ale všech médií a všem lidem v České republice přeju hlavně hodně štěstí a zdraví, ať se jim daří, ať věřej v to, že jim bude teďka normálněji, protože to si myslím, že si zaslouží. Díky a všichni se držte.
2: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Ciao.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu ne nepodobný Mirku Dušínovi.

V roce 65. tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: Jak se jednou Nick chopí kytary, už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem ihned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: along with everything that was lost and won. When the day is done. Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bovýho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence a slibuje jí, že bude překvapena, jak to tam má nahoře útulné.
1: Uvidíš, že půdy jsou mnohem hezčí, než si myslíš.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale'a z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, Růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvěčnit podivně krásné popěvky zpoza clony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Vím, že tě miluji. Vím, že tě zřím. Je mi to jedno. Sebe nevidím.

0: Kalendárium 165. končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: Niku, prý tě nazývali Van Gogem hudby.
2: Ale to snad ne.

0: Vláda odmítla účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Ten se obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. Chce, aby bylo jasné, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Kam míří spor vlády a prezidenta a kdo vyhraje, budu se ptát. Začínáme. Aleš Gerloch, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sledujeme extrémní případ kohabitace vlády a prezidenta, tak jak říkal ministr Petr Macinka.
1: Zdá se, že ano, že se tady vyhrotil tento spor, který v zásadě ústava podle mě přitom předjímá jednoznačně, protože se jedná o pravomoci prezidenta republiky, které vyžadují souhlas předsedy vlády. A v tomto smyslu je jasné, že v tomto okruhu pravomocí nemůže prezident republiky rozhodovat samostatně, ale jeho rozhodnutí, včetně určitých opatření, které by činil, vyžadují souhlas předsedy vlády. A předseda vlády jako člen vlády je vázán usneseními vlády. Čili přirovnal bych to trošku ke sporu prezidenta republiky se senátem o tom, kdo jmenuje soudce ústavního soudu. Jmenuje je samozřejmě prezident republiky, ale nemůže jmenovat nikoho, koho mu nedal souhlas senát. Takže tady rovněž ústava článku 63 předpokládá tento souhlas.
0: My si to rozebereme, ale z toho, co říkáte, pane profesore, mi vyplývá to, že pan prezident nemá moc šancí podle vás uspět s tou kompetenční žalobou.
1: Tam je třeba říci, že sám ten spor o rozsah kompetencí je problematický v tom směru, že se jedná vlastně o určitou sdílenou pravomoc. A podstatou těchto sporů je, že jsou dva nějaké ústavní orgány nebo jiné státní orgány a buď oba tvrdí, že mají něco rozhodovat, anebo žádný z nich to nechce rozhodovat. A to tady vlastně, o to tady nejde. Tady jde vlastně jakýsi výklad ústavy, zejména toho článku 63 ústavy, jaký má dopad. A když se podíváte do zákona o ústavním soudu, tak ty spory o rozsah kompetencí jsou založeny jinak.
0: My se k tomu, pane profesore, dostaneme, ale ještě pojďme na úplný začátek. Když jsem citoval vyjádření pana ministra zahraničí Petra Macinky po té, co unikly i ty jeho SMSky, je to podle vás, vidíte to jako ústavně právní spor, anebo je to podle vás spíš politika, která skutečně už si tam vyhrnuli rukávy a teď jdou po sobě a ústavní soud může být jeden z těch hráčů, které se do tohoto souboje zapletou?
1: Může to tak být, do značné míry to tak i vypadá. Dá se říci, že je tam nějaký iniciační moment toho nejmenování pana Turka členem vlády, ale to bych bral jenom jednak jako určitý dílčí aspekt, ne zásadní povahy, a zejména se jedná o jiný druh pravomoci prezidenta republiky. Čili zase z ústavního hlediska je to jiný článek 62 ústavy samostatné pravomoci prezidenta. Prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády, nemůže jmenovat někoho, komu předseda vlády nenavrhne, ale má daleko širší možnosti tady, než v tomto režimu. A samozřejmě se tam projevuje ten určité politické napětí mezi vládou a prezidentem, když vidíme, že opoziční strany podporují prezidenta republiky v tomto sporu, aniž by se snažili do jisté míry objektivně interpretovat ústavu, no, a tím ho tlačí do té role, ve které možná sám nechce úplně být, to nevíme, přesně vůdce opozice. Jo, protože každopádně v řadě věcí on vystupuje v rozporu s vládou, alespoň teda verbálně. A toto je vlastně jenom jedna z věcí, kde on namítá vlastně něco, že má být jinak, než si myslí vláda.
0: Takže vlastně to sousloví lídr opozice do té pozice staví podle vás prezidenta spíš ta opozice než koalice, která to čas od času prohlásí.
1: Ta to sice prohlašuje, ale zdá se, že se to potvrzuje, jo? Protože například to podání tohoto návrhu ústavnímu soudu vlastně potvrzuje, že tedy prezident republiky není s tou vládou ztotožněn. On totiž to vyplývá i z těch jeho dopisů, které posílal předsedovi vlády, které byly v tom duchu, že vláda mu má zabezpečit účast na summitu NATO, nikoli v tom, že by vlastně se vedl nějaký dialog, za jakých podmínek tam pojede. Samozřejmě ta vláda mohla třeba postupovat trochu jinak, než postupovala, například mu navrhnout, že přečte jenom projev, který mu napíše vláda, a jinak, že na tom summitu nemůže vůbec vystupovat, ani na žádné večeři, ale prostě rozhodla to tímto způsobem.
0: Dostaneme se k tomu, jak, pane profesore, hodnotíte ten dopis, ten tón, který pan prezident použil v těch prvních dopisech. Připravte mi letadlo, teď budu parafrázovat, připravte mi cestu, připravte mi letadlo, pojedu. Ten tón?
1: No, ten tón je samozřejmě taky projevem té kohabitace, jak říkáte, z druhé strany. Jo? Že tedy vlastně se domnívá, že jsme v nějakém systému poloprezidentském, nebo to aspoň zkouší. Jo? Takhle, že by ta vláda se podřídila jeho požadavkům, ale ta situace ústavně je opačná. Jo? To znamená, nějaké pravomoci má prezident samostatně nebo v součinnosti s jinými ústavními orgány, pak má celou řadu, kam patří i to zastupování státu navenek nebo ten výkon velitele vrchních zbrojních sil, sjednávání mezinárodních smluv, které všechny vlastně podléhají souhlasu vlády. A to prostě proč, si připomeňme? Protože prezident republiky není z výkonu funkce odpovědný a naopak odpovídá vláda za jeho rozhodnutí. Čili jestli by na tom summitu něco on uzavřel, nějaký závazek vznikl, třeba možná někdo řekne, když on tam nebude asi nic uzavírat, ano, jo? Ale přece jenom učiní nějaká politické prohlášení. Ano, verbálně.
0: Třeba kdyby verbálně řekl, ale přece jenom asi 5% na, jako výdaje na obranu by byly fajn. Ano, kdyby stačí, ano. Kdyby toto řekl, tak už by vznikl pro vládu nějaký závazek.
1: Ano, mohl by, ano. Jo? Nebo že prostě on za Českou republiku se zavazuje, že to splníme, přitom on nemůže to zase garantovat vlastně vnitrostátně, ústavně, právně.
0: My se k těm důvodům samozřejmě také dostaneme. Přečtu citát, který pan prezident říká, můžete se klidně napít. Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. To říká prezident Petr Pavel. Je to mimořádně nešťastný krok? Bezprecedentní?
1: Tam je třeba říci, že výslovně nejde o vyloučení z delegace, protože se neřešila ta otázka složení delegace, která by byla někam už schválená a pak na základě nějakých třeba kroků prezidenta republiky byl od někud vyloučen. Jo? Čili já to chápu tak, že bylo schváleno složení delegace a v ústavě není řečeno, ale ani praxe taková není samozřejmě, že by prezident republiky výlučně zastupoval Českou republiku navenek. Jo? Typicky třeba v rámci Evropské unie běžně zastupuje předseda vlády. Toto je na základě politických dohod ovšem, jo? Čili politického ujednání. A v zásadě i tam, kdyby jel prezident republiky, naopak jakýkoliv, tak by musel mít souhlas vlády, že tam jede a hlavně, co tam bude říkat a případně dokonce dojednávat a podobně. A to je samozřejmě možné, ale není to jako nutné. Takže v tomto směru je třeba si uvědomit, že v každé té moci musí mít někdo rozhodující slovo. Protože máme nejenom tu dělbu moci zákonodárná, výkonná, soudní, máme potom parlamentu, rozhodující je poslanecká sněmovna, která může přehlasovat senát, rozhodující je ústavní soud ve vztahu k ostatním soudům a rozhodující je vláda ve vztahu k prezidentovi, pokud se jedná o ty pravomoci, kde se vyžaduje ten souhlas předsedy vlády.
0: Když pan prezident říká, zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky, je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává ústava, nikoliv vládní usnesení. Byl vyhozen nebo vyřazen z práce? Když se budeme bavit srozumitelněji pro běžného diváka.
1: To by platilo, pokud by skutečně měl být jakoby vězněm na hradě anebo v Lánech, tak samozřejmě za takové situace by to tak bylo, že teda nesmí vůbec nikam jet, že tedy pokud možno ani ne v rámci České republiky. Takové situace v některých státech i byly, jo, ale netýkají
0: se teda nás. Tak se možná bavíme o nějakých diktátorských možná režimech v Africe.
1: Ano. Jo, ale třeba v Tunisku, jako pro zajímavost svého času, tehdejší prezident byl izolován a vlastně mu předstírali, že nějak rozhoduje, ale ve skutečnosti už vládl někdo jiný. Jo? Ale
0: toto
1: to není,
0: není
1: naše situace, zdaleka snad není. A tam bych to chápal, jo, že tedy by to nemělo takové extrémní podoby, jo? Ale jinak prezident republiky má právo jednak tedy vnitrostátně se účastnit jednání vlády nebo poslanecké sněmovny, senátu a tak dále. V tom se mu nemůže vůbec bránit, ale sem to nepatří do této kategorie a stejně tak má právo soukromně jezdit i do zahraničí, což celkem dělá. A
0: tak jinak, to myslím, ale že pan prezident je zrovna velmi zdatný.
1: Velmi zdatný a to vůbec do toho nic vládě samozřejmě není, přestože on reprezentuje i v tomto jako neformálně stát samozřejmě. Jo? Ale jinak, pokud skutečně se jedná o to, že by tam buď se sjednávaly přímo mezinárodní smlouvy, nebo potenciálně se jednalo o nějakých plnění závazků, které už jsou přijaté a tedy, tak samozřejmě on musí přijmout tu pozici vlády. A pokud je otázka, jestli ji bude takto ochoten přijmout, tak potom je lepší, když tam není, protože jinak se to trošku mění na takový výlet. Já tam chci jet prostě na večeři, abych se potkal s těmi, které znám nějak, ale to asi není účelem zastupování státu, to je z České republiky.
0: Pan prezident říkal, že by ale byl ochoten, nebo že je pro něj běžné přijmout ten mandát té vlády. Je to v tuto chvíli na úrovni nějaká důvěra, nedůvěra, když Andrej Babiš říká a ostatní členové vlády říkají, podívejte se, tam bude se jednat o výdajích, pan prezident nás, když několikrát vyjel do zahraničí, tak kritizoval vládu za nižší výdaje na armádu. Je to legitimní argument toto podle vás?
1: Je to samozřejmě politický argument, ale ústavně právně by se dalo říci, že vláda může mu umožnit, aby tam jel a tam přečetl projev v podstatě v rozsahu několika minut, navíc se tam nedostane na ty představitele, který mu napíše vláda. Jo? Čili to je ta pozice, kterou nejspíše jako diváci znají z Británie. Jo? Panovník panuje, ale nevládne, čili vláda mu napíše projev do parlamentu nebo jede na státní návštěvu. Formálně si tam může nějak upravit něco drobně, ale v podstatě přečte to, co mu připravila vláda. Jo? A v této pozici, v tomto režimu pravomocí, neříkám ve všem, jo? Ale v tomto režimu pravomocí podle mě se nachází, což je převzato v podstatě už z ústavy z roku 1920, kdy takto to bylo založeno a ta je vlastně vzorem naší ústavní úpravy.
0: Jeden z těch argumentů, je to možná detail, ale i pan prezident říká, jak jsem hlava státu, vrchní velitel ozbrojených sil, ale také někdejší významný funkcionář NATO. Obstojí tato argumentace?
1: Myslím si, že ne. My si připomeňme především, že ústava výslovně stanoví, že každý státní orgán může činit jenom to, co stanoví zákon. Čili pokud je vrchní velitel ozbrojených sil, my nemůžeme se držet této věty, jakože z toho snad plyne, že on libovolně velí armádě a řekne třeba napadněte tedy, já nevím, Rakousko třeba a ta to musí poslechnout. Musíme se podívat do těch zákonů příslušných, co on může. Jo? Čili každý státní orgán se pohybuje nejenom v mezích ústavy, samozřejmě, ale v mezích zákonů, které pak specifikují ty pravomoci. A tam on třeba podepisuje řády a má vlastní vojenskou kancelář, nějakým způsobem se podílí na činnosti armády, ale určitě to neznamená, že bezprostředně jí velí. Dokonce bych připomněl, že když v roce 1938 skutečně byl válečný stav, tak vrchním velitelem stejně tak byl prezident republiky Edvard Beneš, ale byl vedle toho hlavní velitel, což byl náčelník generálního štábu, který reálně tedy připravoval armádu na to válečné střetnutí. A to je obdobné, jo? Čili ten pojem v řadě států už opustili. To je vlastně pojem, který má svůj zdroj ve středověku ještě, že tedy ten panovník velitel vtáhne do boje jako vrchní velitel vojsk.
0: A ta třetí věc, někdejší významný funkcionář na to?
1: To vidím jako nevýznamný argument. Z ústavního hlediska určitě ne. A jinak asi je možné se setkat s těmi představiteli mimo ty oficiální kruhy. Jedná se přitom o ty vojenské činitele, nikoli o politické představitele, kterým teď on je, jo? Čili tam jde o to jednání politické.
0: Že by, je třeba v zásadě zlišit. By si měl vybrat, přece jenom ano, být ano. Funkcionář na to je, nemá vlastně žádnou spojitost s Českou republikou.
1: Přesně tak, tam zastupuje Českou republiku a naopak by to z toho mohlo plynout, že jeho zájmy jsou na straně té aliance jako takové. Jo? A tam nikdy není úplná totožnost i v jiných mezinárodních organizacích, jo? Že by prostě někdo byl činný třeba v OSN a teď zastupoval tyto zájmy a přitom byl už prezidentem státu. Já vemu třeba rakouský prezident svého času byl generálním tajemníkem OSN. Tak prostě to jsou rozdílné role. To je třeba vnímat.
0: Když onen kompetenční spor, kdo drží lepší trumfy v rukou? Je to vláda, anebo je to pan prezident? Váš odhad.
1: Pokud jde o to rozhodnutí ústavního soudu, tak tam samozřejmě úplně stoprocentně se předjímat nedá. Když vyjdeme z toho zákona ústavním soudu, tak z těch tří otázek, které prezident klade, a teď je otázka, jestli má vůbec takto klást otázky, tak je asi relevantní ta první.
0: Promiňte, my jsme se o tom bavili před natáčením právě. Než je přečtu, vy považujete to, tyto tři otázky, tento segment toho sporu za věc, která není úplně vhodná, aby pan prezident takto formuloval?
1: No určitě v té otázce druhé a třetí.
0: Tak. V této žalobě žádám ústavní soud, píše pan prezident, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Já jako laik dokážu pochopit. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky ve výkonu jeho ústavních pravomocí. Třetí věc, aby stanovil vládě povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost. Skutečně ústavní soud, když to přeženu, bude řešit, aby mu vláda přistavila letadlo?
1: No, to je právě ono. Myslím si, že toto vlastně nemůže řešit v žádném případě, protože se musí držet, nebo předpokládám, že se bude držet zákon na ústavním soudu, který pro něj stejně závazný jako ústava nebo jiné součásti ústavního pořádku. A tam vlastně ten petit zní, že ústavní soud rozhodne, kdo rozhoduje. Takže z toho plyne ta první otázka. Ano, je relevantní. I když se domnívám, tak, že se jedná o společnou pravomoc, kde tedy ta vláda má silnější pozici, protože ta dává ten souhlas. Nebo silnou tedy pozici. Ano. Ale dobře, může tedy ústavní soud rozhodnout, prezident má pravomoc rozhodovat. Pokud by to řekl, tak jsme v tom režimu článku 63 a ta rozhodnutí, včetně i opatření prezidenta technické povahy, to znamená rozhodnutí, kam pojedu nebo nepojedu, tak vyžadují kontrazignaci předsedy vlády. Jo, to znamená, předseda vlády musí souhlasit s tím. Takže by jako se lidově dostal jako z bláta do lůže, že by nerozhodovala sice vláda primárně, ale rozhodoval by prezident, ale musel by mít souhlas předsedy vlády a ten by se řídil, předpokládám, usnesením vlády. Ty dvě otázky další jsou vůbec problematické, protože ty už předjímají v rozporu s tou první otázkou, která říká, kdo má pravomoc, už říkají, já ji mám, protože přece chce, aby mu nebránili, čili měl položit otázku, že ústavní soud má říct, že prezident republiky může samostatně jezdit na summity nebo zastupovat zahraničí. Jo? Jak on tvrdí podle toho článku 63, zastupuju navenek, tak by měl požadovat v té první otázce, ústavní soud mi má potvrdit, že z toho, že zastupuji stát navenek, plyne, že samostatně rozhoduju o tom, kam pojedu. A pak už je ta druhá, třetí logická. Jo, pak už je, přistavte mi letadlo, nebraňte mi v tom, abych tam mohl jet a zabezpečte celkově servis, jo, což by znamenalo podřízení vlády prezidentu republiky jednoznačné. Jo.
0: Ale pakliže by toto nastalo, to by byl přece velký posun ve vnímání prezidentské funkce k tomu až poloprezidentskému systému. Může to takto dopadnout?
1: To by určitě vedlo k těmto možným závěrům, protože...
0: Co by se stalo, kdyby ústavní soud takto rozhodl? To by byl přece jako zásadní, to by byla zásadní změna.
1: No, já, to by byla samozřejmě zásadní změna a v podstatě asi v rozporu nejenom s tou dikcí toho článku 63, o kterém hovoříme, ale celkovým založením té ústavní koncepce, jo, která znova zdůrazňuji, vychází z toho, že prezident má určité pravomoci, ale tím, že není odpovědný z výkonu funkce, tak tím je výrazně omezen. To by znamenalo, že by se muselo zavést, a to by byl ten přechod k poloprezidentskému systému, že nejenom je přímo volen, ale je odvolatelný těmi občany na základě například návrhu parlamentu nebo něco podobného. Rozumím. A že tedy se dostáváme do poloprezidentského systému. Byť my můžeme říct, že jsme určitý systém jakoby smíšený, kde jsou ty hybridní prvky toho systému, není to klasický parlamentarismus.
0: Co je ten hybridní systém? Není to ta osobnost toho prezidenta?
1: Třeba, jo, že by vláda přijala usnesení, nepojede tam ani prezident, ani nikdo za Českou republiku, protože dáváme najevo, že nechceme nic společného se Severoatlantickou aliancí. Jo. To by musel asi rychle rozhodovat, že to takhle asi nejde. Když on během 2 let, téměř všechny soudce, myslím s výjimkou 2, teď jmenoval, tak vlastně už vzniká určitá pochybnost, která může být jaksi neoprávněná, ale nedivil bych se, kdyby nakonec vláda třeba i na tohle to upozornila.

0: a příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na tradiční skálovou simultánku s kým jiným než s Josefem Skálou. Ahoj Pepo.
1: Hezký podvečer či večery to a všem našim divákům, posluchačům a často i diskutérům.
0: Přátelé, stala se věc, na kterou jsme čekali vlastně roky, pomalu 30 let, to asi všichni konečně přišli první, řekněme, je to taková první vlaštovička té soudní reformy, která se tady vlastně, o který se 30 let mluvilo, a která se připravovala vehementně, lidi měli vyhrnutý rukávy, opravdu, všimněte si, prezident dal kompetenční žalobu a během 24 hodin rozhodnuto, žádný čekání desítky let na nějaký, na spravedlnost a podobně, konečně vidíme, soudní systém přichází do 21. století. Pepo, myslíš, že teďka ode dneška to takhle, jakože oni teda jdou tím příkladem a bude to takhle furt, jako ve všech kauzách?
1: Peťo, já nevím, mně se zdá, že to rozhodnutí by jim neporadila ani umělá inteligence. Jako, to vyžaduje velmi selektivní a, abych tak řekl, účelový přístup k právu. Takže obávám se, že to je naděje, že to je předstupeň, vlašťovka, která vylétla, aby nám zvěstovala efektivní a spravedlivé soudy. Že to je spíše přání otce myšlenky. No, zaznamenal jsem už velice tvrdé komentáře. Ministr Macinka to prohlásil za pokus o ústavní puč. Předseda vlády, jestli jsem to správně si poznamenal v hlavě, tak se podivil nad tím, jak to takhle může rychle proběhnout. Označil to za verdikt, který je v rozporu se zájmy České republiky. A tam je taková technická jedna pikantéry.

0: Babiš, Macinka, Zuna, tak já si nějak nedovedu představit, že by tam přistavil ještě někdo židli proti jejich vůli. Je to frapantní situace. Já myslím, že okolní svět se na nás musí dívat opravdu hodně přes prsty. A jestli si Hrad a osobně jeho vrchní pán myslí, že tímhle nějak mezinárodní měřítku zabodují, a dokonce, že zabodují i většiny české veřejnosti, tak si myslím, že se krutě mýlí. Že to je skandál, to je mimo jakoukoliv pochybnost. A já nevím, co bych tomu ještě prostě jako dodal. Viděl jsem i takové, jak dneska umí asi umělá inteligence, nebo kdo to vyrábí, satirické nějaké klipy typu, že pan prezident v dupačkách posunut do věku zhruba tak 4-5letého nezbedného dítěte, pláče a dupe nohama prostě, že jako mu nevyhověli a tak dále, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Dokonce daňový poplatník by měl vědět, že se prodraží daňový poplatníkům i náklady, protože nějak taková zvyklost, že dva nejvyšší ústavní činitelé nemají sedět v jednom letadle. Takže jestli poletí dvě letadla, nebo jestli pan prezident půjde na motorce, já netuším, to se uvidí. Ale je to neuvěřitelný skandál a chtě nechtě si člověk musí položit otázku, kterou si nekladu jenom já, ale už jsem ji zaznamenal v různých ohlasech v kyberprostoru. O čem je ta dnešní jako demokracie? Ústavní soud, jak známo, nevolil nikdo z nás a nikdy volit nebude. Ústavní soud má dohlížet na dodržování ústavních norem a připustme některých dalších zákonných norem. Já neznám zákonnou normu, kterou ústavní normu, která by to interpretovala tak, že na summitu NATO musí zastupovat naší zemi prezident. Taková norma neexistuje, ať se nikdo nepokouší vytvářet zdání, že snad existuje. No a teď přes hlavy institucí, které tak či onak jsou voleny občany, se tu roztahuje ústavní soud se svým verdiktem, který zřejmě má nám naznačit, že to teď má být ta nová verze demokracie, kdy těch, kolik jich tam je asi 12 nebo kolik, vybírá, jak známo, procházejí senátem a poslední slovo má prezident, takže je zřejmé, jako komu se tam fandí a tak dále. Já to chtě nechtě musím si porovnat s verdiktem ústavního soudu na téma naší soudní kauzy a jeho prapodivného průběhu a výsledku, kdy to netrvalo 24 hodin, ale trvalo to nějaké měsíce. A nakonec jsem se tam dočetl na svou adresu i nejapné urážky. Jakože když mám v ruce tvrdé důkazy od soudních znalců a tak dále, o tom, že si necucám věci z palce a že jako to má velmi seriózní základ. A naopak, že se hroutí argumentace druhé strany pod tíhou těchto důkazů, tak ten ústavní soud na návrh jistého uhlíře, který pak odešel a dělal potom i toho poradce paní de Croa, ona mu zaplatila, jestli se nemýlím, 180 tisíc korun za to, že vlastně žádné stanovisko ke kauze Bitcoin ani nezveřejnil nebo nedodal, tak prohlásil, že když já se řídím, teď to dovedu do důsledku, názory seriózních soudních znalců, což to verdiktu takto samozřejmě nestojí, a dodávám názoru seriózních soudních znalců, které usvědčují veškeré takzvané přímé důkazy interpretace druhé strany, toho, o čem byla řeč, z falzifikace, že to jsou padělky a padělat úřední listiny, jak známo trestný čin. Tak přesto ten ústavní soud prohlásil na návrh tohoto uhlíře, že to je, jak když něco takového, jak si říkám, nahlas, takže to je srovnatelné s tím, jako kdybych tvrdil, že země není kulatá, ale placatá. Tak když si uvedete do souladu dva výroky ústavního soudu, ten, co jsem právě citoval, a ten, který byl vynesen dnes, já si myslím, že to je docela zajímavé panorama. Asi tak, Petře.
1: No, já jenom teda, že jo, prezident Pavel jmenuje ty soudce a myslím, že i navrhuje. Navrhoval.
0: Ano, musí to projít senátem. No.
1: Senát to tam jenom schvaluje nebo schodí.

0: ze stolu, ale Senát, myslím, sám o sobě nenavrhuje nebo nenavrhoval tuhletu skupinu
1: ano.
0: všemocných a vševědoucích. Takže ta podobnost je tam čistě náhodná, že dělají přesně to, co on chce, nebo respektive, co chce Mynář, že jo, co si budeme, jako když prezident Pavel řekne, že vlastně tam bude mluvit jenom to, co, jenom hájit stanoviska vlády a nic jiného, jo. To je docela zajímavý. Na druhou stranu, jestli třeba chce pomáhat na té večeři, může, že jo, jako třeba uklízet nádobí, podávat servítky, jo, a takový ty věci, dolejvat občerstv lidem, jo. Nebo, jak už jsem navrhoval dřív, že jo, může být v šatně třeba, že jo, sbírat kabáty a tak, jako. Tak já myslím, že práce by se pro ně našla, možná i v kuchyni.
1: Zavádíš nás do takových labirintů podivných.
0: Labirintů umělé inteligence. Tak, vyrobeno AI.
1: AI.
0: Nic z toho, co jsme tady řekli, není z naší hlavy. Tak. A no, to máme tuhletu patály. Já si myslím, že to asi stačí k tomuhle tématu.
1: Ono. Asi jo. Pokud lidé budou chtít, abychom to dál rozvíjeli, nech nám kladou konkrétnější dotazy.
0: Hele, ale mám tady jednu, která teda, no, s tím ústavním soudem vlastně taky tak trochu souvisí. Mm-hmm. Protože nám to tady píše náš milý divák, že pan Rychetský, jo, Miroslav Havránek to píše, Rychetský navrhuje za příštího prezidenta sudeťáka Posselta. To je bomba, máme se na co těšit. Tak tohle to teda, jestli to jako je myšleno vážně, nebo co to je za blábol. No, víme, že rodina Rychetských neměla k nacistům úplně daleko, teda, pokud si dobře pamatuju.
1: Já jsem ty listiny neviděl, takže nemohu tvrdit tak ani tak, ale nicméně v kyberprostorem se další dobu šíří velice nepěkné panoráma na toto téma, jakože postupně, jak se tak střídaly ty politické systémy u nás a byla suverenita, pak zase nebyla a tak dále, tak údajně ti ten rodokmen pozdějšího předsedy ústavního soudu se podílel tak či onak, že jednou se údajně podílel na pěkných věcech za protektorátu, pak zase snad v sekretariátu, já nevím, Klementa Gottwalda, já nevím, já jsem u toho nebyl. Těžko to mohu nějak posoudit a ty listiny jsem neviděl. Nicméně neviděl jsem ani žádné dementy. Tak nevím, neviděl jsem dementy. Možná to nestojí gentlemanovi za to, aby reagoval, nebo možná by byla ta reakce obtížná, netuším.
0: A jestli mu to neuškodilo v těch jeho hruzích mezi těho jeho kamarády, jako je Fiala a spol, že jo?
1: Tak nějak. Ale povídají se i nepěkné věci o roli tohoto pána v bytovém družstvu, kde dělal právníka za socialismu, takže on nemusel, žádné kotelny nebo tak nemusel. A já kdybych vyslovil teď jaké nepěkné věci, tak bych si asi koledoval nějaký soudní možná proces, což nechci. Ale ty věci, jestli někdo třeba mu postačí tento můj signál, že co si takového někde se povídá, tak nechci to dohledá sám, to je-li to pravda, tak to byly velmi nepěkné věci.
0: No, vlastně tak. Víš, vždycky se říkalo, kdo maže, ten jde, a víc tomu dávat nebude. Ale k tomu, co se dělo za druhý války a podobnostem čistě náhodným, který dneska probíhají, přátelé, na to se těšte, protože v pátek tady bude Jiří Jarošnikely, autor té nové knížky, která dneska konečně spatřila světlo světa, takže máme zámky plné nacistů, tak budeme mít spolu povídání. A právě se podíváme na ty věci, které dneska tyhle ty politici, elity a tyhle ty lidi prosazujou. Čím ono to tady bylo? On říká, oni špatně opisují protektorátní dokumentaci, jo, ve spoustě případů a bude ukazovat na jednotlivých věcech, které dneska hlásají tyhle ty progresivci, že to přesně bylo v dobách protektorátu hlásáno tady taky. Ano. Takže si to vopsali a ještě blbě teda, jo, s chybama.
1: Ani jsem, Petře, netušil, že vstoupíš i s touto notou do vysílání. Já vyrazím podobným směrem napřed ke třema velmi významným výročím, které jsou okolností se týkají 22., 23. a 24. června, byť každé v jiném roce, a potom určitými zobecňujícími úvahami. Tak 22. června, jak víme, v roce 1941 byla spuštěna operace Barbarossa. Neuvěřitelně brutální útok německých, nacistických a dalších spojeneckých prostě sil na Sovětský svaz. A já, byť jsem o tom hovořil i v pořadu, který byl vysílán ve takzvané Skálové srdcovce, kterou vysílala se mnou Katarína Benke, zopakuji, nebo trošku jinak možná shrnu určitá fakta, která po mém soudu leckou z diváků třeba i překvapí. Jsou o tom, jak velká síla stála proti Sovětskému svazu i díky mnichovanské politice západních velmocí a kapitulantské politice těch západních velmocí, prostě když Hitler rozpoutal druhou světovou válku ještě před napadením Sovětského svazu. Možná vás některá čísla budou šokovat. Živá síla, to je muži ve zbrani fašistického bloku v červnu 1941, se rovnala zhruba, poslouchejte dobře, 13 milionům příslušníků. 13 milionů. Z toho přes čtvrtinu tvořily jednotky italské, rumunské, maďarské, finské, ale také podpůrných sil vyšistického režimu ve Francii, Frankovy diktatury ve Španělsku. Nelze nepřiznat i fakt, že slovenský štát vyslal už 22. června 1941 na protisovětskému svazu dvě divize, rýchlu diviziu a zajišťovací, nebo jak se jmenovala, tak si to vyslovu správně na slovensky. A přibyly k tomu potom i kolaborantské útvary z celé řady okupovaných zemí, až po Švédsko. V řadě případů to byly celé divize SS, například divize Galicie, která měla ve svých řadách ukrajinské nacisty. A teď pár čísel ekonomické povahy, abyste viděli, co všechno, jak děsivou sílu ten Sovětský svaz proti sobě měl, k jakému gigantickému výkonu se musel vypnout, aby to ustál. Území, které ovládal Hitler a jeho spřeženci, bylo 5,9krát větší v tom červnu 1941, oproti stavu před Mnichovem 1938. 3,7krát víc tam žilo lidí, než v Německu samotné ve Třetí říši. Produkce elektřiny byla více než dvakrát větší, kamenné uhlí zhruba stejně, železné rudy téměř 8krát, měděné rudy více než 3krát, bauxitu více než 22krát, ropy 20krát, surového železa 2,5krát zhruba, oceli téměř tak stejně, hliníku téměř 2krát a tak dále a tak dále. A jenom ze zbrojovek v protektorátu Bemen und Meeren pocházela zhruba pětina tanků, které byly nasazeny za celou válku na východní frontě. A už v květnu 1941 pracovalo v německých fabrikách na samotném území takzvané Třetí říše více než 3 miliony násilně odvlečených lidí prostě z okupovaných zemí. Tato šílená síla se valila na Sovětský svaz. A pojďme ještě k některým dalším údajům. Tehdy to i západní, anglosaské a další země viděli tak, že Sovětský svaz vydrží maximálně 5-6 týdnů. Psali to různé i listy americké a tak dále, nebudu tady zdržovat citáty. Takže tehdejší americký velvyslanec v Moskvě, Davis, což byl člověk nakloněný velmi střízlivě prostě k sovětské realitě, se pak netajil tím, že bylo velmi obtížné vůbec s jeho šéfy z Washingtonu diskutovat o tom, že on to vidí jinak, že Sovětský svaz to ustojí a tak dále. A teď dneska je v módě, už dlouho je v módě, se tak jako pošklebovat nad tím rychlým průlomem německých vojsk na sovětské území, který skutečně byl velmi šokující a pro obránce a i pro veřejnost antifašistickou velmi skličující, to si řekněme na rovinu. Takový Minsk byl, jestli se nemýlím, obsazen asi za 6 dní od zahájení té operace Barbarossa. A poměrně brzy to byl i Smolensk a další prostě významná města na cestě k Moskvě. No a já vám chci k tomu dodat ztráty, které ale Němci a jejich spojenci utrpěli. Od června roku 1941 do dubna roku 1942 přišli o 0,5 milionu vojáků na východní frontě, na 4000 tanků a 7000 kusů bojových letounů, což u té techniky bylo zhruba stejně jako zbraní s nimiž do té války šly. Takže za kolik to je, od června do dubna, dobře, za 3/4 roku v podstatě tohle všechno ztratili. A ztráty na živé síle byly za toto období 5x větší než za všechny předchozí prostě německé blitzkriegy, agrese a tak dále. Takže to svědčilo o obrovské síle toho sovětského odporu a jeho neuvěřitelné houževnatosti a pochopitelně za cenu i nemalých ztrát na sovětské straně. Hezky to srovnával generál de Gaulle ve svých válečných memoárech, když říkal, že on, když se stal náměstkem ministra obrany těsně před agresí nacistickou proti Francii, tak byl úplně šokován tou kapitulantskou náladou ve francouzských vrcholných politických i vojenských kruzích. A já budu citovat, já to dělám rád, protože to mnohé prostě znázorňuje. Některé konkrétní výroky z jeho válečných pamětí 1940-1944, které vyšly i česky, jestli se nemýlím, v 70. letech. On říká, že předvečer německé agrese zaslepenost režimu, který pokračoval ve svých absurdních hrátkách tváří v tvář Reichu, připravenému se na nás vrhnout, stupidita omezenců s jásotem vítajících mnichovskou kapitulaci, byly ve skutečnosti následky hlubokého národního kapitulantství. Některé kruhy chtěly vidět nepřítele spíš ve Stalinovi než v Hitlerovi. Mnohem více starali o prostředky, jak udeřit na Rusko, buď pomocí Finsku, nebo bombardováním Baku, nebo vyloděním v Istanbulu, než o způsob, jak zdolat Reich. Mnozí projevovali nahlas svůj obdiv k Mussolinimu. On říká, že v zemi, už v prvních dnech po hitlerovské agresi, převládli v zemi nesmírný strach, prospěchářství a beznaději. Mnozí lidé sice zůstávali názorově věrní minulosti, jiní zase usilovali o získání výhod z prosek zbývajících v současnosti. Ale nikdo z povolaných nejednal, jako by dosud věřil v nezávislost, zdarnost a velikost vlastní země. Všichni, kdo tehdy něco znamenali, pochybovali o všem a zvlášť sami o sobě. Pokládali za hotovou věc, že Francie bude napříště zotročena, potupena a ponížena. Už za 6 týdnů, píše právem generál de Gaulle, kapituloval režim bez víry a bez vnitřní síly. Rozhodl se proto nejhorší, Francie za to měla zaplatit absolutním zotročením. No a tím vrcholil v podstatě blitzkrieg zahájený, nebo série blitzkriegů zahájených 1. září 1939, protože Francie prohrála za 6 týdnů a prohrála téměř rok před napadením Sovětského svazu, tedy ve třetí dekádě června roku 1940. A když si odpočítáte čas od září 1939 do června 1940, no, tak je to nějakých 10 měsíců. Ten Hitler se dostal za 10 měsíců od Polska až prostě po La Manche. Na sovětské frontě to bylo přesně obráceně. Mohl bych vypočítávat spousty dalších čísel naprosto možná pro někoho šokujících a pro mě v dobrém slova smyslu. Ale rád bych připomněl ještě jednu věc. Už jsem v některých relacích i tady u tebe, Petře, uváděl citáty lidí, jako byl Edward Stettinius, minister zahraničí za Roosevelta, jako byl George Marshall, náčelník Spojeného štábu nebo Spojených štábů amerických ozbrojených sil, o tom, že Sovětský svaz zabránil přenesení války na americké území. Tak to po té válce říkali. Ale tady budu citovat jiný zdroj. Je to Hitlerova direktiva číslo 32, kterou vydal 11 dní před napadením Sovětského svazu. A ona se jmenuje Příprava na období po realizaci plánu Barbarossa. Hitler totiž předpokládal, že jaksi porazí Sovětský svaz za 2 až 3 měsíce. Že tak někdy v říjnu bude už jako někde v Moskvě a tam bude rozhodovat o všem. Popravdě řečeno, i špatně vybavil svoje vojáky jaksi s uniformami. Oni mi chyběla potom na podzim a v zimě.
0: Měli zimní výstroj vůbec.
1: Měli zimní výstroj, tam klepali zimou. Pak se říká, že generál zima, no tak Sověti taky trpěli zimou, ale je pravda, že Hitler si trošku pomohl tímto svým šíleným velikářstvím. Tak a ten plán, ta direktiva číslo 32 vydaná počátkem června roku 1941 říkala, že i hned po porážce Sovětského svazu budou obsazeny britské a francouzské državy i řada nezávislých zemí ve Středomoří, Africe, na Blízkém a Středním východě. Ale že bude taky okupováno Švédsko a Švýcarsko. A že bude odstraněn anglosaský vliv v Severní Americe. Doslova formulace z té direktivy. A sice masivními výsadky ze základen v Grónsku, na Islandu, Azorských ostrovech a dokonce i v Brazílii, pokud je o východní pobřeží, kdežto na západním pobřeží je základen na Aleutách a Havajských ostrovech. Byl to scénář globálního blitzkriegu a s dobytím takových zemí jako Irán, Egypt a celé území kolem Suezského průplavu počítal už na sklonku roku 1941. Takže tohle zastavila sovětská armáda za cenu, nebo díky neuvěřitelnému hrdinství, kuráži, nasazení, prostě schopnosti sebeobětování a tak dále. V situacích, které by mnozí jiní zvedli prostě ruce. A je modná taky hovořit o tom, jak to je možné, že teda na počátku června si ty německé svazy tak valily na příštím sovětským územím. Zvlášť jako oblíbená je verze o tom, že Stalin byl takový natvrdlý hlupák, který věřil Hitlerovi, že oni přeci spolu rozpoutali tu druhou světovou válku, že? A takže jako když mu chodili říkat, že bude napaden Sovětský svaz, tak on tomu nevěřil a pak se nestačil divit. A jako údajně se si týden zdržoval nebo 10 dní někde na svém venkovském sídle a tam se spíl do němoty, jak to vykládal ten připitomělý Chruščov a dokonce o tom točil Ivan Passer film a tak dále. No a ve skutečnosti to bylo samozřejmě všechno úplně jinak. A když se zkoumalo zpětně seriózně, a teď se tím zabývají mnozí historici, co se to vlastně stalo, tak jeden z argumentů, který těžko může být vyvrácen, je, že ten německý úder byl založen na, v té první fázi hlavně, na souběžném průlomu 4 obrovských tankových a jaksi motorizovaných svazů, z nichž každý čítal nějakých 180 až 200 tisíc mužů. Měli obrovské množství prostě obrněné techniky a vlamovali se do sovětského území tak, že ti, co nestačili ustoupit, no, tak se ocitali prostě v těch kotlích a tak dále. Historici to srovnávají s tím, s jakou technikou, s jakými silami vyrazil Hitler do třeba do Francie. No tak tam byla takovýto velký svaz, byl jeden jediný a nikoli 4. A tak dále, a tak dále. Ale pojďme dále, já nechci dneska hovořit pouze o válce této.
0: Ještě jedna věc, to by mě zajímala, protože jsem to slyšel z několika stran. Ku příkladu právě antihitlerovská koalice, která se teda tvořila,
1: ano. A
0: údajně prej z Ameriky přišel takovej, jakoby, ne požadavek, ale jak to mám říct, no, prostě Američani, že budou zkoumat, kdo koho jako napadne, kdo poruší či neporuší, kdo je ten hodný a kdo je ten zlý, jestli to je ten Hitler nebo ten Stalin, a tomu hodnýmu jako pak přijdou na pomoc. A že údajně teda Stalin na tohleto slyšel, dbal a snažil se udělat maximum pro to, aby on nebyl, nebo aby Sovětský svaz se nestal tou mediální příčinou té války, jo? Že prostě oni teoreticky mohli, že jo, jít jim naproti těm Němcům, ale oni prostě stáli v tý, na nějaký té svý hranici, na té linii a vlastně nedělali nic, aby jako nedali tu záminku. Tak teď nevím, jako jestli...
1: To má několik rozměrů, to, co říkáš, Petře, a já bych o tom mohl povídat dlouho, ale zkusím to stručně. Tady si pro jistotu ještě vypnu zvonění u telefonu, já jsem na to předtím zapomněl. Takhle, první rozměr této otázky spočívá ve výrocích některých amerických představitelů, které jsou opravdu obludné. Harry Truman, který se stal takovým velmi zajímavým podrazem z viceprezidenta prezidentem v dubnu 1945 na samém sklonku války, několik málo dní po 22. červnu 1941, jakožto takový celku neznámý senátor, prohlásil, a to zveřejnila americká média tehdy, že budeme se na tu válku mezi Ruskem a Německem prostě dívat pragmaticky a vždycky, když někomu se bude dařit víc, tak pomůžeme tomu slabšímu a obráceně, ať se navzájem pozabíjejí co nejvíc. Takhle doslova to prostě řekl Harry Truman. Jo. To za prvé. A za druhé, ty se ptáš na to, jak vznikaly koalice a tak dále. No, co to byl Mnichov? Mnichov, to nebylo jenom snaha se zmocnit tady našich zbrojovek a tak dále. Mnichov byl prvním krokem k, řekl bych, vyčištění prostoru nach Ost, až na Sovětský svaz. A zatím stál velký anglosaský prostě kapitál, pochopitelně za proměnou Hitlera ze užvaného chlapa po hospodách, prostě v lídra nacistického velkého monstra, militaristického, teroristického monstra. A vytvářet proti hitlerovskou koalici bylo velmi obtížné. Tento kapitál, velké části anglosaský pochopitelně, Hitlerovi viděl sílu, která měla utopit v krvi civilizační alternativu, to znamená Sovětský svaz. Taky, když ta válka začala, tak někdy až tak na podzim roku 1941 poslal Roosevelt do Moskvy svého, myslím, že Hopkinse, teď si nepamatuju, myslím, že to byl Harry Hopkins. A možná, že se mýlím v tom méně teď. Jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků. A on byl přijat Stalinem někdy tak, myslím, že v říjnu, a očekával, že tam bude panika, zmatek a tak dále. A ten Stalin měl na stole seznam toho, co by potřeboval Sovětský svaz od Spojených států. A on tam, ten Hopkins byl šokován a hned to telegrafoval do Washingtonu, že on chtěl výrobní vstupy, které sovětská ekonomika potřebovala k zrychlení své vojenské výroby. Čili on říká, já jsem s tou vůbec nevyrozuměl, že by se snad chtěli vzdát, jak někdo jako tvrdí. Naopak, oni by se prostě opevnili v tom a řekli, ne, my budeme vzdorovat prostě a potřebujeme urychlit výrobu zbraní a tak dále a tak dále. No a pokud je o vznik antihitlerovské koalice, já tím mnohé jaksi odpůrce názorové vždycky dokážu přivést až k zuřivosti. Jestliže Evropský parlament schválil tak neskutečnou zhovadilost, jakože válku druhou světovou zavinil Německo a Sovětský svaz, jako rovným dílem. Už jsme se tady několikrát bavili, jak si z hořkostí nad myšlenkou, že snad v tom Kremlu seděli takoví šílenci, že si přivolávali jako sami takhle válku, která pak pohřbila 27 milionů jako sovětských občanů. Jo. Tak to opravdu může říct jenom jaksi intelektuálně, mentálně a morálně retardovaný nějaký jedinec. A zřejmě jich je většina teda v Evropském parlamentu, protože jinak by nemohl takovou blbost odsouhlasit. Dodávám jenom tak na margo, že kdyby teda to měla být pravda, to, co ten Evropský parlament schválil, tak přeci by musel Sovětský svaz být 17. září, když poté, co polská vláda už opouštěla polské území a Sovětský svaz teda uvedl do chodu svoje vojska a došel na Kersonovu linii, tedy na tu hranici mezi Sovětským svazem a Polskem, která byla stanovena na Versajské konferenci po první světové válce. A nenáhodou se ta linie jmenuje Kersonova, protože autorem toho návrhu, kde ta hranice má být, byl tehdejší britský minister zahraničí Curzon. No a kdyby teda to bylo tak, že Sovětský svaz, jak dneska říkají, zavinil tu válku a tak dále, tak by přeci musela londýnská i pařížská vláda vyhlásit válku nejenom Hitlerovi, ale i Sovětskému svazu. Ale to se nestalo. A Sovětskému svazu dokonce nevyhlásila válku ani polská vláda. Takže kdo tak uboze lže a neumí se vyrovnat ani s podobnými fakty, nebo počítá s tím, že drtivá většina naší veřejnosti jako nemá o nich povědomí a chápu, že mají svoje jiné starosti a neštudovali buchu jak dějiny a podobně, tak je to prostě jeden velký trapas. Já osobně říkám, že s velkým zlomem k antihitlerovské koalici byla právě sovětsko-německá smlouva o nenapadení, o neútočení, pardon, z 23. srpna roku 1939, kterou ta Moskva vypálila rybník šejdířům, pokoušejícím se strčit toho Hitlera co nejdřív prostě na ten Sovětský svaz a si strouhat mrkvičku někde za zády tohoto konfliktu. No a Sovětský svaz, když viděl, že Británie a Francie předstírá pouze zájem o uzavření včasného vojenského, řekl bych, paktu proti nastupující hitlerovské agresi, no tak dobře, tak odložíme tu válku proti nám tím, že podepíšeme tady smlouvu o neútočení, což se stalo. No a pochopitelně, že tím strašlivě naštvali ty, kdo chtěli tu válku odehrát už mnohem dřív proti Sovětskému svazu a sami zůstat mimo hru. Mimochodem, často to tady říkám, ale i z tohoto hlediska je skvělým svědkem toho, oč šlo Edvard Beneš. A to bychom asi museli povídat dlouho na tohle téma. Takže, Peťo, jestli mohu přejít dál, tak...
0: Jo, děkuju.
1: dalším datem, které jsem chtěl připomenout, je 23. červen, a sice roku 1944. To byla zahájena operace Bagration, nazvaná podle jednoho z vojevůdců války proti Napoleonovi, ruských vojsk ve válkách proti Napoleonovi, Bagrationovi. Ta operace byla zahájena, jak říkám, 23. srpna 1944 a byl to teda mimořádně pozoruhodný vojenský výkon. Ona ty Němce zaskočila i, řekl bych, s trasou, kterou zvolila pro část svých jednotek. A sice přes Pinské bažiny, kde sovětští ženisté postavili stovky kilometrů haťových cest přes ty bažiny. A po těch hatích jezdila i těžká vojenská technika. To je výkon, který prostě jako nad tím zůstává rozum stát. Ale oni takhle ty Germány zaskočili prostě i tímhletím manévrem. Já přečtu pár čísel, aby bylo zřejmé, že všechny tyhle operace byly neporovnatelně větší než cokoliv dělali prostě západní spojenci proti, jak proti Hitlerovi, tak proti Japonsku. Takže ta operace ze sovětské strany, do ní bylo nasazeno 2 miliony 300 tisíc vojáků, 22 tisíc děl, 4 tisíce tanků, 5 tisíc letadel a 2 tisíce těch raketových kaťuší. Němci byli z toho nasadit pouze 800 tisíc vojáků už, 9,5 tisíce děl, pouhých 553 tanků a 840 letadel. Proč ta čísla uvádím? Někdo řekne, no jo, to měli jednoduchý, ty Sověti, no už jako to. Přátelé, a kde se vzala většina té vojenské techniky? No, musel si vyrobit Sovětský svaz. Po těch strašných letech prostě plenění sovětského území nacistickým agresorem, metody spálené země, vyhlazovací války a tak dále. Oni byli z toho v roce 44 postavit proti Hitlerovi prostě tuhle vojenskou sílu. No, ta operace v podstatě tak někdy koncem srpna byla dovršena a byla dovršena velkým posunem směrem na západ a otevřela cestu dalšímu postupu sovětské armády do Maďarska, Polska, Slezska a tak dále, čili posunuli se k sovětským hranicím a dál. A ztráty německé armády v té operaci byly srovnatelné s tím masakrem, který si dopřáli prostě u Stalingradu. To byl obrovský průlom. Já uvedu několik čísel, která dokazují teda, že opravdu to byl průlom gigantický. Bylo zabito 9 v těch operacích, 9 německých generálů, včetně 2 velitelů celých armádních sborů. Zajato bylo 22 generálů, z toho 4 velitelé těch celých armádních sborů. To znamená, že ty průlomy byly tak rychlé, že ani takto vysoký papáši vojenští nestačili prostě uniknout. Tak to je druhá etapa, nebo druhé téma, které k němuž nás vybízí schoda prostě těch dat. A třetí je 24. červen roku 1945, což tohle takhle krásně po sobě, kdy se, jak si vzpomenete možná, odehrála ta impozantní vojenská přehlídka na Rudém náměstí, kde maršál Rokosovský podával potom hlášení na bílém koni, maršálu Žukovovi na bílém koni, bač Stalin údajně mu říkal, jestli by to nechtěl přijmout sám, ale on už mu bylo těch 66 asi. V té době tak říkal, že na koni jako tam jezdit nebude, by si mohl ublížit asi. To chápu, že to nechtěli riskovat. No, a já vám přečtu, tak vy jste to viděli, mnozí určitě jste to viděli, téměř všichni, jak ti sovětští vojáci na závěr té přehlídky jdou a házejí takhle před to Leninovou mauzoleum na dlažbu mokrou, ono pršelo přitom, ty fangle prostě nacistických divizí armád, armádních sborů a podobně, to byla hromada, oni to pozbírali opravdu. To bylo velmi, velmi přesvědčivé. A já vám přečtu pár vět z přípitků, které pronášel téhož večera v Kremlu, když byla velká recepce na počest vítězství Stalin. Doufám, že mě nezavřou kvůli tomu, že budu citovat Stalina. On tu říká, těch přípitků bylo několik, on říká ten závěrečný, říká, dovolte mi pronést ještě jeden poslední přípitek. Chtěl bych pronést přípitek na zdraví našeho sovětského lidu a především ruského národa. Připím na zdraví ruského národa především proto, že to je nejvýznamnější národ ze všech národů Sovětského svazu. Protože si zasloužil v této válce všeobecné uznání jako vůdčí síla Sovětského svazu a tak dále. Připím na zdraví ruského národa nejen proto, že je to národ vedoucí, nejbrž také pro jeho jasný pevný charakter a trpělivost. Naše vláda měla nemálo chyb. Byly u nás chvíle zoufalé situace v letech 1941, 1942, kdy naše armáda ustupovala, opouštěla naše rodné obce a města na Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, v Leningradské oblasti, v Pobaltí a v Karelofinské republice, kdy opouštěla proto, že nebylo jiného východiska. Jiný národ by mohl říci vládě, nesplnili jste naše naděje, odstupte, ustavíme jinou vládu, která uzavře mír s Německem a zajistí nám klid. Ale ruský národ to neučinil, nebo věřil ve správnost politiky své vlády a podstoupil oběti, aby zajistil porážku Německa. A tato důvěra ruského národa k sovětské vládě byla onou rozhodující silou, která zajistila světodějné vítězství nad nepřítelem lidstva, nad fašismem. Dík ruského a tak dále, na zdraví ruského národa pozvedá číši. Asi tušíte, že to cituji nejenom proto, že to znělo v té době, tam, kde to znělo a tak dále. Pojďme krátce k tomu, co si myslím, že stojí za úvahu v tomto kontextu. V Evropě narůstají očividně přípravy na velkou válku. Dnes toho mráz po zádech. Teď sice padl Keir Starmer, jeden z lídrů této bizarní politiky, mimořádně hazardérské. Nicméně říká se, že ten Burnham, co přijde, Andy Burnham, co přijde po něm, takže sice je levicovější trošku ve vnitřní politice, ale asi ne až tak v mezinárodní politice. Uvidíme, třeba nás mile překvapí. Nicméně Friedrich Merz a Emmanuel Macron se jako vyvíjejí směrem, který se třeba líbí některým lidem u nás na Hradě a takhle jenom tam. Je zvláštní, já malinko odskočím. Já jsem si vyslechl zajímavé takové povídání člověka, který byl velmi blízko Georgini Meloniové, ještě v době, kdy nebyla premiérkou, kdy stoupala v politice pak se stávala ministryní a tak dále a tak dále. On říká, že ona v té době měla úplně jiné názory než dneska. Že ona byla odpůrkyní militaristické politiky, že byla odpůrkyní šovinistického běsnění vůči východní mocnosti, že byla stoupenkyní jaksi racionálních vzájemně výhodných vztahů východním směrem a tak dále. Ale ve chvíli, on říká, že si spolu telefonovali, má do teďka její mobil a tak dále, ale ve chvíli, kdy se stala premiérkou, tak během velmi krátké období totálně změnila svůj názor a je jedním z jestřábů evropských. To si stejný příklad Volodymyra Zelenského. Přeci on dlouhé roky jako kabaretní herec v podstatě zesměšňoval šovinistický vztah k ruskému národu, k ruské politice. On přeci vyhrál ty volby nad Porošenkem jasným příslibem, že půjde mírovou cestou, že nebude žádná válka, nic na ten způsob, že ukončí to krveprolití na Donbasu a že se bude chovat nějak přiměřeně i k lidem, jak se tomu říká někdy, k ruskojazyčné populaci Ukrajiny. Chviličku byl u moci a nastal u něj totální obrat. Obrat pod tlakem domácích, jaksi velmi militantních skupin, ale velmi pravděpodobně i pod tlakem britských a jiných zahraničních prostě protektorů, kteří si ho vzali do parády, tak jim poskytli ochranu zároveň, no a dotlačili ho tam, kde se prostě ocitl a kde už těžko z toho asi bude nějak někam kličkovat. A, pardon. Množí se indicie, že pochopitelně propaganda říká, že Rusko se připravuje napadnout celou Evropu a tak dále. Nedokážu si představit, jak by to mohlo zvládnout i vojensky, to je naprostý nesmysl. Ale střízlivé kruhy vidí, že je to všecko jenom propaganda, která má nějakým způsobem obhájit západní přípravy na velkou válku. Západoevropské, tedy v daném případě. A nutně takhle uvádějí se různé termíny, že nejpozději do roku 2030. A já jsem zaznamenal i stanoviska docela zasvěcených kruhů, podle kterých lze očekávat, že nějaký vojenský konflikt mezi tou atlantickou takzvané částí Evropy a Ruskou federací a zřejmě i Běloruskem bude nějakým způsobem se protahovat a tak dále, možná až zhruba do roku 2050, což je představa, že čtvrtstoletí války ještě z toho nebrá po zádech. No a otázka je, to jsou takové předpovědi, no to ale meritorní otázky si položme. Já z nich brá po zádech, aspoň mě teda. Je politika, kterou provádí dnešní evropská honorace, obhajitelná a udržitelná jinak než i cestou prostě toho militaristického šílenství? Kde jinde by našla alibi pro všechna svoje děsivá selhání? Co vlastně tyhle elity řeší správně? Green Deal, to jako je pokrok v Evropě, prodražení energií všeho druhu, deindustrializace a mohu pokračovat. Propad porodnosti, natality, degeneraci školství a mohu dlouze vypočítávat prostě další ty obrovské zadlužování. Jsme se tady bavili o tom mnohokrát, že Hitler nakonec do té války musel, protože, i kdyby nechtěl v podstatě, protože nasekal takový dluh s tou svou militaristickou politikou, že ho mohl splatit jedině kořistí z války. Čím splatí evropské takzvané elity náklady své militaristické politiky? Jiným než nějakou kořistí z války. Tady se člověk nutně musí zamýšlet nad tím, jakého betla s nimi hraje velký bratr spoza oceán. Tak už jako musí nakupovat energie dražší, už jsou pod různými cly a tak dále, takže se stěhuje nemalá část průmyslu do Spojených států, samozřejmě stěhuje se i nám. A můžete spolu se mnou vypočítat celou řadu dalších prostě faktorů, které povedou, nebo které mají vést k tomu, že Amerika znovu bude těžit gigantické peníze z oslabení evropských zemí, z toho, že podlehli nějaké šílené prostě politice a stanou se snadným terčem prostě takových, řekl bych, predátorských kousků. A pak je tu ještě jedna otázka, ta z té mrazí možná ještě víc. Já jsem si uvědomil včera, když jsme byli spolu s Honzou Schneiderem a mladým Ríšou Štěpánem na besedě o tom, co živí v dnešní době fašismus a nacismus. Ta otázka zní hrozně. Lze se k válce, velké válce, nebo k jejím přípravám, dostat bez toho, aby byl nějakým způsobem oživován a angažován hnědý mor? Nacismus, fašismus, šílený šovinismus s rasistickými podtexty a podobně. Je to možné? Je v civilizované společnosti možné tohodle prostě dosáhnout bez spoléhání na tohoto, na toho, že někdo bude tu špinavou práci dělat, zejména zpočátku za ty liberální svatoušky? Asi cítíte, že to jsou otázky řečnické. Pojďme si třeba o nich popovídat v diskuzi. Jestli chcete, klaďte nějaké podotázky, které s tím souvisí, můžete pochopitelně i jiné. A já si myslím, že toto jsou naprosto fatální. Fatální rozměry naší doby, na kterými je třeba znovu a znovu přemýšlet. No a tím spíš, že jsou tu takové indicie nebo takové, řekl bych, signály toho, kam směřujeme. 22. června, tedy v den, kdy si Rusko, nejenom Rusko připomíná prostě začátek té příšerné agrese nacistické, byly odpáleny britské střely Storm Shadow na civilní cíle v ruské vloubi Ruské federace. To se pochopitelně dotýká duše průměrného ruského občana velmi citlivě. Zrovna v ten den jako britské rakety Storm Shadow. Ruské vedení je pod sílícím tlakem vlastenecké veřejnosti, aby jaksi přitvrdilo muziku. Kde je hranice, po kterou to někdo může dělat, aniž by to vyvolalo prostě eskalaci, která se pak bude velmi obtížně odvracet zpátky. A kde je hranice trpělivosti lidí, kteří, na které padají prostě i britské střely tohoto typu, a kladou si otázku, a to si to máme nechat líbit? To je mimořádně složitá, zapeklitá situace. Já bych nechtěl být v kůži nikoho z těch, kdo ji musí řešit. S tím, že pochopitelně do hry vstupují i takové faktory, jakože jsou i v Rusku síly, které potřebují dělat kšefty s některými západními protějšky. Co si se tak povídá, že možná některé dopravní tepny a podobně nejsou zasahovány, protože by to mohlo ublížit jejich obchodu, nevím, ale slýchám to a čtu to prostě od různých autorů tam, včetně takových kapacit, jako je Nikita Michalkov, ten muž, který režisér významný, který dokonce dostal Oscara, za, už se nespomínám, za který film, a tak dále, a tak dále. Je to teda situace velmi, velmi prekérní. No a do toho pochopitelně vstupují ty troufalosti. Já jsem rád, že se v Polsku našla vůle prezidenta Navrockého odebrat státní vyznamenání Volodymu Zelenskému po té, co vysvětil Melnika, jednoho z největších nacistických rázů ukrajinských, přestěhováním jeho ostatků odkud si ze zahraničí na kyjevský zbytov, a poté, co udělil jakýsi hrdý titul hrdinové UPA, ukrajinské povstalecké armády, jedné z nynějších jednotek ukrajinské armády, tak polský prezident řekl, že prostě bude, že mu odebere ten řád. Zelenský ho poslal poštou a komentoval to, sám ho poslal a komentoval to, že jako protest proti glorifikaci nacistických grázlů je vlastně, že rozněcuje napětí a nenávist. Představte si, tak na Ukrajině je prezident, který odpor proti glorifikaci nacismu označuje za rozněcování nenávisti. Já myslím, že to nevyžaduje nějaký velký komentář. A já si jenom kladu otázku, a už jsme si to možná říkali. Volodymyr Zelenský obdržel i české vysoké státní vyznamenání. Zaznamenali jste někde, že by některé vedoucí kruhy naše se jako zmínili, že je třeba minimálně zvážit, zda mu po těchto šílených krocích, očividně glorifikující nacismus, přísluší být nositelem státního vyznamenání vysokého? Tady je ticho po pěšině, pokud jsem to správně zaznamenal. Takže asi tak. Kolik máme hodin? Hodně, 9.
0: No, prosím tě, ještě no. Jedna taková otázka.
1: No.
0: Množí se jako názory a právě i z ruských zdrojů, že řešení by mohlo být provést preventivní, někdo říká jaderné, někdo říká nejaderné, ale prostě preventivní zásahy na území NATO nebo na území Evropy, na ty vojenské cíle a tak dál a tak dál, aby se Evropa skutečně jako lekla, aby došlo k tomu skutečnému odstrašení, protože vlastně furt se tady nastavujou nějaký linie, furt se couvá, jo, a Evropa, tyhle ty Starmerové a všichni si myslí, že jsou beztrestní, že prostě Rusko nic neudělá, až to teda jako vypadá, že tam jsou nějaký, řekněme, globalistický nadnárodní dohody, bůh ví koho s kým, protože to prostě, že jo, spousta lidí nedokáže pochopit, jako jo, že proč furt sebou nechávají takhle jakoby v uvozovkách vorat, teď to řeknu takhle jako blbě, jo.
1: Vlastně.
0: Takže to, že kdyby třeba příklad během velice krátké doby prostě zastály vojenské cíle v hloubi Evropy z toho důvodu, že samozřejmě ať to jsou naváděcí data, výroba zbraní, výroba dronů, že jo, a tak dále. Byl vyčleněn, byl zveřejněn ten seznam, že jo, těch cílů, že by to mohlo přivést Evropu k rozumu.
1: Já bych chtěl se zdůraznit hned na úvodu této části našeho rozhovoru. Přeci nikdo, ani ty, ani já, nikdo soudný si nepřeje větší eskalaci. Nikdo si nepřeje ještě vyšší riziko, že nás sežehne prostě nějaký válečný oheň. Jo. To je to poslední, co si můžeme přát. My ale nejsme viníky, my jsme to nespůsobili. Máme jiný názor na to, kdo to způsobil, než třeba takový bývalý nejvyšší státní zástupce. A nebudeme ho zatím v plné míře dali vykládat, protože jako by třeba někdo mohl nás povolat zase nějakou policejní vachcimru a tam nás otravovat něčím. Naštěstí ten názor vyslovují lidé, významní američtí profesoři a bývalí vysocí činitelé tajných služeb amerických a podobně. A to se citovat do teďka smí, tak oni to nevidí, takže by ten střet byl zahájen v únoru 2022, ale počítají to od roku 14, někteří dokonce od roku 3, vlastně 4, kdy začala ta první sametová nebo oranžová revoluce a tak dále. Ale ty máš pravdu, že když se jako ustupuje, tak někdo může nabít omylem dojmu, že vlastně si může dovolit cokoliv. A to je ve finále ještě větší riziko, než kdyby se čelilo možná nějakými razantnějšími prostředky dřív tomu tlaku. Já jsem zaznamenal i takové názory, jako že by konec konců nemuselo jít o úder přímo třeba někam na území některé z členských zemí EU a NATO. A dokonce by nemuselo jít třeba jít ani o jaderný úder preventivní, který po němž volá třeba docela významný ruský analytik Sergej Karaganov a není sám, ale že by třeba mohlo jít o nějaký údaj, nějakou prostě vzdušný jaderný výbuch třeba někde v méně obývaných končinách třeba i ruského území, kterým by se dalo najevo, že tak pozor, my jako jsme připraveni tohle to udělat, pokud budete pokračovat. Ne zcela se dokážu představit, kde by to bylo, jaký dopad by to mělo a tak dále, to nejsem takový vojenský expert, ale jenom to považuji za snahu zvládnout tento nárok tak, aby to nevedlo okamžitě a bezprostředně k smrti tisíců a deset tisíců minimálně prostě lidí a možná jejich další prostě, řekl bych, vážnému zranění s následky letálními a tak dále. A přesto by to sehrálo roli onoho odstrašení. Nechtěl bych být v roli vojáku ani politiku, kteří o tomhle musí uvažovat. Ale ve finále, přátelé, nechme teď stranou, kdo má, kdo nemá Rusy za zvířata a má je za normální lidi, a dokonce má rád třeba ruskou hudbu a ruskou literaturu a co já vím, ruskou kuchyni a prostě nemá záporný vztah k Rusku jako takovému, naopak. A někdo může mít v hlavě úplně opačné prostě pohnutky a názory, ale v tom, že nemá dojít k další eskalaci, přeci máme naprosto shodný zájem. Ani ten, kdo je posedlý nějakou záští, třeba i šovinistickou vůči Rusku, tak přeci snad nemá zájem na tom, aby se stal hříčkou takové vojenské eskalace, která ohrozí jeho nejbližší na životech a na zdraví. Čili já myslím, že znovu a znovu je třeba apelovat na put sebezáchovy elementární. Nestavit to na tom, že my fandíme jedně, oni fandí někomu a teď si to jako rozdáme. To je neobyčejně hloupá, řekl bych, tónina. No a chtě nechtě, asi se musíme znovu a znovu snažit vést tu diskuzi k tomu, kde jedině, tam, kde, kudy vede jediné řešení toho problému. Jedině bezpečnostní architektura, která zajistí relativně rovnou a nedělitelnou bezpečnost všem aktérům na evropské scéně, nejenom na ní, přeci je jakous takovou zárukou, že se to nebude vyvíjet ještě nebezpečnějším směrem. A do toho pochopitelně vstupuje ještě jeden moment. Říkal to teď Sergej Lavrov a říkají to někteří další, že po tom všem, po všech těch podfucích a podrazech a prolhanostech a jaké slovo ještě mám použít, z kterých se Rusko dočkalo, počínaje Gorbačovem, ještě jako už mu naslibovali a pak to nikdy nesplnili a šli přesně opačným směrem, tak Rusko prostě dává najevo, že už odmítá věřit nějakým slovům jenom, že to je pro něj málo, že potřebuje věcné záruky toho, že pokud by se směřovalo k nějakým jednáním a dohodám a smlouvám, já nevím, jak to ještě nazvat, tak to nemůže se to dít způsobem, jako byly minské dohody, jako byly sliby z roku 90, že se, 91, že se na to nepohne ani opíť východním směrem a tak dále, těch slibů tohoto typu bylo moc. No já si dokážu představit, že touto cestou to už nepůjde a zase nejde jenom o to, co mě je sympatické nebo není. To přeci je v zájmu nás všech nenechat ty takzvané elity to tlačit směrem, který může dojít do bodu, kdy ty Rusové řeknou, proboha, zase nás tady podvádíte, co si vykládáte, ve zkušenosti děláte opak, no tak my musíme podniknout nějaké kroky proti tomu. Praktické kroky, a nejenom, že něco budeme říkat z tribuny nějaké nebo na televizní obrazovky. Tady přeci je obrovský zdroj potenciální hrozby, že to někdo zkusí znovu nějakým švindlem. Prostě. A já chápu, že už to nejsou schopni nějak jako poslouchat. A znovu chci zdůraznit, tady nejde o nějaké sympatie nebo antipatie určité zemi. Tady jde o krk, tady jde o život. Tady jde o to, tady je třeba mobilizovat půd sebezáchovy. Tady musíme ubránit svoje přežití, svoje životy, svoje zdraví, bez ohledu na světonázorové a jiné prostě rozdíly a sympatie, antipatie a tak dále. To je otázka všech otázek. A proto znovu a znovu si klaďme ty dva dotazy. Je dnešní zákon

0: jdou touto cestou, obejdou bez sázky na nacistické grázly, respektive na síly, které se jsou pyšné na svůj nacistický rodokmen, buď vlastní, anebo tak hladí po hlavě, nevadím ten nacismus, nevadím fašismus. Mají to za, no a co? Tam mašírujou jaksi stoupenci nacistických divizí v Pobaltí, no a co? Byli přeci proti Rusákům, proti Stalinovi, no tak to je legitimní, že jo? No a když čtete komentáře v českých médiích na téma banderovci, tak tam se dočítáte, že vlastně ta ukrajinská povstalecká armáda, že ona údajně bojovala taky proti Hitlerovi, jo? A taky proti Stalinovi, takže vlastně, no, tak co ještě chcete, tak to nelze považovat za nějakou sílu, řekl bych, negativní povahy a tak dále, z toho běhá mráz po zádech. Až takhle klesla ta prostě dnešní rádoby liberální honorace, politická i mediální. To je mimořádně nebezpečné, ale nic, mluvím asi dlouho na to.
1: Novinářská žumpa, jinými
0: se. Je to někdy žumpa, jak říkával Miloš Zeman, ano. Tak, já se podívám, jsem dostal nějakou otázku, počkat. Ty jsi mi žádné neposílal, myslím, Pece, nebo ano?
1: Počkej.
0: Já jsem si nestačil povšimnout. Tadyhle, počkej, co to? Předprázdninový pozdrav. Aha, to je, jo, to je naše obvyklá paní Alenka Tůmová, tak jo. Hergote, já se tím proběhnu, já se tady ostru, ona mi to poslala dopředu a já jsem musel někde běhat a ty nás tady chválí, kluci, jste skvělí, jeden bez druhého, byste nebyli to pravé ořechové. Dohromady jste prostě super dvojka a tak dále. Která se mi uřádně povedla, hezky. Máte u mne spoustu krásných, významných plusů. Tak, zamýšlení ke školství. S přáteli ze školství, ale s několika mladými různého věku jsme pátrali, zda se vůbec na základních školách učí základní etiketa. Kdo koho zdraví, jak představovat přednost a tak dále. Nějak si na ně nikdo nemohl vzpomenout. Fascinující byla odpověď, že etiketa, to už se dneska nenosí. Nebo to musí rodiče, tak nevím. Možná nám něco uniklo, nebo z nás má být národ nevychovaných dacanů. Co vy na to? Já, paní Alenko, nemám bezprostřední teď nějaké zdroje, řekl bych čerstvé, které na jejich základě bych byl z toho odpovědět na vaši otázku, nakolik se ve školách učí ta etiketa. Mám obavy, že se asi buď učí málo, nebo někde možná vůbec ne, protože chování dětí z této generace, které nejsou vedeny doma k nějakému prostě slušnému přístupu, je někdy opravdu velmi, velmi pěkné. Je to vidět často prostě v tramvaji, v metru, ale z kde jinde. A z druhé strany to je větší, řekl bych, kontrast, když i já se svými šedinami reaguji na to pochopitelně záporně, ale co nějaká krásná dívenka, která je 14-16 let, tak mě nabídne svoje místo k sezení a já pochopitelně říkám z pravidla, že ho nechci. A to je velký kontrast. Dřív by to nebylo až takové překvapení a teď oproti tomu, co člověk vidí z druhé strany, to nepochybně prostě překvapení je. Takže já se obávám, že máte pravdu, že to je mnohdy velmi zanedbáno. Předávání paměti. Zde chci oslovit všechny, nejen stařešiny, i úplné mládě je pamětníkem své doby, píše paní Alenka. Tak. Pláčeme, že dnešní supermladí mají vymité mozky, že se ohýbá a promazává historie, že věci z minulosti dnes ty mladé nezajímají. Dnes možná, ale nejen z vlastní zkušenosti. Přeopne se určitý věk a najednou ty, které nezajímalo nic, začnou zajímat ty nejobyčejnější věci denního života. A začnou schánět a hledat. Starý dědův deník, babičin památník, matriky, jestli na půdě nezůstaly nějaké staré návody, jenže ono jednoho dne už se není koho zeptat. Osobně jsem měla a mám v tomto docela štěstí, ale o tom jindy. Teď povídá paní Alenka o prázdninách jako hezkém období a také pro nás je to doba vzpomínání na všechny ty pitomosti, co jsme se kdy nadělali a co jsme zažili. Zkrátka, jak to chodilo za našich časů. A pokud ti, co by měli naslouchat, ti raději hřadovat z mobily jako slepice jeden vedle druhého a místo společné zábavy si posílat kolem stolu zprávy,

0: nechme je, netrápme se tím. Jednoho dne se proberou. Připravme jim ale do paměti osobní kroniky. Paměti do osobní kroniky, pardon. Obyčejné vyprávění o úplně obyčejných situacích, jak jsme je prožívali. Že nejsme žádní spisovatelé, no a, ale píšeme značením a od srdce. Hezky na papír, protože ten má úplně jiné kouzlo a také z něj snadno věci digitálně nevypadávají. Klidně si pomozme PC a vytisknutím, přidejme fotky, kresby a to jednou to někdo z nich veme do ruky. O kdejakém lumpovi potentátovi se popíšou z toho papíru, ale život je jinde, mezi těmi nejobyčejnějšími lidmi. Nemusí nám být líto, že dnes to nikoho nezajímá, jednou bude. Přemýšlejme o tom. Nelitujme času. Paní Lenko, teď jste mi nejenom, že promluvila z duše, ale teď jste mě usvědčila, že mám z jednoho dluhu, já si ho uvědomuji, tak podvědomě, ale teď jste mě přibyla na pranýř, to nemůžete tušit. Před 4 roky, když jsem se dožil kulatých narozenin, tak mi má dcera přinesla takový sešit, který je určen vysloveně pro prarodiče, že mají vzpomínat na, tam jsou podotázky, jak prožíval to či ono, a že to bude číst ona, bude to číst vnučka samozřejmě a tak dále. A je to hamba, je to už 4 roky a pár týdnů. Já jsem se k tomu ještě nedostal. A vy máte pravdu, že to musí dohnat tak ve volných chvílích. Mohl bych si vyčítat, že můj potomci, celý rodokmen, který je po mně, že mohl být ochuzen o tyto autentické, řekl bych, pohledy, vzpomínky, zkušenosti, zážitky. Máte pravdu. To je, zkušenost je sice nepřenosná, ale je-li pravdivě popsána, tak se může stát zdrojem něčeho prostě pozitivního. Souhlasím s vámi. Musím to dohnat. Díky za upomínku. Peťo, co tam máme dalšího? Ty máš asi čety nějaké.
1: Já jsem poslal ještě jeden.
0: Ještě jeden, já už jdu na něj. Malý moment.
1: Znovu jsem ho poslal a...
0: Jo, tak. Tady mi píše někdo, že pokřikuji jak 6leté dítě na adresu pana Posluta. Tak to nevím, co poslouchal pan Kopecký. Já jsem se o Posltovi vyjadřoval mnohokrát a to jedno, kde jsem se omluvil, že se nedokážu ubránit emocím. K tomu jsem se dostal těsně před vysíláním a omlouval jsem se vám za emoce. A jestli si přeje pan Kopecký dlouhý výklad o Posltovi, já myslím, že jsem ho dával vícekrát v této relaci, v jiných relacích. A teď nevím, jestli mám půl hodiny to z hlavy opakovat všechno, nebo nemám. Co všechno způsobila headlinovská irredenta, komu se hodila, komu umila pracky, že mohl jít k Mnichovu, co by se stalo, kdyby nebyla headlinovská irredenta, čím by si ty pracky umil Daladier a Chamberlain, kdo, kdy spustila teror prostě po té, co vykládal, že je terorizována. Jaké byly následky toho teroru? Jakou roli se hrála nejenom v mnichovských dnech a po Mnichově, ale v protektorátu? Že 500 000 těch nácků z pohraničí rukovalo do Wehrmachtu, že jejich, řekl bych, oběti byly ještě větší v přepočtu na stejný počet obyvatel, než mužů z původně území tzv. Třetí říše. Že z řad těchto sudeťáků, jak oni si říkají, do SS nastoupilo přes 50 tisíc lidí. Že hráli. Pane Kopecký, mám pokračovat, to jste ode mě neslyšel nikdy. Kdo zakládal Landsmannschaft? Že tam byl jediný antifašista, ještě k tomu, ale problematický Wenzel Jakš. Kdo, ty jména těch grázlů v tom Vitikobundu, to jste ode mě neslyšel nikdy. Já nevím, možná slucháte jenom některé ty pořady. Já jsem dohromady tomu věnoval desítky minut. Velmi konkrétních údajů. Velmi konkrétních, ne nějakých, jak říkáte, 6leté dítě, že si duplo nebo co. Tak já nevím, jestli vám něco chybělo, prosím vás, dejte mi to, nevím. Já se obávám, že jste viděl útržkovitě něco a není vaší povinností pochopitelně vidět všechno, ale tak vám to nějak utrhlo se vám to z toho celku, chápu, to se tak stává, ale já nemám zlé svědomí, pokud je o to, že bych snad se jenom rozčiloval emocionálně kolem Landsmannschaftu, to ani náhodou. Já jsem vybalil na ně spoustu faktů a argumentů. A mám i klidné svědomí čisté v tom, že jsme byli úplně první, kdo se do toho pouštěli. Už od léta podzimu loňského roku, kdy všichni ostatní mlčeli. A my jsme vybízeli vládu a zákonodárce, ať jednají stejně jako prezident Beneš a poválečná reprezentace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nevím, pane Kopecký, jestli vás tohle neuspokojí, dejte vidět třeba klidně ještě v průběhu této relace. Já jsem rád, že máte názor, který nemusí být shodný úplně s mým. To je v pořádku, o tom ty pořady mají být, že si vyměňujeme nějaká stanoviska a tak dále. Tak asi takhle.
1: Tak, přátelé, teď mám tu čest vám tady představit autogramiádu, která bude v Praze na Novotného lávce 2.7., což je za týden, vlastně příští čtvrtek už. A na ní se setkáte mimo jiné s těmito třemi autory. Jiří Jaroš Nikely, jak už jsme o tom hovořili, Zámky plné nacistů, a Jaroslav Doubrava, Má cesta osvobozením Donbasem, Kancléř tří prezidentů, Ladislav Novák. To a mnoho další. 2. července v 15 hodin Novotného lávka v Praze. A přímo na webu Petr Bureš TV, tak jak to tady máte, kliknete normálně tady na ten předprodej, objednat, napište se do seznamu, aby jsme o vás věděli. A potom na místě máme 160 míst, takže abyste měli všichni si pohodlnou židli a někde se nemačkali a podobně, tak vás poprosím, pište se tam, registrujte se, ať to máme. Pepo,
0: ahoj.
1: Ty budeš křtít knížku právě panu Nikelymu.
0: Já velice rád, Jirkovi, budu křtít knížku. Teď jsem Jardovi Doubravovi jsem odpověděl, který mě poslal též pozvánku, netuše, že tam budu. Tak jsem mu napsal, že budu Jan Křtitel tam, a teď, aby se neurazil, že nebudu křtít jeho knihu, tak bude křtít někdo jiný, zase důstojný jistě.
1: Měl by přímo člověk, který se vrátil před časem z hvězd, a sice pan
0: Vláďa Remek, no tak to je důstojný křtitel, to je jasný.
1: Takže uvidíme, a zajímavých lidí tam určitě bude celá řada, a z řad diváků, hostů a tak dál, takže určitě to bude velice zajímavý odpoledne. Začínáme ve 3, cirka do těch 6 hodin zhruba, se myslím, že to v pohodě zvládneme. Takže přátelé, tohleto vás, tato akce vás čeká 2. července, neváhejte a registrujte se, samozřejmě i šiřte do dalekého okolí. Další, co vás čeká už zítra, je Naše pravda, která vyjde, a ve všech dobrých prodejnách si ji budete moci koupit, kdyby bylo takový vedro, aby můj počítač běžel rychleji, ale opravdu to tady přímo hoří vedle mě. Nicméně, takhle vypadá ta první stránka. A o čem to vlastně bude? Platíte mnohdy víc, než musíte. České zdravotnictví je sice oficiálně založeno na principu rovného přístupu, přesto stále více pacientů naráží na situace, kdy mají pocit, že bez peněz se ke specialistovi a k zákroku nebo k rychlejšímu řešení svého problému prostě nedostanou. Chcete rychlejší termín, modernější postup, dřívější zákrok? Zaplaťte. To je hlavní téma nového vydání. Ve hře je taky osud celé Evropy, v úvozovkách říká v rozhovoru pro bezpečnostní, pro naší pravdu bezpečnostní odborníka publicista Jan Schneider. Eurovize je spolitizovaná, nebudeme si nic nalhávat. Jedním z témat aktuální vydání Naší pravdy je taky soutěž, která nikdy nebyla jen hudební. A samozřejmě, komu straní veřejnoprávní média, toť hlavní opírák. Takže toto a mnoho dalšího zajímavého čtení je v Naší pravdě, která vyjde už zítra u všech dobrých prodejců. A takže se nebojte a klidně si o ní řekněte. Ono kolikrát, já když jsem byl v tom Gecko, nebo jak se jmenuje ten, jo, Gecko, se jmenují ty tabáky.
0: Gecko, ano.
1: No, tak ono je to tam jako zakrytý, jo, ty noviny, že nejsou vidět kolikrát, takže musíte si říct a paní vám je potom dá, jako jo. Takže samozřejmě všichni máme rovný přístup a je demokracie a je všechno, ano, to já ne, samozřejmě vůbec bych si nedovolil tady nějak pochybovat, ale někteří jsou
0: to rovný. No tam je smutným aspektem, to ty nemůžeš znát, jsi příliš mladý. To Gecko zakládali chlapci, kteří byli poslední garniturou vedení Socialistického svazu mládeže.
1: Aha.
0: Takže takový Martin Ulčák, on už teda nežije, umřel jako mladý chlap, nevím, už je to nějaký rok, přitom je výrazně mladší než já, byl teda. Tak ty založili Gecko a vydělali těžké peníze na kšeftu prostě s tabákem a s podobnými věcmi. Tak jestli je to tak, že tito hoši, jejich personál, zachází s levicovým tiskem tak, jak zachází, to není dobré znamení. Já až některý z nich potkám, tak mu vyčíním.
1: No, přesně tak, jako nenechme si to líbit, samozřejmě. Ale já myslím, že to, že se snad časem věci dají nahromady. Určitě to bylo nedorozumění, a oni těch tiskovin je moc a určitě to nebylo schválně. Tak, Pavel Hudce, dobrý večer, dotaz na pana Skálu. Chtělo by to změnu volebního systému s volováním pazdrátů, kteří porušují volební sliby.
0: Já jsem naprosto za, no pro, ale poprosil bych tazatele, aby uvážil, řekl bych, určitou komplikovanost toho, o čem píše. Kdo by rozhodoval o tom, že ten či onen poslanec třeba nedodržel svoje přísliby. Jako to by rozhodoval kolektiv o poslanecké sněmovny, nebo by rozhodovali voliči v tom daném volebním okrsku. Je otázka, jak by rozhodovali. To by se konalo nějaké veřejné hlasování. Na první pohled to zní velmi spravedlivě a racionálně. Souhlasím. Ale jakmile se přejde ke konkrétní metodě, jak tento nápad nebo požadavek prostě realizovat, tak to není úplně snadné. Já dokonce, abych zasel jisté pochybnosti, a já to nechci schazovat, ale jenom chci upozornit, že to není tak jednoduché, jednoznačné. Zkusme si představit, že by byl zaveden zákonem určitý princip, že lze poslance odvolat, pokud se sežene určité množství třeba hlasů voličů a podobně. No tak zase by tu sehráli významnou roli větší peníze, že jo? Zkuste si představit, že by někdo byl velmi bojovným poslancem proti těm, koho nominoval velkokapitál, zahraniční mocnosti a podobně. Překážel by. Dokážete vyloučit, že by objeli, že kdyby objeli ty voliče jisté skupinky aktivistické a nabídli by jim určité peníze a tak dále, že by se dalo vyloučit, že by takto mohli odvolat i férového, bojovného, správného poslance, by mu vytvořili dojem, že nějak by mu jak si vyčetli, že to či ono jako nedodržel. To, ono to zní jako možná jako pesimismus zbytečný nebo tak, ale poprosil bych tazatele, aby uvážil tyto okolnosti, přemýšlel o nich a možná, že vymyslí konkrétnější způsob provedení svého nápadu, který by výrazně omezil, dnes kvůli vyloučil rizika, že se to obrátí vlastně do protikladu. Že z tohoto dobře míněného námětu se stane klacek na nepohodlné. Zkuste to uvážit.
1: Kurfsolb. Děkuju ti, Kurfe, za příspěvek. A píše, do dneška byly mezi lidma dva názory. Jeden, že ústavní soud je vážený arbitr práva a ochránce ústavy. A ten druhý, že se jedná o loutkovou partu prezidentské kanceláře. Dnes jsou všechny pochyby rozptýleny a je v tom naprosto jasno. No tak s tím nelze polemizovat, si myslím. A lidu hlas boží.
0: A je to řečeno ještě diplomaticky tak hezky. No. Já se budu bavit, a asi se všichni budeme bavit, kolem toho teatru, který tam vznikne, jestli tam poletí teda jiným letounem hlava státu, tak jestli, jak se dostane za ten stůl toho jednání, nebo když vláda rozhodla, že ta delegace je takhle, tak to vláda změní stanovisko teďko, nebo jak to bude? A když nezmění stanovisko, tak navzdory rozhodnutí vlády Petr Pavel bude zasedat za tím samým stolem. Nebo si všichni do jakého trapasu nás ten ústavní soud zahlal? Neuvěřitelně.
1: Jo, je to prostě neskutečný. Tady, jak jsme říkali, Hlas lidu, jo. Tak, Kláre Bohatá, pan Rychetský působil ve stavebním bytovém družstvu Pokrok někdy kolem roku 1987 či 8. S ním jednalo vedení hnutí druhovýroby o přidělených bytech pro zaměstnance a řešila se jeho otevřená kapsa v úvozovkách. Tak, toť názor lidí, nebudeme komentovat.
0: Tam se povídají ještě strašlivější věci, ale já to nebudu komentovat.
1: Jak moc ta kapsa otevřená byla, samozřejmě.
0: No a na základě čeho se tam měnil pořadníky a tak dále. To radši nebudu ani říkat. Takže... On má dlouhé prsty, pan Rychetský, takže... Já se vám ještě soudit kolem takových věcí, pro Boha. Vy si domyslíte možná někteří z vás. Já naznačím jenom tak, jsou někdy důvody pro upřednostnění určitých kategorií obyvatelstva, třeba za zásluhy nebo tak. A zkuste si představit, když v jednom případě to je reálný důvod a někdy třeba není reálný, asi tušíte, kam mířím.
1: Tak, tady další, ať to bylo proti NATO nebo to, ale tady Pávek má za úkol zatáhnu Českou republiku do války. Co vy na to, pane Skál?
0: Těžko s tím mohu polemizovat, tak dělá všechno pro to, abychom se stali živým štítem války, protože když někdo zautočí a bude nějaké odvetné údery, tak asi se máme stát živým štítem. No, já nechápu, jak může někdo toto schvalovat. A jsem zvědav, až budou příští prezidentské volby, jestli i takové argumenty minou mozky části obyvatelstva, která je posedlá tím, že to, ten, co je na hradě, že je jako jejich člověk. To jako, s touto větou se těžko dá polemizovat. To jako, nevím, kdo by to zvládnul. No, ale že by mě leslo, že u Kyjeva se bojuje za Prahu, co jako se bojoval v Kábulu za Prahu a všude se bojuje vždycky za Prahu. No, tak pokud někdo má tuhle optiku, tak to je těžké mu něco vysvětlovat.
1: Prosím tě, když už jsme teda u toho, u těch bojů, jo. Teď znova, před, řekněme, několik dní, nebo spíš několik týdnů, vlastně Ukrajinci přešli do toho, že prostě místo toho, aby teda něco se pokusili na frontě, tak zasahují cíle v hloubce ruského území a mimo jiný taky na Krymu, jo. Na tom Krymu, který tvrdí, že je jejich a že teda jako jsou tam ty lidi samozřejmě držený nedobrovolně a čekají a všichni jako se, že jo, teď modlej k, já nevím, k Zelenskýmu, že aby je teda osvobodil, tak loni bombardovali kazetovou municí, že jo, na pláži a podobně. A letos je opět jako likvidují civilní cíle, včetně jako muzeum, vlaky, autobusy, nádraží a všechno to jsou civilní věci. A teď teda jim je odstavili od elektriky, takže tam dneska není proud. A to, že tam není teda benzín, jako to je další věc, že oni museli zaseknout teda soukromou dopravu, takže bude benzín na příděl a tak dále a tak podobně. A jak teda jako ten Zelenský myslí, že teda když zpátky teda ten Krym, jako mu potomhle všem, mu ty Krymani jako vběhnou zpátky do náruče a budou slavit jeho, já nevím co? Jako.
0: Já jsem nabil dojmu, Petře, že Volodymyr Zelenský a parta kolem něj nemá ambice, nebo nemají ambice, že by je snad někdy někdo jako miloval na Ukrajině nebo na Krymu, to je jedno v celku. To je prostě parta, která provádí politiku, jakou provádí, za cenu, za jakou to činí. Je to naprosto nesvébytný stát, jehož všechny náklady, téměř všechny, platí zahraniční země a tak dále. A já si nemyslím, že oni by čekali, až by ta válka nějak dopadla, takže by čekali na to, co tomu řeknou jako lidé. Já myslím, že tam to bude mít nějaký jiný průběh, tam někam odstěhujou, pokud to stihnou, nebo něco na ten způsob. Ale já rozumím tvé otázce, že kdybych byl teda obyvatelem Krymu, který třeba nemá bohví jak kladný vztah, připustme prostě k Ruské federaci, a ty by mě bombardovali z popolu a z vůle na rozkaz Volodymyra Zelenského, ukrajinské rachejtle a drony, a já bych třeba byl postižen majetkově, hmotně, finančně, zdravotně, životem někdo z mých prostě třeba blízkých, tak asi bych si vytvořil docela zvláštní pohled na to, jak to teda s námi na tom Krymu myslí muž, který prohlásil, že jsme tam neprávem v tom novém postavení a že on dbá o, řekl bych, naše dobro a tak dále. No to asi bych měl s tím problém, já ti rozumím.

0: Slyšíme se, Petře?
1: A, už je to lepší.
0: Teď tě slyším.
1: Jo. No, proč teda, jako, oni místo toho, aby jako řešili něco na frontě, tak teď útočí takhle dozadu na ty civilní cíle?
0: Pokud já to stačí, promiň, domluvíš.
1: Ne, no, proč to dělá? Jako čekaj, že tím jako oslaběj třeba Vladimíra Putina. A teď vlastně ještě, ale to, co je důležitější, já jsem na to zapomněl a chtěl jsem se tě na to zeptat, protože si myslím, že jsi ta správná osoba. Zelenský dal ultimátum Lukašenkovi, potažmo Bělorusku, že jo, že do pátku musí přestat provozovat ruský radary, zastavit fabriky, které vyrábí ať už celé nebo součástky zbraňových systémů a spousta dalších jako zajímavých takových věcí, co to dělá pro Zelenského celá Evropská unie, že teda bude čelit následkům a že teda to jako Ukrajinci teda vypnou sami. Tak co je to a co od toho máme čekat?
0: No, je to další krok eskalaci napětí, pochopitelně. Já jsem zaznamenal odpověď prezidenta Lukašenka, který navštívil, tuším, že Gomelskou oblast a tam se k tomu nějak vyjadřoval a ujistil občany, že jako se nemají bát, že by si snad Bělorusko nechalo líbit nějaké agresivní akce ze strany Ukrajiny. Tam je konec konců rozmístěn i kontingent ruských ozbrojených sil, čili tam zřejmě je to připraveno na velmi efektivní obranu. Ten Zelenský a jeho, ale zejména on osobně, dorostl do pozice, kdy on si myslí, že může v podstatě jako tak poroučet většině světa. Zaprvé může si nárokovat cokoliv chce, jako navalte, já tady jsem hrdina, navalte a nekecejte. A zároveň jako už poroučet různým jiným zemím, státníkům, co smí, co nesmí a podobně. Možná se to nějakým hlupákům jako líbí. Třeba i český, co chodili do českých škol. Ale to je politika, kterou zemička, jako je Ukrajina, dost dobře jako nemůže vydržet dlouho. Pochopitelně, že on se tím snaží vepsat do hlav všelijakých evropských lídrů směrem, který on jako opakovaně zdůrazňuje, že vemte mě do těch západoevropských a západních struktur typu Evropská unie a NATO a já budu tou klíčovou, moje armáda bude ta klíčová ozbrojená síla a ona vlastně za vás povede ty boje, které by jinak museli vést ty vaši vojáci. No jestli na tohle někdo přistoupí a veme to jako vážně, tak by byl šílenec, ale mně se zdá, že tak, jak tam proudí peníze nadále a zbraně a, tak, a jiné prostě, řekl bych, artikly, tak přiměte si, že ty kroky směrem k tomu, že by se stala členem Evropské unie, nebo snad dokonce NATO, Ukrajina, podobně, tak to se, o tom se tak povídá, ale nikdo se netroufá zatím jít cestou, že by řekl tak jo. Byť někteří potom touží, ale i z takového Maďarska, kde je u moci teď muž jménem Peter Maďár, s ním spojili velké naděje všichni evropští progresivisté a liberálové, tak jsou velice zásadní stanoviska proti tomu, aby Ukrajina byla vtažena do těchto západoevropských struktur, aby tam měla nějaké prostě pozice a teda, čili to tak jednoduché nebude, doufejme.
1: Tak uvidíme, snad pořád ještě zvítězí zdravý rozum, ale no, uvidíme. No, je zajímavý, že jako Donald Trump v tomhle tom není dostatečně aktivní, no.
0: Tam si kladeš otázku, proč a jak, kdy on tak v tom vždycky jednou řekne tak, po druhé tak. Už se zdálo, že ten duch Anchorage se stane dominantním. Dneska nevíš, jestli se stal nebo nestal. To je otázka. Je pravda, že netlačí na eskalaci té války podobně jako Bidenova administrativa. To si myslím, že není to tež. To, co ten Trump a jeho lidé v tuhle chvíli podnikají. Tam jsou pochopitelně otazníky, pokud je o vývoj na ruské politické scéně. Tam si nutně musíš položit otázku, proč některé věci z vojenského hlediska jsou takové, jaké jsou. Mě se třeba lidé ptají, a já na to těžko dokážu odpovědět, jak je možné, že ty klíčové dopravní tepny, jimiž proudí na Ukrajinu zbraně, munice a další, řekl bych, zboží, potřebné k vedení války a nejenom k vedení války, proč ty dopravní tepny zůstávají tak nějak nedotčené v podstatě. Dnešní vojenská technika dokáže železniční, jaksi některé koridory a nejenom železniční, ale silniční a podobně, jaksi vyvést v provozu na celou řadu týdnů, a kdyby to někdo chtěl obnovovat, tak to dokáže znovu jako zmasakrovat, zdecimovat. A kladou si i lidé, kteří nejsou žádní fanatici, jsem dneska připomínal třeba Nikitu Michalkova, vele váženého režiséra, otázku, čím to je prostě, proč, jak to, že pořád ten pohyb jako tam koná dál, je to jenom zájem oligarchů, kteří vyvážejí na západ, jsou tam nějaké jiné dohody čertví. Tady je jiná otázka, Sovětský svaz nám po Mnichově chtěl pomoci, vidle do toho dělo Polsko. No ano, Polsko bylo jedním z velkých protivníků, kdy Sovětský svaz se dotázal, jak k nám může posunout svoje vojska na pomoc proti hitlerovské agresi. A Polsko řeklo, že by to považovalo za casus belli v podstatě, že nepustí přes svoje území sovětská vojska. A když Sověti řekli, že by dokonce to mohli řešit letecky aspoň něco, no tak z Polska se ozvalo, že budou sestřelovat ty sovětské letouny. Když někdo fandí takovému Polsku proti Sovětskému svazu, takovému Polsku, které zabralo prostě část Těšínska našeho, okamžitě se nechalo odměnit za mnichovský diktát a tak dále, to je, já myslím, že uteče nějaký čas a my z toho sestavíme mozaiku, co všechno proti pravdě o dějinách a proti dnešním životním zájmům České republiky jsou schopny síly poklonkující prostě polskému nacionalismu, poklonkující ukrajinskému režimu, včetně toho hnědého moru, který tam někde prostě poletuje ve vzduchu, obrazně řečeno, kam až ty lidé se prostě se propadli. Já se včera jsme byli v Chrudimi, jsem tam položil otázku, myslím, že jsme o ní hovořili u nás v relaci před nějakým časem. Nakolik vlastně dnešním takzvaným elitám vůbec vadí fašismus a nacismus? Když jsme naposledy slyšeli zásadní stanovisko klíčových představitelů i naší země proti fašismu v minulosti a nacismu a proti dnešnímu fašismu a nacismu. Až to mrazí v zádech, si uvědomíte, jak to je. No, to kolem se tancuje, kolem toho. Ne, že by nešli zvěnci jako 9. nebo 8. května, oni chodí a 5. května někteří i povystrčila, až povystrčila a podobné exoty na české politické scéně. Ale všimněte si, že oni ani tak nebojují proti tam, nebojují proti fašismu. Oni řeknou, a tady spadli lidé v boji a musíme dnes, protože dneska ten agresor z východu a tak dále. U nás se o fašismu a nacismu mluví v podstatě ve chvíli, kdy to může být použito jako útok proti zemi, která ten fašismus a nacismus rozdrtila. Proti zřízení, které tam bylo, prostě proti spoustě jiných věcí. Tak, Balájev odhaluje mýty okolo ZSSR, velký teror, no hlavně o vojně. Podle něho jsou ztraty Červené armády a hodnotně na vedení vojny zkreslené od Chruščova až podněs. Tak nevím, jestli ztráty, já znám ze seriózní ruské literatury dnešní, která nepoklonkuje Chruščovovi ani Gorbačovovi, že ztráty sovětské armády byly, nebo rudé armády byly, jen o poznání větší než ztráty Wehrmachtu. Ale tam k těm ztrátám Wehrmachtu je třeba přičíst prostě státy italské, maďarské, finské a všech těch, řekl bych, satelitů nacistického Německa, často i ze zemí, jako byla Ukrajina, jako byly pobaltské země a teda, teda. Viděl jsem analýzy, které porovnávaly údaje oficiální sovětského ztrátách za války a dokonce snad v prvé fázi se hovořilo o 7 milionech padlých. A já si dokážu představit, že to bylo, že to zatím byl určitý záměr ukázat, že ta země se dokázala ubránit, aniž by zaznamenala tak strašlivé ztráty. Dokážu si představit, že to mělo mobilizační určitý efekt v tom velmi obtížném poválečném období. A dneska je zřejmé, že jsem to uváděl jinde. Celá polovina členů Všesvazové komunistické strany bolševiků položila život za druhý světové války v uniformách i v jiných prostě, řekl bych, nasazeních proti nacismu. To je naše strana, komunistická strana Československa, ztratila za boji proti fašismu minimálně třetinu svých členů a podle některých jiných údajů, zdrojů, možná téměř polovinu. Ale dobře, my jsme relativně malá země proti Sovětskému svazu. Tam prostě to bylo několik milionů komunistů. Jo, to jako zkreslené, no, nadhodnotěné. Jak říkám, z těch 27 milionů, pokud to tak je, ty vojenské ztráty byly někde v řádu kolem 10 do 11 milionů lidí, zbytek byly civilní ztráty. Jenom sovětští váleční zajatci, to už není bezprostředně ztráta boji, se nadpoloviční většina sovětských válečných zajatců se domů nevrátila. A jenom idioti píšou, že snad chtěli zůstat na západě. A ne, oni zahynuli, oni to nepřežili. Byli drženi v naprosto bestiálních podmínkách. Že nějaký možná útek na západ, to vždycky tak bývá po válce, pokud to přežil. A dobře se ví, že u britských, francouzských a amerických válečných zajaců ta návratnost byla v řádu 97-98%. Taky si všimněte, když občas dávají v českých televizích filmy, které nějak znázorňují anglosaské a francouzské válečné zajatce, ale anglosaské válečné zajatce v Německu za druhé světové války. Ti lidé tam nejsou otrhaní, ti lidé tam nejsou zubožení, hladoví, vyzáblí, nic takového. Ti lidé tam jsou sice v zajetí, ale zachází se s nimi jako s válečnými zajatci a ne jako ze zvěří. To sovětští vojáci byli zoufale prostě trýzněni v nacistických lágrech. Takže asi tak, já to považuji za gigantický úspěch, že ta země dokázala porazit Hitlera při ztrátách, podle mého soudu, minimálně srovnatelných se ztrátami celého nacistického bloku. To znamená všech těch Maďarů, Italů a tak dále. A nikdo mě nedal argumenty, které by to vyvraceli, nenabídl argumenty, které by to vyvraceli. Nevím, kam míří kazatel, že jsou zveličené, no já nevím, tak zveličované jsou ztráty toho takzvaného velkého teroru. Ano. Velmi solidní ruští historici počátkem 90. let zveřejněli na základě pečlivého studia archivních dokumentů, že počet popravených za celé období od roku, od konce občanské války a intervence až do roku 53 nebo 4 byl někde v řádu 800 tisíc. Což není malé číslo, to já neříkám, že to je malé číslo, dovedete si představit, kdo, na koho všechno se to vztahuje. Tak první řadě se to vztahuje na zajatce jaksi respektive vztahuje se to na lidi, kteří nějakým způsobem vraždili, se spolčili s nacistickou agresí. Z Ukrajiny západní, z pobaltských republik a tak dále. I to je součást prostě popravených. Vztahuje se to na lidi, kteří vedli velmi zběsilý odpor proti kolektivizaci, industrializaci a teda spousty dalších, řekl bych, spousty dalších kategorií. Ale to je téma dlouhé. Takový Solženicyn, kterého vzývají ti naši, prohlásil jednou, že Stalin nechal popravit 62 milionů sovětských občanů. Sovětský svaz měl v době na prahu války necelý 200 milionů obyvatel, přesně cifru neřeknu, si představte, že minimálně třetina všech sovětských občanů byla popravena. Tak si kladete otázku, kdo teda vyhrál nad tím Hitlerem, ne, to už je na palici úplně tak. Znáte Vladimíra Rostislaviče Medinského knihu Svůj ráz národného PR?
1: Aha. Jo, PR, no, je to. Vydal to Torden a je to o tom, že to není jenom teoretická příručka, ale nemilosrdná pitva mechanismů, které formují naši realitu. Autor vás provede temnými chodbami informačního zákulisí, kde se historické narrativy střetávají s brutální efektivitou moderních informačních válek. Dozvíte se, jak se nenápadnými technikami ovládá veřejný prostor a jakými nástroji se dnes ohýbá v uvozovkách pravda tak, aby zapadala do předem připraveného informačního pole.
0: Vladimír Vladislav, už si nespomínám, Medinský je velmi kvalifikovaný historik. To je člověk, který jednal s těmi ukrajinskými představiteli na jaře roku 2022 v Istanbulu a oni tam připravili ten návrh vzájemného vyrovnání, uzavření, prostě ukončení války během několika málo týdnů od jeho začátku otevřeného střetu od února 2022, který pak zakázal ten Johnson, jim to rozmluvil a tak dále. Medinský vyprávěl, já jsem toho viděl na kameru, že když se připravovali tyto dokumenty a on se náhodou ocitl někde u barové, byla přestávka při jednání, on se ocitl u nějakého barového pultu, si dal kafe nebo co, tak chvilku vedle něj stál nějaký člen ukrajinské delegace. To člověka za několik málo dní nebyl k nalezení. Oni ho prostě popravili. Poprava je relativně na základě. Popravili se na základě nějakého soudního rozhodnutí nebo tak. Tady žádný soud nerozhodl, prostě ho zlikvidovali, protože podezíral, že s tím Medinským snad upekli něco jako jiného než v tom celém kolektivu. Medinský byl i teď vyjednavačem ruským v několika opakovaných jednáních s ukrajinskou stranou v loňském roce. Je to velmi kvalifikovaný historik. Já nemám tu knížku, musím si ji opatřit, protože to by mě zajímalo. On měl pověst jakéhosi liberála, takového, ale asi to tak není, protože to, co jsem od něj slyšel na kameru, tak je to velmi střízlivě uvažující člověk, který musí být nějakých 50 nebo lehce přes 50 let. Zdá se, že je velmi zdatný. Hrozně rád se s tou knížkou seznámím. Díky za upozornění. Krvavá madla je nespravedlivé množství. Ano, madla původem Češka Korbelová, Medlin, je autorkou několika průlomových výroků. Jeden z ní, ano, že je, jak může mít Rusko takové nerosté bohatství, to není spravedlivé. Nebo že ho musí vzít tak z větší části, zřejmě i vojenskou silou. I když oni dávají přednost vojenskému bohu a pak nějakého Gorbačova tam mít s nějakým Jelcinem, že to jako zařídí, kapituluje a nějakým to tak všechno odezná zadarmiko. A jinak Krvavá madla se vyznamenala i výrokem, když se jí ptali, já jsem ho viděl na vlastní oči, už nevím, která televize, se jí ptala, jestli těch 500 000 iráckých dětí, které zahynuli díky tomu, že byla ta strašná embargo a nemohli tam se vozit léky a podobně, jestli to stálo za to. Nejen za válku, ale ještě před tou válkou. Před rokem 2003. A madla prohlásila, že to za to stálo. Tuto madlu chtěli, jak víme, Václav Havel jí navrhoval, že by mohla být prezidentkou po něm. Jako. Tak jestli někdo dneska navrhuje Bernda Posselta, tak já nevím, kde to skončí. Jestli tyhle dva už byli kandidáti. Tak, ale to by museli vyhrát nad Petrem Pavlem, tak teď nevím, jak by to vyřešili. Jestli by to bylo až na pozdější období, ale to i Bernd Posselt bude v takovém pohnutějším věku a při jeho, řekl bych, váze se obávám, že se dlouho nedožije. Váží tolik kilo, to většinou mývá docela fatální následky.
1: No, pojďme dále. Bohužel. Madlu máme naštěstí.
0: Ona se ještě, Peťo, dovol, naši mladí kluci v jednom knihkupectví, kde se prezentovala její nějaká knížka, tak ta ji navštívili tam a položili otázky týkající se toho, co vykládala o Iráku a podobně. A taky myslím, že...
1: Kosovu, ne? Tenkrát ještě.
0: Prosím?
1: Ohledně Kosova taky.
0: Kosova, tak. Ona tam přeci měla ty obrovské, získala tam obrovské kšefty.
1: A to je náhoda, jako, že ta komunikace spadly do klína.
0: A ona se rozběsněla v tom nakladatelství, myslím, že to byl Luxor na Václaváku. A že musela nějaká ochranka to řešit, protože ona se vrhla na ty mladé kluky s těmi kamerami, snad, že by se snad dopustila fyzické insultace, tak tam někdo nějak musel do toho vstoupit a zabránit jí v tom, aby... Ale úplně ztratila hlavu a měla záchvat amoku, protože jí naprosto šokovalo, že v České republice, ona se domnívala, že má zmáknutou díky Václavu Havlovi a jeho kamarile, takže jsou lidé, kteří jsou ochotní se jí takhle ptát. To jí absolutně vytočilo prostě. Jak, jako já přeci tady, jsme Václava tady usadili, on nám to zařídil a tady se někdo troufá, takhle se mě ptá.
1: Drznost, no, jasně, to byla troufážlivost.
0: Byla velká. Myslím, že to byl Vašek Dvořák.
1: No, to tam má v svém filmu.
0: No.
1: Ale vodočověče to nebylo poprvé, protože jiní vzpomínali na to, když ona s těma účeká, že jo, vyjednávala, nebo oni měli někde na západě zašitý a tam prostě v nějakém hotelu se pekla ta spolupráce na to versus oni. A ona vešla do místnosti. A oni tam byli už jako v dobrém rozmaru, tyhle ty teroristi, a nevšimli si ji, jako mysleli si, že to nějaká to, taky jako, že na ní opovrhlivě prostě jenom mávli, ať vypadne, nebo něco takového, něco jí řekne. A se prej nasrala a seřvala je tam úplně všechny tak, že jako všichni byli v haftáku, jo? Že ona teda jako se s nima nemazala, teroristi, neteroristi. Marie píše, ale prosím tě, to musíme stihnout.
0: No, to
1: je. Vás na konci, nerozumím tomu, že jde nafta dolů, neznáte odpověď, a jinak dodává, že takových jako rycheckých tam bylo vícem, ale...
0: Jak nafta dolů? Počkej, já teď nerozumím. Nafta dolů.
1: Klesá nám totiž ropa, já jsem si to teďka vyběh, takže akorát ropy je